0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Ostravská hodinka Oldies nemá prázdninovou přestávku, právě začíná její letošní už 32. vydání. Za přispění mistra zvuku Vojtěcha Dluhého zrealizuje playlist se 16 položkami do zvukové podoby autor Jirka Tieftrunk. Tentokrát začnu pohledem 45 let zpět, a to do horké stovky Billboardu. Na jejím 7. místě kulminoval hit skupiny The Beatles.

Než budu plnit posluchačská přání, namídnu něco podle hudebního kalendária. 2. srpna 1950 se narodil Ted Turner, britský kytarista a v první polovině 70. let člen skupiny Wishbone Ash. Takže zazní No Easy Road a hned potom countryovka Ramblin' Rose. To proto, že 4. srpna před 120 lety se narodil Louis Armstrong.

Ta píseň je z posledního Armstrongova alba, to už byl nemocný, na trubku nehrál, jen zpíval. Teď první hudební přání, paní Jarka chce slyšet starou anglickou písničku, o které si pamatuje, že je na začátku pomalá, smutná a zadumaná, ale závěr prý má řízný, skoro rockový. Pomohla její informace, že má českou verzi a hlavně zabroukání melodie do telefonu.

0: greatest one has gone.
1: Ta první, kterou chtěla paní Jarka slyšet, to je filmová píseň Free Me z roku 1967. Zaspíval ji britský zpěvák, hráč na harmoniku a herec Paul Jones. Znáte ho ze skupiny Manfred Mann. Přidal jsem jeho píseň Sonny Boy Williamson, která vznikla jako vzpomínka a podsta tomuto americkému bluesmanovi, který zemřel v roce 1965. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Na přání je i dnešní první porovnávání. Marta Kubišová zaspívala z B strany alba Songy a balady píseň Mama. Autorem textu je Eduard Krečmar, doprovázel orchestr Golden Kids a dětský sbor Československého rozhlasu vedený Bohumilem Kulínským. Jméno autora hudby Sonny Bono nás neomylně vede k americké zpěvačce Cher.

Album Marty Kubišové je z roku 1969, velká deska Share with Love, na které je píseň Mama, When My Dollies Have Babies, je o dva roky starší. A ta píseň byla vydána také jako B-strana singlu. Kromě poslechu rádia se samozřejmě také díváte na televizi. Pan Bedřich mi poslal SMSku, ve které se ptá na písně použité v americkém filmu Drsný a drsnější.

Hudba z filmu se dá identifikovat několika způsoby, detaily si nechám pro sebe. Důležité je, aby časově spadala do oldies, jen tak jsem ochoten ji do pořadu zařadit. Wilson Pickett zaspíval ze svého alba z roku 1968 Hello Sunshine a Howlin' Wolf přidal You'll Be Mine. Rockoví fandové vědí, že tento song měli v repertoáru také naši matadoři. Bitva, pitáž, Japonesie, teď raz za sabou.

Ze Slovenska jsem tentokrát vybral na porovnávání velmi ohraný singl a velmi známou píseň. Když začal Emil Frátrik zpívat Kvapky dažďa, jistě jste měli po pár vteřinách jasno. Takže pro pořádek doplním, že ho doprovázel Roman Hošek se svým orchestrem a že teď uslyšíte americký originál B.J. Thomase Raindrops Keep Falling on My Head.

Dostal jsem také dotaz, zda v době, kdy byla dvě Německa, přebírali v populární hudbě východní Němci od západních a naopak. Tušil jsem, že ano, ale raději jsem se na to v Německu zeptal. Častější byl samozřejmě případ, že východoněmečtí zpěváci převzali něco od západních. Pro obě Německa byla, tak jako u nás, inspirací angloamerická produkce.

To byly dvě ukázky ze dvou německých států. Původně východoněmecká zpěvačka Edith Kaus, uměleckým jménem Jenny Petra, zaspívala Tipi Tipi Tipso z repertoáru Kateriny Valente. A rodák z Minštetu Will Brandes přidal Rosen und Flieder, česky Růže a šeříky, což je původně hit Johnnyho Tillotsona Without You z roku 1961.

Marie Rotrová zaspívala píseň Máma. Na tuto nahrávku mě upozornil jeden z hudebních fandů. Já jsem si ji v rozhlasovém archivu nevšiml. Doprovázela Bromova kapela, textoval Vladimír Čort, rok vzniku 1973. Hudební pamětníci vědí, a já připomenu, že píseň je dílem Johna Lennona, je z jeho alba z roku 1970 a byla vydána i na singlu.

Chcete-li identifikovat nějakou starou nahrávku, můžeme se o to společně pokusit. Máte-li tip na neohrané oldies, můžete napsat také. A to na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zavírák je také píseň použitá ve filmu Drsný a drsnější. Otis Redding zaspívá svou verzi Down in the Valley. Buďte v rytmu, oldies s vámi se všemi.

0: toho českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Vidra. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, krásný den, horký den.
5: Ano, slunce, plášť.
6: Ochlaďte
5: nebo
6: se.
5: No, slunce, plášť nebo bazén, zahrada, prostě paráda, a k tomu Humoriáda.
6: No, krásný, mně se to rýmuje.
0: Humoriáda.

0: Anna K. nám zaspívala písničku Noc na zemi, tak teď máme Ráj na zemi doslova s Václavem Vidrou tady v Umoriádě.
1: No tady je úplný ráj.
0: Že jo, navíc dostal kafíčko, přinesl si dezert sám, ano. Nebudeme říkat značku, samozřejmě. Modří už vědí, Peneři, strýčka Homboje, měli o tom dokonce písničku. Penerský dezert. Tak přátelé, máme tady léto, tak se ptám. Léto Václava Vidry, jak vypadá, jak se odehrává letos?
1: Moje léto, letošní léto, tento způsob léta zdá se poněkud...
0: Nešťastný?
1: Poněkud nešťastný, ne, není nešťastný. Je takový hrací, no. Já mám hodně hrací léto letos. Mm-hmm. V podstatě mám nějakých 12-15 představení za měsíc, no.
0: Asi a kdo za to může?
1: No, diváci.
0: No,
1: oni chodí v létě chodí do divadla, no.
0: No a chtějí Václava Vidru vidět.
1: Nějaká produkce se toho chytí a už je to tady.
0: No dobře.
1: Ale jinak já si nestěžuju, jako hraju rád, aha, tak akorát jsem takový trošku rozježděnější a zbytek času trávím s koňma.
0: Hraju dobře, hraju rád, řečeno známým sloganem.
1: To jsem neřekl, děkuju za kompliment.
0: Není zač, já jsem koukal do programu. Dnes tady vidím Blbec Bolek, napsáno na vašich stránkách, přímo cituji Václav Vidra.
1: No, tam píšu takový zkratky, no. Aha. To je jako Blbec k večeři, u Bolka polívky.
0: No, ještě, že se to vysvětlilo,
1: já
0: abychom věděli.
1: Já jsem cítil, že ano, by to mohlo být malé.
0: Bude taky Noc na Karlštejně, na Sichrově, na Konopišti a tak dále, ale později je tam i Slovensko, až na Slovensku.
1: No, ale to až nějak říjen.
0: No, až tam se dostaneme. No, tam, tedy vy.
1: Já doufám, že ještě budou otevřený hranice. No.
0: Tak to jsme došli od desertu úplně jinam. Co nabídneme našim posluchačům z našeho menu?
1: No tak koukám tady na menu. Já bych si, pane Vrchní, dal prosím vás tady Tomáše Tepfra s židovskými anekdotami.
0: Můžeme tím začít. Dobrá.
2: Malej Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsem? Říká, jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? Říká, protože já jsem Židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co, nešli by na Gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedná, berou si Roubíček. Hlubiček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, teď se tak chvilinku předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Hlubiček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá Malcajt. A Kon říká, tak tohle to je Kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko, kup si bombónek. jak se má, Roubíček, jak se má, jeba tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No, pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No, v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No, teď říkám, že se mám tak. Ruskej orchestr na turné po Spojených státech a na jedný tý štaci se sejde šéf americký filharmonie s tím ruským šéfem orchestru a když už tak spolu něco popili, tak se ten americký tak diskrétně zeptá, promiňte, pane kolego, ale já jsem slyšel, že v Rusku je pořád ještě antisemitismus. Ruský dirigent říká, prosím vás, tohle to všechno je pozůstatek studené války, to je nesmysl. To je všechno propaganda, co se o nás píše v novinách. To je, například já mám 7 židů v orchestru, kolik vy? Ten americký se tak zamyslí a povídá, víte, že ani nevím. Pan Kon si svolá rodinu a povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šla na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Tomáš Töpfer, taky náš někdejší kolega, humoriádník, teď no už má jiné povinnosti. No jo, zůstaneme...
1: Tam zase taková sranda není.
0: Třeba ano, co my víme, nejsme tam každý den. Židovské anekdoty nám zůstávají, ovšem tentokrát by byly s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, to je Ačko, anebo na Bčku, horor básníka Mirko Hýla s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem. Zvolí si posluchači, necháme to na nich, Mašku, že jo?
1: Určitě, nic jiného ani nezbývá.
0: Přesně, podle pravidel, humor mezera A, humor mezera B, SMS letí na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera a máme pro vás na výběr židovské anekdoty anebo dvojici Kaiser Lábus a Václav.
5: My jsme tady dva ve studiu bez psa. To byly asi 4 stanku a pes. No.
4: Jo, takhle, aha. No, tak snad to dokonce Humoriády pochopím.
3: Dobře.
5: Ty židovské... to dlouho už, co šel tenhle seriál v televizi.
4: Jo, tak, já si ho pamatuju, to jsem bylo dítě ještě. No, právě. No, jo, ale hráli jsme si na ně.
5: No jo, jo. Jo.
4: Ty zákopy válečné jsme měli, výkopy na elektřinu a podobně a na potrubí, tak to jsme používali.
5: Tank na ty baterky tam jezdí.
4: Pak jsme byli doma velmi čistí, tyto pláčky se museli pak hodně vyprášit nebo rovnou vyprat celé dítě. Tak, židovské anekdoty, ty jsi z vtipu za stovku a i kdyby si nebyl z tohoto pořadu, tak máš forky vždy po kapsách, tak prosím, přidej.
5: Já mám rád, ale mám takový hezký, jak přijde naprosto zoufalej kon za rabínem a říká, rabí, já nevím, co mám dělat, já jsem plně vyřízený. Náš Moritz, syn, on se nechal pokřtít. Já nevím, co mám dělat. A kon říká, klid, klid, klid, kon. Já jsem měl úplně ten samý problém. Náš Icik se taky nechal pokřtít. Uh-huh. A já rabín, já jsem si myslel, že si šáhnu na život. Já jsem opravdu nevěděl, co mám dělat. Tak jsem šel do synagogy a obrátil jsem se k Bohu. A on se mi zjevil. A říkal mi, klidko, klid, rabí, klid. Já jsem měl úplně ten samý problém.
4: Dobře, děkujeme a jdeme se zeptat posluchačů, jestli chtějí další židovské anekdoty anebo horor básníka Mirko Hilla. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím.
4: I vás?
6: Hlavně zdravím pana Vidru.
5: My vás taky zdravíme.
6: Největší české herečky světového formátu.
5: Díky.
6: A přeju si Ačko. Hezký
4: dobře,
6: den.
4: I vám. Děkujeme pěkně. Syn světového formátu, slavné herečky, ano, ne, výborně.
5: Obráceně, syn slavné herečky světového formátu.
4: Jsem to udělal schválně. Dobrý den. Halo.
7: Dobrý odpoledne, já vás vítám.
4: My vás taky.
5: Děkujeme.
7: A i pana Vidru.
5: Díky.
7: Taky. No. A chtěl bych pokračování.
4: Dobrá, děkujeme krásně, naslyšenou. Děkujeme. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Vidru.
5: Mám
8: pod
5: taky.
8: Pergolují 37 stupňů, v bazénu 32, pivo 12 stupňů.
4: Výborně. Všechny stupně u vás už máme zaznamenány.
8: Pokračování v anekdotách, protože ta první anekdota od pana Tefra, to jsem se smál, až se padala na kolena.
4: Až se pergola otřásala. Dobře, děkujeme. Krásný den.
5: Taky.
4: Haló, haló, kdo pak je s námi?
9: Dobrý den, tady dobrý. Pepa z Ostravy. Mm-hmm. Zdravím vás, panové, oba do rádia.
5: My taky do Ostravy.
9: Čal by si Bečko.
4: Zapsáno, mějte se hezky, děkujeme. Naslyšenou. Pojďte dál za námi. Haló, haló.
10: Dobrý den, Breno z Martina.
5: Mm-hmm. Dobrý den.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám príjemný, pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
5: Děkujeme taky, krásne. Děkujem, nashledanou.
4: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavla i pana Václava Vidru.
5: Díky, děkujem.
11: Já bych si přál Bečko.
4: Dobře, děkuju. Máme zapsáno, máme naslyšenou.
5: Píšem.
4: Je to napínavé, ještě neprozradíme, kam to směřuje. Dobré odpoledne.
6: Ano, hezké odpoledne.
5: I vám.
6: Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně zdravím pana Vidru.
5: Díky.
6: A kterého si vážím jako herce a člověka. Dovolím si pozdravovat i vaši paní Bouškovou.
5: Díky.
6: A hodně... Hodně sil do vaší úspěšné herecké práce.
5: A dávám
6: Ačko, Pavle.
4: Ano, mám zapsáno. Děkujeme.
5: Díky.
4: A tak, jak řekla Stanislava, a nejen ona, i hlasující i v SMS a další hlasy, které jsme sezbírali, židovské anekdoty pokračují z pořadu a to říkají oni mě, Miroslav Moravec a Václav Postránecký.
3: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
12: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchor školu prolajdal, v synagoze ho jak těživ nikdo neviděl, ale kšeftuje tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
3: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
12: No, dobře. Ale co pak?
3: No, pak se na to zvykne.
12: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.
3: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
12: Feinberg, když je střízliv.
3: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
12: Feinberg, když je opilý.
3: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
12: Jak se jmenujete?
3: Jakob Abeles.
12: Odkud?
3: Z Tarnopole.
12: Vaše zaměstnání?
3: Vetešník.
12: A vyznání?
3: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S námi ve studiu Humoriády je dnes Václav Vidra. Už jsme probrali, že to má hodně pracovní, hodně divadelní, ale přece jenom je čas na koupání a případně kde?
2: No, já jsem se koupal včera,
1: ve vaně?
2: Ne, ve Slapském jezeře se svýma 6 koňma a 3 psama.
1: Dokonce.
2: Bylo to moc hezký.
1: No, jak se to organizuje?
2: Krásná voda byla.
1: Jo.
2: Organizuje se to tak, že si vemu koně, vemu teda popravdě řečeno 4-kolku, protože ono je to potom zpátky hrozně do kopce. No a pošlu je k vodě.
1: Ty no koně, a když myslím. Jsou tam někteří zájemci, kteří chtějí také blízko, je to bezpečné?
2: Ano,
1: můžou blíž si pohladit třeba koníka nebo Vaška Vidru?
2: Bylo tam několik zájemců včera. Bylo to pěkný představení. Myslím, že se líbilo.
1: Zní to romanticky docela.
2: Jo, je to romanticky, je to krásný a koně to baví.
1: Bezva. Tak čím budeme bavit naše posluchače, doufejme dál?
2: No, já bych to vzal trošku, nyní začneme zábavu z onačejšího soudku, řečeno slovy.
1: Ze sudu přímo.
2: Citátem z limonádového Joa. Ano, nyní začneme zábavu z onačejšího soudku.
1: Dal by si kolalokovi limonády.
2: To viděl na Karla Gotta.
1: Za oponou byli s Karlem Šípem téma Got elektrikáře.
3: A vy jste kdo?
2: To tak.
4: No já jsem elektrikář, kluci mě sem poslali, no.
3: Nějaký povědomý. Vy už jste nám tady někdy dělal pojistky?
4: To ne, jo, ale pravda je, já jsem vyučený elektrikář, ale už jsem to dlouho nedělal.
3: Aha, vy jste nějak marodil?
4: 45 let jsem mezi tím zpíval, jo, tak nevím, jestli to ještě budu umět, no. Jaký tady máte jističe?
3: Takový ty bakelitový.
4: A jo, tak vidím, že v elektrice se moc nevyznáte, příteli.
3: Ne.
4: Tak podívejte, jo. Tak asi takhle, jo. Máme dva typy ochranných spouští. Je napěťová, proudová. A podstatou proudové ochranné spouště je diferencovaný transformátor. A pokud je trojfázová soustava zatížená stejnoměrně, tak transformátor samozřejmě není buzený, jo? Ale pokud některá fáze jde do země, tak potom v sekundární cívce se indukuje napětí, které potom dá impuls k vypnutí.
3: Ano, jo? Ano, ano. No, však no. Sám uvidíte. No, jo. Pojďte. Pojďte, mistře, pojďte se nám na to podívat.
4: Tak, jo, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Já bych to Karlovi věřil.
2: No určitě, tak protože to víme, že byl studovaný.
1: Ano, chtěl jsi být něčím podobným, nebo pokoušel jsi se o nějaký takový obor, nebo rovnou umění?
2: Pokoušel jsem se, jako čím jsem chtěl být, to je jiná věc. Začalo to hasičem, pak přes ošetřovatele v zoologické zahradě, malíře, spisovatele.
1: Popelář, pilot, to tam
2: ne,
1: taky
2: to tam
1: bývá
2: nebylo,
1: často
2: ne,
1: u chlapečků.
2: Popelář nebylo, pilot taky ne. Pilotem bych časem býval se chtěl naučit být, nebo respektive lítat, ale na to už není čas, no tak v jiném životě až pak někdy možná.
1: Stačí jeden plně
2: nebo
1: naplněn.
2: Nebo až budu mít ty křídla, tak budu lítat potom tam nahoře.
1: No tak. Nepředbíhejme, pojďme pěkně po pořadě. Další Karel Gott by tu byl, anebo Vladimír Menšík je v nabídce, takže teď souboj dvou velkých S. Vyberte si ještě dnes humor mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900. Karel Gott nebo Vladimír Menšík čekají z našeho archivu, koho si vyžádáte. A teď zpívá František Nedvěd, také bohužel už jenom z archivu.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Jste s námi v Humoriádě s Václavem Vidrou. Můžete přidat své hlasy pro Karla Gotta nebo Vladimíra Menšíka. Tak se zeptáme na našem telefonu, kdo pak si jde vybírat. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Vidru.
3: My vás taky.
4: A já si myslím, že není nad čím dlouho přemýšlet. Určitě pro pana Menšíka hlasuju.
3: Děkuji. Dobře.
2: Máte tam díky. Váš hlas zařazen. Díky.
4: Naschle, chlapi.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne. Zdraví vás posluchačka z Ostravy, Mirka.
3: Vy máte krásnou ozvěnu.
5: Taky Ačko.
2: Ačko.
3: Ačko,
2: ano,
3: dobře,
2: zapsáno.
3: Píšeme, děkujeme.
2: Díky, naslyšenou, hezký den do Ostravy přejeme a zveme dalšího, kam se podíváme teď. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan Uští.
3: Dobrý
6: zdravím
3: den.
6: Zdravím vás oba dva a chtěl bych Goťáka.
2: Zapsáno, děkujem. Mějte se. Naslyšenou, dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, tady posluchačka Alice z Kostelce. Zdravím vás, Pavle, a taky pana Vidru.
2: My vás.
3: Díky, my vás taky zdravíme.
7: A prosila bych, prosím, Ačko. A mějte se krásně.
2: Děkujeme.
3: I vy.
2: Naslyšenou. Příjemná paní, že?
3: Mm-hmm.
2: Stejně jako další posluchači. Dobré odpoledne.
8: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím pana kapitána Pepu Nováka.
3: Ano, když se daří, tak se daří.
8: Daří, kurňa.
2: Tak.
8: Maminko, přijelo auto. No. Úplně. Když se daří, tak se daří.
2: Míříme na Kameňák.
8: Ale ahoj, jsem. Ano.
2: Dobře, Ačko.
3: Super, tak
2: moc.
3: Jo, dneska by to šlo.
8: A zdraví David ze Světlé hory.
3: Děkujeme, Davide.
2: Děkujeme moc za připomínku nejznámějšího filmu s panem Novákem. Tak. A také s panem Vidrou, samozřejmě. Tak, pojďte dál. Dobrý den. Haló?
9: Dobrý den. Tady vás zdraví posluchačka Majka ze Zlína, z rozpařeného Zlína. Já bych prosila taky, ani nevím co.
3: Ačko je Karel Gott,
2: je horko,
3: je Vladimír Menšík.
9: Zdravím,
3: já vás taky.
9: Taky Pavlíku.
2: Ano, ano.
9: A už se těším na nějaký film.
2: Dobře.
9: Děkuju moc, nashledanou.
3: Tak co to bude, Ačko nebo Bečko? Goťák
2: nebo Menšík?
9: Menší.
3: Tak, takže Bčko. Děkuji.
9: Ano, Bčko. Děkuju moc. Je
2: to taky. Mějte se hezky. Děkujeme a zveme ještě vás. Dobrý den.
10: Dobrý den. Dobrý tady den. Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych Ačko.
2: Je to
3: zapsáno. Taky zdravíme. Děkujem.
2: Mějte se hezky. Tak přátelé, sečteno, podtrženo. Soud s Karlem Gottem tady bude.
3: No,
2: tak, prosím. Jak se odehrál v Silvestru televize Nova. A opět se nám vrací i Miroslav Moravec z archivní nahrávky.
11: Prosím o klid, nebo nechám vyklidit soudní síň. Přiveďte obžalovaného. Zahajují soudní líčení proti obžalovanému Karlu Gottovi, který se celý život vyhýbal sňatku, čímž unikal stavu manželskému a tím pádem i spravedlnost. Pane obžalovaný.
12: A rovnej se, čověče, nehrb se, když s tebou mluví pan soudce.
11: Bylo proti vám vzneseno obvinění, že jste si neoprávněně ponechal titul svobodný mládenec, čím jste naplnil skutkovou podstatu trestného činu používání omamných látek, jako mládenická svoboda bez pochyby je. Je nutné, aby byl obžalovaný připoután.
12: On se mi cukal, pane soudce. Z čeho jsem vůbec nemohl dostat. To víš, myslíte. Takovýhle problémy mi naposled dělal Winklebauer.
11: Obžalovaný Gotte. obžalovaný Gotte.
12: To je jméno, já se picnu.
11: Já žádám eskortu, aby se nezasahovala do soudního líčení, prosím. Obžalovaný Gotte, jelikož jste se až dosud vyhýbal manželským povinnostem, rozhodl soud, že vám bude přidělena manželka ex offo. Chcete se k tomu vyjádřit?
12: Jsem nevinen. Žádný slitování, pane soudce. A teďka si běhal svobodný, tak ho pěkně osolte. Já bych mu napařil rovnou dvě baby na jednou.
13: To by šlo, slavný soude.
11: To by nešlo. Dvojitý trest zákon neumožňuje. Pane obžalovaný, vy jste se nejen vyhýbal sňatku, ale několikrát se dokonce obelhával veřejnost slibem, že tak učiníte. Cituji, já se asi v létě ožením. Slib jste nikdy nesplnil. Je tu ovšem polehčující okolnost, cituji, má první láska se dnes vdává. Přesto jste dokázal spáchat dvě dcery. Jste si vědom své viny?
13: Jsem nevinen.
12: To tady říkají všichni. Pane soudce, napařte mu doživotní manželství se zvýšenou ostrahou. Nepárejte se s ním, okamžitě oženit. Voženit, voženit, voženit, voženit, voženit.
11: Klid, soudní síni, klid. Soud dospěl ke svému rozhodnutí s přihlédnutím k výpovědím minulých i současných potenciálních manželek obžalovaného. Jmenovitě Mariky S., Tatiany S., Jitky S.
12: Kurva, to je S jak Mariáš.
11: Klid, prosím. Klid, prosím. A dospěl k závěru, že obžalovaný Gott je schopen sňatku pouze soudní cestou. Ať předstoupí nevěsta.

0: Vážená nevěsto.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, víme, kam to směřovalo.
3: No, ale nevíme, jak to dopadlo.
2: No, víme.
3: No.
2: Vždyť se nakonec stejně oženil.
3: To je pravda.
2: Ve svém reálném životě samozřejmě, nedělejme si z toho legraci. Přátelé, kdo vás pobaví a osvěží svým humorem závěru ve finálním souboji, bude to Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem anebo Vladimír Menšík. Tentokrát jsou proti sobě.
3: Mm-hmm.
2: Koho by si dal vaš?
3: No to já nebudu takhle tady podsouvat názory.
2: Dobře.
3: Své maličkosti.
2: Takže posluchači, pusťte se do toho.
3: Sami, musí sami.
2: Toho vzdal, pojďte vyhlasovat Kaiser, Lábus nebo Menšík, humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, SMS-kujete 731 800 900 je číslo pro telefonující.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda je s vámi, vy si můžete, dámy a páni, u rádia vybírat, jestli chcete finále dnešního souboje strávit s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem, anebo Vladimírem Menšíkem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, posluchačka z Bohumína.
3: Dobrý den.
2: S úctou pana Menšíka.
1: Ano.
2: Ale zapomněla jsem pozdravit, takže srdečně zdravím. A zdravím, nepoužiju to Václava, poněvadž Danuška říkala náš Vašík.
3: Ano, to je pravda.
2: Nebo můj Vašík.
3: To máte pravdu, ano.
1: Tak jo,
3: děkuju.
2: A maminku jsem znala a mám na ní krásnou vzpomínku. Spolu jsme kupovali jeden dárek a byl to art protis Hany Lendrové na Starém městě. A byla nejen úžasnou herečkou, ale i vynikající řidičkou. Takže a maminku, tady opravdu jsem, vážila jsem si ji. A my jsme se naposled viděli s váma, Vašíku, a s Janičkou v Rožnově pod Radhoštěm.
3: Ježišmarja.
1: Tak paní má spoustu vzpomínek.
3: Hráli jsme tam. Díky.
1: Tak
3: díky
1: jo, moc. Tak děkujeme. I vy.
3: Vy taky.
1: Naslyšenou. Tak dobrá řidička byla zmíněna, maminka. A no, Václav před chvilkou říkal, že to Brno dá za 2.30 dneska.
3: No, asi, no, za 2.30 určitě, no. To mě píše navigace tady. Ale jinak teda musím neskromně říct, že jsem mámě oprašoval její jezdecký umění. Učil jsem jí řídit. Ale byla opravdu nadaná studentka.
1: Možná to mělo být naopak, ne? Že ona měla učit to.
3: No, ale ona dlouho nejezdila. Je ona tak, nějak jako dlouho nejezdila, ale ona byla opravdu dobrá řidička.
1: Dobře, tak všem řidičům přejeme šťastné kilometry, no, když to takhle vztáhneme. A jdeme dál. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, tady Martin Havizová.
3: Dobrý den, Martin.
4: A zdravím i samozřejmě pana Vidru, i vás.
1: Ano.
4: Pane redaktore. A chci říct, jak někdy bývají herci známý vlastně díky hláškám ve filmech nebo seriálech, tak si říkám, že do těch hlášek ti herci dávají i něco ze sebe. Že vlastně
1: aby to fungovalo, že jo, i po letech.
3: Jo,
4: jasně,
3: je.
4: aby to mělo ten efekt.
3: To je pravda, vždycky herec dává něco ze sebe.
1: A Martine, dáte si A nebo B?
4: Dám panu Menšíka.
1: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
3: Krásný den.
1: Návštěva po 15 letech se jmenuje výstup Vladimíra Menšíka z pořadu Haló zábava.
5: Že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
6: No, tak
5: no. Jo.
6: To bych spíš čekala, že hubáte jsou neštěvé.
5: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
6: Je, ty si to tak přesně pamatuješ.
5: Taková malá pozornost.
6: Ale to si nemůže.
5: No, to tam leželo na lavičce v čekárně, tak
6: si to...
5: Ne, to já jenom tak žertuju, no.
6: Tak
5: abych nezapomněl, miláčku. Podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
6: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
5: Kdo přijde?
6: Manžel
5: přijde. Tady ještě někdo bydlí?
6: Manžel.
5: Tvůj man. Mořenko, ne. Ty jsi se oženila, vyvdala.
6: Františku.
5: Jedno, to mě nenapadlo.
6: Co tě nenapadlo?
5: No ne, jakože přijde muž, že najednou teď tohleto je snad, abych radši šel, ne?
6: Kam bys si chodil?
5: To jsem cizí člověk.
6: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy.
5: No kdyby jenom do školy chodili.
6: No co? Nic jiného přece nebylo.
5: No ne, to já neříkám, že
6: no,
5: mi něco bylo, když tenkrát mi to mrzelo, že nic nebylo. To já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
6: Ale no, to tak nehodí. To mě přece neudělal, no tak sedni si a povídej.
5: No taky kam bych šel teď. No víš kam, já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
6: Jsem telegram?
5: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
6: A proč by měl mít jaký podezření?
5: Když chlapu vidí to, já.
6: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou věčnou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
5: No to není opatrnost, to je půd sebezáchoví tohleto.
6: Seď, povídej. Co žena, děti, no rodina.
5: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
6: To jsi přece ženatý.
5: Já ženatý.
6: Ty jsi se neoženil.
5: No vůbec. Ty si vzpomněl, jak mě říkali Joe zakusovač. Kdepak žádnou kudlánku nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co nic mi nechybí. No já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je přece jenom událost.
6: Ty pořád událost. Ještě přemýšlíš,
5: ještě budu přemýšlet,
6: to no. To jsi vždycky přemýšlel, je to taky na tobě vidět, Františku. Jako, přemýšlíš.
5: Já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím. No. A nebo co je na mě vidět?
6: Chybí ti knoflíky u sebe.
5: Ty mi náhodou nechybějí, víš, ty já mám zadní kapse u kalhot. Dneska ti ukradnou kdeco, já jsem si to odříš, jsem si ve vlaku mi to někdo to
6: řekl. Ale nepovídej, Vídej, knoflíky sundej, sako, já ti to přijdu.
5: Ne, když si tak, to vůbec nepřichází v úvahu. No, což se vrátí tvůj manžel.
6: Co se vrátí
5: manžel? No, já tady musím jít nahadný v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
6: Ale prosím,
5: cizí chlap, no to nejde
6: upravdu. To pořád vejdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
5: Pokud tomu tady nemusím sedět na hej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to přijdu doma.
6: Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej. Dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
5: nic. Ale já bych byl rozmyšlený. Je, slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
6: To je manžel, on vždycky cvrnkne.
5: No takhle ty mě dej ten kabát, Mašinko, prosím.
6: Počkej, pomez, já se nevrátím, připrav si za tím.
5: Já už tě nemám zkušenosti, já už mám.
6: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
7: Tady se mě těší, Sikora.
6: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františkovi, já se něco připravím v kuchyni.
5: Já jsem šel tady takhle kolem, pán tady by mohla být Maria Kouknu, a ona opravdu tak... A jenom tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a přitom je zima, no?
1: Tak bohužel pokračování příště, dál už se nedostanem, než do finále s Václavem Vidrou. No, Václave, děkujeme za návštěvu, šťastnou cestu, ať se dobře
3: hraje. Já se dostanu dál, no. No, až k tomu blbce, teda na blbce k Bolkovi.
1: Ano, už jsme to vysvětlovali, samozřejmě ve vší lásce a počestnosti.
3: Samozřejmě, tak, Bolka zdraví moc, všem. Mám rád. Mm. Tak jo, mějte se fajn, neuvažte se.
1: Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Naše vlny vás snad osvěží i v dalších časech. Loučí se i Pavel Kučera. Hezký den.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Letní lounské vábení omezí dopravu v centru Loun. První uzavírka začne už dnes v poledne. Zimní stadion v Klášterci na Tohří je otevřený veřejnosti. Kriminalisté obvinili mladistvou osobu kvůli napadení muže v Teplicích. Dnes čekáme teploty do 32 stupňů, oblačné zataženo, místy přehánky nebo bouřky. Pěkné ráno, zprávy a Jana Moravcová. Centrum Loun čekají kvůli festivalu letní lounské vábení dočasné uzavírky. Třídenní festival začíná sice až v pátek večer, první uzavírka ale přijde od dnešních 12 hodin, kdy řidiči neprojedou částí Mírového náměstí. Konkrétně od ulice Beneše z Loun po městskou knihovnu. Zítra ráno se zákaz rozšíří na celé náměstí, včetně obou parkovišť, a uzavře taky část ulice Beneše z Loun.
2: Od zítřka do neděle budou ulice Hilbertova, Beneše z Loun, Jakoubkova a Pivovarská vyhrazené jako parkovací plochy pro potřeby festivalu. Ulice Beneše z Loun se uvolní v sobotu ve 12 hodin a místo ní se ve stejný čas uzavře ulice Žatecká pod hotelem Merlot. Uzavírky potrvají do nedělního poledne. Jejich přehled můžou lidé najít na stránkách města. Z Loun Jáchym Zvoníček, Český rozhlas.
0: V Klášterci na Tohří zvou správci zimního stadionu obyvatele k ochlazení. U ledové plochy je v extrémních vedrech teplota o více než 10 stupňů Celsia nižší než venku. Podle ředitele správy sportovních zařízení Milana Vackého lidé mohou až do 9 hodin večer sledovat pestré tréninky sportovců.
3: Můžou koukat na tréninky, máme tady hodně krasobruslařů taky, jo, takže z Německa hlavně, takže si myslím, že to může být i zajímavý koukat. A zároveň řekněme ve 22 stupních Celsia, což je dobrý.
0: Krajští kriminalisté obvinili v případu napadení muže, který posléze zemřel v nemocnici, jednu mladistvou osobu s ublížení na zdraví a výtržnictví. Pokud soud uzná jeho vinu, hrozí mu trest do 5 let vězení. Řekl to mluvčí policie Tomáš Frolík. Událost se stala v Teplicích 11. července. Obvodní soud pro Prahu 10 rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Ten v půlce 70. let strávil několik měsíců ve vazbě za údajný pokus o poškozování Československa v cizině. O očištění jména žádal Knížák už v minulosti. Obnovení řízení musel nakonec nařídit až ústavní soud. Ten po Knížákově stížnosti konstatoval, že soudy nižší instance pochybily, i když jeho žádost zamítli. Milan Knížák se své rehabilitace nedožil. Ve věku 86 let zemřel na konci července.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až zataženo, vyskytnou se taky přehánky nebo bouřky, mohou být i silné. Nejvyšší denní teploty do 32, na horách do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dopravní omezení v podobě prací na inženýrských sítích čekejte řidiči v Teplicích v ulici Josefa Hory. Provoz je tam převeden do protisměru a uzavírka je taky v České Lípě v Loretánské ulici. Aktuálně jedete na severu bez nehod, tak i dál šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté, hezký čtvrtek vám všem, dobré ráno, venku se nám poněkud ochladilo, no poněkud asi o jeden stupeň, ale nebojte, dneska už nebudou taková vedra jako včera, více o počasí už za chvíli, k tomu přidáme samozřejmě kalendárium pro dnešní den a nebudou chybět ani písničky, které nestárnou. Těšte se na trojku Hana Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald a také na Ivana Hlase. Hezké ráno.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Oldřiška má svátek, všechno nejlepší, je čtvrtek 6. srpna. Co se dneska dělo v tento den, v tento datum? Já jsem to nehledal, já jsem to nechal na Petra Jungmana. Je tady kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 6. srpna. Všechno nejlepší Oldřiškám a tady je Petr Jungmann. Tisíc let existovala svatá říše římská. Formálně zanikla v roce 1806, to je přesně 220 let. Habsburg František II. Tehdy po porážce u Slavkova s Napoleonem v rámci Prešpurského míru se vzdal titulu římského císaře a místo toho začal používat titulu rakouského císaře. První atomovou bombu svrhla americká armáda v roce 1945 na japonskou Hirošimu. První jaderná puma explozí okamžitě zabila 80 tisíc obyvatel města. Dalších 180 tisíc zemřelo na nemoci z ozáření. Proto si dnes připomínáme Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Dnes je den Hirošimy. Fenomén jménem internet se zrodil před 35 lety v roce 1991. Britský fyzik a počítačový odborník Tim Berners-Lee zprovoznil první webovou stránku světa Info.cnh. Původně to měla být jen veřejná nástěnka pro vědce z CERNu. Zanedlouho tahle nástěnka pokryla celý svět. Před dvěma lety vpadla ukrajinská vojska do ruské Kurské oblasti, kde obsadila několik set kilometrů čtverečních. Jednalo se o jeden z nejdůležitějších útoků Ukrajiny přes hranice Ruska. Objevitel penicilínu, nositel Nobelovy ceny Sir Alexander Fleming se narodil ve skotském Lochfieldu v roce 1881. Kladenská hokejová legenda, dvojnásobný mistr světa 76 a 77, František Kaberle slaví 75. A já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Sever. Trápí nás vedro, rozpálené silnice, ulice. Co si zkusit založit v našich městech zelené fasády? Jde to a jakým způsobem to našim městům pomáhá? Jak ochlazuje taková zelená fasáda naše domy? To se dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí. Venku je víceméně klid. Radarové snímky ukazují, že se mohou objevit nějaké ty srážky, déšť na Litoměřicku. Aktuálně podle radarové situace teploty jsou přes 20 stupňů, 22 máme na Chomutovsku, 24 máme v Roudnici nad Labem. Jaká je ta předpověď? Tak jasné je, že nebudou taková vedra jako včera. Nejvyšší teploty dnes budou 32 stupňů, bude oblačno až zataženo. Mohou se vyskytnout přehánky, bouřky i silné. K večeru očekáváme ustávání srážek. Hezký den!
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pohodu, klídek a taky ochlazení vám přeji. Jste s Českým rozhlasem Severe, dobré ráno. Ano, ve městech je k nevydržení. Včera večer jsem si v paneláku říkal, jo, bydle tak na vesnici, tam by bylo aspoň chladněji, tam by se dalo jít jen tak třeba na zahradu, na procházku do přírody, ale tak úděl městských lidí je, že se s tím musíme nějakým způsobem smířit nebo s tím něco dělat. Současné vlny veder rozpolují domy i ulice. Odborníci teď hledají způsoby, jak města ochladit. Jedním z mnoha řešení jsou zelené střechy a fasády. Vědci z Vysokého učení technického a Mendelovy univerzity vymýšlí, jak je zlevnit nebo zvýšit jejich účinnost. Od nových konstrukcí až po výběr vhodných rostlin.
1: Pod náma se parkuje, takže
2: dobrý příklad toho, jak to dělá, to bylo něco líp.
3: Jsme v Brně na Ponavě společně s Janem Vystrčilem z fakulty stavební VUT. Stojíme na střeše parkoviště. Není to obyčejná střecha, je to totiž zelená střecha. Jsme prakticky v parku.
2: Ta zelená střecha jednak působí příjemně na psychiku člověka, je nám tady mnohem příjemněji, než kdybychom byli pouze na vydlážděné ploše.
3: Máte tady termokameru.
4: Pokud zamíříme ve stínu na trávník, tam máme pouze 26 stupňů.
3: Svítí na nás sluníčko, postupně nás pronásleduje, tak se můžeme klidně maličko posunout, ať se tady neupečeme. Když se podíváme na ten chodník, jakou máme teplotu?
4: Tady už máme 35 stupňů Celsia, je teprve 10 dopoledne, okolo 2 hodiny klidně ten chodník může mít i přes 40 stupňů.
3: A zároveň, když to trošičku nadzvedneme a podíváme se na fasádu protějšího bytového domu, tak ukazuje to v rozmezí 48 stupňů až přes 50. Ať už zelené fasády či střechy dokážou tu povrchovou teplotu během toho dne snížit.
4: Ta teplota může být nižší klidně o 12 stupňů Celsia.
5: O tom, co na střeše může růst, rozhoduje hlavně hloubka substrátu. Podobný princip funguje i u zelených fasád. Liší se náklady i účinkem jednotlivých řešení. Od popínavých rostlin až po zavlažované zelené stěny.
4: Popínavé rostliny budou levnější, ale efekt zvlhčení a ochlazení vnějšího prostoru bude nižší než u intenzivní zeleně.
5: Podle Přemysla Krejčiříka z Mendelovy univerzity právě popínavé rostliny představují pro naše domovy i města nejdostupnější řešení.
6: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Použijete třeba různé druhy přísavníků.
5: Inspiraci ke snížení povrchových teplot budov přitom není podle Krejčiříka potřeba hledat daleko.
6: Teď jsem se byl podívat v Seeštadt u Vídně a tam právě používají tyto popínavky. Opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
5: Zelené střechy a fasády podle vědců nepomáhají jen snižovat teplotu rozpálených povrchů. Zadržují dešťovou vodu, zlepšují mikroklima a mohou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Marek Gencl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
8: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu,

Hezký život vám všem. První superdávka by měla lidem přijít v příštím týdnu. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás bude mít Jana Moravcová už za okamžik. Hezký den, krásný čtvrtek vám všem.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: První superdávka by měla lidem přijít v příštím týdnu. Úřady práce začnou podporu vyplácet více než 304 tisícům žadatelů, kteří na ní mají schválený nárok. Superdávka nahradila 4 dosavadní příspěvky, mimo jiné podporu na bydlení.

0: zdaní živobytí. A Ústí nad Labem rozmístilo v centru města 5 informačních panelů s historickými fotografiemi. Podle webu města se lidé skrze jejich průhlednou část mohou podívat, jak dříve vypadaly dnes už neexistující anebo výrazně přestavěné budovy. 7 kriticky ohrožených tropických žabek se podařilo odchovat do zoo v Liberci. Listovnice přízračná se v lidské péči rozmnožuje jen výjimečně. Její odchov tak zoo považuje za velký úspěch. Lidé po celém Japonsku i světě si dnes připomínají 81. výročí svržení atomové bomby na město Hirošima. Puma se jménem Little Boy zabila až 160 tisíc lidí, většinou civilistů. Tenistky Marie Bousková i Karolína Plíšková vypadly na turnaji v Torontu ve druhém kole. Bousková prohrála s Američankou Townsendovou 6-7 a 5-7 a Plíšková podlehla Rusce Andrejevové 0-6-2-6. Dnes čekáme oblačno až zataženo přehánky nebo bouřky a teploty do 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na severu Čech jedete aktuálně bez nehod a dopravní omezení čekejte mezi Hrobem a Mikulovem na silnici 2. třídy číslo 382 na Teplicku. Důvodem jsou práce u držby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Pamatujete si, jak jsme před měsícem a půl jsme si říkali v tuhle dobu, je to je krásný světlo, krásně vidět. No teď je tma, ale nebojte, 5.38, to je za 6 minut, tady bude východ slunce, tak se na to připravte, pozdravme slunce, zapadá nám dneska ve 20 hodin a 37 minut. Co nám nezapadá, to jsou písničky, které nestárnou, za chvíli Michal Tučný, teď Iveta Bartošová.

0: Hezky jsme si zahráli, zafidlali, 10 minut po půl šesté, Český rozhlas Sever s vámi. Krásný den a hrát budeme i odpoledne a bude se i zpívat, protože hostem Alex Minářové v dnešním pořadu Alex a host po 13. hodině bude folková zpěvačka Pavlína Jíšová. Dozvíte se například i to, proč se po narození dcery už nevrátila do folkové kapely Žalman a spol.
1: Ano, je to velice zajímavé, to mohu říct, protože my jsme opravdu měli schůzi v Masných krámech na to, že já bych ráda teda se stala matkou, tak jsme tam tenkrát byli celá kapela, nejen Tonda Hlaváč, Žalman, já a ještě Jarda Matějů, muzikant, a další muzikant tam byl Vojta Zícha, který měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru. Tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmarovy chaty na Stropnici a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli Nezmaři a nabídli mi místo, takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince, já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s Nezmary.
0: Tolik Pavlína Jíšová, zbytek příběhu a i nějakou tu písničku uslyšíte dneska po 13. hodině v pořadu Alex a host. I nadále příjemné vstávání vám všem a za okamžik aktuální předpověď počasí.

0: Ve 17:45 posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den s velkým napětím, očekáváme na tu zprávu, jestli už bude konečně chladněji.
1: Počasí.
0: O něco ano, aktuálně máme nějaké ty přeháníky a dešť na Litoměřicku, teploty jsou kolem 20 stupňů v Mostě, 21 stupňů máme v Ústí nad Labem a konečně k té předpovědi pro dnešní den. Včera teda ty teploty byly až 37 stupňů, dneska budou jen 32 stupňů. Bude ale oblačno zataženo, místy se vyskytnou přeháníky nebo bouřky, k večeru očekáváme od západu ustávání srážek. I dnes tedy platí, že předpokládáme stále silnou až velmi silnou zátěž teplem. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10.06 vy jste s Českým rozhlasem Sever, když si teď na chvilku sednete do kavárny, tak uslyšíte takové to známé heslo. Tak dneska bych si na ochlazení dala frapéčko, frapé, ledová káva, tak to je teď módou. Jak si tuto řeckou letní specialitu připravit doma, to nás naučí dnešní Babské rady.
1: Babské rady.
2: Příběh slavné studené našlehané kávy, kterou dnes známe jako frappé, se začal psát v Řecku. Jeho recept má dokonale zmapovanou historii. Vznikl v roce 1957 v Soluni na gastronomickém veletrhu, a to díky šťastné náhodě. Chtěli tam tehdy připravit pro návštěvníky běžnou instantní kávu, ale neměli k dispozici horkou vodu. A k tomuto problému přistoupili kreativně. Smíchali kávu se studenou vodou a ledem, rozmixovali v šejkru a úspěch se ihned dostavil. Název si nápoj půjčil z francouzštiny. Slovo frappé znamená doslova vychlazený nebo mrazivý. To pravé řecké frappé, které znáte z dovolenkových cest, se připravuje vždy z instantní kávy, vody a cukru. Tyto ingredience se prudce šlehají, dokud nevznikne hustá a světlá pěna. Poté se přidávají kostky ledu, po případě i mléko. Frappé dnes patří mezi nejoblíbenější druhy ledové kávy, a chcete-li ho servírovat jako profesionálové, tak ho podávejte vždy ve vyšší sklenici s dlouhou lžičkou a brčkem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 5-6 byste s Českým rozhlasem Sever. Pěkný den. Liberecký kraj hledá budoucího dopravce pro vlaky z Liberce do Semil a Pardubic. I tohle se dozvíte ve zprávách v celou. I nadále vám všem krásné, příjemné čtvrteční vstávání.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT 2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Výzkumníci z Ústecké univerzity chtějí z použitých sprejů získávat hliník pro další využití. Liberecký kraj hledá budoucího dopravce pro vlaky z Liberce do Semil a Pardubic. Český stát podle 72% lidí nedělá dost proti dopadům extrémních teplot. Zjistil to exkluzivní průzkum. Dnes bude převažovat oblačno, místy zataženo, teploty do 33 stupňů. Hezké ráno, zprávy a Jana Moravcová. Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem sbírá v Přestanově na Ústecku použité spreje. Výzkumníci chtějí navrhnout technologii, která obaly bezpečně otevře a oddělí z nich plyn, kapalné zbytky a kovy. Možnosti využití hliníku přibližuje vedoucí katedry environmentální chemie a technologie Jiří Orava.
4: Používají se hliníkové slitiny v letectví, používá se třeba hliník jako sběrač proudu v bateriích, litium-iontových bateriích, ale řekněme největší aplikace hliníku jsou motory, přídavky do různých typů ocely, slitiny různé strukturní.
2: Přestanov si podle Oravy vybrali kvůli malému zastoupení podnikatelů. Nazbírané obaly by tak měly pocházet hlavně z místních domácností. Do speciální nádoby se obyvatelé dostanou pomocí evidovaného čipu. Liberecký kraj hledá dopravce pro provoz spěšných vlaků z Liberce do Semil a Pardubic. Od prosince 29 vystřídá společnost Arriva, která spoje zajišťuje teď. Zájemci můžou během září posílat nabídky a vítěze plánuje kraj vybrat příští rok na jaře. Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Šetření se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. 2/3 lidí se taky obávají, že teplotní extrémy budou zasahovat do jejich běžného života. Pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Nejčastěji se toho obávají mladí, přes 80% z nich. A vysokoškolsky vzdělaní lidé. Nejméně se ovlivnění běžného života vysokými teplotami obávají seniori a také lidé se základním vzděláním.
2: Ve veřejném sektoru můžou od srpna pracovat takzvaní peer pracovníci. Mají za úkol pomáhat lidem ve složité životní situaci, kterou sami prošli. Například závislostí, duševním onemocněním nebo dřívějším návratem z vězení. Do katalogu prací novou pozici zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zdravotnické odbory ale kritizují, že nemá tato práce dostatečně vymezené kvalifikační požadavky.
0: Počasí.
2: Na severu Čech dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru, jinak bude hlavně oblačno, teploty do 33, na horách do 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V ulici Josefa Hory v Teplicích počítejte dopravní omezení v podobě převedených jízdních pruhů do protisměru a uzavírku očekávejte v Litoměřicích v ulici Kořenského. Opravuje se tam vodovod a kanalizace. Tak jeďte opatrně a pokud i vy narazíte na dopravní komplikace na severu, volejte nám je na bezplatnou telefonní linku na číslo 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Je sucho a je žalostný pohled na naše řeky. Na Labi se objevují takzvané hladové kameny. Nejznámější kámen je v Děčíně, nese na německý nápis Patříš-li mne, plač. Další kameny odhalila klesající hladina řeky třeba u nedalekého Dolního Žlabu. Vlastně ono to znamená i to, že před staletími se také lidé potýkali se suchem, a tak šetřeme vodou a zapřemýšlejme třeba nad tím, že když otočíme doma kohoutkem, teče nám voda, že to není taková samozřejmost. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Valdemar Matuška, teď Olympik.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: krásný hlas Valdemara Matušky nás doprovází dnešním ránem ve čtvrtek 6. srpna, kdy svátek má Oldřiška. Hezké, příjemné, dobré ráno. Pokud vám sobotu začíná dovolená, tak už určitě odpočítáváte hodiny, kolik ještě musíte strávit v práci. Ať vám to utíká. A pokud jste na silnicích, jeďte opatrně, jezděte podle předpisů, abyste se nedostali do naší krimihistorky s Petrem Beranem.
1: Krimihistorky.
2: Dopravní policisté na Děčínsku zastavili motorkáře, který výrazně překročil nejvyšší povolenou rychlost. Na silnici, kde je povolená 90, mu naměřili 145 km/h. Případ byl oznámen správnímu orgánu, protože jde o závažné porušení pravidel silničního provozu. Motorkářovi teď hrozí pokuta od 7 do 25 tisíc, ale taky zákaz řízení motorových vozidel až na 18 měsíců. Policisté připomínají, že právě nepřiměřená rychlost patří mezi nejčastější příčiny vážných dopravních nehod.
1: Krimi historky.

0: Minutu po čtvrt na sedm posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké dobré ráno. Já už vás za chvíli pozvu na sobotu na velkou bitvu, středověkou bitvu. Ta proběhne na Vodním hradě v Budyni nad Ohří a každý rok to tam stojí za to. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí, když se dívám na radarové snímky, tak je to u nás bez deště, i když nějaká ta přeháňka se může objevovat na Lounsku a na Litoměřicku. Teploty, ty jsou kolem 21 stupňů, tato teplota je v Teplicích, 20 stupňů máme v tuto chvíli v Rumburku. Jaká je předpověď pro dnešní den? Dnešní nejvyšší teploty budou do 33 stupňů, bude převážně oblačno, zataženo, sem tam očekáváme přeháňky nebo bouřky, k večeru budou srážky ustávat. Hezký den vám všem.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever.

0: křížem krajem.
1: A v sobotu to bude chtít obrovský potlesk, protože až uvidíte ty rytíře, to vojsko v rozpálené zbroji, no, není jim co závidět, ale středověká bitva prostě musí být. V sobotu 8. srpna na 14. ročník této oblíbené akce Bitva Budyně vás teď pozve Eva Bucharová.
2: Sobotní středověká bitva vypukne za účasti skupin historického šermu z Čech, Polska, Saska, Rakouska i Francie. Na hradním prostranství vypukne program už v 10 dopoledne. Bude hrát dobová hudba Peregrín, uvidíte historické tance, kejklíře Huberta, tradiční řemesla i šermířské souboje skupiny historického šermu Rytíři svatého grálu. Největším lákadlem bude rekonstrukce historické bitvy u Budyně, které se účastní stovka bojovníků v dobové zbroji. Historické armády se do sebe pustí v bývalém vodním příkopu pod hradem dokonce dvakrát, a to ve 13 a v 16 hodin. Doprovodný komentář zasvěceně vysvětlí divákům probíhající děj. A tak není divu, že všichni účinkující pravidelně sklízejí bouřlivé ovace. Sláva vítězům i poraženým. Mezi jednotlivými body programu navštivte tábor a prohlédněte si repliky výzbroje i přípravu dobových pokrmů a jejich následné servírování všem zúčastněným rytířům. Nakoukněte do sklepení, kde se vám dostane zasvěceného výkladu ohledně sečných a střelných zbraní, výzbroje a příslušenství. Zážitek si v sobotu 8. srpna můžete zpestřit projížďkou turistickou linkou z Roudnice nad Labem přes Mšené lázně do Budyně nad Ohří pod Řipským motoráčkem. Je to romantická cesta s výhledem na památný Říp.
1: A samozřejmě nebude chybět dobré středověké jídlo a pití. Užijte si tento den.
0: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Dobrou noc, ne, ale dobré ráno na severu Čech s Českým rozhlasem Sever. Ještě tma nakorčeno k zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl od Jany Moravcové. Krásný den vám všem.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V areálu technických služeb v Litoměřicích dělníci dokončili přestavbu nového sběrného dvora a reuse centra. Jde o místo, kde bude možné bezplatně odevzdat drobnější funkční předměty z domácnosti, které najdou nové využití. Informovala o tom mluvčí města Michala Rosypalová. Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílači ještě na seznam světového dědictví UNESCO. Aktuálně chce požádat Ministerstvo kultury o předběžné posouzení. To by mělo ukázat, jestli je projekt dobře připravený a má šanci uspět v mezinárodním hodnocení. Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Teploty nad 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech. Korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a jedna právnická osoba, tedy firma nebo

0: organizace. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Fotbalisté Jablonce mají před sebou třetí předkolo konferenční ligy. V 18 hodin nastoupí proti lotyšskému Celgu RFS Riga. Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru. Opět bude teplo, maxima do 33 stupňů a převažovat bude oblačno nebo zataženo.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Aktuálně jedete bez nehod a dopravní omezení čekejte například v Teplicích v ulici U soudu. Vozovka je tam zúžená kvůli stavebním pracím.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6:58 posloucháte Český rozhlas Sever. Možná teď jdete na nákup, než se oteplí, abyste to všechno stihli. Možná, že u vás ve vašem městě právě ve čtvrtek ráno probíhají trhy. A trhy? To je dnešní téma pořadu Dáme řeč. Farmářské trhy. Chodíte na ně? Kam? Co tam nakupujete? Jsou podle vás farmářské trhy zárukou kvality potravin, nebo je to tam všechno zbytečně drahý? To všechno probereme po 9. hodině v pořadu Dáme řeč. Takže okurky, cibule, cukety, to všechno budeme společně nakupovat po 9. hodině na farmářských trzích. Teď k tomu dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Mekyš Birka, teď Ilona Čáková.

0: Český rozhlas Sever s vámi Catherine, to je hezké jméno, ale Catherine dneska svátek nemá, má ho Oldřiška, to je také hezké jméno. Všechno nejlepší je čtvrtek 6. srpna, co přinese dnešní den. Bude to krása, křehká krása. Výrobci bižuterie a skláři se letos již po 15. představí na veletrhu Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Je to největší tuzemská přehlídka skla a bižuterie. Bude v Eurocentru a uvidíte tam nejen sklo bižuterii, ale budou i módní přehlídky, budou i živé ukázky tradičních řemesel. Při práci uvidíte skláře v mobilní Florianové huti, budete moci sledovat výrobu skleněných figurek nebo tradiční broušení skla. Výstava potrvá až do neděle. Na módní přehlídku vás ještě pozvu do Kadaně, na Lešnerově náměstí od 17 hodin uvidíte 20. ročník módní přehlídky. Samozřejmě tady budou krásné modely, krásné modelky a zpívat k tomu bude Sabina Fejsáková. Do mostu přijďte na promenádní koncert, od 17 hodin bude v radničním parku hrát Big Band Zdeňka Telga. No a možná vyrazíte na nějaký severočeský zámek nebo hrad, tam je krásný chládek. Vypadá to, že na památky chodíme zatím v této sezóně víc než minulý rok. Třeba na zámku Duchcově to přičítají i nedávno otevřenému novému okruhu. Podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 2:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Těšte se na dnešní příběh měst a obcí. Navštívíme Kytlice. A tady měla nebo má chalupu spoustu známých osobností, jako třeba Zdeněk Řehoř nebo Miroslav Horníček, který je tam i pochován. My se do této sklářské obce vydáme už za pár minut. Počasí. Ale teď si něco řekneme o počasí. Na telefonu je Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Jaké máme ráno na severu Čech?
1: Tak v té západní polovině je to většinou polojasno, větší oblačnost je potom ve východní polovině kraje, teploty se pohybují okolo 20 stupňů a to i na horách, no a fouká slabší proměnlivý vítr.
0: Ano, to je ráno. Ty teploty budou stejně vysoké jako včera nebo dneska bude nějaké ochlazení?
1: Dneska by se ty teploty měly zmírnit, maxima čekáme mezi 30 a 33 stupni, takže i tak, ale bude nadále velmi teplo. V severovýchodní části kraje bude o něco chladněji, na horách potom naměříme mezi 27 a 29 stupni.
0: Ano, a sluníčko k tomu?
1: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno a ještě v té severovýchodní části, které se mohou vyskytnout nějaké ty přehánky, případně i bouřka, jinde ta pravděpodobnost je výrazně nižší. No a přes den se slabším větrem, jenom více by mohlo foukat na západě a na horách, tam vítr mírný.
0: Já vám děkuji a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Vám také naslyšenou.
0: Tak konečně mírné ochlazení, nakonec si budeme říkat, konečně tady budou ty přijatelné třicítky. Hezký den vám všem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Krásný den i nadále vám všem. 13 minut zbývá do 7 hodiny a teď to vezmeme směr Kytlice, tak skláři tam jsou. Chalupu tam měli nebo mají slavní herci, ale co dál se o Kytlicích dozvíme? To už má na starosti samozřejmě Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Ve sklářské obci Kytlice na Děčínsku měla a má chalupu spousta známých osobností, například herci Karel Houska, Zdeněk Řehoř nebo Miroslav Horníček, ten je tam i pochován. Není divu, že se tam lidem dobře žije a relaxuje, protože obec leží v turistické oblasti České Švýcarsko. Kytlice jsou rozděleny na několik místních částí. Kytlice, Falknov, Dolní Falknov, Hilův mlýn a mlýny. Na stránkách obce se dočtete, že sklářská historie Kytlic sahá až do 16. století, možná ještě dál. V roce 1530 stála na místě sklárna saského skláře Paula Schürera, zakladatele české větve historicky důležitého sklářského rodu Schürerů. Louky na jižním okraji obce pod Malým Bukem při silnici do Polevska jsou chráněné jako významné naleziště šafránu jarního. Ten tam byl vysazen nejspíš na začátku 20. století a následně se spontánně rozšířil na sousední pozemky. Dnes byste tam napočítali kolem 1300 rostlinek. Návštěvníky láká i lesní divadlo Mlýny u Kytlice. To patří mezi historicky nejvýznamnější přírodní divadla v Čechách a v sezóně se tam konají divadelní představení a koncerty.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

My rozhodně na červenou nejezdíme, my čekáme na znamení kapely Divokej Bill. Dobré ráno na severu Čech, máme za 8 minut 7. hodinu, samozřejmě stále čtvrtek 6. srpna, ten čtvrtek ještě pár hodin bude, tak si ho užijte naplno, třeba máte dovolenou, tak ať vám to co nejpomaleji utíká. Před námi zprávy v celou, dozvíte se, že v mateřské škole Františka Kmocha v Mostě bude od září fungovat třída pro děti se závažnými vadami řeči. I tohle se od nás dozvíte za pár minut. Teď už jsou tady netrpezliví, ale skvělí Eláni. Dobré ráno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Výplata superdávky začne od příštího týdne. Podle neziskových organizací přišly o podporu někteří seniori a zranitelné rodiny. V mateřské škole Františka Kmocha v Mostě bude od září fungovat třída pro děti se závažnými vadami řeči. V areálu technických služeb v Litoměřicích vzniklo nové Reus centrum. Dnešek bude převážně oblačný s teplotou do 33 stupňů. Dobré ráno, zprávy a Jana Moravcová. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ně má zatím přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Superdávka sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Kvůli zpřísnění podmínek ale zhruba polovině žadatelů podpora klesne, a to nejméně 500 korun. Výrazně je ale změna pravidel dopadla na některé důchodce, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů.
3: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
2: Organizace Charita Česká republika zase upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo kvůli tomu podmínky superdávky od října upraví. V Mostě v mateřské škole Františka Kmocha bude od září fungovat třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměří se hlavně na ty se závažnými vadami řeči. Bude to první taková třída ve městě. Její kapacita je 14 dětí a momentálně jich je přihlášených 10. Ve třídě bude celou dobu přítomný tým kvalifikovaných odborníků, uvedla mluvčí města Klára Vidrová.
4: O děti ve speciální třídě bude pečovat tým dvou speciálních pedagogů a jedné asi asistentky pedagoga, kteří jim poskytnou odbornou pomoc. Pedagogové zajistí speciálně pedagogickou intervenci zaměřenou právě na rozvoj komunikačních dovedností řeči a jazyka.
2: V areálu technických služeb v Litoměřicích dělníci dokončili přestavbu nového sběrného dvora a Reus centra. Jde o místo, kam bude možné bezplatně odevzdat drobnější funkční předměty z domácnosti, které najdou nové využití. Informovala o tom mluvčí města Michála Rosypalová. Během srpna budovu dovybaví. V provozu by mělo být nové centrum od září.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru, bude převažovat hodně oblačnosti, místy i zataženo, nejvyšší denní teploty 30 až 33 stupňů a maxima na horách dnes 23 až 26 stupňů. Povane slabý vítr, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. A dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V ulici Kořenského v Litoměřicích počítejte s uzavírkou kvůli stavebním pracím. Uzavírka tam bude až do konce září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever, hezké ráno. Určitě žádná nemoc není dobrá v žádném ročním období, ale v létě vás to může o to víc zamrzet, když vás nějaká zdravotní komplikace přepadne před dovolenou nebo na dovolené. Dnes probereme nemoc, která přijde, ani nevíte jak. Naším hostem po 11. dopolední bude urolog Václav Hinek a dnešní téma je zánět močových cest. Existuje nějaká prevence? Co když zánět chytnete na dovolené? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte dnes dopoledne. I nadále hezké ráno. A teď již jsou tu písničky, které nestárnou. Budou to Rangers s Robertem Křesťanem a Xindl X.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Vím, na Českém rozhlasu Sever. A co nevíme my, to ví Petr Jungmann, třeba o dnešním dni je 6. srpna. Dobré ráno.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek, 6. srpna. Všechno nejlepší Oldřiškám a tady je Petr Jungmann. 1000 let existovala svatá říše římská. Formálně zanikla v roce 1806, to je přesně 220 let. Habsburg František II. Tehdy po porážce u Slavkova s Napoleonem v rámci Prešpurského míru se vzdal titulu římského císaře a místo toho začal používat titulu rakouského císaře. První atomovou bombu svrhla americká armáda v roce 1945 na japonskou Hirošimu. První jaderná puma explozí okamžitě zabila 80 tisíc obyvatel města. Dalších 180 tisíc zemřelo na nemoci z ozáření. Proto si dnes připomínáme Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Dnes je den Hirošimy. Fenomén jménem internet se zrodil před 35 lety v roce 1991. Britský fyzik a počítačový odborník Tim Berners-Lee zprovoznil první webovou stránku světa Info.cz. Původně to měla být jen veřejná nástěnka pro vědce z CERNu. Zanedlouho tahle nástěnka pokryla celý svět. Před 2 lety vpadla ukrajinská vojska do ruské Kurské oblasti, kde obsadila několik set kilometrů čtverečních. Jednalo se o jeden z nejdůležitějších útoků Ukrajiny přes hranice Ruska. Objevitel penicilínu, nositel Nobelovy ceny Sir Alexander Fleming se narodil ve skotském Lochfieldu v roce 1881. Kladenská hokejová legenda, dvojnásobný mistr světa 76 a 77, František Kaberle slaví 75. A já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ve čtvrt na 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku navštívíme Litvínov, hokej v Litvínově, ale přesto zůstaneme v zámoří. Bývalý hokejový brankář Litvínova Šimon Zajíček má za sebou premiérovou sezonu za oceánem. Jak se mu daří, to uslyšíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Aktuální informace o počasí. Teplota je nahoře, 22 stupňů Celsia. Teď máme v Ústí, 25 v Litoměřicích. Dnešní maxima budou 33 stupňů. Bude převážně hodně oblačnosti, zataženo. Sem tam očekáváme přehánky nebo bouřky. Na severovýchodě budou ty srážky četnější. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever,

tancovat.

0: 11 minut před 7:30 Český rozhlas Sever s vámi, hezký den. Při výstupních pohovorech slyšel od svých šéfů chválu. Hokejový brankář Šimon Zajíček ve své premiérové sezóně v Zámoří rozhodně nesklamal. Za farmu Bostonu v Providence odchytal 21 zápasů, z toho 14 vítězných. Na povolání do prvního mužstva do slavné NHL si ale bude muset ještě počkat.
1: Cesta bude asi dlouhá, ještě bych řekl, no, ale uvidíme, jako stát se může cokoliv, může se někdo zranit, a teda jako nikomu to nepřeju, ale musím furt makat a doufat. Dvojka bude asi Michael DiPietro, ale samozřejmě práce o to budu, uvidíme, co přijde.
2: Řekl 25-letý gólman. Toho mrzelo, že neodchytal větší porci zápasů.
1: Škoda těch zranění, co jsem měl nějakých, ale jinak si myslím, že to nebylo špatný na první rok. Čekal jsem to lepší, protože jsem doufal, že to odchytám víc, ale jak jsem říkal, jako zavinili to asi hlavně ty zranění, takže doufám, že letos mi zdraví bude držet a odchytám toho víc. První vlastně jsem měl tříslo, to s tím jako prostě občas mívám problémy, to bylo z nějakého přetížení, a pak vlastně první zápas, co jsem se vrátil hnedka zpátky, tak jsem si udělal víro na kotníku, takže to mě zastavilo na další měsíc asi.
2: Pro Zajíčka to byla první zahraniční zkušenost. Farmářskou AHL staví výš než českou extraligu.
1: Řekl bych, že je to asi o něco těžší než tady, je to jaký živelnější, ty kluci jsou mladí, všichni chtějí prostě udělat ten krok, dostat se nahoru, takže tou konkurencí prostě ty kluci musí makat, takže ten level je trošku vyšší, bych řekl, než tady. My jsme měli výborný tým, hodně jsme bránili, takže vlastně tím, že jsme celou dobu hráli nahoře, jak jsme to měli jako ulehčený, měli jsme docela pohodu v kabině, takže to tomu určitě jaký přispělo.
2: Jedním z mála negativ, se kterými se musel Šimon Zajíček za oceánem potýkat, byl nedostačující dohled trenéra brankářů.
1: Musím říct, že tady jsem cítil asi větší posuny, jelikož my jsme tam vlastně na farmě jsme neměli úplně stálýho trenéra golmanu, on dělal zároveň skauta, takže když tam byl dvakrát za 14 dní, tak to bylo hodně, takže jsme se o sebe museli starat sami vlastně s DiPietrem. Ale jako i tak, jako dostává zkušenosti od kluka, který tam je vlastně celý život, tak jako i to si myslím, že mě posunulo.
2: Provolal Zajíček hodiny s litvínovským trenérem golmanu Zdeňkem Orctem. Na život v Americe si zvykl poměrně snadno.
1: Na začátku to bylo trošku takový, že jsem moc nevěděl, co kde, jak to, ale naštěstí jsem tam měl vlastně Matěje Blima, který mi se všim pomohl, takže se o mě postaral. Bylo to něco jiného, všechno velký, všechno drahý, ale jako pěkný. Bylo to hezký, to se posunul se tady z Litvínova někam jako do velkoměsta, takže jako hezký, nemůžu se stěžovat na nic.
2: Bývalý golman Litvínova si našel čas i na návštěvu zápasu basketbalové NBA.
1: Ten jsem naštěstí jaký stihl jsem jeden v Clevelandu a dva v Bostonu, takže to bylo super. Já jsem velký fanoušek basketu, takže to byl pro mě velký zážitek. Ta atmosféra asi, no, jako mě se líbí ten sport celkově, takže jako pro mě to byl skoro splněný sen vidět to naživo.
2: Přiznal hokejista Šimon Zajíček, který zpátky do Spojených států amerických odletí začátkem září. Z Litvínova David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Litvínovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

den za 7:45. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. V centru Ústí najdete historické fotografie, kde konkrétně to se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás bude mít Jana Moravcová. I nadále hezký den.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: První superdávka by měla lidem přijít v příštím týdnu. Úřady práce začnou podporu vyplácet více než 304 000 žadatelů, kteří na ní mají schválený nárok. Superdávka nahradila 4 dosavadní příspěvky, mimo jiné podporu na bydlení, živobytí a děti. Ústí nad Labem rozmístilo v centru města 5 informačních panelů s historickými fotografiemi. Pilotní projekt s názvem Oko do historie potrvá do konce září. Panely najdete například na Lidickém náměstí. 7 kriticky ohrožených tropických žabek se podařilo odchovat v liberecké zoologické zahradě. Listovnice přízračná se v lidské péči rozmnožuje jen výjimečně. Lidé po celém Japonsku i v celém světě si dnes připomínají 81. výročí svržení atomové bomby na město Hirošima. Puma zabila až 160 000 lidí. Útok na Hirošimu a následný úder na město Nagasaki ale taky uspíšil japonskou kapitulaci a konec druhé světové války. Čeští hokejisté do 18 let nestačili na závěr skupinové fáze Hlinka Gradský Cupu na Finsko 4-5. Do playoff tak nepostoupili a na turnaj budou hrát o 5. až 6. místo. Dnešek bude většinou oblačný nebo zatažený, ojediněle bouřky nebo přehánky, nejvyšší denní teploty do 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V ulicích na Chomutovsku na náměstí pozor na nehodu nákladního vozu s osobním, na místě i poškozený semafor, na místo jede vyšetřovat policie. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.

0: tu a dál. Pěkný čtvrtek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever, ale už... Tak už, opravdu od neděle už to nejde, od neděle už jsme neměli noc, která kdyby teplota klesla pod 20 stupňů Celsia, je vedro, tak doufejme, že se ochladí, anebo prostě všichni koupíme trampolíny a budeme spát venku na trampolínách. Pro ochlazení, ale tady něco mám, Janu Chládkovou. A za chvíli další písničky, které nestárnou, těšte se na Petra Spáleného.

0: Pěkný den, 10 minut po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Ve včerejším pořadu Dáme řeč jsem se vás ptal na konkrétní jména. Kdo podle vás proslavil nejvíc naší republiku ve světě? Když třeba jedete na dovolenou, řeknete, že jste z České republiky, co jako ten dotyčný, ten tuzemec, ten, kterého potkáte v zahraničí, řekne jako první. Mně se to stalo několikrát, mně se stalo třeba teď nedávno v Itálii, že jeden knihupec hned řekl jméno Bohumil Hrabal, že je to jeho nejoblíbenější spisovatel. Dovolal se k nám na toto téma i paní Marcela z Neštěmic.
1: A já bych dala na první místo Tomáše Baťu bych dala.
0: Ano.
1: Ten nás taky hodně proslavil obuví, že jo?
0: Ano.
1: Tak bych dala Věru Čáslavskou.
0: Určitě.
1: Ta vyhrála hodně medaily v gymnastice. Pak bych dala na třetí místo Vladimíra Remka, kosmonauta. Ten nás taky hodně proslavil. A na čtvrtý místo bych dala bývalýho prezidenta Václava Klause.
0: Když jste byla v cizině a řekla jste, že jste z České republiky, znal někdo nějaké to jméno?
1: No, na to jsem se nikdy neptala. To, jako, abych mluvila třeba o Baťovi nebo o paní Čáslavsky. Ale když jsme třeba nikam jeli a jako řekla jsem, že jsme z České republiky, někde řekli, že vědí, kde to je. A taky se nám stalo, že řekli, že nevědí ani, kde to je.
0: Ano, a dneska farmářské trhy, budeme nakupovat rajčata, papriky, ovoce, zeleninu a nejen to seženete na farmářských trzích. Chodíte na farmářské trhy kam? Můžete pochválit nebo naopak, co tam nakupujete? Jsou podle vás farmářské trhy za ruku kvality? Odpovídá ta vyšší cena, která tam je, kvalitě? Zavolejte dnes po 9. hodině, budu se těšit, nebo napište už teď mail na damereč@rozhlas.cz. I na vaše maily se budu těšit. Hezký den.

0: Minutu po 7:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Nudíte se během léta? Něco bych pro vás měl, co vaši nudu rozptýlí. Krajská knihovna v Ústí nad Labem vytvořila letní soutěž. Pomocí QR kódu v ní budete poznávat ústecké kapely. Jak ta soutěž probíhá, kde ji najdete, to se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace. Počasí, když se na to dívám, 25 stupňů je v Mostě a 20 stupňů v Děčíně. Dnešní maximální teploty budou 33 stupňů, bude většinou zataženo, oblačno, ojedinělo očekáváme přeháníky nebo bouřky, k večeru budou srážky ustávat. Hezký den vám všem.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever, hezké dobré ráno. Pojďme do knihovny a pojďme se zúčastnit jedné velké letní hry, kterou připravila Krajská knihovna Ústeckého kraje, a ta hra se jmenuje Stopař. Pomocí QR kódu budete ve veřejném prostoru objevovat ústecké kapely. Cestou narazíte třeba na UDGčka, Houpací koně nebo Houbu. Hrát můžete, i pokud nemáte čtenářský průkaz. Autory hry jsou Jiří Poživil a Lenka Slámová z produkčního týmu knihovny.
1: Tady v knihovně Ústeckého kraje se potkávám s Lenkou Slámovou a půjdeme si vyzvednout kartičku k hrání jejich letní hry Stopař.
2: Kartička by měla být k dispozici na všech výpůjčních pultech naší knihovny.
1: My se vydáme k prvnímu místu a to se nachází hnedka přes ulici tady u letního kina. Tak a tamhle už vidím na zábradlí připnutý QR kód číslo 7.
2: Ano, ona ta soutěž má tu výhodu, že vy si můžete vlastně ty zastávky koncipovat, jak chcete. To znamená, kudy zrovna vaše kroky vedou, tak tam si můžete nabrat klidně, můžeme začít právě tou sedmičkou.
1: Takže normálně v telefonu si takhle teďka otevřu skenér.
2: Přesně tak, většina telefonu by měla mít tu funkci už v samotném foťáku telefonu. Takže stačí namířit na QR kód, tady už se mi ukázal odkaz a už to frčí. Čili spustí se hudba, kterou k tomu máme navázanou. Slyšíme. A k tomu se hnedka váže otázka. První je u všech těch míst stejná, to znamená, jaký interpret hraje a jaký je název písně. No a druhá otázka už je trošku detailnější a my považujeme za takovou trošku těžší, protože už stojí nějaké větší úsilí.
1: Kdybyste mi mohla říct, kde třeba jsou nějaké další zastávky?
2: Máme třeba další, které jsou i na druhé straně řeky Labe, to znamená u činoherního studia, je tam na železničním mostu, je i třeba na lávce za hlavním nádražím a pokud se nepletu, tak ho máme třeba i na Větruši, to znamená i s hezkým výhledem.
1: Dohromady je zastávek celkem 10 plus 1 bonusová u Červeného kostela. Vyhlášení vítězů se uskuteční v rámci akce Summer Party 21. srpna v okolí budovy knihovny v ulici Velká Hradební. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever.

Hezký den s Českým rozhlasem Sever, za 4 minuty 8 hodina, zprávy v celou tady budou, budeme vás upozorňovat na uzavírky v centru Loun kvůli letnímu loňskému vábení. Podrobnosti už za chvíli.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka Uhelné skaly, dobrý den.
3: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Český rozhlas Sever, zprávy.
5: Letní lounské vábení omezí dopravu v centru Loun. První uzavírka začne už dnes v poledne. V Česku chybí jednotná pravidla pro třídění použitých sprejů. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze nemocnice Bulovka. Dnes bude převažovat oblačnost, teplotou do 33 stupňů. Pěkné ráno zprávy s Janou Moravcovou. Centrum Loun čekají kvůli festivalu letní lounské vábení dočasné uzavírky. Třídenní festival začíná sice až v pátek večer, první uzavírka ale přijde od dnešních 12 hodin. Řidiči neprojedou částí Mírového náměstí od ulice Beneše z Loun po městskou knihovnu. Zítra ráno se zákaz rozšíří, a to na celé náměstí, včetně obou parkovišť, a uzavře taky část ulice Beneše z Loun.
6: Od zítřka do neděle budou ulice Hilbertova, Beneše z Loun, Jakoubkova a Pivovarská vyhrazené jako parkovací plochy pro potřeby festivalu. Ulice Beneše z Loun se uvolní v sobotu ve 12 hodin a místo ní se ve stejný čas uzavře ulice Žatecká pod hotelem Merlot. Uzavírky potrvají do nedělního poledne. Jejich přehled můžou lidé najít na stránkách města. Z Loun Jáchym Zvoníček, Český rozhlas.
5: Použité spreje končí podle místních pravidel v různých nádobách. I ve zdánlivě prázdném obalu přitom může zůstat hořlavý hnací plyn. Upozorňuje na to odborník na odpadové hospodářství Tomáš Lang z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
7: Někteří říkají, přihoďte to do té žluté popelnice, protože my to máme povolený jako multikomoditu a zákon nám dovoluje vlastně sbírat plasty, sklo a kovy dohromady. Jinde v České republice používají šedý popelnice, tak tam zase říkají, přihoďte to mezi kovy.
5: Nevyprázdněné spreje by lidé měli odnést na sběrný dvůr. Podle Lanka ale v některých zařízeních pracovníci nevědí, komu je následně předat. Při nesprávném zpracování může zbytkový plyn způsobit požár nebo výbuch. Korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a jedna právnická osoba, tedy firma nebo organizace. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, ti další pak ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, z pronevěry nebo maření spravedlnosti. Poslední obžalovaný a právnická osoba pak trestnému činu měli napomáhat. Ve věci státní zástupce podal taky 3 návrhy na dohodu o vině a trestu. Ty soudu navrhuje pro jednu fyzickou a 2 právnické osoby. V Římě končí další kolo mírových hovorů mezi Izraelem a Libanonem. Jednání, která zprostředkovávají Spojené státy, mají určit podmínky pro odzbrojení militantního hnutí Hizballáh a stažení izraelských sil z okupovaných části jižního Libanonu. Podle informací z pravodajské stanice Al Jazeera ale hovory nejspíš nepřinesou zásadní průlom. Strany se totiž neshodly na kritických bodech dohody.
4: Počasí.
5: Na severu i dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru, jinak bude převažovat oblačno, místy i zataženo, teploty do 33 a na horách do 26 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
5: Na náměstí v Údlicích na Chomutovsku se srazil nákladní vůz s osobním a komplikace čekejte taky na silnici 240 u obce Kleneč. Pozor na dřevo v jízdním pruhu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: 4 minuty po 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Na dovolené jsem byl pěkně poštípaný od komáru a zase jsem si říkal, proč na někoho komáři jdou a někoho nechají na pokoji. Tak pozor, vědci na to přišli. Komáry přitahují lidé, kteří mají v sobě pivo, tučné jídlo, na sobě tmavé oblečení nebo jsou po cvičení. Komár při hledání využívá čich i zrak, dospělí přitahují pozornost víc než děti a těhotné ženy mohou být pro komáry zhruba dvakrát přitažlivější. A že komáři dávají přednost lidem se slačí krví, tak to není pravda. A já na dnešní večer vyhlašuji oblíbenou soutěž Chytněte potně bzučícího komára. Hodně štěstí a k tomu písničky, které nestárnou, budou tu Petr Novák a Petr Muk.
4: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 8 hodině, i vy posloucháte Český rozhlas Sever. Máme 6. srpna a prázdniny se nám přehouply do druhé půle. Naštěstí jako ještě je celkem téměř půlka před námi a školáci se můžou radovat, že vůbec mají ty prázdniny 2 měsíce. Jak to bylo dřív? Jak dlouhé byly prázdniny? To zjišťoval Martin Písařík v naší rubrice Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti musely pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dvě minuty po čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Sever. Není to hezký pohled na městské trávníky. V parcích jsou celé zažloutlé, vybledlé, rozhodně to není měkký zelený trávník, který nás láká k tomu, abychom se na chvilku položili do trávy. Městské trávníky nezvládají tropické počasí. Je vůbec v silách měst udržet je zelené i při teplotách kolem 40 stupňů Celsia? To se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Na severu Čech v tuto chvíli ty teploty pomalinku, ale jistě stoupají. 24 stupňů teď máme v Chomutově, 22 stupňů máme v Teplicích. Dnešní maximální teploty budou do 33 stupňů, bude převážně hodně oblačnosti, zataženo, ojedinělo očekáváme přehánky nebo bouřky, k večeru budou od západu srážky ustávat. Hezký den vám všem.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude folková zpěvačka, textařka a skladatelka Pavlína Jíšová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever

0: Hezký den s českým rozhlasem Sever, vám všem dobré ráno. Jo, jen tak si zajít do parku, lehnout si do trávy, pozorovat oblohu. Tak ty trávníky, nic moc, co říkáte, ve větších i menších městech prostě se nám naskytne stejný pohled. Místo zelených ploch, žlutá uschlá tráva jako na afrických savanách. Tropické teploty spolu s dlouhotrvajícím suchem si vybírají svou daň i na městských trávnicích. A tam, kde se pravidelně nezalévá, to navíc takhle bude vypadat až do podzimu.
1: Ten trávník vypadal líp, byl zelenější, vypadal zdravější, teď už tak nevypadá a vlastně nedokážu říct, jestli to je tím, že se o ně někdo nestará, nebo jestli to je jeho přirozený stav.
2: Popisujeme v pražských rýgrových sadech jejich pravidelný návštěvník Filip. Tráva kolem nás je spíš žlutá než zelená, a to jak na holém prostranství, tak i mezi stromy. Příčiny jsou zřejmé, sucho a teplo. Namáhané městské trávníky jsou kvůli tomu ve stavu takzvané dormace, jak vysvětlila Barbora Berecová z týmu, který se stará o pražský park Stromovka.
3: Ten trávník vlastně úplně uschne, aby vlastně nedocházelo k výparu přes ty listy a zůstanou mu živí jenom kořínky.
2: Trávník probere až dlouhodobé deštivé počasí. Suché trávníky navíc hůř snáší zátěž. Na brněnské Kraví hoře se proto v posledních týdnech ze zelených ploch stala vyschlá poušť. Mluvčí městské části Brnostřed Michal Šťastný připomněl, že se tam pořádají akce pro veřejnost. Už suchý trávník tak skoro nemá šanci se obnovit.
4: My jsme prakticky denně ve spolupráci s odborníky a pracovníky zeleně společně řešíme postup, jak co nejvíce zelení pomoci, aby vydržela.
2: Jednou z variant je i upravit způsob a četnost sečení trávníků. Vysoká tráva navíc poslouží jako útočiště pro hmyz. Stav městských trávníků má výrazný vliv na to, jak působí na své okolí, vysvětluje krajinářská architektka z Pražského institutu plánování a rozvoje Barbora Lišková.
5: Pokud zeleň usychá, přestává fungovat jako přirozená klimatizace a okolní teplota stoupá, tím se vlastně prohlubuje efekt takzvaného městského tepelného ostrova.
2: Trvalé zelené trávníky ve městech zajistí podle ní buď trvalá záblaha nebo použití odolnějších nepůvodních druhů. Josefína Báčová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Šťastnou cestu, pokud jste na silnicích, nehrajte si na jezdce rally. 8:55 posloucháte Český rozhlas Sever v Litoměřicích. Bude nový sběrný dvůr, i tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás už za okamžik bude mít Jan.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Policisté našli tělo 28letého muže, po kterém pátrali od úterní bouřky na jezeře Most. Informovali o tom na sociální síti X. Muž byl součástí šestičlenné skupiny lidí na paddleboardech, kterou na jezeře zastihl silný vítr. 4 lidi se záchranářům podařilo dostat do bezpečí, zbývající 2 podle všeho spadly do vody. Po druhém pohřešovaném policisté dál pátrají. V areálu technických služeb v Litoměřicích dělníci dokončili přestavbu nového sběrného dvora a reuse centra. V provozu by mělo být nové centrum od září, informovala o tom mluvčí města Michála Rosypalová. Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Fotbalisté Jablonce mají před sebou 3. předkolo konferenční ligy. V 18 hodin nastoupí proti lotyšskému celku RFS Riga. Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru. Převažovat dnes bude oblačno, místy i zataženo. Teploty do 33 a na horách do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu čekejte v obci Líska nedaleko České Kamenice na Děčínsku. Bouralo se taky u obce Kleneč na Litoměřicku na silnici 240. A v Žadci počítejte s uzavírkou Svatováclavské ulice kvůli mimořádné události. Vozovka je uzavřena v obou směrech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:55, posloucháte Český rozhlas Sever, tak podle všeho nám hrozí další epidemie. Epidemie osamělosti. Osamělost škodí stejně jako kouření a podle vědců osamělost vyhubila neandrtálce. Že prostě byli sami, neměli si s kým popovídat, tak víte co, pokud jste sami, chytněte toho nejbližšího za ruku a jděte spolu životem. Hezké ráno vám všem i s písničkami, které nestárnou, nebudete sami, s námi jste, za Nouzagorovou, Petrem Neskem a Michalem Davidem právě teď.

0: 9 minut po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever, je čtvrtek 6. srpna, co přinese dnešní den. Bude to krása, křehká krása. Výrobci bižuterie a skláři se po 15. představí na veletrhu Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Je to největší tuzemská přehlídka skla a bižuterie, kterou najdete v Eurocentru. Kromě výstavy tam budou i módní přehlídky, budou i živé ukázky tradičních řemesel. Při práci uvidíte skláře v mobilní Florianově huti. Budete moci sledovat výrobu skleněných figurek nebo tradiční broušení skla. Ta výstava tady bude až do neděle. Na módní přehlídku dnes můžete přijít do Kadaně na Lešnerově náměstí. Od 17 hodin uvidíte 20. ročník módní přehlídky. Samozřejmě tady budou krásné modely, modelky a zpívat tomu bude Sabina Fejsáková. Do Mostu přijďte na promenádní koncert. Od 17 hodin bude v Radničním parku hrát Big Band Zdeňka Telga. No a určitě třeba přemýšlíte, že ještě během prázdnin navštívíte nějaký severočeský zámek nebo hrad. Navíc je tam krásný chládek. Mimochodem chodíme v této sezóně na památky víc než v minulém roce. Třeba na zámku v Duchcově to přičítají i nedávno otevřenému novému okruhu. Podrobnosti od nás uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. Hezký den!
1: Český rozhlas Sever,

0: Pěkný den vám všem, minutu před 8:45. Víte o tom, že Meznou a Mezní louku propojí nová turistická stezka? Nevíte? Jde o první část rozsáhlého projektu, který připravuje Národní park České Švýcarsko. My pro vás chystáme podrobnosti, kudy ta stezka povede, to se od nás dozvíte už za pár minut.
1: Počasí.
0: Na severu Čech v tuto chvíli, když se dívám na ty teploty, tak ty jsou kolem 25 stupňů, 26 stupňů je v Jirkově, stejně tak jako v Lovosicích. Dnešní maxima 33 stupňů, bude oblačno zataženo, ojediněle očekáváme přeháňky, které by mohly na severu i východě být četnější k večeru, očekáváme od západu ustávání srážek. I nadále hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hned teď jste s Českým rozhlasem Sever a hned teď se podíváme do Českého Švýcarska. V Národním parku České Švýcarsko začala první etapa rozsáhlého projektu za bezmála 139 milionů korun. Jako první vznikne nová turistická trasa, která propojí Meznou a Mezní louku. Podrobnosti zjišťovala redaktorka Lucie Hejzlová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Lucko, jak bude ta nová trasa vypadat?
1: V současnosti tam turisti chodí buď po asfaltové silnici nebo částečně vyšlapané cestičce. Ta nová trasa spojící Meznou a Mezní louku bude hlavně bezpečnější pro turisty. Z obou stran ji budou lemovat dřevěné kůly a místy bude trasa osazená dřevěnou lávkou. Celá stezka se pak napojí na další cesty, které vzniknou přímo před plánovaným návštěvnickým centrem na Mezní louce. Náklady na tu stezku jsou 4,5 milionu korun a správa Národního parku už vybrala dodavatele. Ty práce by měly začít v dohledné době.
0: Už si to zmínila, součástí projektu i nové návštěvnické centrum. Jak bude vypadat a co dalšího správci parku pro turisty připravují?
1: Je to tak, stezka je jen malá součást celého velkého projektu s názvem České Švýcarsko moderně udržitelně. Právě návštěvnické centrum s interaktivní expozicí má být to hlavní a v plánu je i další využití pro turisty, říká mluvčí parku Tomáš Selov.
2: V Mezní louce bude také rozšířen naučný areál rysí stezka, a to tak, že návštěvníky přivede i do prostoru spáleniště. Bude opět realizován jako bezbariérový.
1: Samotná realizace je pak naplánovaná na následující dva roky.
0: To jsou tedy novinky. Plánuje správa parku otevřít starší stezky, které od požáru v roce 2022 nejsou bezpečné?
1: Podle Tomáše Salova správa parku plánuje rekonstrukci hned dvou stezek, a to úsek od Tří pramenů na Pravčickou bránu a pak také turisty oblíbené Gabrieliny stezky, která vede z Mezní louky na Pravčickou bránu.
2: Neméně významnou součástí projektu České Švýcarsko moderně a udržitelně bude také vytvoření studie, která bude řešit, jakým způsobem znovu návštěvníkům zpřístupnit Gabrielinu stezku.
1: Ta je od požáru v roce 2022 kvůli extrémnímu riziku pádu ohořelých stromů i celých skalních bloků a kamenů uzavřena.
0: Lucko, děkujeme za informace. Měj se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A já vám všem popřeji krásné výletování.
3: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Pomalinku spíme. To dnešní ráno, popřeji vám klidné dopoledne vám všem s Českým rozhlasem Sever. Po 9. hodině dáme řeč, možná ve vašem městě ve čtvrtek, takhle po ránu, probíhají farmářské trhy a právě farmářské trhy probereme v pořadu Dáme řeč. Chodíte na ně? Kam? Co tam nakupujete? Jsou podle vás farmářské trhy zárukou kvality potravin a odpovídá ta vyšší cena té kvalitě? Farmářské trhy, to je téma dnešního pořadu, dáme řeč po 9. hodině. Všem nejdřív zprávy, v celou smutná zpráva z Mostu. Policisté našli tělo 28-letého muže, který se utopil na jezeře v Mostě. Klidný den vám všem.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Během včerejšího večera se podařilo najít tělo 28-letého muže, který se utopil na jezeře Most. Liberecký kraj začal s přípravami zapsání hotelu a vysílači ještě na seznam UNESCO. Portugalsko zabavilo 5 tun kokainu na kontejnerové lodi. Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru, maximální teploty dnes do 33 stupňů a převažovat bude oblačno. Zprávy s Janou Moravcovou. Policisté a záchranáři na jezeře Most během včerejšího večera našli tělo 28-letého muže. Ten byl spolu s dalším od úterní bouřky nad jezerem nezvěstný. Po druhé muži podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové dál pátrají.
2: Včera ve večerních hodinách se podařilo při pátrací akci nalézt tělo 28-letého pohřešovaného muže. V těchto mimořádně náročných chvílích jsou rodinám a blízkým pohřešovaných k dispozici krizoví interventi, kteří poskytují psychologickou podporu a pomoc.
0: Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílače ještět na seznam světového dědictví UNESCO. Aktuálně chce požádat Ministerstvo kultury o předběžné posouzení. To by mělo ukázat, jestli je projekt dobře připravený a má šanci uspět v mezinárodním hodnocení. Podklady pro zápis na seznam bude připravovat nově vzniklá pracovní skupina, říká hejtmanová náměstkyně Květa Vinklátková ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: V širším týmu budou jak kolegové z investic, tak z rezortu kultury. Budeme tam mít zástupce Ministerstva kultury a samozřejmě Národního památkového ústavu. Musíme podle té metodiky mít site manažera. V tuto chvíli uvažujeme, že to bude ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.
0: Zápisem ještědu na seznam UNESCO chce Liberecký kraj zajistit jeho trvalou ochranu. Podle Vinklátové může proces trvat několik let. Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 zůstává bez pitné vody 5 500 odběratelů v Dejvicích, Liboci, Veleslavíně a Vokovicích. Náhradní zásobování zajišťují vodohospodáři cisternami. Asi 16 000 odběratelů pak má nízký tlak vody. Vedení pražských vodovodů a kanalizací předpokládá konec opravy a zprovoznění dodávek dnes v poledne. Portugalská policie zabavila na kontejnerové lodi plující z Latinské Ameriky 5 tun kokainu. Oznámila zároveň, že se jí podařilo rozbít zločineckou skupinu, která pašovala velké množství drog na evropský kontinent. Vedlo k tomu vyšetřování, na kterém se podíleli taky Španělsko a Velká Británie. Policisté zatkli 3 osoby neupřesněné cizí národnosti. Úřady neuvedly, z které země loď do Evropy plula.
1: Počasí.
0: Dál platí výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požáru. Dnes bude převažovat oblačno, místy i zataženo, teploty do 33 a na horách do 26 stupňů. Meteorologové dál předpokládají silnou až velmi silnou zátěž teplem. Stav řeky Labe dnes 7 hodin ráno v Ústí nad Labem hladina měla 116 cm, průtok byl 68 metrů krychlových za sekundu, předpověď 115 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav Ústí dnes 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U České Kamenici v obci Líska pozor na dopravní nehodu a komplikace očekávejte taky v Žatci na Lounsku ve Svatováclavské ulici. Vozovka je tam v obou směrech uzavřena z důvodu mimořádné události.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Farmářské trhy, to je dnešní téma. Chodíš ani na farmářské trhy?
0: No, když se náhodou mihnu ve městě, tak tam ráda zajdu.
4: Jo, co si tam třeba koupíš?
0: No, tak mám ráda rozhodně zeleninu čerstvou, ale jako taky bych byla obezřetná, stalo se mi, že tam byla překupovaná zelenina dovežená z Polska, což nemusí být rozhodně špatně, ale pokud očekáváš farmářské výrobky, tak očekáváš, že to bude tady třeba z okolí, z Ústeckého kraje minimálně.
4: Jak jsi poznal, že ta mrkev je z Polska?
0: No to se pak řešilo, byla taková kauza, to už je trošku delší, delší věc, ale krom zeleniny, tak si ráda koupím jen třeba nějaké uzenářské výrobky a pečivo.
4: Dobře, tak farmářské trhy v Ústí jsme probrali právě teď s Janou. Zavolejte i vy 475 212 212. Dáme řeč i s Daliborem Jandou.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Zvony nám ohlásily začátek pořadu Dáme řeč a já se vás ptám, chodíte na farmářské trhy? Musím se přiznat, že na farmářských trzích jsem byl snad jen dvakrát v životě. Proč nechodím? Protože většinou jsou třeba o víkendu nebo ve všední dny dopoledne po ránu, tak to buď to pracuji, nebo spím, nebo jsem na výletě. Co si pamatuju z návštěv farmářských trhů je to, že těch pravých farmářů tam nikdy jako moc nebylo, spíš jak už jsme tak nějak narazili překupníci, kteří si poněkud nadsadili cenu, ale to bylo kdysi, když jsem tam kdysi byl. Farmářské trhy, jak už jsem říkal, probíhají o víkendech, ale i ve všedních dnech. Třeba dnes můžete v ulici 5. května v Liberci nakoupit na farmářských trzích. Letos je podle pořadatelů návštěvnost o něco nižší než v minulých letech, pokles je ale jen mírný a zájem o lokální produkty podle nich stále přetrvává. Co lidé nejčastěji nakupují a jaká je nabídka farmářů, to zjišťoval redaktor Jan Rozum, který na trhy vyrazil minulý týden.
1: Pan Josef během našeho povídání rovnou obsluhuje zákazníky. Tady na libereckých farmářských trzích prodává ovoce a zeleninu už 10 let. Za tu dobu je prý počet zákazníků u jeho stánku poměrně stabilní. Mírně klesnul letos.
2: Nejvíc je ta stálá klientela lidí, kteří si zvykli, jako že to je naše česká zelenina u nás po Labi vypěstovaná a který sem chodí jako pravidelně. Takže to si myslím, že je takový základ. Myslím si, že se to drží na takový určitý hladině. Malinký pokles tam teď trošku je jako vzhledem k tomu, jaká je ekonomická situace, že spousta lidí jako když v těch marketech udělají akce a takový, takže my se na ty ceny nemůžeme dostat, ale jinak myslím, že se to drží na takový úrovni pořád stejný. A je to rovných 50 korun.
1: A jak často sem chodíte na farmářské trhy?
3: Já ve čtvrtek, každý čtvrtek si jdu vlastně pro pečivo, tak tady mají výborný chleba, croissány. Mám to ověřené, že mi to chutná, že jsme s tím takhle spokojení.
4: Kupuju tady kytičky, pečivo občas, no jakdy.
1: Říkají zákaznice. Počet stánkařů se na trzích proměňuje sezóně. Vysvětluje to jejich organizátor Ondřej Červinka.
5: Někteří se objeví noví a někteří prostě zmizí. A hodně se to pohybuje prostě podle toho, i jak se třeba ta sezóna vyvíjí a podobně, ale jako ten průměr a ten základ tam jako plus minus zůstává stejný. No.
1: Prodejci nabízejí široký sortiment přes přírodní kosmetiku, maso nebo sýry. Pro organizátory je důležité, aby výrobky byly z regionu.
5: Primárně se orientujeme na nějakou vlastní regionální výrobu, nechceme tam příliš mnoho nějakého přeprodávaného sortimentu a podobně, byť například u ovoce, zeleniny a především tady na Liberecku těch producentů příliš mnoho není, takže tam staháme spíš třeba do středočeského kraje, máme vlastně dva zelenáře, kteří k nám jezdí.
1: Doplňuje Ondřej Červinka. Zájemci sem na farmářské liberecké trhy můžou zajít každou středu nebo čtvrtek. Z Liberce Jan Rozum, Český rozhlas.
0: A teď jsem zvědavý na vás, jestli vy chodíte na farmářské trhy, kam, co tam nakupujete, proč třeba na farmářské trhy nechodíte. Volejte 475 212 212 Dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
6: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Naše telefonní číslo je teď volné, tak můžete hned teď zavolat, máme na to jen půl hodiny, abychom probrali, dá se říct, farmářské trhy. Je mezi vámi někdo, kdo na farmářské trhy zavítá, co tam kupujete, je to jenom ovoce, zelenina, nebo se farmářským trhům vyhýbáte, protože je to pro vás zbytečně drahé. Já si vzpomínám, ale to jsou opravdu dřevní léta, osmdesátky, kdy se chodilo pro zeleninu a ovoce na tržnici v Mostě za rozkvětem. Ještě fungovala, tam se chodilo vždycky v sobotu ráno, dali se tam sehnat opravdu pravé věci od drobných pěstitelů. Dokonce jako student na střední škole jsem tam jezdil na trhy na brigádu pro jedno zelenáře z Mostu. Ty ceny měl tehda pořádně vysoké a já jsem na těch trzích prodával melouny, což bylo docela zábava, si myslím. Byly tam takový kamenný stoly a myslím si, že z toho ovoce a zeleniny se tam sehnalo tenkrát všechno. Farmářské trhy a vy volejte 475 212 212. Je mezi vámi někdo, kdo tam zavítal nebo jste v životě na farmářských trzích nebyli. Napsal nám Petr z Loun. Dobrý den, na trhy v Lounech moc nechodím, i když je máme u nosu. Když jsem si koupil ve farmářské prodejně rané brambory, tak jsem se vyvstekl při jejich škrábání, jak byly hodně poškozené, když jsem vybíral ty nejlepší. Naproti tomu, když jsem koupil brambory v, tak teď nemůžu říct kde, protože by to byla reklama, ale řeknu, že to je jeden známý supermarket, tak ty neměli chybu a šli i krásně škrábat. Tolik Petr z Loun. Jak je to u vás s farmářskými trhami? Volejte 475 212 212. Dáme řeč.
1: Český rozhlas Sever,

0: po uši.
1: Farmářské trhy, to je dnešní téma pořadu Dáme řeč. Já jsem rád, že jsem se dovolil do Chomutova, na telefonu je Alena Telgová, ředitelka sociálních služeb z Chomutova. Alenko, hezký den.
2: Tobě taky, posluchačům.
1: Máte v Chomutově farmářské trhy?
2: Ano, samozřejmě farmářské trhy běží v pravidelných intervalech, ale já nejsem pravidelný návštěvník, protože farmářské trhy běží od rána a v sobotu převážně samozřejmě. A v sobotu já vyspávám, takže když se dostanu náhodou a omylem nad farmářské trhy, tak už je tam spousta věcí vyprodaných, anebo už jenom oni uklízejí své prostory. S čímž naznačuju, že jsem spáč.
1: Jo. Ale přesto, když se tam dostaneš, tak co tam kupuješ nejvíc?
2: Ale já jsem, víš co, já nejsem až tak úplně ten zemědělec, ale obdivuju různé výrobce, výpěstky a tak dále, takže buď koupím tam většinou jenom nějaké ovoce, ale co mi tam chutná, takový ty sladkosti, víš, takový koláčky a dobrůdky a takový, takže já chodím na farmářské trhy jenom kinout, jo, protože miluju sladký pečivo, miluju sladký jídlo a takovýhle, no a tam ho vždycky mají, takže a to tam by, ku podivu, ještě i některé zbytky zbývají i v těch dopoledních hodinách, no.
1: Ano, takže a nekoukáš na cenu, prostě jdeš tam jen tak si udělat radost.
2: No, já obecně, víš co, já, když mi něco chutná, anebo něco chci, tak já na cenu nekoukám, naštěstí jsem na tom finančně, takže na ty ceny koukat nemusím a kupuju to vlastně jenom sama pro sebe, popřípadně pro svoji rodinu, ale nebo přátelé, ale to je málo. Jasně. Víš, já jsem takovej ten konzument. Když je to něco pro mě, tak to znamená, že to chci, že to je dobré a udělá mi to dobře a nekoukám na cenu.
1: Ano, takže řešení.
2: A navíc, víš co, ta práce, lidská práce a ingredience a všechno, to taky něco stojí a ty ceny jdou nahoru, takže já se ani nedivím, kolik co stojí, víš?
1: No jasně. Takže řešením pro to bylo, kdyby farmářské trhy byly ve všední den večer.
2: Ano, ve všední den večer a měly by to být spíš takové cukrářsko-pekařské trhy.
1: Cukrářsko-pekařské
2: trhy. Tak to by bylo ideální.
1: Tak to je
2: ovšem,
1: inspirace.
2: Ovšem to už by pak se nevyšlo ani do křesla, to jako v každém případě.
1: To je taková inspirace. Já ti popřiju hezké dny a sladké dny. Díky za telefon.
2: Ano, děkuju, to si budu považovat. Tobě taky. Ahoj, nashledanou.
1: Tolik Alena Telgová, ředitelka sociálních služeb z Chomutova. Je mezi vámi někdo, kdo vůbec na ty farmářské trhy chodí? Co tam kupujete? Kdy je navštěvujete? Vadí vám, že jsou třeba jen ráno? Ovoce, zelenina, dáváte přednost farmářských trhů, volejte 475 212 212 Dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
3: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Jdeme na farmářské trhy, jak už jsem říkal, pamatuju trhy, když byly za Rozkvětem mostě a dokonce mám doma pohlednici ze Starého mostu, kde jsou na obrázku trhy na náměstí. Nedávno jsem se vrátil z Itálie, tam chodíme rádi na trhy, jsou to dobroty, zelenina, ovoce, kterou ani neznáme. V Itálii teď taky rádi zastavujeme u stánků silnice, které jsou většinou označené italskou vlajkou. A to jsou farmáři, kteří tam prostě prodávají. A i tam jsme si něco dobrého koupili. Pojďme na další telefonát. Honza z Velvara je na telefonu. Hezký den.
1: Nádherný den vám ve studiu i všem posluchačům přeju.
0: Dobrý den, my vám taky do Velvar zdravíme. Máte ve Velvarech farmářské trhy?
1: Helejte, úplně vyloženě takhle ne, ale každou sobotu tedy přijede velká avie na náměstí a v podstatě dá se to tak nazvat. Jo? Co se týče ovoce zeleniny.
0: Jasně.
1: Jo, i ten jezdí vlastně ze severních Čech jednou za čas zase řezníci, jo, mají velký chladící auto prodejní, takže na náměstí jsou vedle sebe a hezky se to doplňuje.
0: A vy toho využíváte?
1: No jasně, no, tak když mi honí mlsná, já jdu do práce, no a když to tam vidím a ona ta paní je tak hezky oblečená v spoře a usmívá se a tak to jako by si tu tlačenku koupit nebo kobásky nebo mají výbornou sekanou, skutečně jsou to její výrobky.
0: Jo takhle, no. Tak já jsem čekal, že kupujete ty cukety, okurky a takže tlačenka.
1: Jo, to, tak to je vedle zase, no, ale tak když mi zbyde nějaká kačka, tak si koupím třeba nějaký rajče, no, teda k tomu.
0: Ano, ano. Dobře, a je ta, myslíte, že ta kvalita na těch farmářských trzích, nemluvím o těch mastných výrobcích, to asi jo, ale u té zeleniny, že je lepší než v obchodě?
1: Helejte, je to velmi individuální, já se domnívám, že je to podle lokality, podle taky té kupní síly. Víte, tady je, dá se jít venkov, kde ty lidi si sami pěstujou a jakoby srovnávají s tím, co nakupujou.
0: Ano.
1: Nejen to zledově pohmatem a výslednou chutí, ale tady samozřejmě i bydlí lidi v bytovkách, že jo. A takže jakoby ten prodej tady není úplně malej, myslím, že tady mají docela slušnou prodejnost, ale prostě není to úplně to ono, co bych si představoval, jakože fakt, když si představím slovo farmářský trh, tak to je to, co je, jak je to v Praze na Andělu, nebo na Jiřího Spodě Brat, tam bych teda doporučil třeba, jo, je to i o těch prodejcích, odkud jezdí, odkud to prodávají, ten zdroj. Já vám řeknu takovou zajímavost, to se mě stalo na Andělu, to je už před pár lety, kdy pár studentů si udělalo srandu, dokonce to bylo snad ve spojitosti s nějak s D-testem nebo s Mladou frontou, dnes nevím, že koupili v Tesku, v tom obchodě, pardon, na Andělu koupili sazenice rajských, postavili je na nějaký stoleček na tom farmářském trhu a teď tam napsali nějaký plamový údaj, a že to je, já nevím, bio a tak dále, lidi to kupovali jak diví. Ale vždycky, když to ten zákazník koupil, tak tam byla připravená slečna, která jim oznámila, že teda jsou součástí nějakého experimentu a že to teda není pravda, že to je koupený tam v Tesku za pár korun, za nevím, 30 korun. A ty lidi se normálně hádali a nevěřili jim, říkají, ne, my to chcem, protože...
0: No, je to tak, je to tak, no.
1: No. Říkám, že ještě v bývalém režimu, proč ty mocnáři ty trhy nepovolovali, když se to mohlo jmenovat

0: třeba jezeďácký trhy, nebo kulatský trhy, jo, ještě mohly být, jo, tenkrát.
1: Dobře.
0: A vždycky, když vidím krásně ty venkovský, třeba jak ti lidi chodí s těma proutěnýma košíkama, nebo je mají ještě na tom kole na nosiči a chodí v šatech ty ženský s těma košíkama a z toho takhle čumí ten porek, nebo ty, ta zeleninka, vypadá to úžasně. Jako,
1: je to nádhera.
0: Takový ozdoba teda, jo, jako no. Myslím, že ta návštěva farmářského trhu.
1: Určitě. Dobře, díky za telefonát, těšte se na sobotu, míří k vám slečna s masnými výrobky. Mějte se hezky.
0: Těším se,
1: naschle. Tak tolik telefonát z Velvár. Píše ještě Jirka, na trzích nenakupuji z důvodu překupníků, nejsem schopný poznat okem, jak to bude chutnat, jestli je to opravdu domácí. Dívám se na čas, ještě jeden telefonát stihneme, pokud zavoláte tedy, abych tady na těch farmářských trzích nestál sám, volejte 475 212 212, dáme řeč, chodíte na farmářské trhy, co tam kupujete, čemu se vyhýbáte, no probereme to společně třeba i po mailu na dámereč@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Sever.

0: Farmářské trhy, dnešní téma, tak jak když třeba mám cestu přes farmářské trhy, Honza z Velvar na to narazil, tak miluji ty masné výrobky, mám třeba oblíbené masové rolády nebo škvarky. No a u soukromých zemědělců se na podzim stavujeme většinou pro jabka, brambory nebo hrušky. Pojďme na poslední telefonát. Milan z Teplic je na telefonu. Hezký den, Milane, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Já jenom bych vás chtěl upozornit na pravou míru, jak to bylo.
0: Ano.
1: Já jsem z Roudnice, bývalej.
0: Ano.
1: Po Labí, kde se pěstovali zelenina. A ty farmáři nebo kulaci, jak jim říkal ten pán, tak ty pěstovali na zahrádce u baráku karfio, okurky, cibuli a nevím co všechno.
0: Ano.
1: S tím šli na kontrolu na Dusičňany a vedle měli pole, kde tam pěstovali ve velkým a tam to práškovali a to prodávali. Také to prosím bylo.
0: No a, vy teď...
1: a my jsme jedli to hnusný,
0: no.
1: Protože můžu vám tady tím napřísahat, abych řekl jména všechno, protože můj táta jako si tam přivydělával na tom velkým poli, sbíral karfiol, sbíral okurky a takový a to už bylo práškovaný.
0: Aha,
1: aby to rostlo. No.
0: Hmm.
1: Jako to bylo s prasatama. Že?
0: No,
1: to je všechno.
0: No, jo.
1: Takže no. My jsme jedli to hnusný, ale oni to měli zkontrolovaný od toho a mohli prodávat.
0: Jo. Dobře, tak já vám děkuji za vaši zkušenost. Díky. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Tak tolik poslední telefonát o farmářských trzích, jak to bylo kdysi. Jinak píše Jirka, aby farmářské trhy pořádně fungovaly jako v zahraničí, kde opravdu ty restaurace nakupují na farmářských trzích, tak by u nás museli probíhat téměř každý den a ne jednou za 14 dní, což já víceméně i s tímto názorem souhlasím. Díky za dnešní telefonáty. Zítra v pořadu Dáme řeč, budeme hledat tu nejlepší zmrzlinu. Kde ji prodávají, kde ji mají, kde si rádi tu zmrzku dáváte. Už zítra tohle všechno probereme v pořadu Dáme řeč. A za chviličku už tady u nás samozřejmě Zámecké léto.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Pěkně vás zdravím. 15 minut teď strávíte s naším pořadem a také Pavlem Kudrnou. Jsem rád, že se opět setkáváme. Já vám vždycky tu a tam v úvodu toho našeho zámeckého léta nabízím nějakou kuriozitu, nějaký rekord. Včera to byla třeba nejvyšší zámecká věž v Tovačově. Měli jste jen tak mimo soutěž hádat doma, tak 96 metrů. Já jsem hledal zámky u nás s nejvyšším počtem věží. A ono se to nedá nějak spočítat, žádný oficiální údaj neexistuje, protože tam jsou různá cimbuří, věžičky. No v každém případě by to byla třeba Lednice, Hluboká a další podobné krásné zámky. Tak já to dnes nechám stranou, spíš si tedy spolu můžeme popovídat, jestli budete mít chuť, jakmile se dovoláte a jakmile půjdete do vysílání. Tak do zdržování. Jdeme na další zámecký objekt a to už je v rukách Františka Kinského, kam nás pozve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu do nejsevernějšího výběžku naší země na zámek Šluknov. Toto sídlo ve stylu italské renesanční vily nechal postavit Arnošt ze Šlejnic. Za času Harachů pak začal zámek sloužit jako centrum správy tamního panství. Více nám prozradí Eva Bucharová.
3: S průvodkyní Dagmar Pálkovou si na zámku ve Šluknově projdeme prvorepublikový okruh. Vlastně se pohybujeme místnostmi, které souvisí s posledním obyvatelem a majitelem zámku. Kdo to byl?
4: Posledním majitelem Šluknovského zámku byl hrabě Erwin Leopold Mostecrýnek.
3: A můžeme ho někde vidět? Máte obraz nebo fotku?
4: Máme tady na zámku pár fotografií, které jsme právě získali z Mostecova muzea v Praze. A na fotografie jsme přišli pouze náhodou. Pokud někteří z vás znají televizní pořad Modrá krev, tak tam se právě o Mostecích jedna epizoda také byla. A viděla jsem tam nějaké fotografie, takže následně jsme oslovili muzeum a oni nám ty fotografie zapůjčili.
3: My jsme přes zasedací místnost, taky vybavenou stylově, přešli do pracovny pana Erwina. A tady v té pracovně je jediná věc, která zůstala po požáru zámku. Takže co to tady máme?
4: Máme tady nádherná klasicistní kachlová kamna z 18. století. Kamna jsou kompletně původní. Přežila i obrovský požár ničivý, který zámek postihl v roce 1986. A kamna se zachránila jen díky tím, že se před ně zřítil strop, který tam dělal jakousi vzduchovou kapsu, takže vlastně oheň se na kamna vůbec nedostal. A až při samotné rekonstrukci o 20 let později, když se odklízely ty sutě, tak vlastně se dal strop pryč a za nimi se objevila ta kamna.
3: My se v dalším patře dostáváme vlastně už do takových soukromnějších prostor hraběte Erwina. Přes odpočinkovou pracovnu nebo místo setkávání se dostáváme do ložnice kolem mycího koutku. Jako tady vlastně měli s koupelnou.
4: A koupelna na zámku nikdy vybudovaná nebyla. Ač zámek ještě byl vlastně obývaný v období druhé světové války, která už takovou modernější dobou, tak se žil jako ve středověku, nebyly žádné záchody, žádné koupelny, takže se myli pouze v přenosných vanách a na záchod nebo na toaletu chodili pouze na nočník.
3: A v ložnici visí tři fotografie, které spolu souvisí. Kdo na nich je?
4: Na jedné fotografii můžete vidět posledního majitele Erwina Leopolda Mostecrýneka se svou chotí Gertrudou Marie von Borkenau. A na další fotografii potom můžete vidět Erwina s celou svou rodinou, že je tam zachycen jako malý chlapec, odhaduji tak možná 8letý, 6-7letý. Na poslední fotografii je František Ferdinand d'Este se svou chotí a se jejich dětmi. Tato fotografie je tady z toho důvodu, že Erwinův bratr Bedřich si vzal za manželku Žofii Chodkovou, která vlastně byla dcerou Františka Ferdinanda d'Este.
3: Tak a tady předpokládám, že návštěvníci už vzdychají, jako já. Krása.
4: Tak teď se tady nacházíme v dětském pokoji. Je to tady dívčí pokoj, je to pokoj Amálky, která vlastně byla dcerou Erwina Leopolda a jeho ženy. Mimo jiné, ale tady návštěvníci také mohou vidět takovou menší sbírku historických předmětů, hraček, pokojíčků, kuchyněk. A přesně tyto předměty máme zapůjčené od jedné paní Terezy Šluknova, která je vášnivou sběratelkou těchto předmětů a naštěstí toho měla doma už tolik, že nám sem zapůjčila. zapůjčila do stále expozice pár svých kousků. Kočárek, panenky.
3: A tady vedle je jídelna?
4: Tady vedle je jídelna a tato jídelna je zajímavá tím, že ji máme od jednoho pána tady ze Šluknova. Měl jí doma, ale bohužel už byl star, šel do domova důchodců, nechtěl ale jídelnu dát ani svým dětem, ani tam nechat, takže ji nabídl městu Šluknov k odkoupení. Samozřejmě, že my jsme byli velice rádi, protože máme prvorepublikový prohlídkový okruh a jídelna je přesně z tohoto období.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Šluknov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Přece nedalo mi to, tak jsem trochu pátral teď v průběhu toho rozhovoru, jaký je původ názvu Šluknov. Tak jsou dva, slovanský původ, slovanské označení Slaukenové, to znamenalo Slávkův luh nebo Slávkův majetek, no a nebo germánský původ jako Šlukenau, označovalo to Rákosový luh nebo Rákosiště, bažinatou krajinu plnou rákosí v údolí, kde město vzniklo. No dnes to rozhodně není město bažinaté, je to krásné městečko a zámek taky má krásný park a dělají se tam každý rok slavnosti. Ostatně ty zámky se snaží všechny. Snažte se teď dovolat. Bude tady třetí, tak půjdete do vysílání a můžete vyhrát.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No, ten déšť někde nechodí, nepřichází, někde ho je až příliš, takové Novoborsko by mohlo vyprávět si k uplynulý dnu, ještě teď tam odklízejí následky, no ale my na příjemnější téma po Adamu Ďuricovi a Emě Drobné teď nás čeká soutěž a třetí, kdo se dovolal, byl z Krásenska, pan Jan. Dobrý den, pane Jene.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak já vás zdravím, jak se máte?
1: No mám se tak nějak všedně pracovně.
0: Všedně pracovně. Teď se máte soutěžně, víte o tom. Jste třetí v pořadí, takže se do toho rovnou dáme. Otázka zní, co se dochovalo po ničivém požáru v roce 1986 na zámku ve Šluknově? Za A. Kachlová kamna. Za B. Sbírka obrazů. Za C. Lovecké trofeje.
1: Tak je to odpověď A.
0: To asi logické, sbírka obrazů, to by musel někdo hodně rychle složit někam, trofeje taky. Kamna se zachovala. Máte pravdu, máte výhru, máte zámecký cestovatelský balíček a máte čtyřku ode mě. To je dobře nebo špatně?
1: No já mám spíš oblíbenější trojku, ale určitě to bude.
0: To byste musel někdy zavolat ve středu, abyste měl trojku, protože ve čtvrtek je to čtyřka, v pátek pětka a to jsou čísla do losování a zítra losujeme soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Pane, nemějte se krásně, ať se daří, hezký čtvrtek, naslyšenou.
1: Díky, vy se mějte taky krásně, naslyšenou.
0: Tak pan Jan by chtěl trojku, no a tě rád, že má čtyřku. A vy budete mít pětku, pokud zítra zavoláte, dovoláte se a odpovíte správně na otázku, která se bude týkat zámku, na který se vypravíme. Bude to zámek Bílovec a Pavel Kudrna přeje nejenom hodně úspěchů, štěstí, ale hlavně buďte v pohodě.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Policisté na jezeře Most našli tělo jednoho ze dvou pohřešovaných mužů, po druhém dál pátrají. Návštěvníci zámku Duchcov se můžou na prohlídkové trase v přízemí také ochladit. Výzkumníci z Ústecké univerzity chtějí z použitých sprejů získávat hliník pro další využití. Dnes čekáme převážně oblačno s teplotou až k 33 stupňům. Pěkné dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Policisté našli tělo 28-letého muže, po kterém pátrali od úterní bouřky na jezeře Most, informovali o tom na sociální síti X. Muž byl součástí šestičlenné skupiny lidí na paddleboardech, kterou na jezeře zastihl silný vítr. Čtyři lidi se záchranářům podařilo dostat do bezpečí, zbývající dva podle všeho spadli do vody. Po druhém pohřešovaném policisté dál pátrají. Vítané osvěžení můžou v současných vedrech poskytnout také návštěvy památek. Třeba zámek Duchcov na Teplicku nabízí jednu prohlídkovou trasu v přízemí, kde se návštěvníci ochladí, říká za správu zámku Kamila Jurčová.
3: Výhoda je, že máme tady expozici v přízemí zámku a v přízemí se drží samozřejmě nižší teplota než nahoře, a to je výstava o kouzelní antikou, což je ještě k tomu bez průvodce, takže si to mohou lidé projít vlastním tempem a tam je ta teplota opravdu velice příjemná.
2: Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem sbírá v Přestanově na Ústecku použité spreje. Výzkumníci chtějí navrhnout technologii, která obaly bezpečně otevře a oddělí z nich plyn, kapalné zbytky a kovy. Možnosti využití hliníku přibližuje vedoucí katedry environmentální chemie a technologie Jiří Orava.
4: Používají se hliníkové slitiny v letectví, používá se třeba hliník jako sběrač proudu v bateriích, liitiumiontových bateriích, ale řekněme největší aplikace hliníku jsou motory, přídavky do různých typů oceli, slitiny různé strukturní.
2: Japonci si připomněli 81. výročí svržení atomové bomby na Hirošimu. Starosta města Kazumi Matsui při této příležitosti zkritizoval světové velmoci za vedení válek. Vyzval je také, aby přestali ospravedlňovat držení jaderných zbraní jako odstrašujícího prostředku. Na pietní ceremoniál do Hirošimy dorazilo asi 50 tisíc lidí. Mezi nimi i zástupci ze zhruba 120 zemí a regionů, včetně Spojených států a Iránu.
1: Počasí.
2: Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru. Nejvyšší denní teploty dnes 30 až 33 stupňů, maxima na horách do 26. Bude převažovat oblačno, místy čekáme i zataženo. Přehánky a bouřky ojediněle, bouřky mohou být i silné.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda komplikuje provoz aktuálně v Liberci v Sáňkařské ulici a v Teplicích čekejte omezený provoz v ulici Josefa Hory. Kvůli pracím na inženýrských sítích je tam provoz převedený do protisměru ve zúžených jízdních pruzích. Jinak jedete v Ústeckém kraji bez nehod i dál šťastnou cestu a pokud narazíte na dopravní komplikace, volejte nám je na bezplatnou telefonní linku na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever a taky jeho začínající dopolední expres. Tichou čítárnu v pavilonu Josefa Fouska připravila na lounském výstavišti Městská knihovna. Čeká vás tam káva, lehátko, kniha a kolem jenom ticho a hlavně příjemných ládek. Více vám řekneme zhruba za 20 minut, do té doby posílám písničky i ty, které nestárnou. Zaspívá Marie Rotrová a později i Valdemar Matuška.
1: Dopolední expres s Renátou Filipy.

0: Tohle byla Marie Rotrová, taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. 10 hodin a 11 minut, k tomu vy posloucháte Dopolední Express a teď už i slavné Severočechy. Tentokrát nám Milan Knotek představí kulturistu Martina Kasala.
1: Slavní Severočeši.
2: Mezi nejúspěšnější české kulturisty moderní éry patří Martin Kasal, který se narodil v roce 1971 v Duchcově. S budováním svalnaté a souměrné postavy začal v 16 letech. Závodění zahájil ve 23. Mezi jeho první významné výsledky patřilo umístění na domácích soutěžích. Postupně se propracoval mezi špičku a začal reprezentovat Českou republiku v zahraničí. V roce 1995 ale s kulturistikou skončil. V jednom rozhovoru naznačuje, že se chtěl věnovat práci a manželce. Na podzim 2004 se ale do kolotoče tvrdé přípravy a takzvaných amatérských závodů vrátil. Už 2 roky na to skončil třetí na mistrovství světa v Ostravě v kategorii do 100 kg federace IFBB. Psal se rok 2007 a ze světového šampionátu federace NABA na Maltě si odvezl zlatou medaili. Zajímavé je, že si tam podle svých slov připadal v konkurenci asi 20 závodníků strašně malý. Největším úspěchem Martina Kasala je ale absolutní vítězství na Mr. Universe Southport 2009. Zajímavé je, že tuto prestižní soutěž kdysi vyhrál také slavný kulturista a herec Arnold Schwarzenegger. Martin Kasal dnes pracuje v jednom mosteckém fitness centru jako trenér.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo.

nechat zapomenout, srdce bolaví. Hora a síť od rána

0: Daniel Landa a jeho karavana mraků. Vy posloucháte Český rozhlas Sever a teď půjdeme cestovat v našem seriálu Křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: V sobotu 8. srpna se pod hradbami Budyně nad Ohří utká vojsko v rozpálené zbroji. Na 14. ročník oblíbené akce Bitva Budyně vás zve Eva Bucharová.
2: Sobotní středověká bitva vypukne za účasti skupin historického šermu z Čech, Polska, Saska, Rakouska i Francie. Na hradním prostranství vypukne program už v 10 dopoledne. Bude hrát dobová hudba Peregrín, uvidíte historické tance, kejklíře Huberta, tradiční řemesla i šermířské souboje skupiny historického šermu, rytíři svatého grálu. Největším lákadlem bude rekonstrukce historické bitvy u Budyně, které se účastní stovka bojovníků v dobové zbroji. Historické armády se do sebe pustí v bývalém vodním příkopu pod hradem dokonce dvakrát, a to ve 13 a v 16 hodin. Doprovodný komentář zasvěceně vysvětlí divákům probíhající děj. A tak není divu, že všichni účinkující pravidelně sklízejí bouřlivé ovace. Sláva vítězům i poraženým. Mezi jednotlivými body programu navštivte tábor a prohlédněte si repliky výzbroje i přípravu dobových pokrmů a jejich následné servírování všem zúčastněným rytířům. Nakoukněte do sklepení, kde se vám dostane zasvěceného výkladu ohledně sečných a střelných zbraní, výzbroje a příslušenství. Zážitek si v sobotu 8. srpna můžete zpestřit projížďkou turistickou linkou z Roudnice nad Labem přes Mšené lázně do Budyně nad Ohří pod Řipským motoráčkem. Je to romantická cesta s výhledem na památný Říp.
1: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Letní pohodu, klid, stín i občerstvení a k tomu knihu si teď můžete užít v Lounech na výstavišti. Speciální nabídku na letní dny tam připravila městská knihovna. A jak to v takové tiché čítarni vypadá, to už nám teď řekne náš severočeský stopař Robin Rerich. Hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Městská knihovna v Lounech provozuje v tom parku na výstavišti funkcionalistický prvorepublikový pavilon Josefa Fouska. Pro zájemce knihovníci předpřipravili a přesunuli tam výběr populárních titulů. Lidé si tak můžou přímo v centru výstaviště knihu půjčit, můžou si samozřejmě přinést svoji a dokonce si, jak se říká, za pár drobných můžou nějakou knihu koupit. Přímo v pavilonu je totiž malá burza knih vyřazených z fondu knihovny.
1: Robine, tam se někdo o čtenáře i postará?
2: Ano, tichá čítárna je dostupná v úterý dopoledne mezi 8 a 12 hodinou a ve čtvrtek odpoledne mezi 4 a 8 hodinou. Knihovníci si tam služby střídají a čtenářům můžou vybranou knihu z burzy vyřazených prodat, z těch připravených doporučit a vypůjčit. Pokud někdo registrovaným čtenářem knihovny není, může ho tam na místě také zaregistrovat. K dispozici jsou lehátka, kam si můžou lidé pohodlně uvelebit a užívat si letního klidu a pohody.
1: Poslední dny nás trápí doopravdy horko, tak si říkáme, není tam teď na to čtení přece jenom moc teplo?
2: Ten pavilon funguje od jara do podzimu, není vytápěný, takže v zimě je tam opravdu zima. Teď má tu výhodu, že se v něm čtenáři vlastně taky trochu schladí. Navíc si ke čtení v kavárně můžou pořídit nápoj studený, ledový nebo i horký. Tu první dopolední letní tichou čítárnu v pavilonu hned v úterý tam strávilo s knihou 8 lidí. První odpolední začíná dnes ve 4 hodiny.
1: Skvělý tip od Robina Rericha, tak díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Valdemar Matuška, jeho Eldorado a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. 10:39 k tomu vy posloucháte Dopolední Express. Slavná ledová káva frappé, kdysi vznikla díky náhodě, představte si to. Jak si tuto řeckou letní specialitu připravit doma, tak to vás naučí naše dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Příběh slavné studené našlehané kávy, kterou dnes známe jako frappé, se začal psát v Řecku. Jeho recept má dokonale zmapovanou historii. Vznikl v roce 1957 v Soluni, na gastronomickém veletrhu, a to díky šťastné náhodě. Chtěli tam tehdy připravit pro návštěvníky běžnou instantní kávu, ale neměli k dispozici horkou vodu. A k tomuto problému přistoupili kreativně. Smíchali kávu se studenou vodou a ledem, rozmixovali v šejkru a úspěch se ihned dostavil. Název si nápoj půjčil z francouzštiny. Slovo frappé znamená doslova vychlazený nebo mrazivý. To pravé řecké frappé, které znáte z dovolenkových cest, se připravuje vždy z instantní kávy, vody a cukru. Tyto ingredience se prudce šlehají, dokud nevznikne hustá a světlá pěna. Poté se přidávají kostky ledu, po případě i mléko. Frappé dnes patří mezi nejoblíbenější druhy ledové kávy a chcete-li ho servírovat jako profesionálové, tak ho podávejte vždy ve vyšší sklenici s dlouhou lžičkou a brčkem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude folková zpěvačka, textařka a skladatelka Pavlína Jíšová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Miraj dospívali a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho dopolední expres. A za mnou do studia dorazila i Slávka Brádlová s dnešními tipy. Hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům. Tak my vždycky tak trošku licitujeme, jestli bude lepší nějaká kulturní akce nebo to koupaliště kdekoliv.
0: Dneska se ochladilo, tak uvidíme.
1: No, jestli tomuhle říkáš, ochladilo se, budíš.
0: O 6 stupňů méně.
1: Pocitově neřekla bych, ale mám tady tip, který spojí jak takové to docela příjemné osvěžení, ochlazení s kulturou, a to takže velmi krásnou, protože klášterní kostel v Oseku, kde opravdu chládek bude, tak v 18 hodin tam začíná další koncert festivalu Osecké ozvěny. Tentokrát to budou varhany a zpívat bude k tomu Gabriela Ajbenová a na varhany bude hrát Adam Viktora. Tak jenom tak prozradím ze zákulisí, že krom toho, že jsou partneři pracovní, tak jsou i partneři životní a hraje jim to dohromady prý náramně. Tak to je první pozvánka. Druhá pozvánka, ta nás zavede do Ústí nad Labem, do oblastního muzea na 17. hodinu. Bude tady další přátelské setkání s vědou, Café Nobel, vesmír zahalený temnotou. Mm. Tak zní to tak temně už na první poslech. No a astrofyzik Petr Kulhánek bude opravdu vyprávět o těch temných stránkách vesmíru, o temném věku, temné hmotě, temné energii, temných vláknech a také o temné budoucnosti vesmíru. Tak nevím, pro optimisty to asi moc nebude, ale rozhodně zajímavá záležitost. No a pak bych tady měla pozvánku do Kadaně. V 17 hodin na Lešnerově náměstí, kadaňští vědí, mimo kadaňští se doptají, tak bude módní show pod širým nebem, což je hodně zajímavá záležitost, je to doprovozené i hudbou a zajímavé je, že tam vystupují modelky různých věků a různých postav. Mm-hmm. Takže žádné ty 180 vysoké a 40 kilo vážící éterické víly, ale klasické normální ženy. Tak a poslední tip, tak to je něco pro děti. Jirkov, synagoga, 16. hodina. Další pohádky v synagoze a dnes tam bude hrát dětské divadlo z bedny a pohádka se jmenuje O rybáři a rybce. Tak snad jsme uspokojili všechny možné skupiny zájmové.
0: Všechny věkové kategorie. Slávka Brádlová a dnešní tipy. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

Jiří Korn dospíval 10 hodin a 55 minut k tomu. 5 minut schází do 11. a to už k nám do studia dorazí Jana Moravcová, která připravuje aktuální zprávy od nás ze severu Čech a já vám ještě posílám Supertramp. Renáta Filipi přeje hezký poslech.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT 2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Menším obcím dochází voda kvůli suchu, stát jí může pronajmout cisterny i úpravny. V mateřské škole Františka Kmocha v Mostě bude od září fungovat třída pro děti se závažnými vadami řeči. V areálu technických služeb v Litoměřicích vzniklo nové Reus centrum. Dnešek bude převážně oblačný s teplotou do 33 stupňů. Pěkné dopoledne zprávy s Janou Moravcovou. Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda o pomoc. V takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká předseda správy hmotných rezerv Pavel Švagr.
4: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
3: V Mostě v mateřské škole Františka Kmocha bude od září fungovat třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměří se hlavně na ty se závažnými vadami řeči. Bude to první taková třída ve městě. Její kapacita je 14 dětí, momentálně je jich přihlášených 10. Ve třídě bude celou dobu přítomný tým kvalifikovaných odborníků, uvedla mluvčí města Most Klára Vidrová.
5: O děti ve speciální třídě bude pečovat tým dvou speciálních pedagogů a jedné asi asistentky pedagoga, kteří jim poskytnou odbornou pomoc. Pedagogové zajistí speciálně pedagogickou intervenci zaměřenou právě na rozvoj komunikačních dovedností řeči a jazyka.
3: V areálu technických služeb v Litoměřicích dělníci dokončili přestavbu nového sběrného dvora a Reus centra. Jde o místo, kam bude možné bezplatně odevzdat drobnější funkční předměty z domácnosti, které najdou nové využití. Informovala o tom mluvčí města Michála Rusipalová. Během srpna budou do vybaví a v provozu by pak nové centrum mělo být od září. Česko v červnu opět více vyváželo, než dováželo. Přebytek zahraničního obchodu dosáhl 15,5 miliardy korun, meziročně byl ale o 11 miliard nižší. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. Nejvíce k výsledku přispěl obchod s automobily, stroji a elektřinou. Naopak bilanci zhoršil obchod s elektronikou, ropou a zemním plynem.
2: Počasí.
3: Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru. Dnes očekáváme převážně oblačno, místy i zataženo, ojediněle přehánky i bouřky a ty mohou být i silné. Maximální teploty dnes do 33 stupňů, na horách maxima do 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Jak to aktuálně vypadá v dopravě, komplikace, čekejte u obce Celná, nedaleko Křimová na Chomutovsku po požáru osobního vozu. Jeďte opatrně a pokud i vy narazíte na komplikace, volejte je na bezplatnou linku na číslo 800 553 553. I dál krásné dopoledne s námi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: I
6: I po 11. hodině pokračujeme v dopoledním expresu na Českém rozhlase Sever. Stačí jeden horký letní den, dlouhá cesta autem nebo odpoledne strávené v mokrých plavkách. A z příjemné dovolené se může stát několik dní plných bolesti a častého běhání na toaletu. Jak zánětům močových cest předcházet a co dělat, když už přijdou, i o tom si budeme povídat s urologem Václavem Hinkem už za chvíli. Teď ale posílám písničku od Honzy Kalouska.
2: Dopolední expres s Renátou Filipi.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Pálení, přimočení, časté návštěvy toalety nebo bolest pod břišku. Zánět močových cest dokáže pořádně znepříjemnit život a v létě se s ním lékaři setkávají častěji, než by se mohlo zdát. Co jeho z nich podporuje, kdo je nejvíce ohrožený a jak se třeba účinně bránit, tak o tom si budeme povídat s dnešním hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever, urologem Václavem Hinkem. Hezké dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak pane doktore, záněty močových cest si většina lidí spojuje se zimou. Je pravda, že jich v létě přibývá?
2: Možná, že v létě jich o něco větší množství, protože se zvyšující se teplotou vlastně je potřeba i zvyšovat objem vypitých tekutin, což se nevždycky dodržuje, a pokud ten objem prostě klesá, tak ten sklon k vzniku zánětu je větší. A druhá věc je, že se často koupeme a takové to prochladnutí je taky jeden z faktorů, který přispívá ke vzniku močových cest.
1: Kdo je častějším pacientem, muži anebo ženy?
2: No, infekce močových cest je takovej univerzální pojem, který se většinou zkratkovitě zúží na takový nekomplikované záněty močového měchýře u žen, který tímto trpí teda nejčastěji. Což je dáno tím, že mají vlastně krátkou močovou trubici oproti mužům, že ženská močová trubice je 2 až 3 cm dlouhá, zatímco u mužů různě, ale mnohem delší. A prostě ty bakterie tam vniknou zvnějšku. Takže musí prostě ujít nějakou cestu a doputovat do toho močového měchýře, než způsobí nějaký problém. Ale pod ten pojem infekce močových cest se vlastně patří i komplikovanější stavy, jako jsou zánět močového měchýře u mužů, ten je vždycky komplikovanější než u žen, patří do toho i zánět prostaty, potažmo pak dál i vlastně zánět ledvin a hlavně teda ledvinové pánvičky, takzvaná pielonefritida, to už je závažné onemocnění.
1: Vy jste zmínil, i nedostatečný pitný režim hraje opravdu velkou roli.
2: No tak je to jeden z faktorů, který přispívá. Určitě kvůli tomu, když nebudeme hodně pít, tak nevznikne zánět močových cest, ale je to jeden z faktorů a když se těch faktorů sejde víc, což je prochladnutí, omezená hygiena třeba, snížený příjem tekutin, používání vložek a všechno se to sečte dohromady, tak prostě ten vznik zánětu močových cest má mnohem, mnohem větší pravděpodobnost.
1: Je pravda, že koupání v rybníku nebo v bazénu může taky zánět způsobit, anebo je to mýtus?
2: Je to přesně, jak jsem říkal teďka, samo o sobě ne, ale pokud se k tomu přidají i ty další věci, tak samozřejmě je to jeden z faktorů, který zvyšuje tu pravděpodobnost. Jo. A určitě, kdybychom pozvedle sebe postavili stovku žen, která se koupala a která nekoupala, tak ta šance, že zánět bude mít vyšší, ta, která se koupe, tak to určitě je.
1: Naším dnešním hostem je urolog Václav Hinek.
3: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu je urolog Václav Hynek. My si povídáme o velmi nepříjemném zánětu močových cest. Pane doktore, my už jsme si v tom minulém vstupu řekli, jaké můžou být nějaké rizikové faktory, proč právě na záněty trpí více ženy než muži, ale pojďme na ty první příznaky, které bychom rozhodně neměli podceňovat. Jaké to jsou?
2: Takže příznaky zánětu močového měchýře jsou jednak časté nucení namočení, takže místo toho, aby jsme chodili po nějakých 2, 3 nebo více hodinách, tak se běhá po 20 minutách, někdy i častěji. Jsou to takzvané urgence, což je takové to nucení, které se nedá moc potlačit, že když to přijde, tak je to opravdu fofr na WC dojít. No a pak je to pálení v močové trubici, které je vázané pouze a jedině na ten akt močení. Mm-hmm. Jo? Když se nečurá, je to dobrý a při močení pálení v močové trubici, který je teda někdy opravdu velmi nepříjemné.
1: My jsme si povídali o tom, že často vaši pacienti dorazí, když už je pozdě, tak kdy si třeba ještě můžeme pomoct sami doma, kdy už toho lékaře určitě vyhledat?
2: No tak pokud opravdu máme všechny tyhle ty příznaky, protože ne každý pacient, který k nám přijde a tvrdí, že má zánět močových cest, tak ho opravdu má. Chodí třeba spoustu pacientek, který přijdou a říkají, že si myslí, že mají zánět močových cest, protože chodí často močit. Ale chybí tam to pálení, řezání a pak to je úplně něco jiného. Je to třeba hyperaktivní močový měchýř, který se léčí úplně jinak, antibiotika tedy nepomůžou. Ale pokud opravdu máme takové to pálení, které je pouze při močení a časté nucení a připojí se k tomu třeba i nějaký bolestivé tlaky v podbřišku a pak takový příznak, který už značí, že ten zánět opravdu propuk mohutně je, když vidíme krev moči, to znamená, že opravdu vidíme okem, že ta moč je hodně tmavá nebo přímo červená, tak pak opravdu nečekat a přijít hned, protože pokud se ten zánět neléčí a máme pacienty, který týden, dva doma zkoušejí pít různé čaje a léčit se lichořeřišnicí a všim možným a jíst borůvky, tak to vlastně ten zánět, který už propukne, tak se tím to nevyléčí. Tím se jenom potlačí nějaký příznaky, ale ta bakterie se nezahubí. A pak prostě pokud ten zánět už je v tomhletom stádiu, že už je i krev v moči, tak pak zase ta léčba může trvat déle, je komplikovanější a může ze zánětu močových cest vzniknout zánět ledviny a to už je stav komplikovaný. Čili pokud máme den, dva pálení, řezání, časté nucení, nečekal bych a šel bych rovnou k lékaři, protože pak stačí i zkrácená léčba. Někdy máme léky, antibiotika, který stačí jenom v jedné dávce dávat, nebo 3 dny, maximálně 5. Zatímco když už je ten stav vážnější se zánětem ledviny, tak ta léčba je komplikovanější a hlavně delší.
1: Často se doporučuje hodně pít, tak kolik tekutin vlastně máme vypít a hlavně co pít?
2: Tak samozřejmě záleží to na velikosti člověka. Jinou potřebu má 2-metrový 150-kilový muž a jinou 50-kilová žena. Nicméně tak úplně orientačně měli bychom vypít zhruba 2 litry tekutin denně, s tím, že pokud jsou velké tepla, vedra a ještě k tomu nějaký fyzický výkon, tak by se měli pít 4 litry denně a někdy i víc. Prostě když je těle těch 40 stupňů a ještě k tomu třeba někde pracujeme, tak opravdu je potřeba vypít i 5 litrů i víc tekutin.
1: Tekutin je myšleno klasická voda a jsou třeba i některé, které se nedoporučují, jako třeba alkohol, káva, slazené limonády.
2: Tak úplně ideální je pít normální vodu, eventuálně nějaké minerální vody. Pokud pijeme kávu, alkohol, tak jednak zvyšují vlastně produkci moči, takže nás nutí ještě víc chodit čůrat. A ty teda vhodné nejsou a potom se taky nedoporučuje pít úplně ledové nápoje s obsahem ledu, protože ty zase můžou vyvolávat nějaké žaludeční křeče a někdy nám to taky úplně nepomůže. Takže chladné tekutiny, ne úplně ledové, voda, minerálky, ideální.
1: Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je urolog Václav Hynek.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je urolog Václav Hynek. My si povídáme o zánětu močových cest. Pane doktore, my už jsme zmiňovali, co všechno se vlastně dá dělat, kdybychom měli vás jakožto odborníka navštívit, kdy už to doopravdy nenechávat na tu domácí léčbu. Ale jak vlastně probíhá ta samotná léčba? Zmiňovali jsme antibiotika, no a co pak?
2: Tak pokud ta diagnóza je daná jednak tím, že odebereme anamnézu, to znamená, zeptáme se pacienta, jaké má potíže, ty jsme tady probírali. A ta druhý, ty antibiotika nedáme jen na to, že někdo líčí, že má potíže, ale musíme udělat rozbor moči, kde teda jsou určité zánětlivé parametry. Když máme takové to jednoduché vyšetření moči, takzvaný moč a sediment, to je hotové většinou za 3/4 hodiny, čili pacientka přijde, odebere moč, donese do laborky a za 3/4 hodiny už ji můžeme vyšetřit. A potom, když ty záněty jsou komplikovanější a třeba se vrací, tak se dělá takzvaná kultivace moči, což je takový podrobnější rozbor, kde nám napíšou přímo, jaká je tam bakterie, jakého typu, jaké koncentraci, a udělá se takzvaný antibiogram, což znamená, že tam máme ty nejběžnější antibiotika a píše se, jestli jsou citlivá na tu bakterii nebo ne. Takže my pak můžeme vybrat lék, který opravdu víme, že by měl zabrat. Jo. Takže musíme udělat rozbor moči, musíme pacientku vyspovídat, většinou se udělá nějaký orientační ultrazvuk močových cest a pak dostane teda antibiotika, které můžeme dávat, pokud přijde opravdu brzo a je to nekomplikované, bez krve v moči, bez teplot, tak může dostat i jednorázové antibiotikum, kdy se vypije vlastně nějaký sáček rozpustný a tady to většinou zabere, nebo se dávají antibiotika na 3 až 5 dní. K tomu se přidávají takzvané podpůrné léky, které by měly zlepšit to pálení, řezání a ten pocit tlaku v podbřišku, což jsou většinou algifinové kapky, které nevyléčí zánět, ale zmírní ty příznaky.
1: Vy jste zmiňoval, že některým lidem se záněty vracejí. Proč tomu tak je?
2: Tak jedna věc je, že vlastně nepřijdeme na to, proč se vracejí, ale většinou je tam nějaká porucha v obranné schopnosti, nějaký imunodefekt může být. A nebo u těch žen právě typicky je to dané tím, že nemají opravdu krátkou močovou trubici a ty bakterie se tam dostanou z toho okolí. Jo. Takže jsou faktory, které k tomu přispívají, což je často inkontinence moči a nošení nějakých inkontinentních pomůcek. Pokud má pacientka prostě celý den chodí v plenkových kalhotkách nebo při vložce, tak to bakterie se tam množí mnohem ochotněji, než když tam ta vložka není, zvlášť v tomhletom počasí, a pak je ta pravděpodobnost vzniku toho zánětu, že se tam prostě něco dostane do močové trubice a putuje dál, mnohem, mnohem vyšší. Takže inkontinentní pomůcky, nějaké náhlé prochladnutí nebo nějaká porucha obrany schopnosti.
1: Existuje třeba i nějaká prevence, kterou by lidi mohli používat?
2: Tak základní prevence je nějaké takové ty návyky, dostatečná hydratace, to znamená pít, aby v tom měchýři opravdu se to měnilo a odcházela ta moč pravidelně. Za druhé, když snažit se neprochladnout a když prochladneme, tak vyměnit prádlo, což v létě na těch koupalištích u žen je jedna z věcí, která by se měla dělat. A další věc je, že pokud se ty záněty vrací, což nějaký ty recidivující záněty znamená, že máme zánět víckrát než 3x za rok, ale máme pacientky, které ho mají mnohem, mnohem víckrát, chodí po měsíci třeba nějaké období, tak máme další možnosti léčby, které teda nejsou antibiotika, ale jsou to jednak léky, které zvyšují obranyschopnost proti těm bakteriím, jsou to vakcíny, které buď to jsou přímo jako lék, tabletky prodejný, a nebo se dá i na imunologii přímo namíchat na ten typ bakterií, který ta pacientka má. To je jedna možnost, to je ta obranyschopnost.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu je urolog Václav Hynek. My si povídáme o zánětu močových cest. Pane doktore, tak my jsme skoro v závěru. Máme léto a spousta lidí odjíždí na dovolenou, třeba i do zahraničí. Co by v tomto případě nemělo chybět v cestovní lékárničce, aby nás něco nepřekvapilo?
2: Tak pokud je to možné a váš lékař, buď to praktický lékař nebo urolog, vám je ochotný předepsat vlastně antibiotikum do zásoby, tak určitě vzít sebou nějaké běžné antibiotikum, nějaký cefalosporin, jako je Zinat, který zabírá jednak na močové cesty, jednak na dýchací cesty, tak to mít u sebe, a pokud opravdu propukne to, o čem jsme se bavili, to znamená časté nucení, urgence, pálení, přičurání, krev v moči nebo bolesti v podbřišku, tak si léky nasadit a předejdem nějakým komplikacím. A většinou, když se ty léky nasadí a zaberou, tak je to otázka jednoho, maximálně dvou dnů, než ty potíže ustoupí.
1: A vlastně nám to neskazí dovolenou. A předpokládám, že lidé, kteří na to trpí, tak už znají ten průběh a ví, kdy to nasadit. Je něco, co vás jako urologa ještě stále překvapí?
2: Tak já myslím, že bych byl překvapen, to ne, ale jsou některé takové zajímavé věci. Typicky u těch zánětů močových cest chodí často mladé pacientky, kteří mají podezření na to, že

0: jejich partner je nakazil zánětem močových cest, s tímto tvrzením většinou přijdou, protože když se partner vrátí a mají pohlavní styk, tak pár dní potom můžou mít zánět močových cest a mají podezření na pohlavně přenosné choroby a všechno možné. A pak se zjistí nebo vysvětlíme, že vlastně s nějakým pohlavním přenosem toto nemá nic společného. Nicméně je fakt, že při pohlavním styku se vlastně můžou ty bakterie, které jsou normálně v okolí močové trubice, to není nic nenormálního, tak se prostě masírují do té močové trubice a vznikne ten zánět. Takže máme pacientky, které typicky chodí se záněty močových cest, když se manžel vrátí z cest třeba. Takže nejdřív měli podezření na nějaké nevěry a tak dále. A nakonec jsme došli k závěru, když jsme si to vysvětlili, že je to tento problém. A pak se to často vyřeší takovou banální věcí, že když opravdu víme, že je to vázané na ten styk, takže pacientky si vezmou jednu tabletku antibiotika, když to jde naplánovat těsně před stykem nebo co nejdřív po a celý problém je vyřešen.
1: Je možné, že jste zachránil klidně i několik manželství, věřila bych tomu. Kdybyste měl posluchačům Českého rozhlasu Sever dát nějaké letní doporučení pro zdravé močové cesty, jaká by to byla?
0: No, když vyrážíme do destinací, které jsou opravdu odlehlé, tak vzít si sebou do lékárničky antibiotikum. Druhá věc je opravdu ve vedrech nepodceňovat dostatečný příjem tekutin. Pokud jsou tyto teploty, jako jsme měli tento týden, 4-5 litrů denně je zcela adekvátní. Mm-hmm. A další věc je, pokud někdo opravdu trpí na ty záněty močových cest, tak když vyleze z vody, tak vzít si suché prádlo anebo prostě chodit bez. A když to jde. A to je takové největší asi doporučení a potom takové ty základní dodržovat hygienu, často se umýt, po potřebě, pokud se jde vymočit, potom se opláchnout a tak dále, ale to všechno určitě, pořád se bavíme hlavně o těch problémech u žen. Takže ty to určitě vědí, protože internet je těchto rad plný. Jo, jinak takové ty, bavili jsme se tady spolu, jestli pití brusinkového džusu pomůže. Opravdu brusinkový džus nepomůže. Tam ty brusinky jako takové, pokud je používáme v nějaké vysoké koncentraci, což jsou léky, které koupíme v lékárně, tak nějaký podpůrný smysl mají, ale ty džusy mají tak malý obsah a většinou je tam ještě jenom nějaké aroma borůvkové, tak to opravdu, nebo brusinkové, tak to opravdu smyslu nemá.
1: A to byla poslední rada od našeho dnešního hosta, urologa Václava Hinka. Tak pane doktore, moc děkuji, že jste dorazil za námi. Všem našim posluchačům, hlavně posluchačkám, přeji zdravé močové cesty a vám, ať se vydaří dovolená.
0: Já vám děkuji a ještě bych chtěl dodat poslední věc, až se pacientky nebojí, když mají problémy a přijdou nebo se objednají k nám do EUC kliniky na urologii.

0: Jiří Šelinger dospíval, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho čtvrteční dopolední expres. Nechranická přehrada leží na řece Ohři mezi Kadení a Žadcem a její vodní plocha přesahuje 1300 hektarů. Díky otevřené krajině a příznivým větrným podmínkám patří mezi oblíbená místa nejenom ke koupání, ale také pro jachting a nebo třeba windsurfing. Přímo od přehrady se nám hlásí Jaroslava Vybulková. Pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Jarko, já vím, že jsi teď u Nechranické přehrady poprvé v životě. Tak co tě zaujalo?
1: Tak i přes vedro je tu na plážích minimum lidí. Každý má kolem sebe velký prostor a nejsou tu davy ani tlačenice. Potkal jsem rybáře a překvapilo mě, že se jim opravdu podařilo chytit dva kapry.
0: Komu bys návštěvu Nechranické přehrady doporučila?
1: Tak především lidem, kteří mají rádi přírodní koupání a dostatek prostoru. Nechranická přehrada není jeden uzavřený areál s pokladnou, ale velká vodní nádrž s mnoha kilometry břehů a řadou přístupových míst. Lidé se běžně koupou v kempech, ale také na volně přístupných plážích a travnatý břeh. Například v okolí Poláků, Vatkovic nebo Chban. Rodiny s dětmi nejčastěji míří do okolí Vyskynic, kde jsou největší kamenopísečné pláže a pozvolnější vstup do vody. Sportovce láká otevřená vodní plocha a díky větru vytváří velmi dobré podmínky pro jachting, windsurfing a kiteboarding.
0: To zní opravdu skvělé. Je tam třeba i nějaké zázemí pro celodenní pobyt?
1: Kempy a rekreační areály kolem přehrady nabízí nejen občerstvení, ale i další zázemí, například sportoviště nebo možnosti ubytování. K nejznámější patří autokemping Vykletice s chatkami a místy pro stany a karavany. Nebo kemp Nechranice, kde se návštěvníci mohou půjčit paddleboardy, kajaky nebo jízdní kolo. Rekreační zázemí ale není soustředěné jen sem. Na březích přehrady funguje také jacht klub Nechranice s přístavištěm a zázemím pro jachtaře. Na více místech kolem nádrže najdou návštěvníci občerstvení i možnost spouštění vlastních lodí na vodu. Právě pestrost jednotlivých lokalit je jedním z důvodů, proč jsou Nechranice vhodné pro rodiny s dětmi, rybáře i milovníky vodních sportů.
0: A na závěr, kam můžeme vyrazit v okolí?
1: Například do historické Kadaně nebo do Žadce. Ten je napsaný na seznamu dědictví UNESCO.
0: Více nám řekla naše reportérka a Jarka Vybulková. Tak díky, že jste se nám ozvala a někdy zase naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Pavel Dobež nám zaspíval něco o lásce a u nás na Českém rozhlase Sever už jsou připraveny recepty se Slávkou Brádlovou. Tentokrát si připravíme plněné papriky, ale pozor, budou vegetariánské. Tak dobrou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Slíbila jsem týden bez masa, takže i ty dnešní plněné papriky budou v módu vegetariána. Ale stojí to za vyzkoušení. Tak připravíme si 4 pálivé papriky, asi 40 gramů sojových nudliček, 1 slepičí bujonovou kostku, 2 vajíčka, 1 cibuli, 3 lžíce oleje, 2 konzervy loupaných krájených rajčat a potřebovat budeme sůl, pepř a tymián. Nejdřív dáme sojové nudličky do 0,5 litru vody s bujonovou kostkou, krátce povaříme a necháme odstát, aby nudličky nabobtnaly a natáhly chuť. Schladlé nudličky pak nakrájíme nadrobno, skoro bych řekla nadroboučko, přidáme 2 vejce, můžeme trošku opepřit a promícháme. Můžeme samozřejmě přidat i špetku toho tymiánu. Papriky opláchneme, vykrojíme jim stopku, odstraníme semínka a naplníme. V kastrolu spěníme nakrájenou cibuli na oleji, přidáme ta loupaná krájená rajčata a teď přijde ke slovu i ten tymián. Na to položíme naplněné papriky, zalijeme 0,5 litru vody a dusíme. Může se stát, že vám trochu náplně zbyde, tak udělejte takové malé kuličky a předejte je k paprikám. Podáváme s dušenou rýží.
1: Vaříme se Slávkou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Policisté na jezeře Most našli tělo jednoho ze dvou pohřešovaných mužů a po druhém dál pátrají. Po úterních bouřkách pokračuje odstraňování škod v Novém Boru. Stát podle 3/4 lidí nedělá dost proti dopadům extrémních teplot, vyplývá to z exkluzivního průzkumu. Do večera polojasno až oblačno, výjimečně přehánky nebo bouřky, teploty do 33 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Policisté našli tělo 28letého muže, po kterém pátrali od úterní bouřky na jezeře Most, informovali o tom na sociální síti X. Muž byl součástí 6členné skupiny lidí na paddleboarde, kterou na jezeře zastihl silný vítr. 4 lidi se záchranářům podařilo dostat do bezpečí. Zbývající 2 podle všeho spadli do vody, po druhém pohřešovaném policisté stále pátrají. Vedení Nového Boru postupně odklízí škody způsobené úterními večerními bouřkami. Všechna nadále nepřístupná místa jsou označena páskami. Poškozená je například krytina na kostele na Nebevzetí Panny Marie a hasičské zbrojnici. Uzavřený je stále i lesní hřbitov. Kdy bude otevřen, zatím není jasné. Obřady ale podle mluvčího města Jiřího Lebiše omezené nebudou.
4: To vyčistíme jenom na tu úroveň a dovolíme tam jenom těm pozůstalým a těm, kteří se zúčastnilo toho pohřebu, tam dovolíme nějaký omezený vstup, ale následně to zase zavřeme, protože jenom jako kdyby pročistíme ty nevěci, aby to na důstojný průběh obřadu nemělo vliv.
2: Přesnou výši škod zatím město nevyčíslilo. Občané se na novoborskou radnici mohou obracet v případě, že utrpěli škodu v souvislosti s majetkem města. 72% Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Vysoké teploty překračující 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech. Kritický názor ke krokům státu zastávají častěji mladí lidé a lidé s vysokoškolským vzděláním. Pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Ke krokům státu jsou kritičtější voliči současné opozice z parlamentních voleb. Kritická je drtivá většina Pirátů, o něco méně voličů hnutí STAN a 80% voličů koalice Spolu. Naopak třetina voličů Motoristů, čtvrtina voličů SPD a podobné číslo voličů hnutí ANO se domnívá, že stát podniká dostatečné kroky.
2: Do průzkumu se od pondělí do středy zapojilo přes 1000 respondentů starších 18 let. V posledním červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám téměř 9600 lidí, informuje o tom tamní vládní institut Roberta Kocha, a to v novém odhadu takzvané nadúmrtnosti, která uvádí počet mrtvých oproti obvyklému průměru. Původní odhad institutu byl téměř o polovinu nižší. V týdnu od 22. do 28. června panovaly v Evropě extrémně vysoké teploty, v Německu několikrát za sebou padl teplotní rekord.
1: Počasí.
2: Do večera polojasno až oblačno, na severovýchodě kraje výjimečně přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí i ke 33 stupňům, na horách do 28 stupňů Celsia. Pro Litoměřicko, Lounsko a Roudnicko je v platnosti výstraha před velkou zátěží teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Kvůli kulturnímu festivalu je v Lounech od této chvíle uzavřena část Mírového náměstí od ulice Beneše z Loun. Od zítřka bude uzavřené už celé náměstí, včetně parkovišť a včetně už části celé ulice Beneše z Loun.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali čtvrteční polední písničky na přání a vy už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. A dnes se jako první dovolala a vybírat bude paní Vlasta z krásného Března. Hezké odpoledne.
2: Vám také hezké odpoledne, Renátko. Přeju všem lidička krásný, hezký den. Sice je to teda úmorný, ale krásný. A chtěla bych tuto písničku poslat od kamarádek paní Ince Fikarové, která měla narozeniny a my jsme tady nebyli, tak její kamarádky posíláme tuto písničku, kterou jsme spolu vybrali. A je to ode mě, od Moniky, Danuš, Jany a všechny ty kamarádky, který jako ji poznají nebo vědí, jak tak hodně zdravíčka, štěstíčka, máme ji rádi a hlavně, aby jsme byli dlouho zdraví, živí a spokojení.
1: Dobře.
2: To přeju všem lidičkám.
1: Tak posíláme tedy 4 tenory. Jdi za štěstím. Díky a naslyšenou.
2: Ano.

0: Jdi za štěstím a čtyři tenoři na Českém rozhlase Sever. My pokračujeme v písničkách na přání a to další už bude vybírat paní Irenka ze Semil. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, tady je Irena ze Semil a strašně ráda bych vás poprosila o krásnou písničku pro moji maminku, která bohužel už 8 let je v nebíčku. Měli jsme ji strašně rádi a moc se nám po ní stýská. Takže jí posílám písničku s manželem Rostíkem Příbrný měsíc.
0: Písnička je tedy připravená.
1: A pozdravuji všechny posluchače.
0: Paní Irenko, my vás zdravíme taky a tady je Zdeněk Krásný a jeho Stříbrný měsíc. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Zdeněk Krásný a jeho stříbrný měsíc. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever a tu další už vybírá paní Dáša od Kladna. Paní Dášo, hezké odpoledne i vám. Haló, haló, slyšíme se?
1: Haló.
0: Ano, tak jsme ve vysílání. Paní Dášo, přála jste si nějakou písničku, abych vybrala, tak jsme vybrali Řecké slunce od Marty a Tény. Na vás je, pro koho bude a proč?
2: Dobrý den, dcera se vrátila v pondělí z Řecka, zdovolený s manželem a jsem ráda, jak to všecko zvládli. A vnouček, jejich syn se vrátil dneska, ten zase byl s kamarádama, takže všem chci zahrát písničku a vám do rádia rozhlas, vám osobně a všem lidičkám, kterým se tady ta písnička bude líbit. Děkuju vám.
0: Taky díky a naslyšenou. Mějte se hezky. Děkuju.

0: Marta Athéna a její řecké slunce. Tady je Český rozhlas Sever a k nám do studia o písničku na přání si zavolal i Honza Zloun. Přál si písničkou skupiny Olympic, tak to bude Nějak se vytrácíš, má lásko. Písnička putuje manželce, celé rodině a taky všem posluchačům Českého rozhlasu Sever.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude folková zpěvačka, textařka a skladatelka Pavlína Jíšová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Tohle byla skupina Olympic a my pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever, ale tentokrát tady máme první e-mail dnešního dne. Připomínám i adresu, ta je zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den k vám do studia a všem posluchačům. Prosím vás o zahrání písničky Jsem šťastná, že tě mám, brácho, od Jany Chládkové, k narozeninám pro moji kamarádku Janu Pěknicovou. Milá Janičko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy. A vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever.

Tohle byla Jana Chládková a tady je Český rozhlas Sever. 12:33 k tomu, čas nám doopravdy letí, tak tady je další písnička na přání pro moji maminku Hanku Vilčkovou z Havířova k dnešním 56. narozeninám. Tímto bych jí chtěla popřát hodně štěstí, zdraví a lásky, ať nemá žádné vrásky. Ať si ty narozeniny pořádně užije, to jí přeje Eliška.

Brontosauři a jejich Franky Dlouhán. 12 hodin a 37 minut k tomu, tady je Český rozhlas Sever, hlavně jeho písničky na přání a další z e-mailu. Dnes má 54. narozeniny britská zpěvačka Gary Halliwell Horner, která je známá jako zrska Ginger Spice ze skupiny Spice Girls. Tak něco od nich. Bude to odříškám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům od paní Sylvie z Prahy.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Karel Gott a Holka v domě a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever, ale teď a v této hodině mezi 12. a 1. každý den hrajeme písničky na přání, tak tady je další z nich. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku mé sestře Evičce z Bíliny, která vás pravidelně poslouchá a bude jí 19. srpna 84 let. Ať je ještě mezi námi co nejdéle, co máme jí rádi, přejeme jí zdraví a to je to nejdůležitější, co si v životě přejeme. Posílá to sestra Květa a taky švagr

Tohle byl Karel Hála a Lodí bílou. Na Českém rozhlase Sever v písničkách na přání stihneme ještě jednu písničku z vašich SMSek. Připomínám telefonní číslo, to číslo je 911 04. Prosím o stmívání od hodin, děkuje paní Jarka.

Jenom smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

zpátky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vynesou.

0: Tohle byly hodiny a stmívání a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Pokud se vám nepodařilo dovolat nebo jsem nepřečetla vaši SMSku nebo e-mail, opět se nic neděje. Písničky na přání na Českém rozhlase přinášíme každý den a každý všední den hned dvakrát, jednou po poledni a jednou po 18. Teď je už František Janačík připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. Já vám do jedné posílám Baltimoru a Renáta Filipy. Přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
3: Bylo 13 hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Zhruba v polovině dosavadních žadatelů se podpora sníží. Liberecký kraj začal s přípravami zapsání hotelu a vysílače Ještěd na seznam UNESCO. Začala demolice požárem poničené budovy 34 ve Zlíně. Do večera polojasno až oblačno, výjimečně přehánky nebo i bouřky, teploty do 33 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat do konce měsíce. Nová dávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, také příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podpor pobírali už dřív. Zároveň si ale přibližně polovina z nich pohoršila, a to nejméně o 500 korun. Říká to mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
5: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
3: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. Aktuálně chce požádat Ministerstvo kultury o předběžné posouzení. To by mělo ukázat, jestli je projekt dobře připravený a má šanci uspět v mezinárodním hodnocení. Informovala o tom náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze starostů pro Liberecký kraj. Zápisem Ještědu do seznamu UNESCO chce Liberecký kraj zajistit jeho trvalou ochranu. Podle Vinklátové může proces trvat několik let. V bývalém baťovském areálu ve Zlíně odpoledne začíná demolice vyhořelé budovy číslo 34. Majitel objektu, společnost Cream, dopoledne předala místo demoliční firmě. Na místě je připravená těžká technika a ulici Vavrečkova pokryla folie, která má zabránit poškození silnice. Částečně zřícenou stavbu bude firma od nejvyšších pater rozebírat pomocí speciálních nůžek. Budova hořela od 9. července. Vyšetřování požáru stále není uzavřené. Zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou pro toto období roku na rekordně nízké úrovni. Ukazují to data organizace Gas Infrastructure Europe. Zásobníky jsou naplněné z méně než 58%. Je to nejméně od začátku vedení statistik v roce 2011 a současně o 12% bodů méně než před rokem. Agentura Reuters píše, že americko-izraelská válka proti Íránu omezila globální dodávky zkapalněného zemního plynu a způsobí i citelný růst jeho ceny v zimním období.
4: Počasí.
3: Do večera polojasno až oblačno, jen zcela výjimečně přehánky nebo bouřky, teploty i do 33 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Litoměřické ulici Želetická policie řeší srážku dvou osobních aut a pozor na nehodu motorky v České Lípě na kruhové křižovatce na hlavním tahu na Zákupy s odbočkou k nemocnici.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Je označována za první dámu českého folku. Působila v kapelách Žalman a spol a Nezmaři. Pak se vydala na sólovou dráhu. Mezitím jí vyrostla dcera a jak se ukázalo, jablko nepadlo daleko od stromu. Matka s dcerou nedávno natočili album. Pavlína Jíšová, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, milá Alex, dobrý den, krásné odpoledne všem posluchačům. Já především děkuji za pozvání.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Láska je nádech a Pavlína Jíšová teď s námi ve vysílání pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Píseň Láska je nádech, vy jste mi prozradila během té písně, že je to z desky, která se rovněž jmenuje Láska je nádech, kterou jste si vy sama kompletně autorsky zhotovila sama v roce 2000. Tak od té doby už žádnou desku jste neudělala úplně sama, to tenkrát vás nějak políbila můza?
1: No, je pravda, že mám dost písní na to, abych mohla mít třeba další samostatnou autorskou desku, ale přiznám se, že nemám takové zase ambice, ale stačí jednou si to splnit, jakože to člověk dokáže, že na to má, protože upřímně já jsem dřív byla vždycky jenom zpěvačkou, já jsem nepsala. Ale pak, když jsem se trošku osamostatnila, tak mě nebavilo obcházet své kolegy a říkat, něco mi napiš a tak, tak jsem to zkusila sama a musím tady vzdát dík Věře Martinové, první dámě české country, protože právě ona byla, dá se říct, tou první dámou, která si vzala některé mé písně do svého repertoáru a tím pádem dala víru ve mě jako autorku.
0: A víra vyšla.
1: Dá se říct, že ano, pořád mě to drží a vždyť, když se podívám zpět, protože já uspívám přes 40 let, tak musím říct, že to je krásný se prospívat životem, že jo?
0: Prospívat životem, ale ještě se do důchodu snad nechystáte.
1: No, přiznám se, že od 21. března tohoto roku, příští rok, přesně za rok, půjdu do řádného důchodu, nebo mohu jít do řádného důchodu. Ale jak je známo, umělci velké důchody nemají, takže stejně občas budeme muset někde zahrát.
0: Ale přeci jen, i kdyby měli velké, vysoké důchody, tak uměla byste to své řemeslo, které umíte nejlépe, pověsit na hřebík?
1: No, ono vždycky člověk nadává hlavně na tu dopravu dnes, protože když někam jedete, třeba jako dnes, abych sem přijela včas, tak jsem si to pořádně musela spočítat, abych měla takzvaně fóra, protože se nemůžete spolehnout na mapy.cz, vždycky se může něco přihodit. Takže je tam ten risk toho cestování. To dřív nebylo, za mých mladých let opravdu člověk neměl problém, ale zase nebyla navigace. Takže my jsme třeba přijeli někam do nějakého místa a hledali jsme ten kulturní stánek, kde budeme hrát. Já nevím, kde to přesně bylo, ale kdysi dávno jsme přijeli do nějakého divadla a než jsme našli cestu, zeptali jsme se jednoho pána, to mě nadchlo, proto to říkám, tu historku, a ten pán říkal, že neví, kde je divadlo, že ho k životu nepotřebuje.
0: Aha.
1: Ale já jsem takhle hezky zamluvila ten důchod, že jo?
0: Tak jste hezky zamluvila ten důchod, protože já se k tomu vrátím. Umíte si představit svůj život bez vystupování, bez zpívání, bez psaní?
1: Určitě je to vždycky takový období, že člověk, muzikant, buď píše desku, nebo ji natáčí, a nebo je ve stavu, kdy ji promuje, jo? Takže pořád se jako něco děje. I když člověk aktivně nepíše, tak s tou muzikou pořád něco dělá. A je to takový postižení na furt, dá se říct, na celý život. A myslím si, že jediný rozdíl bude v tom, že nebudu takzvaně ten agent s teplou vodou, že nebudu obvolávat různá místa, kde se dá hrát, ale že budu spíš čekat na to, kdo se ozve. A je pravda, že konkurence je veliká a těch lidí, jako kdo sám zavolá nebo kdo napíše mail, že by chtěl koncert, není už tolik. A na druhou stranu vlastně jsou mladí lidé už na těch agenturách, na těch kulturních stáncích, takže ani nevědí, kdo je nějaká Pavlína Jíšová, opravdu.
0: Tak my jim to dnes bez pochyby připomeneme. Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na čase být.
1: Do Alex a host dnes přišla Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, textařka, skladatelka, ale také vystudovaná učitelka aprobace český jazyk, hudební výchova. Učila jste vlastně někdy vůbec?
2: Neučila jsem vůbec, ale já se přiznám, že jsem nebyla dobrá studentka, protože místo 5 let jsem studovala 7 let. A to z toho důvodu, že ve třeťáku třeba jsem neměla dostatek docházky na semináři, takže jsem nedostala zápočet a nebyla jsem připuštěna ke zkoušce. Proč jsem neměla docházku? No, protože ve 4 hodiny ráno jsem ještě vysedávala v divadelním klubu v Českých Budějovicích s Pavlem Žalmanem Lohonkou a tam jsme kvíleli písně lovců. A já vždycky ráda říkám tuto historku, když jsem potom přes celé město šla pěšky na podnájem, tak jsem si vzala u obchodu takové pytlíkové mléko za 2 koruny, bylo modré, protože člověk měl žízeň po ránu. No a když prostě nebylo dostatečně té docházky, tak potom se mi to přihodilo ještě jednou zase. To bylo to druhé vypadnutí ze školního vlastně roku. A to bylo zase, protože jsem už dostala individuál, byla jsem členkou skupiny Minesengři, ve které právě byl také Žalman. A tam zase jsme měli možnost samozřejmě jezdit na koncerty, to bylo veřejné a bylo to hlídané, ale když potom třeba byla zkouška, tak jsem také nedostala prostě povolení a zkrátka a dobře jsem vylítla po druhý, takže jsem nebyla dobrý student. Tak jsem to pořádně vysvětlila, je to jasné.
1: Tak nebyla jste dobrou studentkou, ale stala jste se dobrou zpěvačkou, a takže Pavel Žalman Lohonka na vás, nebo vy jste se znali už v době, kdy vy jste studovala teprve vysokou školu a o vaší budoucnosti se teprve rozhodovalo, nebo už bylo jasno během studií vysokoškolských, že pedagogika to nebude?
2: Ne, to nebylo určitě jasno, protože se Žalmanem jsme se potkali, vlastně to mi bylo 18 let, v takovém místě v Českých Budějovicích, kde hrály veškeré tyto folkové, bluegrassové kapely, country kapely a my muzikanti jsme tam každé pondělí docházeli na sebe, navzájem jsme se dívali a tam vlastně jsme se dali dohromady i s Tondou Hlaváčem a vzniklo trio Žalman a spol. A potom, když jsem já dostala už umístěnku, že půjdu učit, tak Žalman řekne, ty nikam nechoď učit, budeme hrát. Tak já jsem poslechla a šla jsem hrát a vydrželo mi to dodnes, za čím teda velice mu za to děkuji, protože je to krásné, ano.
1: Ano, vy jste u Žalmana, nebo v kapele Žalman a spol, strávila 8 let a vlastně teď, protože Pavel Žalman Lohonka oslaví 80. 20. března tuším, tak vy jste se tak jako naskok vrátila, nebo jako host jste se do kapely vrátila a koncertujete zase.
2: Dostala jsem pozvání zúčastnit se tohoto koncertu a samozřejmě budu tam zpívat nějaké 2 solové písně a pár nějakých vokálů v závěru s jeho současnou kapelou. Jsem tomu velmi ráda, protože to je opravdu muž, který mě přivedl k původní české písni, protože vždycky dřív jsme zpívali nějaké převzaté věci, ale Žalman mi ukázal, co to je původní česká písnička, kde vydáte té písni první otisk.
1: Takže on vás uvedl do toho hudebního světa i folkového světa vlastně.
2: Hlavně folkového světa.
1: Píše se o vás mimo jiné i to, že jste se nejdříve rozhodovala, nebo že to nebylo tak zřejmé, že budete folkovou zpěvačkou, že i chvíli jste koketovala s popem, s popovou hudbou. Je to pravda?
2: No, není to přímo pop, ale bylo to, že na vysoké škole samozřejmě jsem zpívala kdekoliv to šlo. Ve folkloru, v taneční kapele, takže možná to byl ten pop. Potom pak jsem zpívala dokonce s jeho českou dechovkou, která se jmenovala Vlachovka v Českém rozhlase České Budějovice, který tímto zdravím tady z Prahy. Jsou dokonce nahrávky, jak já zpívám s dechovkou. A to bylo fajn, protože kolegové, studenti se učili na stipendium a já jsem šla zpívat s dechovkou. Byla to krásná prospívaná doba. Takže jsem vyzkoušela všechny možný žánry, ale nakonec jsem zakotvila u toho folku.
1: Pavlína Jíšová je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
0: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala folková zpěvačka Pavlína Jíšová. Vy, než jste započala svoji solovou dráhu, tak jste strávila 8 let v kapele Žalman a spol. O tom jsme mluvili. A pak tedy to byly Nezmaři. Nicméně právě to vaše působení v kapele Žalman a spol. Přerušila krásná životní událost, narození dcery. Pak už nešel návrat zpět k Žalmanovi?
1: Co
0: se potom odehrálo?
1: Ano, je to velice zajímavé, to mohu říct, protože my jsme opravdu měli schůzi v masných krámech na to, že já bych ráda teda se stala matkou, tak jsme tam tenkrát byli celá kapela, nejen Tonda Hlaváč, Žalman, já a ještě Jarda Matějů, muzikant, a další muzikant tam byl Vojta Zícha, který měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru. Tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmanovy chaty na Stropnici, a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli Nezmaři a nabídli mi místo, takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince, já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s Nezmary.
0: Mm-hmm. A to vám tohle Žalman udělal?
1: No tak on za to nemohl.
0: Zabila jste se?
1: No tak je pravda, že když potom jsem viděla další album, které už bylo beze mě, tam byly třeba písničky, které jsem já naskoušela, tam byla jedna ty já, ta-da-di-da-di-da, tak jsem to obrečela, to je pravda, jako, ale myslím si, že vše se děje, jak má, protože kdyby třeba Pavel mě vzal zpátky, tak bych nikdy nezačala psát písně. Nikdy bych si netroufla stát sama za sebe někde v klubu s kytarou, jo, protože jsem vždycky byla takový člověk, který neměl dost sebevědomí. Dokonce teď mi jedna dáma z Plzně poslala takový šperk, a na tom šperku je kámen, který se jmenuje labradorit, a ten údajně posiluje sebevědomí člověka. Já jsem vždycky chtěla, aby hlavně všichni okolo mě byli rádi. No. Mm-hmm. Ale také jsem to Pavlovi trošku dala zpět, protože pak jsem napsala píseň Blues o nepodané ruce, tu si asi dnes tedy nezahrajeme, ale tam je právě řečeno, že v podstatě mi nepodal ani ruku, ani ze zvyku a tak. My to samozřejmě máme vyříkané všechno, a dokonce včera jsme měli zkoušku na ty jeho krásné narozeninové koncerty.
0: Takže vše zapomenuto, vysvětleno a rány zahojeny.
1: Ano.
0: Tak a vy jste říkala, že pokud by se nestalo to, co se stalo, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, takže byste nezačala sama psát, sama skládat, chybělo vám sebevědomí. Kdo vám k tomu sebevědomí pomohl, nebo co? Byl to právě potom to účinkování v Nezmarech?
1: Ne, myslím si, že jako nikdo z kolegů mi nepomohl v tom sebevědomí. To si člověk prostě musí sám obstarat, jo. Musí několikrát padnout dole, prostě a tam odsud se odrazit a vyhrabat. A je pravda, že já hodně čtu takový různý duchovní knihy a ty myšlenky se snažím dávat i do těch textů. Třeba mám jednu písničku, která se jmenuje Hvězdy, a tam se zpívá: jen příběh si vybírám já, jsem zodpovědná i za přátelství. Všem křivdám se učím říct dík, jste zrcadlo svět, jste má poselství. Takže údajně, jestli to tak je, pravda, jak se říká v těch knihách, tak my jako duše si vybíráme své rodiče, prostředí, kam půjdeme, i úkoly, které chceme plnit, protože jsme tady jaksi v té hmotě ve škole života.
0: Říká Pavlína Jíšová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: žádný mobily. To opravdu jsme si namalovali nějaký kuličky na papír, co tam byl. A takhle to vzniklo, no.
1: Takhle to vzniklo. Je ještě nějaká píseň, která vznikla tak jako spontánně? Někde na chodbě třeba?
0: Určitě je jich spousta. Třeba i mých nějakých solových písní. To vždycky člověka napadne nějaký kousek textu rovnou s melodií a pak si to někde uložíte a pak to vlastně vyleze úplně celé jednoho krásného dne.
1: Jsou třeba i nějaké aktivity, které děláte, nesoustředíte se na hudbu, na nic, na text a prostě to najednou jakoby přijde, že musíte skončit, nevím, třeba žehlíte nebo běžíte, nebo jste na houbách a musíte se zastavit a prostě si to zapsat.
0: Tak já už neběhám, to je pravda, nežehlím taky, ale výjimečně žehlím, ale na houby chodím, to je pravda. A musím říct, že když to má přijít, tak to přijde. A to je takový, dá se to pozorovat na sobě, že člověk je v takovém neklidu. Jako najednou takovej je neklid. Jako víte, že musíte něco udělat, ale to není jenom v muzice, to je ve všem možném, v lidském konání, jakémkoliv, že v podstatě vám to vyšší já dává najevo, něco dělej, zastav se. Prostě musí člověk přijít na to, co vlastně nahoře chtějí, aby člověk udělal. Takže když se to dobře načasuje a člověk se na to naladí, tak samozřejmě, že to klapne.
1: Takže cítíte nějaké jakoby pnutí a nejste schopna se soustředit na nic jiného, dokud to ano. Ze sebe nedostanete?
0: Určitě, určitě tak je.
1: Vy jste v Nezmarech působila dlouhých 12 let. Co ukončilo vaši spolupráci? Byla to touha být, vydat se na solovou dráhu?
0: Ne, určitě ne. Zkrátka dobře, byla jsem vyplavena povodní, protože jsem bydla se svým druhým dnes už ex-manželem, protože já jsem opravdu po třetí vdaná, to zvláštní a je to tak.
1: Do třetice všeho dobrého,
0: no,
1: se říká.
0: No, doufám, že to vydrží už. Tak právě jsme bydleli 10 metrů od řeky Vltavy v Českých Budějovicích a jednoho krásného dne se Vltava přišla podívat k nám. A já už jsem jako prostě koketovala s tím, že začnu něco dělat, ale nikdy jsem neměla potřebu být jako solistka. Já jsem vždycky byla ten týmový hráč v kapelách. Teď jakoby solistka jsem, ale chybí mi trošku to zpívání těch vokálů, k tomu se třeba ještě dnes dostaneme. No takže potom, když mi bylo zavoláno, že jedeme hrát tam a tam, tak já jsem řekla, hele, já už nikam nejedu, já nemám ani co na sebe. A to člověk přehodnotí úplně všechno.
1: Až takové to bylo.
0: Takové to bylo, no.
1: Čili jste úplně přišla jakby o střechu nad hlavou.
0: Ano, o střechu nad hlavou ne, ale prostě když máte doma 1,20 m vody, tak asi nic nemáte, že jo.
1: Tak, takže to znamenalo vrhnout se do práce, ale trochu jiné, než jste byla zvyklá.
0: Ano, my jsme prostě uklízeli bahno.
1: Uklízeli jste bahno, no a Nezmaři nepočkali?
0: No, já už jsem vlastně nechtěla se vrátit. Já jsem prostě, jo, to vás tak jako ta povodeň vás spláchne, všechny ty věci spláchne, ale ono to tak mělo být, protože zase, kdyby chtěli hodně, abych se vrátila, tak bych třeba se vrátila a zase by nevzniklo spousta písní, které zpívám sama, spousta desek, spousta spolupráce, prostě vše se děje, jak má být a i to špatné může člověka posunout někam jinam.
1: V tomto případě to tedy byla povodeň, která vás zase potom posunula dál a vyplavila někde jinde, když to použiju takové
0: slovo.
1: Dá
0: se říct.
1: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, která působila v kapelách Žalman a spol. A Nezmaři, kde strávila 12 let. Mezitím vám také vyrostla dcera a začali jste zpívat spolu. Vedla jste vy dceru aktivně k muzice, nebo to vlastně nebylo potřeba, protože to hudební prostředí na ní zkrátka působilo samo?
1: Působilo na ní prostřednictvím mé maminky, její babičky, paní Jiřiny Štochlové, která se 14. dubna dožije, prosím, 95 let, to je neskutečný. Takže já mamku tímto zdravím do Českých Budějovic, do jejího bytu, kam chodí pěšky do 4. patra, protože ten dům nemá výtah, takže jí přejeme hodně sil tady z Českého rozhlasu Střední Čechy. A protože mamka nás vedla k původní lidové české písni, k folkloru, takže tam vlastně asi jsou ty kořeny toho našeho zpívání. Potom dcera se mnou chviličku hrála, pak se osamostatnila a teď, když se stala dvojnásobnou maminkou, tak zase se jí asi po mně zastesklo. A já říkám, že teď se to hodí, protože než půjdu do toho důchodu, tak tenhle rok třeba si to užijeme a pak se uvidí, co se bude dít dál. V každém případě se nám povedlo natočit společné album.
0: Tak ano, budeme o něm mluvit, jen se zastavím u toho, říkáte, že se vám blíží tedy ten důchod, neříká vám vaše 95-letá maminka, která žije sama, chodí do 4. patra pěšky, jako proč zrovna, jako neříká vám, ty se chystáš do důchodu, jako co blbneš, jako víte, že ona je věkově trochu někde jinde a stále aktivní.
1: No to je pravda, jenže maminka šla do důchodu, bylo jí 57 let a mě už je 63. Jo? Mm-hmm. Takže ona má ten náskok.
0: No každopádně přejeme pevné zdraví a pojďme se vrátit k vaší dceři a vaší společné spolupráci, k nové desce, která vlastně vyšla nedávno, relativně loni. Proč až nyní, když jste zpívali spolu už kdysi, vystupovali jste, tak proč teď deska?
1: No protože dcera se provdala do Náchoda ke svému manželovi Oldovi a ten má v Náchodě studio, dokonce má i krásné zvukařské zkoušky a daří se mu udělat dobrý zvuk v tom studiu. Takže jsme se domluvili, že to natočíme právě v tom Náchodě a on většinu nástrojů teda nahrál sám a já jsem zase napsala více písní na to album, takže to byla taková rodinná spolupráce, ale nebylo to jednoduché. Kdyby tady seděla dcera, tak bude říkat, že byla takovým prostředníkem mezi námi, protože jak já jsem byla v těch Budějovicích, tak on mi vždycky něco poslal, nebo ne v Budějovicích, ale u nás na vsi, kde bydlím, tak mi poslal nějakou nahrávku a já jsem mu řekla, prosím tě, nemůžeš tam udělat ještě to, anebo ono. A Adélka vždycky, dcera se jmenuje Adéla, říkala, mami, už toho nech, on už tam strávil tolik času, on to určitě smaže. Tak já jsem odpověděla, tak ať to smaže. Takže přátelé, máte být rádi, že vůbec to album spatřilo světlo světa, že jsme ho dokázali udržet a ve svém emočním stavu jsme ho nesmazali.
0: Tak a jmenuje se příznačně Matka a dcera. A já ho držím v ruce, vy jste mi přinesla to CDčko, moc za něj děkuju, mám ho i s věnováním. Má 13 písniček, 13. píseň je vánoční.
1: Ano, ta byla natočena jako první. Do té písničky jsem se jim trochu vecpala, tu měli oni udělanou sami a já jsem řekla, hele, to tam taky dáme, tak jsem tam trošku něco přepsala a také tam zpívám sóla nějaká. Takže ta se dá pustit potom tady v Českém rozhlase na Vánoce, ale je tam více mých jako písní. Já věřím, že třeba si můžeme i nějakou pustit, jestli tady máme možnost něco pustit, tak to pak uvedeme na pravou míru.
0: Tak jakou vy z těch písniček je vašemu srdci tak nějak nejblíž, nebo jste s ní nejvíce propojena?
1: No, já nevím, jestli jsem informovala tady studio o tom, že bych ráda pustila tuto píseň. Ta písnička se jmenuje Na svět. Jestli je tam někde připravená Na svět, kdybychom ji mohli pustit.
0: Tak v tuhletu chvíli asi hned teď to takhle nezařídíme narychlo, ale myslím, že časem ji zařadíme zcela
1: tak
0: určitě.
1: Tak to je teď mě blízká, už jenom proto, že to je taková píseň, která vlastně je o tom, že svět, bohužel ten lidský svět je takový, že to je historie válek a víme, co se dnes děje, takže o tom je ta píseň, aby už teda byl konečně mír pro nás všechny.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s folkovou zpěvačkou Pavlínou Výšovou, která má také jeden duet s Jarkem Nohavicou, pouze jeden jediný.
1: Ano, jeden jediný a jsem ráda, že na to přistoupil. Tenkrát to už bylo v roce 1998 a ten duet se jmenuje jmenuje se Žába a je o žábě, která sídlí pod střechou kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.
0: Jak vznikla ta píseň nebo ten duet?
1: No, protože já jsem byla v Plzni u skvělého muzikanta Michala Rericha, který měl tu melodii a já jsem potom ji otextovala a nabídla jsem Jarkovi, jestli to nechce zpívat, on řekl, že jo. A on měl Českým Budějovicím samozřejmě krásný vztah, protože tenkrát ho Žalman pozval na takový festival, který se jmenoval Písničkáři.
0: Takže text je čistě váš.
1: Ano.
0: Jarek Nohavice do něj nezasahoval nijak? Bral to tak, jak jste mu to předložila?
1: Přesně tak to vzal, takže děkuji za to.
0: Takže té písničce už je 28 let. To vlastně bylo na Gáno, 98. To se tak dobře pamatuje.
1: Ano.
0: Co vás čeká v dohledné době, kromě asi koncertů s dcerou a vaší společnou deskou?
1: No, tak samozřejmě mě čekají moje koncerty. Zrovna dnes jedu hrát takového klubu do Vlašimi, takže kdyby tam chtěl někdo, určitě vyprodáno nebude, ale třeba jo, zrovna tím, že to tady řeknu, bude vyprodáno. Takže zvu dnes večer do Vlašimi. A jinak samozřejmě hraju s dcerou a s kapelou Bohadlo, ale také budu hrát se svými kolegyněmi, které si říkají Baba Band, a to jsou dámy Romana Tomášková a Petra Šany Šanclová. Ostatně veškeré informace se dají najít na mém webu jišova.cz. Tak to je tak asi důležité, no ale ráda bych, kdyby se povedlo, pustit nějakou píseň z toho posledního alba, které jsme natočili s dcerou Adélou.
0: Tak což učiníme. Za chvilku se k písni, a bude to vlastně první píseň z té desky, společné s vaší dcerou Adélou, Nositelé světla. O čem, jak ta píseň vznikala? O čem je?
1: Ta píseň byla napsaná podle jedné, je to k nevíře, podle jedné facebookové skupiny, která se opravdu jmenuje Nositelé světla. To si lidé, co mají Facebook, mohou najít. Takže já jsem se inspirovala tou skupinou, věcmi, které tam říkají, ale myslím, že ten text je velmi pozitivní, protože každý z nás můžeme být tím nositelem světla. To znamená, jak my se budeme cítit, tak to budeme vyzařovat do okolí a tak nás vlastně to okolí bude brát. Takže to bych přála nám všem, abychom byli pozitivní, protože když vejdeme někam do místnosti a záříme, tak to ovlivní i všechny škarohlídy.
0: A tak to mluvíte tak trochu o sobě, ne?
1: To já nevím. Já si myslím, že určitě nejsem příjemná všem, protože i když zpívám, tak jsou samozřejmě lidé, kterým se to nelíbí, protože říkají, že je čím. Ale já už jsem si na to zvykla.
0: Ale myslím, jako, že když vstoupíte do místnosti, tak ji rozzáříte.
1: No, někdy ano, někdy ne. Záleží na tom, jak člověk prostě se probere, že jo. Je to důležité se prostě nastavit dobře a je pravda, že já, když se mě dnes někdo zeptá, Pavlíno, jak se máš, řeknu, dobře, jsem živá, přátelé. Takže buďme rádi, že jsme živí a nestěžujme si na nic.
0: A přeci jenom, když vás přepadnou občas nějaké chmury, protože přepadávají každého, tak jak s nimi bojujete, nebo jak se jich zbavujete?
1: Dělání všechny chmury zahání. Tak třeba jdu upec bábovku nebo něco takového, nebo jdu ven rejpat zahrádku. A tak prostě každý na to má nějaký svůj recept, ale rozhodně člověk nemůže sedět na místě, musí něco tvořit, hýbat se, aby to ze sebe vyfučel pryč.
0: Vidíte, já jsem vás typoval na to, že vezmete kytaru a začnete hrát? A ne, budete to, na zahrádku?
1: To určitě ne, já už jako kytaru beru málo kdy do ruky, většinou jenom když jedu hrát, ale že bych si vzala jen tak od sebe sama kytaru, to ne, protože moje nejlepší hudba je totiž ticho. Já miluju ticho a to je pro mě nejlepší hudba, opravdu.
0: Opravdu?
1: Ano, protože v tom tichu najdete mnoho inspirace.
0: Ano, a necháte téct myšlenky.
1: No, nebo
0: přichází myšlenky.
1: Ano, protože když jste přeplněná vším možným, tak vlastně k vám nemůže nic přijít. Vy se musíte vyprázdnit. A já jsem kdysi dávno dělala v Českých Budějovicích, v Českém rozhlase, takový pořad. Byly tam vlastně dva pořady, ale poslouchala jsem hodně hudby svých kolegů a zjistila jsem, že toho musím nechat, protože jsem byla zahlcená hudbou a nepřišlo mi tam nic mýho. Takže teď vlastně něco vzniklo díky tomu. Takže všem doporučuju se vyprázdnit, aby mohlo něco přijít.
0: Takže pro vás nejlepší čas strávený třeba po koncertě je, když se někam zavřete sama do ticha, do klidu.
1: A nebo když jedu v autě, tak si pustím nějaký podcast, třeba váš.
0: Děkuji, to mě velice těší, ale tam se hraje.
1: No to
0: no,
1: jo,
0: i když ty si zase... to pustíte jako podcast, ano, tak tam už písničky
1: se nehraje, ano.
0: Tak a to vás nezahltí?
1: Ne, to mě nezahltí. Přemluvené slovo právě mě nezahltí notama.
0: Já moc děkuju, že jste tu dnes byla, že jste nám i představila novou desku, kterou jste naspívala se svojí dcerou Adélou Bohadlo. A ta deska se jmenuje Matka a dcera a my si pustíme tady tu první vlastně písničku, která se jmenuje Nositele světla, o které jste před malou chvíli mluvila. Moc děkuju, že jste tu byla. Pavlína Jíšová.
1: Milá Alex, já také děkuji za pozvání a krásné dny všem posluchačům a samozřejmě.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ministerstvo životního prostředí chce, aby těžaři peníze za ušetřené rekultivace obcím rozdělili prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Ceny pohonných hmot v Ústeckém kraji se ve srovnání s minulým týdnem mírně změnily, cena nafty stále stoupá. Stavbaři začali pokládat nosníky pro nový most v Liberecké ulici Londýnská. Do večera polojasno až oblačno, výjimečně přehánky nebo i bouřky, teploty do 33 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Těžaři ze společnosti Severní energetická plánují peníze ušetřené na rekultivacích lomů ČSA na Mostecku rozdělit obcím přímo v sousedství lomu bez účasti Státního fondu životního prostředí. To se ale nelíbí vedení ministerstva životního prostředí.
2: Ministr životního prostředí Igor Červený za motoristy odmítl výtky proti liknavosti úředníků a zdlouhavé administrativě s tím, že jednání postupují podle dohodnutého harmonogramu.
3: Během srpna udělám ze své pozice maximum proto, aby se obě strany vrátily k dohodnutému postupu a spolupráce pokračovala jasně podle původně nastaveného harmonogramu.
2: Těžaři si ale trvají na svém.
4: Pokud nás ministerstvo životního prostředí pozve na jednání, přijdeme. Podle našeho aktuálního prohlášení ale chceme peníze rozdělit žadatelům napřímo a co nejdříve.
2: Shrnuje mluvčí společnosti Seven Eva Maříková. Z Mostu Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
1: Benzín v Ústeckém kraji za poslední týden zlevnil, oproti tomu nafta podražila. Podle společnosti CCS stojí v regionu litr naturalu 95 v průměru 1,40 korun a 670 haléřů. To je o 1,40 haléřů méně, než to bylo před týdnem. Litr nafty ale podražil o 70 haléřů na 44 korun 50. Od skončení státní cenové regulace 19. července narostla cena benzínu o 63 haléřů. U nafty ale nárůst v regionu představuje téměř 5 korun na litr. Společnost CCS současně uvedla, že nejlevnější paliva v kraji tankují řidiči na Děčínsku. Nejdražší benzín je na Litoměřicku, nafta je pak nejdražší na Teplicku. Celkem 8 30-metrových nosníků dnes stavební firma osazuje v Liberecké ulici Londýnská. Každý váží necelých 29 tun. Tvořit budou základní konstrukci nového mostu přes Lužickou Nisu. Most je atypický svým skosením. Osazování nosníků je proto podle stavbařů náročné. Stavba mostu by měla pokračovat minimálně do začátku zimy, říká to stavby vedoucí Jaroslav Hron z firmy Eurovia.
5: Dojde ještě k spřežení betonovou deskou, takže teď bude následovat bednění té desky a montáž armatury, následně betonáž, což je asi hlavní práce na tom mostě. Smluvní termín nám vychází do půlky ledna, nicméně budeme se samozřejmě snažit tady nebejt už v tom zimním období.
1: V Německu pokračuje pátrání po troskách neznámého objektu, zřejmě dronu. Včera se u letiště v Lipsku srazil s nákladním letadlem. Ve stejné době našli policisté přímo na runway lipského letiště dron s výbušným zařízením. Nálož pak pyrotechnici řízeně zničili. Podle německé vlády to mohl být pokus o hybridní útok. Ministr vnitra Alexander Dobrindt řekl, že drony zřejmě ovládali profesionálové a nevyloučil, že za incidenty stojí někdo ze zahraničí. Jeden dron, který v Lipsku objevili u ukrajinských letadel typu Antonov, nesl asi 800 gramovou výbušninu. Podle vyšetřovatelů ale byla roznětka vadná.
0: Počasí.
1: Pro Litoměřicko, Lounsko a Roudnicko je v platnosti výstraha před velkou zátěží teplem. V noci zpočátku polojasno, později se ještě vyjasní, teploty ale klesnou i ke 12 stupňům. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno. Teploty zítra vystoupí k 29 stupňům Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na průjezdu s Kalicí u Nového Boru se srazila dvě osobní auta. Kvůli kulturnímu festivalu v Lounech je už ode dneška uzavřena část Mírového náměstí. Od zítřka bude náměstí uzavřené celé, včetně všech parkovišť. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné čtvrteční odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Je teď čas na naše odpolední vysílání a pohodové odpoledne a zámecké léto se vrací k nám na sever. Tentokrát to bude dokonce i nejsevernější zámek v naší zemi, tedy ve Šluknově. V cestě po zámcích ale budeme poté pokračovat v Duchcově a zmíníme nový okruh věnovaný Casanovi. A připomeneme také člověka, který objevil penicilin. Alexander Fleming se totiž narodil před 145 lety. A opět nezapomeneme na písničky, které nestárnou, budou třeba od Michala Tučného se Zdeňkem Rytířem nebo Františka Nedvěda. Začínáme ale s Helenou Vondráčkovou.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Na kosmický vandr vyrazili Michal Tučný a Zdeněk Rytíř a stále tam ještě jsou. 13 minut po 14. hodině rozjelo se nám dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever, které o prázdninách vyráží na české zámky. A to s Františkem Kinským. Vracíme se na sever Čech a vyrazíme do Šluknovského výběžku a přímo do Šluknova.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu do nejsevernějšího výběžku naší země, na zámek Šluknov. Toto sídlo ve stylu italské renesanční vily nechal postavit Arnošt ze Šlejnic, za času Harachů pak začal zámek sloužit jako centrum správy tamního panství. Více nám prozradí Eva Bucharová.
3: S průvodkyní Dagmar Pálkovou si na zámku ve Šluknově projdeme prvorepublikový okruh. Vlastně se pohybujeme místnostmi, které souvisí s posledním obyvatelem a majitelem zámku. Kdo to byl?
4: Posledním majitelem Šluknovského zámku byl hrabě Erwin Leopold Mostecrýnek.
3: A můžeme ho někde vidět? Máte obraz nebo fotku?
4: Máme tady na zámku pár fotografií, které jsme právě získali z Mostectva muzea v Praze. A na fotografie jsme přišli pouze náhodou, pokud někteří z vás znají televizní pořad Modrá krev, tak tam se právě o Nosticích jedna epizoda také byla. A viděla jsem tam nějaké fotografie, takže následně jsme oslovili muzeum a oni nám ty fotografie zapůjčili.
3: My jsme přes zasedací místnost, taky vybavenou stylově, přešli do pracovny pana Erwina. A tady v té pracovně je jediná věc, která zůstala po požáru zámku. Takže co to tady máme?
4: Máme tady nádherná klasicistní kachlová kamna z 18. století. Kamna jsou kompletně původní. Přežila i obrovský požár ničivý, který zámek postihl v roce 1986. A kamna se zachránila jen díky tím, že se před ně zřítil strop, který tam dělal jakousi vzduchovou kapsu, takže vlastně oheň se na kamna vůbec nedostal. A až při samotné rekonstrukci o 20 let později, když se odklízely ty sutě, tak vlastně se dal strop pryč a za nimi se objevila ta kamna.
3: My se v dalším patře dostáváme vlastně už do takových soukromnějších prostor hraběte Erwina. Přes odpočinkovou pracovnu nebo místo setkávání se dostáváme do ložnice kolem mícího koutku. Jak to tady vlastně měli s koupelnou?
4: A koupelna na zámku nikdy vybudovaná nebyla. Ač zámek ještě byl vlastně obývaný v období druhé světové války, která už takovou modernější dobou, tak se žil jako ve středověku, nebyly žádné záchody, žádné koupelny, takže se myli pouze v přenosných vanách a na záchod nebo na toaletu chodili pouze na nočník.
3: A v ložnici visí tři fotografie, které spolu souvisí. Kdo na nich je?
4: Na jedné fotografii můžete vidět posledního majitele Erwina Leopolda Nosticrýneka se svou chotí Gertrudou Marie von Borkenau. A na další fotografii potom můžete vidět Erwina s celou svou rodinou, je tam zachycen jako malý chlapec, odhaduji tak možná 8letý, 6-7letý. Na poslední fotografii je František Ferdinand d'Este se svou chotí a se jejich dětmi. Tato fotografie je tady z toho důvodu, že Erwinův bratr Bedřich si vzal za manželku Žofii Chodkovou, která vlastně byla dcerou Františka Ferdinanda d'Este.
3: Tak a tady předpokládám, že návštěvníci už vzdychají, jako já. Krása.
4: Tak teď se tady nacházíme v dětském pokoji. Je to tady dívčí pokoj, je to pokoj Amálky, která vlastně byla dcerou Erwina Leopolda a jeho ženy. Mimo jiné, ale tady návštěvníci také mohou vidět takovou menší sbírku historických předmětů, hraček, pokojíčků, kuchyněk. A přesně tyto předměty máme zapůjčené od jedné paní Terezy Šluknova, která je vášnivou sběratelkou těchto předmětů a naštěstí toho měla doma už tolik, že nám sem zapůjčila do stále expozice pár svých kousků. Kočárek, panenky.
3: A tady vedle je jídelna?
4: Tady vedle je jídelna a tato jídelna je zajímavá tím, že ji máme od jednoho pána tady ze Šluknova. Měný doma, ale bohužel už byl star, šel do domova důchodců, nechtěl ale jídelnu dát ani svým dětem, ani tam nechat, takže ji nabídl městu Šluknov k odkoupení. Samozřejmě, že my jsme byli velice rádi, protože máme prvorepublikový prohlídkový okruh a jídelna je přesně z tohoto období.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Šluknov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: se propadám,
1: díky tobě
0: do nebe se propadám.
2: A tak dávám sásku na tvoji lásku a do nebe se propadám.
3: Richard Krajčo, skupina Kryštof, posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje čtvrteční pohodové odpoledne. V současných vedrech můžou zámky a hrady kromě setkání s historií nabídnout i vítané ochlazení. Na památky v Ústeckém kraji zatím přišlo v červenci bezmála o 4000 víc návštěvníků než před rokem. Třeba na zámek Duchcov láká nový prohlídkový okruh.
4: Družek, já jsem nám tady na Duchcově i zavřel. To přímo v téhle místnosti, konkrétně na tom přesném postaci, které máme za námi.
5: Znáte Casanovu? Přijeli jste za ním?
6: No tak známe, asi každý zná.
5: Neodradilo vás počasí?
6: Ne, tady je příjemný.
5: Pavel s rodinou jsou z Hradce Králové, Dana s přáteli ze Soběslavy.
7: Přijeli jsme do Teplic a tak jezdíme po okolí.
5: Desetičlenná skupina prochází okruh Casanova na zámku, otevřený ke konci loňské sezony.
8: Tím, jak je venku vedro, tak spíš lidé přijdou dopoledne, no a potom odpoledne už je to tady trošku klidnější.
5: Všimá si Kamila Jurčová ze správy zámku.
8: Výhoda je, že máme tady expozici v přízemí zámku a v přízemí se drží samozřejmě nižší teplota než nahoře. A to je výstava o kouzelní antikou, což je ještě k tomu bez průvodce, takže si to mohou lidé projít vlastním tempem. A tam je ta teplota opravdu velice příjemná.
5: Na zámek Duchcov přijde ročně kolem 12 000 návštěvníků. Pořád to je méně než před pandemií covidu, kdy to bylo zhruba 15 000. Letos byl velký zájem na jaře.
8: Ten duben, květen i červen jsme byli na tom lépe jak loni, takže určitě to se projevilo na té návštěvnosti, jednak tedy otevření té kasanovské trasy, zároveň ale taky jsme zaznamenali zvýšený zájezd organizovaných skupin a stejně tak i školních skupin. A ty samozřejmě jezdí nejvíce v květnu, v červnu.
5: Na státní památky přišlo v Ústeckém kraji během července téměř 36 000 lidí. Podle mluvčí Národního památkového ústavu Aleny Michalkové to je bezmála o 4 000 víc než loni. Nejvíc výletníků mířilo na zámek Ploskovice a hrad Házenburg, schodně přes 6 000 lidí. Hrady a zámky lákají taky na kulturní akce, koncerty, divadelní představení a netradiční prohlídky. Vrcholem bude Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Z Duchcova Jana Vitásková, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Půl třetí posloucháte stále Český rozhlas Sever, pohodové odpoledne. Právě dnes uplynuje 145 let od narození muže, který změnil moderní medicínu. Alexander Fleming byl lékař a vědec, jehož objev penicilinu položil základy moderní antibiologické léčby. Jeho práce bez nadsázky zachránila život stovkám milionů lidí. Alexander Fleming a penicilin je tématem reportáže Jaromíra Marka.
1: Místnost ve druhém patře londýnské nemocnice svaté Marie je opravdu maličká. Celou jednu stěnu zabírá okno, druhou stěnu dveře. Původně tady skladovali plínky pro sousední porodnici, pak si v ní svoji laboratoř zřídil Alexander Fleming.
2: This is where it all happened.
3: Tady se to vše odehrálo. Podívejte, jak je vše staromódní, zastaralé, zatuchlé a trochu zaprášené. Ale právě jen v takovém místě mohl být penicilin objeven.
1: Říká historik a kurátor muzea Kevin Brown, muž, který patří mezi největší odborníky na život a dílo Alexandra Fleminga. Stůl pod oknem je přeplněný laboratorním vybavením, zkumavkami, mikroskopy, Petriho miskami. Místnost vypadá přesně tak, jako v době, kdy se odehrál převratný objev. Přispěla tomu vlastně náhoda. 3. září roku 1928 se Fleming vrátil z dovolené a zjistil, že v jedné misce vyrostla neznámá plíseň, která hubí bakterie.
3: Vše bylo dílem náhodné kontaminace. Ve sterilních podmínkách by k tomu nedošlo. Někdo proto může namítnout, Fleming měl prostě jen štěstí. Ale to není pravda. Za touto náhodou stála dlouhá odborná práce.
1: Říká Kevin Brown, Alexander Fleming ještě nedokázal penicilin izolovat. To se podařilo až vědcům v Oxfordu o více než 10 roků později. Masová výroba tohoto antibiotika pak začala v roce 1941 ve Spojených státech.
3: Důležité bylo, že Fleming rok po svém objevu, tedy v roce 1929, svá zjištění publikoval. Předvídal, že pokud vyřeší problém, jak penicilin izolovat, bude mít klinické využití. I bez Fleminga by se jistě objevila antibiotika, ale možná ne penicilin. Kdybychom ho ve své době neměli, kdo ví, kdo z nás by dnes žil.
1: Uzavírá Kevin Brown. Není divu, že skotský lékař Alexander Fleming získal za svůj objev Nobelovu cenu. Z londýnské nemocnice svaté Marie, Jaromír Marek, Český rozhlas.
4: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Frankie Dlouhán, Františka Nedvěda v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever, 14:42 a teď už je přichystaný další slavný Severočech. Opět nám o něm víc prozradí Milan Knotek a dnes je to kulturista Martin Kasal.
1: Slavní Severočeši.
2: Mezi nejúspěšnější české kulturisty moderní éry patří Martin Kasal, který se narodil v roce 1971 v Duchcově. S budováním svalnaté a souměrné postavy začal v 16 letech. Závodění zahájil ve 23. Mezi jeho první významné výsledky patřilo umístění na domácích soutěžích. Postupně se propracoval mezi špičku a začal reprezentovat Českou republiku v zahraničí. V roce 1995 ale s kulturistikou skončil. V jednom rozhovoru naznačuje, že se chtěl věnovat práci a manželce. Na podzim 2004 se ale do kolotoče tvrdé přípravy a takzvaných amatérských závodů vrátil. Už 2 roky na to skončil třetí na mistrovství světa v Ostravě v kategorii do 100 kg federace IFBB. Psal se rok 2007 a ze světového šampionátu federace NABA na Maltě si odvezl zlatou medaili. Zajímavé je, že si tam podle svých slov připadal v konkurenci asi 20 závodníků strašně malý. Největším úspěchem Martina Kasala je ale absolutní vítězství na Mr. Universe Southport 2009. Zajímavé je, že tuto prestižní soutěž kdysi vyhrál také slavný kulturista a herec Arnold Schwarzenegger. Martin Kasal dnes pracuje v jednom mosteckém fitness centru jako trenér.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Michal David, právě začínáme 14 hodin 51 minut. Posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje pohodové odpoledne. V Česku chybí jednotný systém pro sběr a bezpečné zpracování použitých sprejů. Výzkumníci z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem proto chtějí navrhnout způsob sběru, který bude jednoduchý pro lidi a zároveň ekonomicky udržitelný. Současně hledají technologii pro bezpečné zpracování těchto obalů. Potřebná data momentálně sbírají v Přestanově na Ústecku.
1: Tady vidíte právě už složení různých těch aerosových obalů, najdete tady prostě všechno, co lidi vyhodí doma. Jo? Tady zrovna čištění, brzdový cestiček, autokosmetika, potom jsou tady stavební pěny, ale můžete si to potěžkat a třeba zjistíte, že tenhle ten je plný de facto.
2: Ano.
1: Zatímco tenhle ten je prázdný.
3: Ukazuje mi už pozbírané vzorky v laboratoři Fakulty životního prostředí vedoucí katedry environmentální chemie a technologie Jiří Orava. I zdánlivě prázdné obaly v sobě skrývají nebezpečný hořlavý plyn. Lidé přitom dostávají rozdílné informace, kam mají použité obaly vyhazovat, říká hlavní řešitel projektu Tomáš Lang.
4: Někteří říkají, přihoďte to do té žluté popelnice, protože my to máme povolený jako multikomoditu. Jinde v České republice používají šedý popelnice, tak tam zase říkají, přihoďte to mezi kovy. Takže už vidíte taky, že to tam přesně nepatří, protože je to nebezpečný obal mezi plechovkama od Coca-Coli.
3: Výzkumníci proto chtějí spreje bezpečně zpracovat a získat z nich převážně hliník. Ten je podle Jiřího Oravy v Evropské unii zařazený mezi kritické suroviny.
1: Používají se hliníkové slitiny v letectví, používá se třeba hliník jako sběrač proudu v bateriích, litium-iontových bateriích, ale řekněme největší aplikace hliníku jsou motory, přídavky do různých typů oceli, slitiny různé strukturní.
3: Jeho výhodou je to, že na rozdíl od železa nekoroduje a je lehčí. Aby mohli výzkumníci způsob zpracování navrhnout, potřebují nejdřív zjistit, jaké spreje lidé skutečně vyhazují a kolik obsahu v nich zůstává. Proč vzorky sbírají právě v Přestanově, vysvětluje Tomáš Lang.
4: Je to obec s minimálním zastoupením podnikatelských aktivit a předpokládáme teda, že ta skladba těch aerosolových sprejů bude převažovat ta z té domácí produkce.
3: Obyvatelé mají od sběrného místa čip, takže by neměla hrozit žádná kontaminace. Výzkumníci teď čekají, až se speciální nádoba naplní. Potom nasbírané spreje zanalyzují a porovnají se vzorky z dalších míst. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Teplice poskytnou ministerstvu zkušenosti s řešením bezdomovectví. V Česku chybí jednotná pravidla pro třídění použitých sprejů, zkoumají je na Ústecku. Jablonecké fotbalisty čeká pohárový duel s lotyšským RFS Riga. Do večera polojasno až oblačno, výjimečně přehánky nebo bouřky, teploty do 33 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Teplice budou součástí pracovní skupiny Ministerstva pro řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení. Město zavedlo 3 tolerovaná místa pro lidi bezdomova, kde platí jasná pravidla, taky provozuje nízkoprahové ošetřovny anebo zapojuje bezdomovce do úklidu veřejného prostoru. Pro řešení bezdomovectví tak Teplice přispějí konkrétními zkušenostmi, řekl to primátor města Jiří Štábl z hnutí ANO.
4: Abychom tam nabídli naše informace, naše data z terénu a návrhy řešení i některá řešení, která již v našem městě se snažíme aplikovat.
2: Použité spreje končí podle místních pravidel v různých nádobách. I ve zdánlivě prázdném obalu přitom může zůstat hořlavý hnací plyn. Upozorňuje na to odborník na odpadové hospodářství Tomáš Lang z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
5: Někteří říkají, přihoďte to do té žluté popelnice, protože my to máme povolený jako multikomoditu a zákon nám dovoluje vlastně sbírat plasty, sklo a kovy dohromady. Jinde v České republice používají šedý popelnice, tak tam zase říkají, přihoďte to mezi kovy.
2: Nevyprázdněné spreje by lidé měli odnést na sběrný dvůr, podle Langa, ale v některých zařízeních pracovníci nevědí, komu je pak předat. Při nesprávném zpracování může zbytkový plyn způsobit požár anebo výbuch. Česko zažilo tropickou noc, další v řadě. V Klementínu teplota neklesla pod 26 stupňů Celsia a teploty nad 20 stupňů naměřily desítky meteorologických stanic na Moravě a ve Slezsku, třeba v Třinci nebo Hošťálkově. Ve východní části Česka a také třeba na Roudnicku, Litoměřicku a Lovosicku i dnes platí výstraha před vysokými teplotami. Překročí 32 stupňů, pokračuje tak varování před zátěží pro organismus. Postupně ale z Česka odchází podle meteorologů bouřky a déšť.
1: Sport.
2: Jablonečtí fotbalisté ve třetím předkole konferenční ligy nastoupí proti lotyšskému RFS Riga. Hrát se začíná v 18 hodin. Trenér jabloneckých golmanů Marek Čech popisuje, jaký soupeř jeho tým čeká.
6: Je takový urostlý a výškově hodně dobře složený. A zaměřili jsme se v tréninku na centrované míče a centry do vápna, prostě vzdušné souboje, kterých si myslím, že jde očekávat hodně.
1: Počasí.
2: Pro Litoměřicko, Lounsko a Roudnicko je v platnosti výstraha před velkou tepelnou zátěží. Z počátku noci většinou polojasno, od západu se postupně ještě vyjasní. Teploty ale klesnou na 17 nebo i 12 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno. Teploty zítra do 29 stupňů Celsia, na horách do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na Krásnolipsku je po nehodě osobního auta a autobusu uzavřená silnice číslo 265 mezi Vlčí horou a Brtníky. Na silnici 1/13 u Chánova ve směru na most srazilo osobní auto s dodávkou a pozor na výpadovce z Kadaně na Tušimice, je tam omezený průjezd ulicí Hřbitovní. Hasiči zasahují u požáru kombajnu na poli u silnice. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: stále tu máme čtvrtek 6. srpna, vy posloucháte Český rozhlas Sever a teď už může pokračovat dnešní pohodové odpoledne. Návštěvníci botanické zahrady v Teplicích měli možnost přivonět k bylinkám ve společnosti Zahradnice. Zjistili třeba, že na mateřídouška může nepříjemně zapáchat, nebo že šalvej má spousta kultivarů. Více prozradíme už za pár minut v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. Navštívíme sklářskou obec Kytlice na Děčínsku, kde měl chalupu třeba Miroslav Horníček a spousta dalších známých osobností. A tentokrát jsme naší regionální stopařku Veroniku Jaklovou vyslali na koupaliště do Loun, aby zjistila, jak to tam vypadá. A ona nám více prozradí kolem 15:30. Přidáme k tomu i písničky, které nestárnou, třeba od Hany Zagorové nebo Karla Gotta. Teď už Lešek Semelka.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Hana Zagorová, biograf Láska, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Teď už 13 minut po 15. hodině.
1: Regionální stopař.
0: Botanická zahrada v Teplicích uspořádala komentovanou prohlídku spojenou s očicháváním bylinek. Návštěvníci poznávali rostliny, které jsou typické pro svou vůni nebo zápach, a léčivky a byliné do čajů nebo voňavek a spousty koření. Náš severočeský stopař Robin Rerich byl u toho.
2: Skupinu zájemců o bylinky provedla vedoucí venkovní expozice zahradnice Anna Frolíková. Rok 2026 je pro Teplickou botanickou zahradu rokem vůní. Máte voňavý rok?
3: Ano, dalo by se to tak říct. Vždycky děláme jakoby jednu takovou naši výstavu, ale to se jmenovala Rozum a čich. Na jaře jsme měli vlastně ve foaje takovou hezkou výstavku, která povídala o té historii, o tom, jak se používaly bylinky v Mezopotámii, v Egyptě, ve středověku, jak se používaly. Zůstala nám tady panelová výstava venkovní, která je doplněna o různé nádobové rostlinky přímo vždycky, já nevím, mluvíme na panelu o mátách, a tam jsou potom vlastně vystavený různý odrůdy mát, nebo mluvíme o mateřidouškách, tak zase tam jsou jako vždycky nashromážené ty mateřidoušky.
2: Prý všechny kultivary nevoní.
3: To je pravda, ono je vlastně 200 druhů tady tohodle rodu, je tam ten tymián a pak tam jsou různý, to jsme dneska čuchali, citronovou mateřidoušku, nebo docela pěkně voní i ta mateřidouška vejčitá, kterou jsme tam viděli, ale některý jako trošku smrděj. Třeba takovým kafrem, záleží to právě na tom poměru těch různých silic, které tam jsou. Je to vlastně hodně geneticky daný. Každému člověku právě voní něco jiného. Koriandr někomu může připomínat citrusy, zelené bylinky a někomu naopak jako pach štěnic. A já třeba patřím k těm, co ho nemají rádi, takže štěnice.
4: Ty máme další bylinky.
3: Mám to čtak trhat?
4: To si můžete očuchat, tady ten se jmenuje Coca-Cola, jo. Voní to pak jako Coca-Cola trošku. Další je tady ten bylinek. Pelyněk brotán, řečený boží dřevec.
2: Ano. Skupinu provedl i zahradník Harald Eichhorn. Vy jste byl jako doma v té bylinkové zahrádce. Lidi mají představu někdy, že ta zahrada musí být čistá, uklizená, rozčleněná pěkně podle druhů odrůd, nejlépe vypěstované v řádcích. Tady to tak nevypadá. Vyhovují si ty květiny nebo ty bylinky nějakým způsobem jinak?
4: Jak nám to přišlo pod ruku, tak jsme to sázeli takhle. Nejsou tam jako vyloženě skupiny. Já to mám rád takový divočejší styl, jo. Ne ty pravidelné záhony. A tady to je malý záhon, takže aby se tam vyšlo všechno. Jako, sice už je to tam asi 10 let, ten záhon, ale pořád experimentu.
2: Další komentované prohlídky voňavých rostlin, bylinkové babí léto, má botanická zahrada v programu už na začátku září, a to rovnou ve dvou termínech. Z Teplic Robin Rerich, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Kojenecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: To, co snídá a Jiří Korna za malou chvíli bude pokračovat zpěvačka Maggie Reilly. 15 hodin 22 minut. S vámi je Český rozhlas Sever a dnešní pohodové odpoledne. Ani dnes nezapomeneme na seriál Příběhy severočeských měst a obcí. S Alenou Škraňkovou se dnes podíváme na místo, které je mezi výletníky a turisty hodně oblíbené, tedy do Kytlic na Děčínsku.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Ve sklářské obci Kytlice na Děčínsku měla a má chalupu spousta známých osobností, například herci Karel Houska, Zdeněk Řehoř nebo Miroslav Horníček, ten je tam i pochován. Není divu, že se tam lidem dobře žije a relaxuje, protože obec leží v turistické oblasti České Švýcarsko. Kytlice jsou rozděleny na několik místních částí. Kytlice, Falknov, Dolní Falknov, Hilův mlýn a mlýny. Na stránkách obce se dočtete, že sklářská historie Kytlic sahá až do 16. století, možná ještě dál. V roce 1530 stála na místě sklárna saského skláře Paula Schürera, zakladatele české větve historicky důležitého sklářského rodu Schürerů. Louky na jižním okraji obce pod Malým Bukem při silnici do Polevska jsou chráněné jako významné naleziště šafránu jarního. Ten tam byl vysazen nejspíš na začátku 20. století a následně se spontánně rozšířil na sousední pozemky. Dnes byste tam napočítali kolem 1300 rostlinek. Návštěvníky láká i lesní divadlo Mlýny u Kytlice. To patří mezi historicky nejvýznamnější přírodní divadla v Čechách a v sezóně se tam konají divadelní představení a koncerty.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Necelé dvě minuty zbývají do půl čtvrté, vy posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje čtvrteční pohodové odpoledne. 50-metrový plavecký bazén, divoká řeka, dva tobogány a jedna z největších venkovních vodních ploch mezi koupališti v regionu. Dnes zamíříme na městské koupaliště v Lounech. Informace si pro nás připravila kolegyně Veronika Jaklová, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Veronika, čím je lounské koupaliště zajímavé? Je něčím třeba jiné než ostatní koupaliště v kraji?
1: Jeho předností je spojení sportovního plavání a vodních atrakcí v jednom areálu. Dominantou je 50-metrový plavecký bazén se skokanými můstky. A v rekreační části jsou divoká řeka, dva tobogány, ale také skluzavka, vodní chrliče a relaxační bazének. Nejmenší návštěvníci mohou využít samostatné brouzdaliště. Areál doplní rozsáhlé plochy k odpočinku a mně se moc líbí ta část, která má vzrostlé stromy, ty poskytují opravdu příjemný stín.
0: Jaké je tam zázemí a možnosti vyžití během třeba celého dne?
1: Zaparkovat se dá v ulicích vedle areálu a vstup na koupaliště je spoplatněný. Návštěvníci mají k dispozici občerstvení, takže kvůli jídlu nemusí koupaliště vůbec opouštět. Nechybějí převlékárny, sprchy, toalety a uzamykatelné skřínky pro uložení osobních věcí. Součástí areálu je také dětské hřiště, prostor pro míčové hry a stoly na ping-pong. Rodiny s dětmi určitě ocení, že na jednom místě najdou atrakce pro různé věkové skupiny dětí. A díky kombinaci plaveckých bazénů, rekreační části a těch odpočinkových ploch je koupaliště vhodné i pro celodenní pobyt.
0: Kdo nechce strávit celý den na koupališti, kam tam může vyrazit do okolí?
1: Koupaliště leží jenom kousek od centra Loun, takže koupání lze snadno spojit s návštěvou místních památek. Za prohlídku stojí například historické centrum s chrámem svatého Mikuláše a vyhlídkovou věží. Nedaleko vede také cyklostezka podél Ohře a dobrým cílem kratšího výletu jsou vrchy Českého středohoří.
0: Zjistila naše kolegyně Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Karel Gott, Slavná Vltava, 15 hodin skoro 37 minut, posloucháte Český rozhlas Sever. Dopoledne se vás dnes v našem vysílání Zdeněk Lukesle ptal na farmářské trhy. Jak často tam nakupujete? Jsou podle vás farmářské trhy zárukou kvality potravin? Volal i posluchač Honza z Velvar.
1: Nádherný den vám ve studiu i všem posluchačům přeju.
2: Máte ve Velvarech farmářské trhy?
1: Hlejte, úplně ne, ale každou sobotu tady přijede velká avie na náměstí a v podstatě dá se to tak nazvat, co se týče ovoce zeleniny. Ten jezdí vlastně ze severních Čech jednou za čas zase řezníci, jo, mají velký chladící auto, prodejní.
2: A vy toho využíváte?
1: No jasně, tu tlačenku koupit, nebo kobásky, nebo mají výbornou sekanou.
2: Já jsem čekal, že kupujete ty cukety, okurky, a takže tlačenka.
1: No tak to je vedle zase, no, ale tak když mi zběre nějaká kačka, tak si koupím třeba nějaký rajče, no, teda k tomu.
2: A myslíte, že ta kvalita na těch farmářských trzích u té zeleniny, že je lepší než v obchodě?
1: Je to velmi individuální, já se domnívám, že je to podle lokality, podle taky kupní síly. Víte, tady je, dá se říct, venkov, kde ty lidi si sami pěstujou a jakoby srovnávají tím, co nakupujou. Takže jakoby ten prodej tady není úplně malej, myslím, že tady mají docela slušnou prodejnost, ale prostě není to úplně to ono. Když si představím slovo farmářský trh, tak to je, jak je

0: to v Praze na Andělu nebo na Jiřího Spodě brát. Je to i v těch prodejcích, odkud jezdí.
1: A zítra po 9. hodině se Zdeněk Lukysl bude ptát, kde jste ochutnali tu nejlepší zmrzlinu. Platí podle vás, že nejlepší zmrzlinu stále dělají v Itálii? Jaký typ a příchuť máte rádi? Zkusili jste někdy udělat i domácí? Zavolejte po 9. hodině zítra přímo do vysílání na naši známou linku a pište na Facebook a také na e-mail damerec@rozhlas.cz. A my už teď pokračujeme se skupinou Smoky.

0: Teď už 3:15 pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Z domova, ciziny, z divadel i o počasí. Taková byla struktura prvních pravidelných zpráv, které začal Československý rozhlas vysílat v roce 1926. Právě pravidelné zpravodajství teď připomeneme v dalším díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Před 100 lety se zprávy z radiožurnálu začaly ozývat dvakrát denně, kromě večera, také v poledne.
1: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Tereza Tomášková pracuje tady na pozici zprávařky už jak dlouho?
3: No, od roku 2006, to už je strašná doba.
2: Jak se změnila ta práce zprávaře za těch 20 let?
3: Tak mám pocit, že teď tady máme ještě větší tým, než jsme měli předtím, protože tady celý newsroom pracuje na tom, co my pak používáme do těch zpráv a co si od nich vybíráme. Jsou tady zahraniční redakce, domácí redakce, kultura a pak tu jsou ještě editoři, kteří tohle všechno kontrolují a spolu s nimi ten zprávař dává dohromady ty zprávy, které pak vysílám.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Takhle vypadá zpravodajství na radiožurnálu dnes. Do studia přicházejí zprávaři každou půl hodinu. Mezi 5:00 a 9:00 raní slyšíme krátký zpravodajský servis i ve 15:45. Přesně před 100 lety začalo zpravodajství v rozhlase nabývat stabilnější formy.
5: Zpravodajské relace ve 30. letech nevyráběl sám rozhlas. To je vyráběl ČTK a v podstatě na klíč je dodával do vysílání.
2: Říká znalec rozhlasové historie a archivář Miloslav Turek. Nikoho tehdy nenapadlo, že by se každodenní agenda měla archivovat a pokud, tak se archivovaly pouze texty, nikoli zvuk, s jedinou výjimkou zpráv z 18. prosince 1936.
5: Ten den totiž to bylo první výročí volby prezidenta Edvarda Beneše prezidentem a u této příležitosti si natočil rozhlas úplně všechny zprávy ČTK od 11 hodin dopoledne až do večerních zpráv.
6: Právě před rokem, dne 18. prosince roku 1935. zvolilo Národní shromáždění Republiky Československé nového prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše.
2: Gro zpráv z tohoto dne se vztahuje k výročí volby Edvarda Beneše prezidentem. Slyšíme ale i další zprávy, například bulvární.
7: Bývalý anglický král Edward VIII, nyní vévoda Windsorský, objevil se dnes v poledne na 5 minut ve dvoře Enzensfeldského zámku v Rakousku, kde nyní bydlí, a dal tak fotoreportérům příležitost, aby si pořídili celé série snímků.
5: Zpravodajské relace byly od 5 minut až do 25 minut, to byly ty polední nebo večerní zprávy. My jsme byli česko-německý stát, takže některé zprávy byly dvojazyčné.
8: Heute vor einem Jahre wurde der damalige Außenminister Dr. Edvard Beneš mit der großen Mehrheit der Volksvertretung bereits im ersten Wahlgange zum Präsidenten der Republik gewählt.
2: Zatímco zprvu zprávy četl rozhlasový hlasatel, v roce 1920 se začaly vysílat z redakčního pracoviště ČTK, kde vznikla nová hlasatelna.
9: My dnes ty zprávy čteme a připravujeme hovorovou spisovnou češtinou. Tenkrát to bylo něco takového jako institucionálního, tam se nemluvilo, tam se hovořilo.
2: Hodnotí vývoj mluvy v rozhlasovém zpravodajství moderátor Jan Pokorný, který připomíná, že na zpravodajství po roce 1948 už rozhlas moc pyšný být nemůže.
9: Ty zprávy chodily z ČTK do rozhlasu dálnopisem. Když přišla jakákoliv významově zanedbatelná zpráva z jednání ústředního výboru komunistické strany Československa, tak to se sešlo nejvyšší vedení toho zpravodajství a kontrolovali každé písmenko.
10: Soudruh má Marka Dáfí, se teď zdraví s dalšími představiteli Československé socialistické republiky.
2: Dnes redaktoři zpravodajství připravují nezávislé a ověřené zprávy nejen pro radiožurnál, ale pro všechny stanice Českého rozhlasu, včetně těch regionálních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.
11: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak pak.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Že to není štěstí.

0: tichová věc, jen zvrchy.
1: Čtvrteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever se blíží ke konci. Já tady mám ještě jeden restík. Oldřiškám přeju všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Posílám třeba Ivetu Bartošovou nebo Vanessu Williams. Po 16. hodině další zprávy, kolega František Janačík a pak už oblíbená humoriáda. Dnes na vás čeká Pavel Kučera a přivítá u mikrofonu herce Otakara Brouska. Já se budu těšit na slyšenou u pořadu Den v kraji po 17. hodině.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V areálu technických služeb v Litoměřicích vzniklo nové Reuse centrum. Liberecký kraj začal s přípravami zapsání hotelu a vysílače ještě na seznam UNESCO. Menším obcím dochází voda kvůli suchu, stát jim může pronajmout cisterny i úpravny. Do večera polojasno až oblačno, výjimečně přehánky nebo bouřky, teploty do 33 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V areálu technických služeb v Litoměřicích dělníci dokončili přestavbu nového sběrného dvora a reuse centra. Jde o místo, kam bude možné bezplatně odevzdávat drobnější funkční předměty z domácnosti, které najdou nové využití. Informovala o tom mluvčí města Michaela Rosypalová. Během srpna budovu dovybaví. V provozu by reuse centrum mělo být od září. Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. Aktuálně chce požádat Ministerstvo kultury o předběžné posouzení. To by mělo ukázat, jestli je projekt dobře připravený a má šanci uspět v mezinárodním hodnocení. Podklady pro zápis na seznam bude připravovat nově vzniklá pracovní skupina. Říká to náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: V širším týmu budou jak kolegové z investic, tak z rezortu kultury. Budeme tam mít zástupce Ministerstva kultury a samozřejmě Národního památkového ústavu. Musíme podle té metodiky mít site manažera. V tuto chvíli uvažujeme, že to bude ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.
0: Liberecký kraj letos hotel a vysílač na Ještědu koupil od českých radiokomunikací za zhruba 185 milionů korun. Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodů, říká to předseda správy hmotných rezerv Pavel Švakr.
3: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
0: Ve všech 27 velkých italských městech platí nejvyšší červený stupeň varování před vysokými teplotami. Tamní úřady ho letos vyhlašují poprvé. Současná vlna veder podle meteorologů potrvá nejméně 10 dnů. Extrémní teploty sužují hlavně centrální a jižní regiony. V Neapoli je skoro 50 stupňů Celsia. Italové jsou na pravidelnou vlnu veder zvyklí, letos ji ale musí snášet už po čtvrté.
1: Počasí.
0: Pro Litoměřicko, Loutsko a Roudnicko platí výstraha před velkou tepelnou zátěží. V noci většinou polojasno, postupně se vyjasní, teploty klesnou i ke 12 stupňům. Zítra jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno, teploty zítra do 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 stojí za 25. kilometrem ve směru na Německo osobní auto s poruchou. Pozor na silnici 1/13. U Chánova směrem na most řeší policie nehodu osobního auta a dodávky. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Otakar Brousek. Dobrý den, vítejte.
5: Pěkné odpoledne přeji.
4: Ať je slunce nebo mrak, humoška je u vás, je to tak.
1: Humoriáda.

0: Václav Neckář a písnička, která se znovu oprášila, řečeno v úvozovkách, ve filmu Pelíšky. A my tu máme Otakara Brouska a jeho syn právě v tomto filmu hrál.
1: Ano, byl to...
0: Zazpomínáme.
1: Já myslím, že to byl druhý film, protože první debutoval ve filmu o Pták ohnivák, tam hrál nějakýho prince. A tady to byl další film, ve kterém se projevil... A vlastně odtud ho lidi znají, protože ty Pelíšky se pořád opakují.
0: Ano, a navíc ještě tam vypadal tak dobře, že všechny moje kamarádky do něj byly zamilované.
1: Ano, dlouhý a měl vlas, krásný dlouhý vlas, dneska už je plešatý kluk, je mu 45, je to takový fotr se z něj stal. Teď včera jsem byl zrovna s ním na premiéře filmu 6 gramů, ke které napsal nějakou muziku. Ona u té muziky tam není moc, ale podílel se prostě na hudební složce toho filmu, tak jsme tam byli. No a jeho žena řekla, on je takový dědek. 45 let.
0: Tak to jsme ho dneska moc jako nenačechrali.
1: Nenačechrali, ne.
0: Doufejme, že se na nás nebude zlobiti.
1: Já to beru takhle, táta, když na mě takhle koukal a na ty vlasy, já měl taky delší vlasy.
0: No, no, no, no.
1: A říkal, hele, už ti to krepatí, to brzy půjde dolů. Tak ten Ondra už to má taky, jo. Už mu to krepatí.
0: A tak je to příroda, vypadá je to přirozeně, přírodě, že ano.
1: Ne,
0: nebudem to dobarvovat, dolepovat ne, a to, čarovat s tím.
1: Ale je to krásný, že ty Pelíšky takhle vydržely.
0: Výborně.
1: A je to mám radost z toho, že se to povedlo a že to lidi mají rádi a že na tom participoval můj syn.
0: To někdo krásný. To má za vánoční film,
1: ano.
0: A někde to dávají po celý rok průběžně
1: ano,
0: kanály
1: ano,
0: televizní. Ano, tak, ano. Tolik o Ondřeji Brouskovi. Ano. My tady máme jeho otce Otakara Brouska, abychom si to všechno ujasnili, upřesnili. No a já se ho zeptám, jak probíhá léto u pana Brouska.
1: Léto probíhalo tak, že už jsem absolvoval moře na Valašsku. Zrovna bylo takový počasí, že teda moc koupání nebylo, i když tam je bazén, tak jsem se koupal v bazénu, ale jako takový to přírodní koupání nebylo, protože Bystřička vlastně bylo nejdřív chladno, pak se zase oteplilo a pak jsem zjistil, že je zelená, tak jsem se vykoupal dvakrát v Bystřičce na přehradě. A do toho jsme šli, dělali jsme výlety, tak jsme šli se podívat na zříceninu hradu Lukov. Taková krásná zřícenina, kterou 20 let, možná 30 let se o ní starají, takže je zachovalá, pěkná. A tam jsme potkali takový, já mám dva psy, boxerky, a tam jsme potkali takový dva lidi, kteří měli taky pejska. A byl to nějaký pitbull a já říkám, to jsou fenky, a on, to je pes a je kastrovaný a já, to je dobrý. No tak jsme se rozešli a pak jsme se zase sešli, když jsme si to prohlídli a oni říkali, můžeme se s váma vyfotit i s těma pejskama. A říkám, no proč ne, no tak psi na sebe nevrčej, tak je to dobrý. Tak jsme si takhle sedli, já jsem si vzal jednu fenu, druhou fenu po každý straně, pán si sednul vedle mě, měl psa úplně na straně a ten pitbull vylít a zahryz se tý mý do ksichtu. Do mordy, úplně takhle jí vzal. Teď jsme, ten pitbull dostane křeč, že jo, ten nechce pustit, teď takhle trhá jako, teď jsem říkal, on jí urve tu, jak mají ty boxeři tu dlouhou škrani takhle na straně, že jo, tak jsem říkal, teď jí urve. No, tak jsem jí musel přišlápnout jako k zemi úplně a urvali jsme toho pitbulla z ní. No a teďko byla neděle, já veterina, je, Slušovice. Naštěstí tam znám pana doktora, tak jsme tam dojeli. A byla klika, měla to jenom čistě proštípnutý, jak štípačkama. Jenom čistě, jak jsem říkal, ještě jí dáme piercing a bude to krásný. No tak dopadlo to dobře.
0: Bylo to drama s dobrým koncem.
1: Ale bylo to teda drama hrozný, ten pitbull vůbec nezavrčil. Kdyby zavrčil, tak si člověk řekne, tak já jdu pryč.
0: Třeba se mu znelíbila nějak ta jedna z nich.
1: Nelíbila se mu.
0: Vybral si tu druhou.
1: Tak, takovýhle zážitky já mám.
0: A fotka bude, nebo byla nakonec? Nebyla asi.
1: My jsme z toho byli ještě se synem Kristiánem jsme byli z toho tak vyjevený, že jsme nestačili udělat. Ona byla od krve, teď jsme šli z toho kopce dolů a tam lidi na nás koukali.
0: Krvavé fotografování.
1: Ježiš. A my, no, pokousalý pitbull a neměli jsme šanci, no.
0: No jo, no, tak...
1: Stane se.
0: Pejskaři, známe to.
1: Ale vydržela, je šikovná.
0: Super, všechno dobře dopadlo. Čím začneme u nás v Humoriádě?
1: Já bych zašel tadyhle k jednomu... Petr Novotný, Novoty, žena a lednička.
0: Poslechneme si, co mají společného.
2: My jsme tady loni nahodili téma manželka a mrazák. Já bych rád pokračoval na téma žena a lednička, to se týká všech žen, nejenom té moji. Prosím vás, to je neuralgický bod. Bacha na to. manželky nás dovedou vytočit, jo? U ty ledničky. Mně třeba, jo, mě stačí úplně, že tam není tak úplně přesně systém v té ledničce. Já tam nic nenacházím, až ona to furt přehazuje, jo? Já třeba si kupuju takový ty svoje, co stejně nikdo nejí, takový ty, jak já furt držím dietu, jo? Tak já mám pořád ty nízkotučný jogurty a ty nízkotučný sejry a nízkotučný klobásy a teď já... A já si to dávám hned na kraj a ona jak kupuje zase svoje sejry, tak ona mi to furt zatlačuje, mě to pak někam mizí a mě to znervozňuje, ale to není hlavní problém. Hlavní problém je jinde. Pozor. Žena a chlap a lednička. Všimněte si, jak manželka jde do ledničky, jo? Něco veme nebo něco tam dá, zavře ledničku. My chlapi do ledničky čumíme. Otevřem. Manželky to nesnášej. Oni mají absurdní teorii, všechny manželky, že to ty ledničce škodí, jo? Že prostě, když je to otevřená, tak tam jde teplej vzduch a teď jako když pak si zavřete, tak se spotřebuje hrozně moc elektřiny, aby znovu tady paní Kejve, že ano, aby znovu... Hele, to je naprostá hovadina, ale na tom se domluvili všechny manželky. Na celém světě říkají to sami. Oni museli mít někdy nějaký sjezd čarodění, že si to domluvili. Se, že tohle budou chlapům říkat, furt. Mě už žena dokonce navrhla, jestli nechci prosklenou ledničku, že bych tam mohl čumit jak na televizi, rozumíš? Mimochodem nápad na Nobelovu cenu tohle, jo? Ale já bych to nezlehčoval. Chlap má jiný vztah k ledničce než žena. Pro ženu je lednička jenom součást kuchyně. Jeden z vrcholů trojúhelníku, lednička, sporák, dřez. Když to pro chlapa je lednička vrchol celý kuchyně. Vrchol celého baráku, rozumíte? Pro mě je lednička největší vynález od času objevení ohně. Jak ní mám vztah prostě k té ledničce. To je svým způsobem partnerství. Manželky na to žárlí. Ale já v tom jej trochu sexu, jo? Ono je to... Já na ní často myslím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nebudu se ptát o Takara, jaký vztah má se svou ledničkou. Jistě kladný.
1: Já celkem kladný, tak já vařím, já potřebuju tu ledničku, no. Já tam mám tu zeleninu připravenou a takový, abych jako to měl poblíž. Jo, lednička je strašně důležitá, ale nemám takovejhle krásný vztah jako Petr Novotný, to ne, manželka nemusí žárlit, protože já v noci nechodím do ledničky, tak ne, já ji beru jenom jako prostě skříň, kde
0: stačí,
1: je chladno.
0: Ano, stačí jako odpověď, jsme spokojeni. Teď se dozvíme od našich posluchačů, jestli chtějí pokračovat na téma žena a lednička s Petrem Novotným, anebo o sourozencích bude vyprávět František Nepil. Tak si vyberte SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: V dnešní Humoriádě jsou s vámi Otakar Brousek a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy pro Petra Novotného nebo Františka Nepila. Tak kam s vaším hlasem? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza z Plzně, srdečně vás, pánové, oba zdravím, vole Bicháčko. A jak pan Novotný mluvil o té lednici a manželce, tak to říkal úplně přesně. Já před manželkou musím zavírat lednici už v okamžiku, kdy ji otvírám.
4: Vážně? Černé svědomí. No, ale hlavně, že vám chutná. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tanta Zeník vás, pánové, oba dva zdraví. A já bych chtěl pana Nepila.
4: No vidíme,
7: ano,
4: kdo
7: děkujeme.
4: Nám to vyhraje. Děkujeme za hlas. Krásný den. Dobré odpoledne, vítejte. Halo.
7: Halo, halo.
8: Halo, dobré odpoledne, pánové, tady Pavel Zurčic.
4: Dobrý den.
8: Dobrá volba oboje, ale abych zkusil pana Nepila.
4: Máme zapsáno, Pavle. Slyšíme, že někam tušíme, cestujete?
8: Cestuju pořád.
4: Tak šťastné cestování. Šťastné kilometry. Mějte se.
7: Nashledanou.
4: Dobré odpoledne. Haló, ještě jednou zdravíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, já bych sem chtěl pana Nepila.
7: Máme to zapsané.
4: A kdo volá?
9: Petr ze Štětí.
4: Dobře, Petře.
7: Zdravíme do Štětí.
4: Mějte se. Dobré odpoledne. Haló, haló.
10: Dobré odpoledne, Zuzana. Tak já bych chtěla pana Novotního.
7: Ano.
10: A musím teda nesouhlasit, protože na tom sletu musel být i můj otec. Protože ten taky nesnášel, když byla lednice dlouho otevřená. A radši chodil do sklepa si pro chlazený pivo.
4: No tak to je taky řešení.
7: To je ale perfektní řešení.
4: Každému, co jeho jest, jak se říká, jak je libo. Mějte se hezky, dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Sanda, Dolní Pouštevna, prosil bych pana Nepila.
4: Děkujeme za váš hlas, díky moc a naslyšenou. Tak, přátelé, překvapivě vyhrál pan Nepil.
7: Nepil,

0: se narodí a dříve než nabere rozum, začne toužit potom, aby měl bráchu, neboť si od toho slibuje. Toto přání se mu nejednou vyplní a dobře mu tak, sourozenec se stane jednou z hlavních útrap jeho života. Je-li obdařen bratrem starším, než je on sám, nemá si stejně s kým hrát, protože starší bratři považují pod svou důstojnost zabývat se něčím tak nedokonalým a nevyvinutým, jako je mladší sourozenec. Naopak dávají přednost různým klackům a jim podobným holomkům a ti se jim posmívají, že musí hlídat mladšího. Za to mladší mu nabančí a žaluje-li, nabančí mu ještě jednou. Když mladší dorostou, musí nosit po starších estrádní kalhoty a jinou vetež, zatímco tamti mají všechno nové, takže se líbí holkám a ti mladší ne. Ještě později nemůže kvůli většímu bráškovi dostat motorku, protože ten má před svatbou a rodiče šetří, aby mu mohli dát k sňatku nový nábytek či podobné zbytečnosti. Pak se starší konečně ožení, ale co se nestane, přivede nemehlo na svět robátko, kolem kterého se začne točit všechno příbuzenstvo. Zahrnuje ho medvídky, čepečky, chrastítky a botičkami a protože takové mimino nemá nikdy ničeho dost, začne toužit potom, aby mělo bráchu. Přání se mu splní a dostane bratříčka mladšího, než je samo. A dobře mu tak. Musí ho hlídat, zrovna když by chtělo do bijáku. Musí ho tahat všude sebou. Musí chodit pomalu, protože mladší bratříček je motovidlo a žuchne sebou, sotva udělá první rychlejší krok. Když si mazlíček zacachtá kalhoty, odnese to starší brácha. Když si rozbije koleno nebo nos, odnese to taky. Když kousne staršího ze vzteku do ruky, odnese to pokousanej. Všude překáží, až kemrá o partie halmy, člověče, nezlob se či jiné hry. Samozřejmě, že to prohraje, protože mladší bráchové jsou lazaři a hasiči. Potom nejen, že zuří nad porážkou, ale dokonce se meskovitě dožadují odvetného zápasu v domnění, že za pomoci svého trpasličího rozumu dovedou některé utkání do vítězného konce. Z pomsty pak žalují, když chodí starší brácha na rande, nehledě na to, že mívají lepší vysvědčení než on, takže jsou mu neustále dáváni za vzor. Prostě již v útlém věku se člověk přesvědčuje, že sourozenci jsou na obtíž a že jen překážejí. A to jsou prosím ještě nejsnesitelnější z lidí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik nezvykle svižný František Knepil. Perfect. Děkujeme za archivní ukázku. Bylo to o sourozencích mladších a já tuším, že pan Otakar Brousek byl právě v téhle pozici mladšího bráchy.
3: Ano, jak moje sestra Jaroslava je o 7 let starší, takže občas jsem jí byl hozen na krk a já si pamatuju v zimě, my jsme bydleli v Dejvicích a naši říkali, tak vem tady bráchu a jděte sáňkovat. A sestra teda, no tak jo, tak jsme vzali sáňky a šli jsme, ale moje sestra měla zájmy jiné, samozřejmě, a nepotřebovala mě k tomu. No a tak to vyřídila jednoduše, tam byli kluci tesaříci, kteří byli o něco starší než já, očuci. Jako
2: ty z Jojo Bendu, připomínám.
3: Ano, ano, z Jojo Bendu. A ona říká, kluci, tady máte bráchu a starejte se o něj. Takže oni mě vozili. Nejdřív byli trošku naštvaní, ale pak... protože to byli správní grázlíci, jak se říká, tak z toho měli legraci. Já z toho měl švandu a vím, že to bylo krásný sáňkování.
2: Nakonec to bylo lepší než tou
3: no, segrou, právě tamhle se někde
2: pubertální. Dobrá, tak pokračujeme dál s Františkem Nepilem, tentokrát o Anglii, a nebo si dáme anekdoty ze Silvestra 2012 z rozhlasové nahrávky s Karlem Štědrým, Sabinou Laurinovou a Zdeňkem Junákem. Vyberte si A nebo B SMS-kou, připomenu humor mezera A, humor mezera B číslo číslo 90 011 04, telefon 731 800 900 a zpívá vám k tomu Marie Rotrová.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Marie Rotrová a hvězda Supernova. Jedna z hvězd je s námi ve studiu, Otakar Brousek.
2: No, jistě.
1: Těší se na vaše další hlasování. František Nepil nebo anekdoty s našimi slavnými herci. Tak co si vyberete? Dobrý den.
3: Miloslav Skarvine, dobrý den, pane
2: Brousku. Den.
3: Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Hlasuju pro anekdoty.
1: Máme zapsáno.
2: Ano.
1: Mějte se tam v Karviné. Jak zpívali bratři Tesaříci, když jsme u nich byli. Dobré odpoledne. Haló.
4: Dobré odpoledne, Magdalena z Radce a prosila bych Nepila.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
2: Máme zapsáno, děkujeme.
1: Tak, dalšího pozveme, kdo pak to je. Haló, haló. Dobrý den.
5: Karel Mojkovič, zdravím vás, Pavle, i pana Otakara. A já bych si přál anekdoty.
1: Bez vás zapsáno.
2: Máme. Naschle.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, je Honza z Brna. A já po včerejším úspěchu židovských anekdot budu hlasovat taky na anekdoty.
2: Pro anekdot.
1: Fanoušek anekdot. Honzo, děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló. Už jsme ve spojení. Povíte nám něco?
2: My to slyšíme,
1: my
2: že
1: víme,
2: nás
1: že tam
2: slyšíte.
1: Jste, ale nebudeme čekat dlouho. Dobré odpoledne, další prosím.
7: Dobrý, já vás zdravím,

0: Churchill a povídá, tak já vám musím říct, kamarádi, že jsem nedávno za doby totality vystupoval na jednom jevišti a vyběhl jsem na to jeviště a povídám, vážení přátelé, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi neckama a SNB, žádnej, obojí zatýkají. A dostal jsem jako ve fotbale červenou kartu na čtvrt roku.
1: Pánové, tak mě tak napadá, znáte vůbec nejkratší židovskou anekdotu?
2: Ne.
1: Vepřové zadarmo.
0: Teď jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou, řekl bych, novoroční anekdotu, jak před nebeskou branou stojí 10 žen a svatý Petr jim povídá, tak dámy, které jste byly za svého života svým manželům nevěrné, tak se rovnou otočte a běžte do pekla. 9 jich svěsí hlavu a odchází a ten svatý Petr povídá, a tu hluchou si sebou vezměte taky.
2: Tak třeba tuhletu vyprávěl pan doktor Jiří Červený. To takhle jednou Eduard Bass dostal větší honorář než obvykle a tak se rozhodl, že na schůzku s jistým nakladatelem pojede drožkou. U Masarykova nádraží nasedl do kočáru a domluvil se s drožkářem, že za zlatku ho dopraví na Královské Vinohrady. Vyrazili, šlo to hezky až k muzeu, ale tam to začalo jít pěkně do kopečka. Po chvílce drožkář slezl z kozlíku, aby koníkovi ulehčil. Tempo se znatelně zvolnilo. Po chvíli poprosil Eduarda Basse, jestli by nevystoupil, má nějaké to kilo navíc, koníkovi ubývá sil, je nouze o seno, o oves, koník už je starší a těžko se mu dýchá. A tak šli spolu vedle bričky a povídali si o tehdejších nepříznivých poměrech. A tak se pomalinku dokodrcali k Národnímu domu, kde zastavili. Drožkář uctivě smekl klobouk a povídá, tak vašnosto, jsme tady, dostanu tu slíbenou zlatku. Eduard Bass se usmívá, podává drožkáři peníze a povídá, no, pane otče, že jsem tady já, to chápu, mám tady přece tu důležitou schůzku. Že jste tady vy, to taky chápu, chtěl jste si vydělat tu zlatku, ale proč jsme sem táhli toho ubohého koníka, to nepochopím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik nahrávka Českého rozhlasu. I náš kolega humoriádník se nám ozval Zdeněk Junák, jak jsme se oslyšeli
5: no,
4: teď.
5: Perfektně.
4: No a kam půjdeme dál? Dáme si další anekdoty, pokračování s Karlem Štědrým, Sabinou Lavrinovou a Zdeňkem. A nebo Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou budou vyprávět o hospodě na Okoři, o Jardovi a jeho hláškách. Co by si vybral, Otakar?
5: Já bych anekdoty klidně.
4: Zůstal by.
5: Já bych zůstal.
4: Nás v rozhlase.
5: Já miluju jednu takovou, jak umírá ten rabín starý a teď ta rodina se tam kolem něj sejde a další ještě z vesnice a ten syn říká, tak rabi, otče, řekni nám nějakou, než odejdeš z tohoto světa, nějakou opravdu myšlenku nebo nějakou něco, co bys nám mohl předat. A ten rabín se tak nadechne a z posledních sil řekne, všechno je jinak.
4: Mm-hmm.
5: A je to pravda.
4: No, včera jsme tu měli židovské anekdoty.
5: Jo?
4: S Václavem Vidrou.
5: Je, s Vaškem, no jo,
4: vaším,
5: no, tak Vašek jich zná hodně.
4: Tak jsme navázali volně.
5: Ano.
4: Přátelé, výběr je dán, anekdoty nebo Jiří Krampol, hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B, číslo 90 011 04, abychom dostali všem povinnostem. Připomenu i telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, máme pro vás nabídku. Silvestr z českého rozhlasu, novodobá nahrávka, anebo Hospoda na okoři s panem Krampolem. Když už jsme u toho rozhlasu a nahrávání, namluvil jste něco v poslední době, nebo se chystáte, pane Otakare Broušku?
3: Namluvil jsem, dokonce už to vyšlo, Stephen Fry, Odyssea. Aha. Napsal celou, jakoby ty...
2: To je to, co je teď ten velkofilm?
3: Jako je ten velkofilm, tak on... Stephen Fry, což je anglický herec, stand-upista a spisovatel, tak on napsal celý mýty a ty báje řecký, takže já už jsem to přečet vlastně všechno. Mýty, hrdinové, Spartu a teď je Odysea. Tak teď vyšla Odysea už a teď jsem dočet knížku Bernhard Schlink, to je německý spisovatel, žena, která schází ze schodů. Taková zvláštní... O odcházení ze života spíš, tak by se to dalo říct. Taková vážná, no Němec.
2: No, ale vrátíme se k té Odyse. Ano. Ti, co se nedostanou do kina, protože je na to nával, si můžou poslechnout Otakara Brouska.
3: Ano.
2: A jeho příběhy Odyse.
3: Ne moje, ale Stephen Fry, jak to vlastně jím přepsal.
2: Jím namluvené, pane tak, přesný.
3: Přesně. Dobře.
2: Tak přátelé, přesně, anekdoty nebo Jiří Krampol, dotaz na vás. Dobré odpoledne.
4: Haló. Dobrý den.
5: Tady vás Tina Sknová.
2: Ano.
5: A prosím by Ačko.
2: Výborně.
5: Prosím.
2: Děkujeme pěkně.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou. Kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, pánové. Tady František Kloubel. Zdravím vás oba.
2: Dobrý taky. Den.
6: A jak zpíval, jak vždycky uváděl anekdoty, pan Štuchal. Ano. Anekdoty, ty má každý rád. Tak tam šoupněte anekdoty. Zdravím vás a mějte se hezky. Díky.
2: Děkujeme, díky, šoupneme až podle dalšího hlasování, jak se nám to vyvine s dovolením, Františku. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, moc pěkně vás zdravím oba dva a pana Otakara zvlášť ještě.
3: Já velmi
7: a
3: děkuji.
7: Tak Mája, moc pěkně vás zdravím. Máme vás moc rádi a já tady pro ty anekdoty bych ráda.
2: Dobře, hezky to říkáte všechno. Děkujeme. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Brouska.
2: Děkuji. A
8: já bych hlasoval pro pana Krampola.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
8: Papi, když jsme u těch anekdot, no. Má jedna krátká roztomilá.
3: Ano.
8: Jak takhle děda sedí u toho stolu a kouká do novin na ty fotky svých pozůstalých, jako svých kamarádů, prostě, kteří už nejsou mezi náma a teďka pokloní po filce jde vnouček a poklepe mu na ramena a říká: tak co, dědo, zase na Facebooku?
2: No jo, ano. Doba si žádá své, děkujeme krásně za přispění k anekdotám a můžeme s nimi i pokračovat, to je výsledek tohoto kola.
9: Já jsem si teď vzpomněl na jednu ještě anekdotu, můžu, jo?
10: Jo.
9: Tak to přijde pán do hospody a povídá: dobrý den, prosím vás, máte říčku nebo dvanáčku? A ten hospodský pojde: bohužel, jenom desítku. A jak mi říká desítku? Tak si vezme desítku, jde si sednout a za chvilku přijde další host a povídá: dobrý den, prosím vás, máte pivo? Ten zakývá hospodský a povídá: a máte desítku nebo dvanáctku? A ten hospodský povídá: bohužel, jenom desítku. On říká: tak mi dejte desítku, kde si sednu vedle, ten první se rozčílí a přijde k němu a půjde: já, ty si se mne dělat srandu? A on půjde: tebe ne, z něho.
10: No a protože, přátelé, jsme na konci roku, tak já bych si dovolil takový vtípek, můžu?
9: Ano, prosím.
10: To takhle, přátelé, k věštkyni přijde paní a říká: dobrý den, prosím pěkně, mohla byste mi vyložit budoucnost, a kdybyste začala hned zítřkem? Tak věštkyně rozdá ty karty, zamíchá prstem v kávovém logru a povídá: mám pro vás smutnou zprávu. Zítra vám umře manžel. No to já vím, ale mě by zajímalo, jestli za to půjdu sedět.
11: Já si vždycky vtip nádherně vyslechnu, pobavím se a okamžitě ho zapomenu. Někdy je to výhoda, pravda.
9: No tak my občas soutěžíme s Milanem Pitkinem v těch anekdotách, ale tuhle náhodou mám od něho, jak jde paní po lese a má na rameni kočku. A proti ní jde voják a ona mu povídá: vojáčku, jestli poznáš, co to mám na rameni, tak si se mnou můžeš dělat, co chceš. A voják povídá: chobotnici. A ona povídá: není to úplně přesně, ale já ti to uznávám. A ještě jsem si vzpomněl na jednu z lesa, jak jde pán po lese, drží v ruce hůl, pod paždím má kohouta a pod druhým paždím má prádelní hrnec. A teď z takový boční cestičky najednou vyběhne paní a vykřikne: je, vy mě chcete znásilnit? On povídá: bláznivá ženská, když se na mě podívejte, mám v ruce hůl, pod paždím kohouta, pod druhým paždím prádelní hrnec, teď bych ani nemohl. A ona povídá: já vás znám, mužský, vy zapíchnete tu hůl, k ní přivážete kohouta, na ní dáte prádelní hrnec a mohl byste, ale nechcete.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: V dnešní humoriádě jsme se dostali do bodu programu, kde další výběr provede náš host. Tak prosím, Otakar Brousek má slovo.
2: Bude to takový kvíz. O ty skoky, o tyči, končí vždycky v botyči, každý sudý rok, o to je cvok. Vodňanský, neexistující obrazy.
1: Tak, recitoval Otakar Brousek osobně a teď pan Vodňanský.
3: Podobně jsme byli třeba zase na jiném úseku propagátory konceptuálního umění. Co to je konceptuální umění, to vám snadno vyložím. Nemusíte všechno vědět, když jdete na představení s úsměvem idiota. Tady se hledat, co dozvíte. Čili konceptuální umění je, když umělec vytvoří koncept díla a to dílo už nevytvoří. Ten koncept vlastně zastupuje to dílo. Koncept se sám stává už tím dílem. My jsme imaginovali fiktivního, dnes bychom řekli virtuálního malíře, výtvarníka, pedagoga Bedřicha Bobše, který konal výstavy svých výtvarných děl, ale neveřejné. Ty výstavy byly zásadně neveřejné a veřejnost se seznamovala s tím, co na těch výstavách bylo, pouze pomocí četby katalogu, kterou jsme prováděli my na našich veřejných představeních, pokud ještě veřejná byla. Pamětníci mezi vámi si možná pamatují taková díla Bobšova, jako byla Schůze sodomistů, bylo široké plátno, Zátiší s občanským průkazem, případně velké plátno, Královna Alžběta beseduje s traktoristy. Pro ty pamětníky mezi vámi, kteří měli takový tísnivý pocit, že možná Bedřich Bobš se ztratil navždy z jejich zorného pole ve vlnobytí doby, mám příjemnou zprávu, že se vynořil a opět začal tvořit po mnohaleté přestávce, asi tak před 2 lety, začal opět malovat a dnes už jsou přírůstky katalogu poměrně vysoké. Tak například 418. Zátiší se starým počítačem a mladou erosenkou. Technika je orosená perokresba. To je kresba perem. 419. Ministři demonstrují za zvýšení svých platů. To je pop, hop, trop, art. V těchto dnech zpracovává další plátno s tímto tématem Bedřich, na kterém bude ještě i policie, která ty ministry rozhání. 420. Trpaslíci drancují masážní salon. To je kriminologická rekonstrukce. 424. Bill Clinton beseduje se Saddamem Husajnem o Monice Levinské. To je orientální muchláš. 426. Ukradeno. 427. Odchod erosenek průchodem do důchodu. Monumentální plátno. 428. Richard Falber rozmlouvá opicím v zoologické zahradě jejich stávkovou pohotovost. 431. Lenin leze na rysy. 432. Rys leze na Lenina. 433. Mezinárodní měnový fond ve frontě na polévku.
1: Zajímavé to obrazy s Janem Vodňanským. Otakar Brousek taky vždycky kreslí během humoriády. Co tam vzniklo dneska?
2: Tady vznikla nějaká zvláštní myš, potom takovej divnej čert, potom takový, vypadalo to nejdřív jako letadlo a teď je z toho motýl a pak vykulený oči.
1: Co všechno se dá stihnout během vystupování, hostování v humoriádě. Děkujeme pěkně za to, těšíme se na příště, krásné
2: taky
1: léto.
2: Taky se těším, mějte se krásně a nashledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se hezky.

strniště, jak nůž do zad tlačí. Děkuju, to stačí, vzbudili mě právě včas.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na Tyršově mostě v Litoměřicích začal stavebně technický průzkum. Liberecký kraj hledá budoucího dopravce pro vlaky z Liberce do Semil a Pardubic. Demolice vyhořelé budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně dnes nezačne. Do večera polojasno až oblačno, výjimečně přehánky nebo i bouřky, teploty do 33 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Silničáři začali s podrobným měřením a průzkumem Tyršova mostu v Litoměřicích. Cílem je zhodnotit technický stav konstrukce a dalších klíčových prvků. Na základě výsledků měření pak vznikne projektová dokumentace. Více řekl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Na mostě teď provádíme podrobná měření, která ukážou jeho technický stav. Na jejich základě připravíme opravu nejvíce poškozených částí mostu, aby mohl i nadále bezpečně sloužit řidičům. Předpokládáme, že tyto práce by mohly začít v roce 2028.
0: V září most čeká i pravidelná údržba. Liberecký kraj hledá dopravce pro provoz spěšných vlaků z Liberce do Semil a Pardubic. Od prosince 2029 vystřídá společnost Arriva, která spoje zajišťuje teď. Zájemci můžou během září posílat nabídky. Vítěze plánuje kraj vybrat v příštím roce na jaře. Vozy, které poptává, by měly být hybridní, říká náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: U nás ta elektrika není, nicméně v Hradeckém a Pardubickém kraji je, takže my požadujeme, aby vlaky měli jezdit jak na elektrickou energii, to buď to střídavý nebo stejnosměrný proud, případně na baterky, a samozřejmě pokud přijedou k nám, tak je možný, že budou potřebovat i diesel.
0: Hybridní budou i rychlíky společnosti RegioJet, které vysoutěžilo ministerstvo dopravy a od prosince 2029 by měly jezdit i v Libereckém kraji. Demolice vyhořelé budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu v centru Zlína dnes nezačne. Oznámení o zahájení demoličních prací totiž nebylo zatím doručené všem vlastníkům sousedních pozemků. Jakmile budou splněny všechny zákonné podmínky, začne demoliční firma Torzo budovy rozebírat téměř 100-tunovým bagrem s hydraulickými nůžkami od nejvyšších pater směrem dolů. Odstranění nejnebezpečnější části by mělo trvat přibližně 25 dní, pak bude následovat likvidace trosek a sutin. Německo by mohlo kvůli nízkým hladinám řek dočasně umožnit jízdy kamionů v neděli a o svácích, informoval o tom tamní ministr dopravy Steffen Bilger. Rýn a Dunaj se potýkají s nedostatkem vody. Vede to ke komplikacím s přepravou zboží, což může mít dopad na růst německého hospodářství. Cílem pozastavení zákazu jízd kamionů o nedělích a svácích je umožnění dopravy části lodního nákladu po silnicích. Další část by mohly transportovat nákladní vlaky. Ministr dopravy o tom teď jedná s jednotlivými spolkovými zeměmi.
1: Počasí.
0: Pro Litoměřickou, Lounskou a Roudnickou je v platnosti výstraha před velkou zátěží teplem. Z počátku noci většinou polojasno, od západu se postupně vyjasní. Teploty klesnou na 17 nebo i 12 stupňů. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno. Teploty zítra do 29 stupňů Celsia, na horách do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 dejte pozor za 31. kilometrem ve směru na Prahu. Řidič upozornil na přepravku, kterou zřejmě někdo ztratil.
4: Volná, vysoká, umělohmotná přepravka. Byl v pravém pruhu, která tam, víte, si s ní hraje, nevím, kde je teď, ale mezi pruhama pravý pruh, bacha na to.
0: Na Teplicku pozor na silnici od Hudcovské výšiny na Košťany. Srazila se tam dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Stále příjemný čtvrtek 6. srpna. Oldřiškám všechno nejlepší k svátku. Posloucháte Český rozhlas Severa. U nás právě teď začíná Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Aktuální regionální informace pozbírané během dne pro nás teď připravil František Janačík.
2: Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem sbírá v Přestanově na Ústecku od domácností použité spreje. Výzkumníci řeší technologii, která obaly bezpečně otevře a oddělí od sebe plyn, kapalné zbytky a kovy. A jak také uslyšíte, v této hodině vědci zkoumají možnosti využití hliníku. Jak řekl vedoucí katedry environmentální chemie a technologie Jiří Orava, nemusí to být jenom v letectví nebo při výrobě motorů.
3: Používá se třeba hliník jako sběrač proudu v litium-iontových bateriích.
2: Policisté a záchranáři na jezeře Most během včerejšího večera našli 28-letého muže. Spolu s dalším byl nezvěstný od úterní bouřky nad jezerem. Jak Českému rozhlasu řekla policie, silný vítr zastihl na jezeře skupinu 6 plavců na paddleboardech. 4 lidi se záchranářům podařilo dostat do bezpečí. Po druhém pohřešovaném policisté dál pátrají. Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Šetření se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. 2/3 lidí se taky obávají, že teplotní extrémy budou zasahovat do jejich běžného života. Jak přiblížil analytik Medianu Vojtěch Dufek, nejvíce se toho obávají mladí lidé a také vysokoškoláci.
4: Nejméně se obvinění běžného života vysokými teplotami obávají seniori a také lidé se základním vzděláním.
2: V centru Loun začínají dočasné uzavírky v centru města kvůli nadcházejícímu festivalu Letní lounské vábení. Třídenní festival začíná sice až v pátek večer, první uzavírka ale začala dnes v poledne. Řidiči neprojedou částí Mírového náměstí od ulice Beneše z Loun po městskou knihovnu. Od zítřka do neděle bude uzavřené už celé náměstí, včetně parkovišť. A ulice Hilbertova, Beneše z Loun, Jakoubkova a Pivovarská budou vyhrazené jako parkovací plochy pro potřeby festivalu. V panujících letních vedrech se mohou schladit i návštěvníci hradů nebo zámků. Třeba zámek Dukcov u Teplic nabízí podle Kamily Jurčové jednu prohlídkovou trasu v přízemí, kde se ochladí určitě.
5: To je výstava Kouzelní antikou, což je ještě k tomu bez průvodce, takže si to mohou lidé projít vlastním tempem a tam je ta teplota opravdu velice příjemná.
2: A více se dozvíte přibližně v 17:30.
1: Regionální informace pro nás měl František Janačík.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Pavel Bobek v dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever, 17 hodin a skoro 15 minut k tomu. V Národním parku České Švýcarsko začala první etapa rozsáhlého projektu za bezmála 139 milionů korun. Jako první vznikne nová turistická trasa, která propojí Meznou a Mezní louku. Podrobnosti zjišťovala redaktorka Lucie Hejzlová.
1: V současnosti tam turisti chodí buď po asfaltové silnici nebo částečně vyšlapané cestičce. Ta nová trasa spojící Meznou a Mezní louku bude hlavně bezpečnější pro turisty. Z obou stran ji budou lemovat dřevěné kůly a místy bude trasa osazená dřevěnou lávkou. Celá stezka se pak napojí na další cesty, které vzniknou přímo před plánovaným návštěvnickým centrem na Mezní louce. Náklady na tu stezku jsou 4,5 milionu korun a správa Národního parku už vybrala dodavatele. Ty práce by měly začít v dohledné době.
2: Už si to zmínila, součástí projektu i nové návštěvnické centrum. Jak bude vypadat a co dalšího správci parku pro turisty připravují?
1: Je to tak, stezka je jen malá součást celého velkého projektu s názvem České Švýcarsko moderně udržitelně. Právě návštěvnické centrum s interaktivní expozicí má být to hlavní a v plánu je i další využití pro turisty, říká mluvčí parku Tomáš Selov.
3: V Mezní louce bude také rozšířen naučný areál Rysí stezka, a to tak, že návštěvníky přivede i do prostoru spáleniště. Bude opět realizován jako bezbariérový.
1: Samotná realizace je pak naplánovaná na následující dva roky.
2: To jsou tedy novinky. Plánuje správa parku otevřít starší stezky, které od požáru v roce 2022 nejsou bezpečné?
1: Podle Tomáše Salova správa parku plánuje rekonstrukci hned dvou stezek, a to úsek od Tří pramenů na Pravčickou bránu a pak také turisty oblíbené Gabrieliny stezky, která vede z Mezní louky na Pravčickou bránu.
3: Neméně významnou součástí projektu České Švýcarsko moderně a udržitelně bude také vytvoření studie, která bude řešit, jakým způsobem znovu návštěvníkům zpřístupnit Gabrielinu stezku.
1: Ta je od požáru v roce 2022 a kvůli extrémnímu riziku pádu ohořelých stromů i celých skalních bloků a kamenů uzavřena.
0: Prozradila v Dobrém ránu kolegyně Lucie Hejzlová.
4: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Věra Špinarová, její hit s názvem Stůj, za zhruba minutu a půl tady máme půl šesté a my si teď podíváme na předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Na telefonní lince přivítám meteoroložku Kláru Bubnovou. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Tak jak to s tím počasím dnes vypadá, jaké jsou teploty a co nás později večer v noci čeká?
2: Tak v jeho západní polovině kraje je to většinou polojasno, na severovýchodě je oblačnosti více. Teploty teď máme mezi 28 a 32 stupni v nižších polohách. Na horách je to potom okolo 25 a fouká slabší severozápadní vítr. Srážky se aktuálně nevyskytují a již je ani dále nečekáme. No a během těch následujících hodin bude oblačnosti postupně ubývat.
0: Co teploty přes noc?
2: Tak v noci se vyjasní, ty ranní teploty potom čekáme mezi 17 a 14, na horách mezi 15 a 12 stupni, nadále bude foukat slabší vítr.
0: No a podíváme se i na zítřek, pátek, poslední pracovní den v tomto týdnu.
2: Tak zítřek bude slunečný, hlavně ráno a dopoledne to bude převážně jasno, odpoledne potom přechodně až polojasno, teploty nižší než dnes, budou o něco snesitelnější, maxima čekáme mezi 26 a 29 stupni v nižších polohách. Chladnější bude severovýchod kraje, tam okolo 25, na horách potom naměříme mezi 21 a 24 stupni.
0: Já moc děkuji za předpověď počasí a někdy příště naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Ladíte Český rozhlas a Sever, pokračuje čtvrteční den v kraji. V současných vedrech můžou zámky a hrady kromě setkání s historií nabídnout i vítané ochlazení. Na památky v Ústeckém kraji zatím přišlo v červenci bezmála o 4000 víc návštěvníků než před rokem. Třeba na zámek Duchcov láká nový prohlídkový okruh.
1: Protože kasená tady na Duchcově i zavře. To přímo v té místnosti, konkrétně na tom přesném postaci, které máme za námi.
2: Znáte Kasanovu? Přijeli jste za ním?
3: No tak známe, asi každý zná.
2: Neodradilo vás počasí?
3: Ne, tady je příjemný.
2: Pavel s rodinou jsou z Hradce Králové, Dana s přáteli ze Soběslavy.
4: Přijeli jsme do Teplic a pak jezdíme po okolí.
2: Desetičlenná skupina prochází okruh Kasanova na zámku, otevřený ke konci loňské sezony.
5: Tím, jak je venku vedro, tak spíš lidé přijdou dopoledne, no a potom odpoledne už je to tady trošku klidnější.
2: Všimá si Kamila Jurčová ze správy zámku.
5: Výhoda je, že máme tady expozici v přízemí zámku a v přízemí se drží samozřejmě nižší teplota než nahoře. A to je výstava o kouzelní antikou, což je ještě k tomu bez průvodce, takže si to mohou lidé projít vlastním tempem. A tam je ta teplota opravdu velice příjemná.
2: Na zámek Duchcov přijde ročně kolem 12 000 návštěvníků. Pořád to je méně než před pandemií covidu, kdy to bylo zhruba 15 000. Letos byl velký zájem na jaře.
5: Ten duben, květen i červen jsme byli na tom lépe jak loni, takže určitě to se projevilo na té návštěvnosti, jednak tedy otevření té kasanovské trasy, zároveň ale taky jsme zaznamenali zvýšený zájezd organizovaných skupin a stejně tak i školních skupin. A ty samozřejmě jezdí nejvíce v květnu, v červnu.
2: Na státní památky přišlo v Ústeckém kraji během července téměř 36 000 lidí. Podle mluvčí Národního památkového ústavu Aleny Michalkové to je bezmála o 4 000 víc než loni. Nejvíc výletníků mířilo na zámek Ploskovice a hrad Házenburg, schodně přes 6 000 lidí. Hrady a zámky lákají taky na kulturní akce, koncerty, divadelní představení a netradiční prohlídky. Vrcholem bude Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Z Duchcova Jana Vitásková, Český rozhlas.
6: Den v kraji.

0: 17 hodin skoro 40 minut posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní den v kraji. V Česku chybí jednotný systém pro sběr a bezpečné zpracování použitých sprejů. Výzkumníci z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem proto chtějí navrhnout způsob sběru, který bude jednoduchý pro lidi a zároveň ekonomicky udržitelný. Současně hledají technologie pro bezpečné zpracování těchto obalů, potřebná data momentálně sbírají v Přestanově na Ústecku.
1: Tady vidíte právě už složení různých těch aerosových obalů, najdete tady prostě všechno, co lidi vyhodí doma. Jo? Tady zrovna čištění, brzdový cestiček, autokosmetika, potom jsou tady stavební pěny, ale můžete si to potěžkat a třeba zjistíte, že tenhle ten je plný de facto.
2: Ano.
1: Zatímco tenhle ten je prázdný.
3: Ukazujeme už pozbírané vzorky v laboratoři Fakulty životního prostředí vedoucí katedry environmentální chemie a technologie Jiří Orava. I zdánlivě prázdné obaly v sobě skrývají nebezpečný hořlavý plyn. Lidé přitom dostávají rozdílné informace, kam mají použité obaly vyhazovat, říká hlavní řešitel projektu Tomáš Lang.
4: Někteří říkají, přihoďte to do té žluté popelnice, protože my to máme povolený jako multikomoditu. Jinde v České republice používají šedý popelnice, tak tam zase říkají, přihoďte to mezi kovy. Takže už vidíte taky, že to tam přesně nepatří, protože je to nebezpečný obal mezi plechovkama od Coca-Coli.
3: Výzkumníci proto chtějí spreje bezpečně zpracovat a získat z nich převážně hliník. Ten je podle Jiřího Oravy v Evropské unii zařazený mezi kritické suroviny.
1: Používají se hliníkové slitiny v letectví, používá se třeba hliník jako sběrač proudu v bateriích, litium-iontových bateriích, ale řekněme největší aplikace hliníku jsou motory, přídavky do různých typů ocely, slitiny různé strukturní.
3: Jeho výhodou je to, že na rozdíl od železa nekoroduje a je lehčí. Aby mohli výzkumníci způsob zpracování navrhnout, potřebují nejdřív zjistit, jaké spreje lidé skutečně vyhazují a kolik obsahu v nich zůstává. Proč vzorky sbírají právě v Přestanově, vysvětluje Tomáš Lang.
4: Je to obec s minimálním zastoupením podnikatelských aktivit a předpokládáme teda, že ta skladba těch aerosolových sprejů bude převažovat z té domácí produkce.
3: Obyvatelé mají od sběrného místa čip, takže by neměla hrozit žádná kontaminace. Výzkumníci teď čekají, až se speciální nádoba naplní. Potom nasbírané spreje zanalyzují a porovnají se vzorky z dalších míst. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, Rádio.

0: Skupina Bee Gees dohrála, dospívala přesně v 17 hodin 48 minut, posloucháte Český rozhlas Sever a Den v kraji. Skoro 3/4 lidí v Česku jsou přesvědčené, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Většina lidí se také obává negativních dopadů na svůj život. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů zasáhly Česko na konci června a znovu v posledních dnech.
1: Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů.
2: To byl poslední červnový víkend. Tehdy k tomu ministr sportu Boris Šťastný z motoristů ve sněmovně poznamenal.
3: Nejde o globální oteplování, ale o lokálně teplé počasí v České republice a části Evropy.
2: V těchto dnech se extrémní teploty v Česku opakují.
4: Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích.
1: Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě úplně od začátku měření.
4: Padl třetí den v řadě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili rovných 41 stupňů Celsia.
2: Zmíněného průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. 72% dotázaných odpovědělo, že stát nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na situace s klimatickými extrémy a usnadnil lidem v náročných podmínkách život.
5: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například třetina voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
2: Vysvětluje nálady ve společnosti analytik Medianu Vojtěch Dufek. 2/3 lidí se taky obávají, že teplotní extrémy budou zasahovat do jejich běžného života.
5: Nejčastěji se toho opět obávají mladí, přes 80% z nich. Nejméně se obávají seniori a také lidé se základním vzděláním.
2: Skoro 2/3 lidí se začaly sami na možná další vedra adaptovat. Třeba rodina z České Břízy, se kterou natáčel reportér Pavel Hala.
6: Na terase u jezírka spává v horkých tropických nocích. A vy se tady naskládáte na tu terasu 2x4 metry?
7: My dáme pryč tady, jak máme to sezení, když ráno chceme spát díl, tady hlede sluníčku. A jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch. Pak k ráno je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí a je to příjemný.
5: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák, asi 1/3 z nich. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. Obyvatelé malých měst a vesnic pak pořizují rezervní nádrže na vodu. Seniori pak více šetří pitnou vodou a 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
2: Popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek. Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Rána v trávě, Žalman a spol, tak si to zítra můžete ráno vyzkoušet. Já se musím loučit, protože den v kraji je u konce, čekají vás písničky na přání a s nimi Míra Tartárek a bude tady za 7 minut opět také František Janačík a další zprávy Českého rozhlasu Sever.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Silnici ze Žace na Kadaň na týden uzavřeli práce na železničním přejezdu. Policie prošetřuje u mostu další úmrtí ve vodě. Dnes našli utonulého muže ve vodní nádrži Benedikt. Nových případů žloutenky typu A v červenci ubylo. Od začátku roku jich evidují přibližně 1400. Z počátku noci většinou polojasno, teploty klesnou na 17 nebo i 12 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Silnice druhé třídy číslo 225 ze Žatce směrem na Kadaň je neprůjezdná v místě železničního přejezdu za odbočkou na Žabokliky. Důvodem je podle webu města Žatce stavba nových závor. Omezení trvá do příštího úterý.
3: Osobní auta a další vozidla do 3,5 tuny budou uzavřený úsek objíždět přes Žabokliky. Pro těžší vozidla povede delší objížka přes Radíčeve, Pšov, Vysoké Třebušice, Račetice a Pětipsy. Správa železnic za nové zabezpečení přejezdu zaplatí téměř 17 milionů korun. Z Žatecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: U jezera Benedikt v Mostě našli dnes odpoledne ve vodě u břehu mrtvého 40-letého muže. Upozornil na to server e-Mostecko. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové koroner vyloučil cizí zavinění a přesnou příčinu smrti určí soudní pitva. Policie také dál pátrá po muži, který v úterý zmizel v jezeře Most po pádu z paddleboardu během bouřky. Oznámení se týkalo dvou pohřešovaných, jednoho z utonulých mužů už ale policie našla. Veronika Hišplerová znovu vyzvala návštěvníky rekreačních areálů u vodních ploch, aby sledovali vývoj počasí a při hrozící bouřce se na vodu nevydávali. Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíc nemocných v Ústeckém kraji. Žádný nový případ naopak nebyl v Karlovarském, Královéhradeckém kraji a ani na Vysočině. Odborníci připomínají, že před nákazou chrání hlavně důkladné mytí rukou a také očkování. Jedno z letadel na runway letiště v Lipsku bylo podle německých veřejnoprávních médií naplněné vojenskou municí. Ostraha letiště v noci na středu našla v jeho blízkosti dron s výbušninou. Letiště kvůli tomu přerušilo provoz. Policie stále pátrá také po zatím neznámém objektu, se kterým se nad lipským letištěm srazilo jiné letadlo.
4: Náklad munice v ukrajinském letadle dorazil krátce před incidentem z Francie a zřejmě ho čekal další transport. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt nevyloučil hybridní útok na letiště. Výbušninu kriminalisté označili za vysoce kvalitní a vojenského původu. Roznětka byla podle německých veřejnoprávních médií vadná. Na případ reaguje i pražské letiště. Jeho mluvčí Denisa Hejtmánková Českému rozhlasu potvrdila, že společně s bezpečnostními složkami incident v Lipsku vyhodnocují. Západní tajné služby z něj podezírají Rusko. Moskva se k tomu nevyjádřila. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Pro Lounsko, Litoměřicko a Roudnicko je stále v platnosti výstraha před velkou tepelnou zátěží. Z počátku noci většinou polojasno, od západu se postupně vyjasní, teploty ale klesnou na 17 až 12 stupňů. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno. Teploty do 29 stupňů Celsia, na horách do 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: A dálnice D8 se ve směru na Německo přímo na exitu z dálnice číslo 52, tedy na Lovosicku, srazila dvě osobní auta. Čekejte tam zpomalení. Výjezd z Nového Boru po staré silnici na Českou Lípu je na okraji města uzavřený. Hasiči tam likvidují strom, který hrozí pádem do vozovky. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání

Tolik pro dobrou náladu Petr Spálený s písničkou, která nestárne 60. léta. Možná i pro někoho vzpomínka na tu dobu. Posloucháte Český rozhlas Sever a teď už také dnešní druhé písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek a hned si také zopakujeme kontakty do studia. Tak telefon, ten má i dnes číslo 475 212 212 a také si můžete o písničku napsat. SMSky ty můžete posílat na 90 011 04 tvar první slovo zahrajte mezera a potom text vašeho vzkazu. A o písničku si také můžete napsat na e-mail, ta adresa sem k nám do studia, ta je zahrajte@rozhlas.cz. Toli tady kontakty a teď už tady mám první e-mail, než tady budou první telefonáty. Zdravím, písničku posílám Božence a Šárce do Liberce a všema posluchačům. Vybrala jsem od Karla Černocha Slunce, seno, jahody. Díky, Marděděč.

0: Karel Černoch, Slunce, Seno, Jahody, já nevím jak vy, ale já si ten film asi dneska pustím. No ale pojďme pokračovat v písničkách na přání také s prvním telefonátem po 18. hodině a ve vysílání už vítám paní Boženu z Jirkova. Hezký podvečer.
1: Přeji taky hezký podvečer vám, Jirku, a všem posluchačům.
0: Já moc děkuju.
1: Já bych chtěla hlavně poděkovat všem, kdo mi dávali zahrát k narozeninám.
0: Tak dodatečně ještě ode mě všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky a taky peněz samozřejmě, ty jsou také důležité.
1: Ano, hlavně to zdraví a pak nás bude všechno bavit.
0: Přesně tak.
1: A já bych chtěla hlavně poděkovat Božence do Žáce, Andělce do Hřivic, Hance do Touchovic a Marušce do Chomutova. A všem, co mě dá, posílali SMSky a přáníčka. Hodně posluchačů, jako to zjistilo z rádia, no, že jsem ty narozeniny měla. No. Tak jsem zjistila, že vás hodně poslouchá.
0: Tak jako já děkuju za informaci.
1: Kamarádek.
0: Že také všechny zdravím.
1: A písničku řeknete vy, Mirku.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: Já potom pro všechny posluchače a děkuju vám za zahrání a přeji hezký den. A zase někdy naslyšenou.
0: Budu se těšit i pro vás teď duo Kamélie a tady je Bludný Holanďan. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Duo Kamélie a Bludný Holanďan, tolik další hezká písnička na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Další telefonát už je nachystaný, ten je od Benešova nad Ploučnicí a ve vysílání také po nějaké době vítám paní Marii. Zdravím, dobrý podvečer.
1: Také zdravím nápodobně. Děkuju. A prosila bych pro vás, pro celý vaše rádio a pro všechny posluchače, písničku od Aťky Janouškovy Zázračný doktor.
0: A bude tady za chviličku i pro vás samozřejmě, jak se máte hezky.
1: Tak, ano,
0: tak zase někde štěstí, až budete volat, přeji.
1: Ano,
0: a mějte se krásně.
1: A se daří, a teď jste uvařenej.
0: Já tady mám klimatizaci, děkuju. Tak zase někdy, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Jednou prý v Kentucky.

0: Katka Janoušková, Zázračný doktor, jsou tady písničky na přání. No a samozřejmě nesmí chybět další váš telefonát. Ten je z Ústí nad Labem ve vysílání. Vítám paní Jarku. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, vítám vás, celé rádio, všechny posluchače.
0: A také zdravím Elišku, abych nezapomněl, teda také ano, zdraví ano, i mě v dáli.
1: Eliška tady ještě sedí, takže vás poslouchá.
0: Děkuju.
1: Každopádně tím narozeninám, které měla v pondělí, tak bychom ještě písničku od vás.
0: Dodatečně.
1: Ano. A bude to, jak se to jmenuje, tedy poslední.
0: Ola Summer,
1: ano?
0: Já to přeložím, rovnou anglicky. Ano.
1: Ne, že by to mělo být poslední léto, ale poslední tak horké léto, protože to už opravdu tentokrát to přesahovalo meze.
0: No, to byl trochu Tunis.
1: Asi tak. A my jsme nemuseli nikam vyjít.
0: Ne, nemuseli vůbec.
1: Máte pravdu. Hmm. Takže já zdravím všichni posluchače a vám děkuju moc, Mirku.
0: A také i pro vás a hlavně pro Elišku, že jí přeju dodatečně děkuju, všechno ano, nejlepší ano. A hodně zdraví. A teď už Švédsko, to se trochu ochladíme, ač dvě říce a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Allo Summer a švédská čtveřice ABBA v písničkách Napřání na Českém rozhlasu Sever. Písničky Napřání tady budou zhruba ještě půl hodinu. Tak pojďme se věnovat hned dalšímu telefonátu. Hlásí se nám Nečemice, odtud paní Marie. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer vám taky, Mirečku, moc krát děkuju. A já bych sem chtěla nechat zahrát Zeťákovi Dušanu Šnejdarovi, který dělá hasiče v Mostě.
0: To se hodí ta písnička, co jsme tam nasýstali spolu.
1: A nevěstě Veronice Adamcový, ta zase v Mostě v nemocnici dělá sestřičku. Tak bych jim chtěla popřát, bo mi 9. narozeniny, oba dva jsou stejně. Aha. Všecko nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka. No a tam to přijde samo.
0: Určitě. Tak, no a jestli můžu, tak samozřejmě budu hrát i pro vás. Tak jak jsme se domluvili, jsou tady Babouci a co jste hasiči. Tak hezký poslech,
1: moc
0: hezký
1: krát.
0: Večer a naslyšenou.
1: Ano, moc krát děkuju. Naschledanou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Tady tedy Babouci a písnička Co jste hasiči a pokračujeme dál po řadě telefonátů. Tady mám teď nachystané čtení a jednu SMSku. Prosím mojí mamince Martě Mazurové k svátku a k 680. narozeninám směs valčíků od Pepíčka Zimy. Hodně zdraví do dalších let přeje a děkuje syn Radim. Tak všechno nejlepší přejeme i my a tady už je Josef Zima.

0: dneska moja skupina Elán a další z písniček, které opravdu nestárnou a kterou si také vybíráte v písničkách na přání. No ale pojďme dál plnit ty vaše písničková přání. Nás čeká hned další telefonát z Vlkavy. Se k nám propojoval po telefonních linkách posluchač Honza. Honzo, zdravím, hezký podvečer.
1: Krásný letní čtvrteční podvečer, přátelé a kamarádi, takže já bych dneska chtěl poslat písničku tady všem, kteří tady sedíme, která se nám nedávno líbila, vybrala je Hanička Básnička z Bíliny, takže posílám ji od Akátu s Půdkou. Už se chystáme si všichni krásně zaspívat.
0: Jako naposledy,
1: zdravíme ano. Zdravíme naši paní Rostinskou Andrejku, která ano. Už nám tam chystá něco takového na zub, nebo pod jazyk spíš.
0: Dobře.
1: No a samozřejmě, že zdravím Svarlenku, Boženku do Žadce, Jarmilku do Nuslí a všechny ostatní věrné přátelé a kamarády vašeho báječného rádia, Miro,
0: děkuji,
1: i vás.
0: Děkuju. Tak já zdravím samozřejmě i vaši maminku a také všechny maminka okolo toho stánku. A teď už si tedy můžete všichni zaspívat, protože už je nachystaná ta hospůdka. Tony Bridge a Káty, ať se hezky
1: díky
0: poslouchá.
1: Naslyšenou.
0: Také.
1: Ahoj, dobrou.

0: Tony Brnějč a Káty a písnička Hospůdka, písnička, kterou vybral posluchač Honza z Vlkavy, ještě jednou zdravím. No a na telefonu čeká další Honza, tentokrát je to posluchač Honza ze Žadce. Honzo, také zdravím a vítám, hezký podvečer.
1: Ahoj.
0: Tak my se teď vypravíme tak trochu na Slovensko, i když ta písnička víceméně z dob Československa. Tak co pěkného a komu pustíme za chviličku?
1: Bude to Miloš Birka, Bělý květ.
0: Dobře, mám to připravené. A pro někoho konkrétního, nebo pro všechny?
1: Miro, pro tebe, pro vás rádia.
0: Děkujeme.
1: Pro kamarády z Hospůdky u Standy.
0: Ano.
1: A pro kamarádku Janu, všem přeji hodně zdraví, štěstí, pohody.
0: A taky pro Honzu ze Žadce. Ať se hezky poslouchá, Honzo. Naslyšenou, zase někdy.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

Miloš Birka, Bílý kvet, stále jsou tady písničky na přání. Já tady mám teď nachystanou další z vašich SMSek. Prosím pro babičku Dominiku k úternímu svátku něco od Karla Gotta. Děkuju, Katka. Tak snad se bude líbit písnička Léto, jak má být.

0: Pomalu se nám blíží 19 hodin, za chviličku nás tady čekají další aktuální zprávy a potom budeme pokračovat dalšími pořady. Přeji vám tedy hezký večer a už zítra se těším u dalších písniček na přání naslyšenou. Loučí se Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Státní zástupce dnes navrhl sloučení trestů pro bývalého místostarostu Lovosic. Jedná se o případy podvodu a pokusu o zabití. V Mosteckém jezeře Most dnes našli mrtvého muže. Ceny pohonných hmot v Ústeckém kraji se ve srovnání s minulým týdnem mírně změnily. Cena nafty stále stoupá. Z počátku noci většinou polojasno, teploty klesnou i ke 12 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Státní zástupce dnes u okresního soudu v Ústí nad Labem navrhl bývalému místostarostovi Lovosic souhrnný trest nejméně 4,5 roku vězení za pokus o zabití a za podvod. Podle žalobce Jakuba Juřici má muž společně s bývalou místostarostkou, se kterou udržoval milenecký poměr, nahradit škodu přesahující 5 milionů korun. Ta vznikla kvůli fiktivním zakázkám ve společnosti spravující majetek Ústeckého kraje. Pro bývalou místostarostku navrhl státní zástupce podmíněný trest a zaplacení 200 tisíc korun. Rozsudek má vynést okresní soud v Ústí nad Labem za týden. Místostarostu vrchní soud uznal v červenci vinným za postřelení manžela své milenky. Státní zástupce teď navrhl sloučení obou trestů. Policisté museli dnes odpoledne zasahovat u jezera Benedikt v Mostě. Ve vodě tam našli mrtvého muže. Zřejmě se v jezeře utopil. Přesnou příčinu smrti podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové určí až pitva.
2: Na místo vyjeli kriminalista i koronér, který na místě neshledal známky cizího zavinění. Zemřelý byl již ztotožněn, jedná se o 40-letého muže. Pro zjištění přesné příčiny úmrtí byla nařízena soudní pitva.
0: Policie také dál pátrá po mladém muži, který se zřejmě utopil v nedalekém jezeře Most, nezvěstný je od úterní bouřky. Benzín v Ústeckém kraji za poslední týden zlevnil, oproti tomu nafta podražila. Podle společnosti CCS se stojí v regionu litr Naturalu 95 v průměru 1,40 korun a 670 haléřů. To je o 1,40 haléřů méně než před týdnem. Litr nafty podražil o 70 haléřů na 4,40 korun a 50 haléřů. Od ukončení státní cenové regulace 19. července vzrostla v regionu cena benzínu o necelou korunu. U nafty ale nárůst představuje téměř 5 korun za litr. Nejčtenějším tištěným deníkem za uplynulých 12 měsíců zůstává v Česku Blesk. Meziročně mu ale čtenost klesla, ukazuje to průzkum Unie vydavatelů. Za Bleskem se umístila Mladá fronta Dnes, třetí skončil Sport. Následují Právo a Hospodářské noviny. Podle Unie vydavatelů teď čtou noviny nebo časopisy 3/4 populace. V Česku se pak měsíčně prodá přes 6 milionů výtisků novin a 5 milionů časopisů.
1: Počasí.
0: Do 21 hodin platí pro Litoměřickou, Lounskou a Roudnickou výstraha před velkou tepelnou zátěží. V noci většinou polojasno, postupně se vyjasní, teploty ale klesnou i ke 12 stupňům. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno. Teploty zítra čekejte do 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 ve směru na Německo přímo na sjezdu z dálnice na exitu číslo 52 na Lovosicku řeší policie srážku dvou osobních aut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Čeština je prostě jedinečná, různě v ní spojujeme, vznikají nám složeniny, ale dnes se nebudeme bavit o složeninách, ale spřežkách. To je trošku něco jiného.
2: Ano, říkáme tomu dokonce spřahování, tomu slovotvornému postupu, při kterém vznikají spřežky, a jde o to, že slova, která se používají neustále jako vlastně sousloví nebo v sousedství, postupně vnímáme jako jedno slovo a postupem času ho tak i začneme psát. Například číslovka 21, která původně byla 21, nebo dlouhohrající deska z původního spojení dlouhohrající.
1: Napadá mě, často váháme, ale pak to napíšeme většinou správně doleva, doprava.
2: Také spřežka, dokonce ta nejproblematičtější z hlediska slovních druhů, a sice příslovečná spřežka. Tam váháme nejvíce, ano.
1: Nejsme si někdy jistí prostě.
2: Tam neustále dochází ke změnám, k tomu spřahování. Nějakou dobu zkrátka ta slova používáme zvlášť, a když se většina uživatelů dostane až do stádia, kdy je považuje za spřežku, za jedno slovo, tak se jazykověci rozhodnou kodifikovat to jedno slovo právě, protože se často setkávají s tím psaním dohromady.
1: Tak a teď kvíz pro Dagmar Magincovou. Nějaké takové slovo, které se ještě před časem nebo před minulou kodifikací psalo zvlášť a teď už se píše dohromady?
2: Výraz například, tam si můžeme pořád ještě vybrat. Pokud to někdo cítí jenom jako předložkové spojení, předložku na a podstatné jméno příklad, může psát dohromady. Kdo má pocit, že je to jednoznačně významově spřežka, příslovce, píše zvlášť. Kdo má pocit, že je to příslovce, významově, může psát dohromady. Myslím, že tohle by byl z hlediska kodifikace ideální stav. Zachovat obě ty možnosti a nechat přesný výklad v rámci věty na uživatelích.
1: Dřív se to psalo zvlášť a teď se to může psát zvlášť i dohromady. Takže takové příklady, kde si můžeme vybrat, kromě toho například?
2: Například. Za prvé, za druhé,
1: za třetí.
2: To máme hned tři příklady. Tam si můžeme vybrat. Zajímavý z tohohle hlediska je výraz popravdě, nejčastěji v tom spojení popravdě řečeno. Zajímavý je z hlediska kodifikačního, ten totiž krásně dokládá ten proces. Správně bychom to měli psát stále ještě zvlášť, ale například v internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český je výraz popravdě uveden jako samostatné heslo, tedy jedno slovo, a je u něj poznámka, že ještě není kodifikováno, ale hodně se užívá.
1: Takže můžeme.
2: Můžeme v podstatě, ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti musely pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Dobrý večer. Lačerat Tumenge, Sosan Adagyves Amensa. Projekt Young Roma Talents vznikl na konci roku 2024 a v současnosti podporuje 4 nadané mladé Romy. Nyní hledá další talentované z Česka a Slovenska do 26 let, kterým chce pomoci rozvíjet jejich talent. Mezi podpořenými je také 19-letý zpěvák Honza Hron, který studuje hru na kytaru na Ježkově konzervatoři. Právě tam jsem si s ním povídala.
1: Tak právě díky projektu Young Roma Talent jsem právě mohl získat tuhle kytaru, na kterou teďka hraju, na kterou jsem hrál. Jsem moc rád, protože jsem potřeboval takový specifický typ kytary.
2: V čem je specifická ta kytara?
1: Je specifická tím hlavně, že to je jakoby elektroakustika, ale ne úplně. Má to nylonové struny, takže jsou takový měkčí a hraní na klasiku, ale má to ten snímač, takže se to dá i zapojit a zesílit.
2: Takže velká pomoc při tvém studiu.
1: Určitě. To je právě i ten z hlavních jakoby důvodů, co se vlastně děje na těch hodinách, že nehrajeme na úplně klasické kytary. Hrajeme právě na tyhle, které se dají právě zesílit.
0: Říká Jan Hron. Projekt Young Roma Talents, který vyhledává talenty v oblasti hudby, pohybu, umění a multitalentu, je součástí nadačního fondu The Rose from Concrete, což v překladu znamená růže z betonu. Pokračuje projektový manažer programu Josef Švejda.
3: Ta nadace vznikla už před 3 lety z takové iniciativy Petra Hajdučka. Pro něj byla ta podpora mladých romských talentů ta hlavní mise, kterou cítil jako potřebnou vnést do té společnosti, protože vlastně ukazovat nadějný mladý Romy a Romky jako pozitivní příklady a nabourávat tím takový ty zažitý škaredý stereotypy, které v té společnosti jsou.
0: Vedle Honzy Hrona projekt v současnosti podporuje další 3 talentované mladé Romy.
3: My tam máme třeba skvělého vizuálního umělce ze Slovenska, Breta Oláha, který už má za sebou několik i jako komerčních projektů, který se nám podařilo s ním jakoby udělat a zároveň prostě se neustále jako posouvá dál a dál. Teď plánujeme výstavu, že bychom mu pomohli udělat, aby zase ta jeho tvorba byla víc vidět. A další je slovenská animátorka Natalia Pompová, která studuje v Anglii animaci a 3D animaci. 4. to je Ondra Tomáš, což je boxer z Brna. Ten vlastně se teď vydává na dráhu jako profesionálního boxu. A zároveň má asi 2 tituly mistra České republiky ve své kategorii, takže tomu taky pomáháme. A to je ta naše čtveřice taková rozmanitá. Pro mě je vždycky super vidět v tom talentu tu jeho vlastní dravost a to, že si zatím taky chce jít. A tam vlastně je to hodně důležitý na začátku rozpoznat z těch přihlášených tyhle sty, který opravdu jako v sobě ten drive dopředu mají. A s nima se pak jako velmi dobře pracuje a myslím si, že ty aktuální 4, který máme, tohle v sobě mají a taky teď hledáme další. Máme otevřenou tu výzvu a chceme rozšířit ty řady, ten náš vlastně tým.
2: Na základě jakých kritérií byl výběr těch, kteří nakonec v projektu obstáli a kolik lidí se přihlásilo do projektu?
3: Do toho prvního ročníku se tehdy přihlásilo okolo 70 lidí a vybírali jsme v kategoriích hudba, pohyb, umění a multitalent, což je taková otevřená kategorie pro jakýkoliv talent.
2: Umění, malířství.
3: Ano, spisovatel, básnířka, novinářka, vědec, jo. Kdokoliv vlastně, kdo chce jít za něčím, tak je vlastně u nás vítaný. Každý ten přihlášený pošle krátký video představení, ukázku svojí tvorby a samozřejmě se díváme na to, jak ten člověk přemýšlí o sobě a o tom, kam to chce dotáhnout a jestli tam je ta správná zdravá motivace. Taky trošku na to, co má za sebou, jestli vlastně tam je vidět nějaký už jako vývoj, ale nemusí to nutně být ten rozhodující faktor. Myslím si, že ten nejvíc rozhodující faktor je prostě, co to je za člověka a jestli tak je celkově dobře nastavený, prostě proto, že si fakt chce ten svůj sen splnit a my mu v tom pak nějak můžeme pomoct. No.
2: Jaká je tedy konkrétní podpora od vás pro ty, kteří uspěli ve vašem projektu?
3: Je to na škále od finančních příspěvků na určitý věci konkrétní, co ten člověk potřebuje, třeba Ondra Tomáš potřebuje jezdit na závody. My mu jsme schopni dát nějaký kapesný na to, aby měl na ubytování a na cesty na x závodů do roka. Zároveň je to materiální podpora, když někdo potřebuje kytaru jako Honza, tak to zařídíme. Když potřebuje boxerské boty, tak to jsme schopni zařídit. Nebo když potřebuje třeba notebook na svoji práci, protože potřebuje dělat něco složitějšího, tak to zařídíme. A pak to jsou takový ty větší věci, domluva, nahrávání studia plus celkový natočení klipu, který jsme Honzovi jako zprostředkovali, zprodukovali. A vlastně výsledkem toho bylo, že Honza má prostě svůj song, klip profesionální a je to zase něco, čím se může dál prezentovat a něco, co mu třeba pomůže k bookingům prostě na koncerty do budoucna.
2: Ten konkrétní videoklip, který máš za sebou, to je ta spolupráce s Igorem Kmetem?
1: To je právě ta spolupráce, která vznikla vlastně minulý rok a je to vlastně takový splněný sen můj. Pro mě to bylo skvělý si to vyzkoušet v nějakém jako hodně dobrém studiu a s takovým profíkem, jako je právě Igor Kmeťo. Za to jsem moc rád za tuhle příležitost.
2: Teď je právě ta doba, aby si nám něco zahrál.
4: Když jsem tě měl vážně rád, říkal jsem ti to tisíckrát, nechápu, proč jsi odešla.
0: Vybraní talenti získají od nadace nejen finanční prostředky a příležitosti pro svůj osobní i profesní rozvoj, ale především možnost úzké spolupráce s mentory a ambasadory projektu, vysvětluje manažer Josef Švejda.
3: Osobnosti z romské komunity, který právě už se dostali na nějakou úroveň i třeba jako veřejný známosti. Je tam zpěvačka Zea, je tam Lukáš Půlko, aktivista Mungagua, je tam Lukáš Daněk, skateboardista, Radek Laci, pohybový terapeut a Spanky, což je tanečník ze Slovenska. Každý z nich vlastně má trošičku tak jako pod křídly některého z těch talentů a nějakým způsobem ho vede, pracuje s ním, doporučuje ho třeba ostatním lidem a podobně. Jo. Takže třeba o Honzu se stará Zea.
2: Kde se dozví zájemci, kteří by chtěli vstoupit do projektu, informace, kdy se mohou přihlásit a na co se mají připravit?
3: My jsme novou výzvu spustili na začátku června, trvá až do 9. září. 2026. Informace k té nové výzvě, která je zase otevřená pro Česko i Slovensko. Informace k tomu se dozví na stránkách www.rosefc.org. Tam už uvidí proklik na Young Chroma Talents a na těch stránkách je všechno popsaný, je tam formulář, posílá se krátký video představení, možná nějaký odstavec takový motivační, ale je to velice jednoduchá ta přihláška, že Honzo? Nebylo to nic složitýho.
2: Honzo, cesta je cíl. Jaké je to motto, co tebe nabíjí jít pořád dopředu?
1: Asi to, že nechci pak ničeho litovat, až budu starší a budu si říkat, tohle jsem mohl udělat líp, nebo měl jsem víc riskovat, nebo jsem měl udělat tohle, nebo takhle se rozhodnout. Takže tak, jak se rozhodnu, tak prostě tak to cítím.
0: O projektu Young Roma Talents jsem si povídala se studentem Ježkovy konzervatoře Honzou Hronem a manažerem projektu Josefem Švejdou.

0: Stále je s vámi romské vysílání o Roma Vakeren. Pěkný večer. 2. srpna se v Praze uskutečnil 8. ročník pietní akce Lepery Ben, My nezapomínáme, věnované památce obětí romského holokaustu. Připomíná tragickou noc z 2. na 3. srpna roku 1944, kdy bylo v takzvaném cikánském rodinném táboře v Auschwitz-Birkenau zavražděno více než 4000 romských mužů, žen a dětí. Pietní setkání uspořádala organizace Ara Art v komunitním centru Žižkostel. Součástí programu bylo veřejné čtení jmen romských obětí holokaustu, hudební doprovod cymbálové muziky Josefa Šenkyho i scénické vyprávění příběhu přeživších v podání Nika Ference, kterého oslovila na akci Iveta Durdoňová.
1: Jmenuji se Vladislav Bora. Narodil jsem se v Ihráči. To je taková nádherná vesnička na středním Slovensku. Narodil jsem se v roce 1939.
2: Pane Ferenci, vy jste v den památky Romů a Sintů, kteří zahynuli za druhé světové války v koncentračních táborech, měl úryvek pana Ladislava Gorela. Znal jste se osobně?
3: Já jsem pana Gorela nikdy osobně neměl tu příležitost poznat a je mi to líto, když jsem si přečetl ten příběh, respektive část úryvku z jeho života, ale aspoň skrz ten příběh jsem se na něj mohl v myšlenkách trochu napojit. Pokoušel jsem se najít nějaké jako videozáznamy, kde bych ho viděl, jak mluvil, jaký byl, to se těžko říká. A mám prostě pocit, že to byl člověk, který se naučil brát věci tak, jak jsou, a rozhodně to nebyl člověk, se kterým by byla nuda. Mám pocit, že si přál, aby se všichni kolem něj jenom smáli.
2: Toto téma, holokaust, druhá světová válka, co víte o této historii Romů?
3: Já myslím, že se týká úplně nás všech. To nehledě na to, jestli naši předkové, příbuzní nebo byli nějakým způsobem účastněni toho holokaustu, toho hrozného aktu, ale prostě je to nějaká historická etapa, který jsme účastněni úplně všichni a neměli bychom na ní prostě zapomínat.
2: Dneska jste se zúčastnil vzpomínkové akce My nezapomínáme.
4: Jsem strašně vděčný za to, že jsem tady mohl být, že jsem se toho vůbec mohl zúčastnit.
2: Slyšel jste někdy doma od svých rodičů nebo od dědy, od babičky o této historii?
4: Rodiče se o tom zmínili již několikrát, ale nikdy mi přesně neřekli, o čem to bylo nebo jak se to vůbec stalo. Ale rodiče mi vyprávěli, jak bojovali za odstranění prasečáků v Letech u Písku.
2: Paní Gunárová, váš dědeček Ladislav Dudy Koťo v 7 letech byl za druhé světové války se svými rodiči, s rodinou odvlečeny do koncentračního tábora na Slovensku v Dubnici nad Váhom. Vyprávěl vám o té době?
5: Ne, nás děti ušetřil toho, aby nám vyprávěl takovéhle tíživé věci a nám vyprávěl jenom hezké věci. Za to maminka, ta toho ví jakoby mnohem víc. Vyprávěli, jak se tam dostali, jak se dostal zpátky, jak z Dubnice nad Váhom šel pěšky a boso do Sněny zpátky, aby vlastně utekl před tím vším, co se tam dělo. Takže nás z toho ušetřil, ale svým dětem to říkal.
2: Vy sama, když jste se o tom dozvěděla, co zažil váš dědeček jako dítě, zajímala jste se pak více?
5: Mě strašně šokujou tyhle ty věci, ale zároveň mě jako baví se v tom jako zaobírat se těmi věcmi. Takže vlastně, když jsem to zjistila, tak čím starší jsem byla, tím víc jsem se o tom zjišťovala. Dokonce jsme byli i v Osvětimi, kde to bylo pro mě docela těžké jakoby chodit tam všude, kde chodili ty lidé a kde museli trpět. Vlastně mě docela bolí se o tom víc zjišťovat, protože zjišťuju mnohem horší a horší věci. Ve škole se učíme horší a horší věci, takže je to pro mě docela těžké i právě s tou představou toho, že tam byl ten děda.
2: Vy jste vlastně studentka romistiky. Jakého ročníku?
5: Momentálně jsem studentkou romistiky, která jde do 2. ročníku. Strašně se na to těším. Je to ale fakt strašně těžké, protože se dozvídáme jenom to, jak Romové trpěli a to, jak to bylo prostě těžké a jak se museli schovávat a utíkat anebo vymýšlet různé věci, jak obejít nějaké perzekuce, takže to vlastně Je to pro mě docela těžké, jelikož já sama jsem Romka, ale zároveň mě moc těší, že se učím romsky, protože jsem nikdy moc romsky neuměla, takže teď konečně nabírám znalosti romštiny a je to skvělé. Můžu poslouchat písničky a můžu číst už trošku nějaké pohádky, takže je to skvělý.
0: Ada Gives i Mar Savuru, Manga Valachirat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
6: Je 20 hodin.
7: Český rozhlas. Zprávy.
6: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Brno znovu kvůli vedrům otevírá lidem klimatizovaný historický sál v centru města. Mírně se ochladí, zítra bude do 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podpor pobírali už dřív. Zároveň si ale polovina z nich pohoršila, a to nejmíň o 500 korun, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
8: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
6: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Brněnský magistrát kvůli pokračujícím tropickým teplotám znovu otevírá veřejnosti klimatizovaný rytířský sál na Nové radnici v centru města. Lidé si tam můžou odpočinout, zajít si na toaletu a napít se připravené vody. Historické prostory jsou jinak veřejnosti nepřístupné, upřesňuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
9: Tady není žádný program, nekoná se tu žádná akce v tuto dobu, proto jsme se rozhodli zpřístupnit. Nám už se to osvědčilo při té červnové vlně veder. Celkově sem dorazilo více než 100 lidí.
6: Rytířský sál bude otevřený i zítra od 10 do 18 hodin. Do výklenkové kaple ve Vojanových sadech na Malé Straně v Praze 1 technici umístili opravenou barokní sochu svatého Jana Nepomuckého. Pískovcovou plastiku od sochaře Ignáce Františka Placera vrátili na původní místo restaurátoři Galerie hlavního města. V depozitáři byla kvůli špatnému technickému stavu 35 let, říká nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová.
10: Návrat z restaurovaného díla na původní místo se uskutečnil po dohodě Galerie hlavního města Prahy s naším odborem životního prostředí. Věřím, že toto vzácné dílo zůstane nedílnou součástí parku a lidé k němu budou přistupovat s respektem. Sport.
6: Hokejista David Pastrňák je podle žebříčku Forbes už třetí rok po sobě nejlépe placeným českým sportovcem. Útočník Bostonu si v minulé sezóně NHL vydělal v přepočtu 275 milionů korun. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců na svém webu. V elitní desítce je hned 8 hokejistů.
7: Počasí.
6: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až na 30 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozorně za chodce rady. Na kilometru 26,5 se dojíždí do zastavující kolony. Pleče se to 20 minut do omezení na mostě u Šmejkalky. Tam teď začaly navíc noční úpravy vodorovného značení, takže bude až do brzkého rána provoz stažený jen do levého pruhu. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se v omezení před sjezdem na Bratislavu na kilometru 195 srazil kamion a osobní auto. Průjezdný je jenom levý pruh. Kolona se natahuje před sjezd na Vídeň na první kilometr. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
7: Alex
11: a host.
12: Je označována za první dámu českého folku. Působila v kapelách Žalman a spol a Nezmaři. Pak se vydala na sólovou dráhu. Mezitím jí vyrostla dcera a jak se ukázalo, jablko nepadlo daleko od stromu. Matka s dcerou nedávno natočili album. Pavlína Jíšová, vítám vás, dobrý den.
13: Dobrý den, milá Alex, dobrý den, krásné odpoledne všem posluchačům. Já především děkuji za pozvání.
11: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Láska je nádech a Pavlína Jíšová teď s námi ve vysílání pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Píseň Láska je nádech, vy jste mi prozradila během té písně, že je to z desky, která se rovněž jmenuje Láska je nádech, kterou jste si vy sama kompletně autorsky zhotovila sama v roce 2000. Tak od té doby už žádnou desku jste neudělala úplně sama, to tenkrát vás nějak políbila můza?
1: No, je pravda, že mám dost písní na to, abych mohla mít třeba další samostatnou autorskou desku, ale přiznám se, že nemám takové zase ambice, ale stačí jednou si to splnit, jakože to člověk dokáže, že na to má, protože upřímně já jsem dřív byla vždycky jenom zpěvačkou, já jsem nepsala. Ale pak, když jsem se trošku osamostatnila, tak mě nebavilo obcházet své kolegy a říkat, něco mi napiš a tak, tak jsem to zkusila sama a musím tady vzdát dík Věře Martinové, první dámě české country, protože právě ona byla, dá se říct, tou první dámou, která si vzala některé mé písně do svého repertoáru a tím pádem dala víru ve mě jako autorku.
0: A víra vyšla.
1: Dá se říct, že ano, pořád mě to drží a vždyť, když se podívám zpět, protože já už zpívám přes 40 let, tak musím říct, že to je krásný se prospívat životem, že jo?
0: Prospívat životem, ale ještě se do důchodu snad nechystáte.
1: No, přiznám se, že od 21. března tohoto roku, příští rok, přesně za rok, půjdu do řádného důchodu, nebo mohu jít do řádného důchodu. Ale jak je známo, umělci velké důchody nemají, takže stejně občas budeme muset někde zahrát.
0: Ale přeci jen, i kdyby měli velké, vysoké důchody, tak uměla byste to své řemeslo, které umíte nejlépe, povisit na hřebík?
1: No, ono vždycky člověk nadává hlavně na tu dopravu dnes, protože když někam jedete, třeba jako dnes, abych sem přijela včas, tak jsem si to pořádně musela spočítat, abych měla takzvaně fóra, protože se nemůžete spolehnout na mapy CZ, vždycky se může něco přihodit. Takže je tam ten risk toho cestování. To dřív nebylo, za mých mladých let opravdu člověk neměl problém, ale zase nebyla navigace. Takže my jsme třeba přijeli někam do nějakého města, místa a hledali jsme ten kulturní stánek, kde budeme hrát. Já nevím, kde to přesně bylo, ale kdysi dávno jsme přijeli do nějakého divadla a než jsme našli cestu, zeptali jsme se jednoho pána, to mě nadchlo, proto to říkám, tu historku, a ten pán říkal, že neví, kde je divadlo, že ho k životu nepotřebuje.
0: Aha.
1: Ale já jsem takhle hezky zamluvila ten důchod, že jo?
0: Tak jste hezky zamluvila ten důchod, protože já se k tomu vrátím. Umíte si představit svůj život bez vystupování, bez zpívání, bez psaní?
1: Určitě je to vždycky takový období, že člověk, muzikant, buď píše desku, nebo ji natáčí, anebo je ve stavu, kdy ji promuje, jo? Takže pořád se jako něco děje. I když člověk aktivně nepíše, tak s tou muzikou pořád něco dělá. A je to takový postižení na furt, dá se říct, na celý život. A myslím si, že jediný rozdíl bude v tom, že nebudu takzvaně ten agent s teplou vodou, že nebudu obvolávat různá místa, kde se dá hrát, ale že budu spíš čekat na to, kdo se ozve. A je pravda, že konkurence je veliká a těch lidí, jako kdo sám zavolá nebo kdo napíše mail, že by chtěl koncert, není už tolik. A na druhou stranu vlastně jsou mladí lidé už na těch agenturách, na těch kulturních stáncích, takže ani nevědí, kdo je nějaká Pavlína Jíšová, opravdu.
0: Tak my jim to dnes bez pochyby připomeneme. Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: na čase být.
1: Do Alex a host dnes přišla Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, textařka, skladatelka, ale také vystudovaná učitelka aprobace český jazyk, hudební výchova. Učila jste vlastně někdy vůbec?
2: Neučila jsem vůbec, ale já se přiznám, že jsem nebyla dobrá studentka, protože místo 5 let jsem studovala 7 let. A to z toho důvodu, že ve třeťáku třeba jsem neměla dostatek docházky na semináři, takže jsem nedostala zápočet a nebyla jsem připuštěna ke zkoušce. Proč jsem neměla docházku? No, protože ve 4 hodiny ráno jsem ještě vysedávala v divadelním klubu v Českých Budějovicích s Pavlem Žalmanem Lohonkou a tam jsme kvíleli písně lovců. A já vždycky ráda říkám tuto historku, když jsem potom přes celé město šla pěšky na podnájem, tak jsem si vzala u obchodu takové pytlíkové mléko za 2 koruny, bylo modré, protože člověk měl žízeň po ránu. No a když prostě nebylo dostatečně té docházky, tak potom se mi to přihodilo ještě jednou zase. To bylo to druhé vypadnutí ze školního vlastně roku. A to bylo zase, protože jsem už dostala individuál, byla jsem členkou skupiny Minesengři, ve které právě byl také Žalman. A tam zase jsme měli možnost samozřejmě jezdit na koncerty, to bylo veřejné a bylo to hlídané, ale když potom třeba byla zkouška, tak jsem také nedostala prostě povolení a zkrátka a dobře jsem vylítla po druhý. Takže jsem nebyla dobrý student. Tak jsem to pořádně vysvětlila, je to jasné.
1: Tak nebyla jste dobrou studentkou, ale stala jste se dobrou zpěvačkou. A takže Pavel Žalman Lohonka na vás, nebo vy jste se znali už v době, kdy jste studovala teprve vysokou školu a o vaší budoucnosti se teprve rozhodovalo, nebo už bylo jasno během studií vysokoškolských, že pedagogika to nebude?
2: Ne, to nebylo určitě jasno, protože se Žalmanem jsme se potkali, vlastně to mi bylo 18 let, v takovém místě v Českých Budějovicích, kde hrály veškeré tyto folkové, bluegrassové kapely, country kapely a my muzikanti jsme tam každé pondělí docházeli na sebe, navzájem jsme se dívali a tam vlastně jsme se dali dohromady i s Tondou Hlaváčem a vzniklo trio Žalman a spol. A potom, když jsem já dostala už umístěnku, že půjdu učit, tak Žalman řekne, ty nikam nechoď učit, budeme hrát. Tak já jsem poslechla a šla jsem hrát a vydrželo mi to dodnes, za čím teda velice mu za to děkuji, protože je to krásné, ano.
1: Ano, vy jste u Žalmana, nebo v kapele Žalman a spol, strávila 8 let a vlastně teď, protože Pavel Žalman Lohonka oslaví 80. 20. března tuším, tak vy jste se tak jako naskok vrátila, nebo jako host jste se do kapely vrátila a koncertujete zase.
2: Dostala jsem pozvání zúčastnit se tohoto koncertu a samozřejmě budu tam zpívat nějaké 2 solové písně a pár nějakých vokálů v závěru s jeho současnou kapelou. Jsem tomu velmi ráda, protože to je opravdu muž, který mě přivedl k původní české písni, protože vždycky dřív jsme zpívali nějaké převzaté věci, ale Žalman mi ukázal, co to je původní česká písnička, kde vydáte té písni první otisk.
1: Takže on vás uvedl do toho hudebního světa i folkového světa vlastně.
2: Hlavně folkového světa.
1: Píše se o vás mimo jiné i to, že jste se nejdříve rozhodovala, nebo že to nebylo tak zřejmé, že budete folkovou zpěvačkou, že i chvíli jste koketovala s popem, s popovou hudbou. Je to pravda?
2: No, není to přímo pop, ale bylo to, že na vysoké škole samozřejmě jsem zpívala kdekoliv to šlo. Ve folkloru, v taneční kapele, takže možná to byl ten pop. Potom pak jsem zpívala dokonce s jeho českou dechovkou, která se jmenovala Vlachovka v Českém rozhlase České Budějovice, který tímto zdravím tady z Prahy. Jsou dokonce nahrávky, jak já zpívám s dechovkou. A to bylo fajn, protože kolegové, studenti se učili na stipendium a já jsem šla zpívat s dechovkou. Byla to krásná prospívaná doba. Takže jsem vyzkoušela všechny možný žánry, ale nakonec jsem zakotvila u toho folku.
1: Pavlína Jíšová je naším hostem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
0: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala folková zpěvačka Pavlína Jíšová. Vy, než jste započala svoji solovou dráhu, tak jste strávila 8 let v kapele Žalman a spol. O tom jsme mluvili. A pak tedy to byly Nezmaři. Nicméně právě to vaše působení v kapele Žalman a spol. Přerušila krásná životní událost, narození dcery. Pak už nešel návrat zpět k Žalmanovi?
1: Co
0: se potom odehrálo?
1: Ano, je to velice zajímavé, to mohu říct, protože my jsme opravdu měli schůzi v masných krámech na to, že já bych ráda teda se stala matkou, tak jsme tam tenkrát byli celá kapela, nejen Tonda Hlaváč, Žalman, já a ještě Jarda Matějů, muzikant, a další muzikant tam byl Vojta Zícha, který měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru. Tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmanovy chaty na Stropnici, a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli Nezmaři a nabídli mi místo, takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince, já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s Nezmary.
0: Mm-hmm. A to vám tohle Žalman udělal?
1: No tak on za to nemohl.
0: Zabila
1: asi.
0: Jste se?
1: No tak je pravda, že když potom jsem viděla další album, které už bylo beze mě, tam byly třeba písničky, které jsem já naskoušela, tam byla jedna ty já, ta-da-di-da-di-da, tak jsem trošku to obrečela, to je pravda, jako, ale myslím si, že vše se děje, jak má, protože kdyby třeba Pavel mě vzal zpátky, tak bych nikdy nezačala psát písně. Nikdy bych si netroufla stát sama za sebe někde v klubu s kytarou, jo, protože jsem vždycky byla takový člověk, který neměl dost sebevědomí. Dokonce teď mi jedna dáma z Plzně poslala takový šperk, a na tom šperku je kámen, který se jmenuje labradorit, a ten údajně posiluje sebevědomí člověka. Já jsem vždycky chtěla, aby hlavně všichni okolo mě byli rádi. No. Mm-hmm. Ale také jsem to Pavlovi trošku dala zpět, protože pak jsem napsala píseň Blues o nepodané ruce, tu si asi dnes tedy nezahrajeme, ale tam je právě řečeno, že v podstatě mi nepodal ani ruku, ani ze zvyku a tak. My to samozřejmě máme vyříkané všechno, a dokonce včera jsme měli zkoušku na ty jeho krásné narozeninové koncerty.
0: Takže vše zapomenuto, vysvětleno a rány zahojeny.
1: Ano.
0: Tak a vy jste říkala, že pokud by se nestalo to, co se stalo, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, takže byste nezačala sama psát, sama skládat, chybělo vám sebevědomí. Kdo vám k tomu sebevědomí pomohl, nebo co? Byl to právě potom to účinkování v Nezmarech?
1: Ne, myslím si, že jako nikdo z kolegů mi nepomohl v tom sebevědomí. To si člověk prostě musí sám obstarat, jo. Musí několikrát padnout dole, prostě a tam odsud se odrazit a vyhrabat. A je pravda, že já hodně čtu takový různý duchovní knihy a ty myšlenky se snažím dávat i do těch textů. Třeba mám jednu písničku, která se jmenuje Hvězdy, a tam se zpívá: jen příběh si vybírám já, jsem zodpovědná i za přátelství. Všem křivdám se učím říct dík, jste zrcadlo svět, jste má poselství. Takže údajně, jestli to tak je, pravda, jak se říká v těch knihách, tak my jako duše si vybíráme své rodiče, prostředí, kam půjdeme, i úkoly, které chceme plnit, protože jsme tady jaksi v té hmotě ve škole života.
0: Říká Pavlína Jíšová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a Pavlínu Jíšovou, která je naším dnešním hostem. Teď jsme slyšeli písničku Já písnička, která vznikla tak trochu mimochodem.
1: Dá se říct, že tato píseň opravdu vznikla, když jsme kdysi dávno jako trio Žalaman a spol. Byli na východním Slovensku hosty koncertu Hany a Petra Ulrichových a když jsme čekali na naši produkci v šatně, tak Tonda Hlaváč začal hrát na kytaru nějaké akordy, já jsem do toho začala zpívat útržky melodie, kterou jste slyšeli a Žalaman řekl, to si zapamatujte, já to pak otextuju a to nebyly žádný mobily, to opravdu jsme si namalovali nějaký kuličky na papír, co tam byl a takhle to vzniklo. No.
0: Takhle to vzniklo, je ještě nějaká píseň, která vznikla tak jako spontánně. Někde na chodbě třeba?
1: Určitě je jich spousta, třeba i mých nějakých solových písní. To vždycky člověka napadne nějaký kousek textu rovnou s melodií a pak si to někde uložíte a pak to vlastně vyleze úplně celé jednoho krásného dne.
0: Jsou třeba i nějaké aktivity, které děláte, nesoustředíte se na hudbu, na nic, na text a prostě to najednou jakoby přijde, že musíte třeba žehlíte nebo běžíte, nebo jste na houbách a
1: no to je krásné,
0: musíte se zastavit a prostě si to zapsat.
1: Tak já už neběhám, to je pravda, nežehlím taky, ale výjimečně žehlím, ale na houby chodím, to je pravda. A musím říct, že když to má přijít, tak to přijde. A to je takový, dá se to pozorovat na sobě, že člověk je v takovém neklidu. Jako najednou takový je neklid. Jako víte, že musíte něco udělat, ale to není jenom v muzice, to je ve všem možném, v lidském konání, jakémkoliv, že v podstatě vám to vyšší já dává najevo, něco dělej, zastav se. Prostě musí člověk přijít na to, co vlastně nahoře chtějí, aby člověk udělal. Takže když se to dobře načasuje a člověk se na to naladí, tak samozřejmě, že to klapne.
0: Takže cítíte nějaké jakoby pnutí a nejste schopna se soustředit na nic jiného, dokud to
1: ano.
0: Ze sebe nedostanete?
1: Určitě, určitě tak je.
0: Vy jste v Nezmarech působila dlouhých 12 let. Co ukončilo vaši spolupráci? Byla to touha být, vydat se na solovou dráhu?
1: Ne, určitě ne. Zkrátka dobře, byla jsem vyplavena povodní, protože jsem bydla se svým druhým dnes už ex-manželem, protože já jsem opravdu po třetí vdaná, to zvláštní a je to tak.
0: Tak třetíce všeho dobrého,
1: no,
0: se říká.
1: Doufám, že to vydrží už. Tak právě jsme bydleli 10 metrů od řeky Vltavy v Českých Budějovicích a jednoho krásného dne se Vltava přišla podívat k nám. A já už jsem jako prostě koketovala s tím, že začnu něco dělat, ale nikdy jsem neměla potřebu být jako solistka. Já jsem vždycky byla ten týmový hráč v kapelách. Teď jakoby solistka jsem, ale chybí mi trošku to zpívání těch vokálů, k tomu se třeba ještě dnes dostaneme. No takže potom, když mi bylo zavoláno, že jedeme hrát tam a tam, tak já jsem řekla, hele, já už nikam nejedu, já nemám ani co na sebe. A to člověk přehodnotí úplně všechno.
0: Až takové to bylo.
1: Takové to bylo, no.
0: Čili jste úplně přišla jakby o střechu nad hlavou.
1: Ano, o střechu nad hlavou ne, ale prostě když máte doma 1,20 m vody, tak asi nic nemáte, že jo.
0: Tak, takže to znamenalo vrhnout se do práce, ale trochu jiné, než jste byla zvyklá.
1: Ano, my jsme prostě uklízeli bahno.
0: Uklízeli jste bahno, no a Nezmaři nepočkali?
1: No, já už jsem vlastně nechtěla se vrátit. Já jsem prostě, jo, to vás tak jako ta povodeň vás spláchne, všechny ty věci spláchne, ale ono to tak mělo být, protože zase, kdyby chtěli hodně, abych se vrátila, tak bych třeba se vrátila a zase by nevzniklo spousta písní, které zpívám sama, spousta desek, spousta spolupráce, prostě vše se děje, jak má být a i to špatné může člověka posunout někam jinam.
0: V tomto případě to tedy byla povodeň, která vás zase potom posunula dál a vyplavila někde jinde, když to použiju takové
1: slovo.
0: Dá se
1: říct.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Paulus.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, která působila v kapelách Žalman a spol. A Nezmaři, kde strávila 12 let. Mezitím vám také vyrostla dcera a začali jste zpívat spolu. Vedla jste vy dceru aktivně k muzice, nebo to vlastně nebylo potřeba, protože to hudební prostředí na ní zkrátka působilo samo?
1: Působilo na ní prostřednictvím mé maminky, její babičky, paní Jiřiny Štochlové, která se 14. dubna dožije, prosím, 95 let, to je neskutečný. Takže já mamku tímto zdravím do Českých Budějovic, do jejího bytu, kam chodí pěšky do 4. patra, protože ten dům nemá výtah, takže jí přejeme hodně sil tady z Českého rozhlasu Střední Čechy. A protože mamka nás vedla k původní lidové české písni, k folkloru, takže tam vlastně asi jsou ty kořeny toho našeho zpívání. Potom dcera se mnou chviličku hrála, pak se osamostatnila a teď, když se stala dvojnásobnou maminkou, tak zase se jí asi po mně zastesklo. A já říkám, že teď se to hodí, protože než půjdu do toho důchodu, tak tenhle rok třeba si to užijeme a pak se uvidí, co se bude dít dál. V každém případě se nám povedlo natočit společné album.
0: Tak ano, budeme o něm mluvit, jen se zastavím u toho, říkáte, jak říkáte, že se vám blíží tedy ten důchod, neříkám vám vaše 95-letá maminka, která žije sama, chodí do 4. patra pěšky, jako proč zrovna, jako neříkám, ty se chystáš do důchodu, jako co blbneš, jako víte, že ona je věkově trochu někde jinde a stále aktivní.
1: No to je pravda, jenže maminka šla do důchodu, bylo jí 57 let a mě už je 63. Jo? Takže ona má ten náskok.
0: No každopádně přejeme pevné zdraví a pojďme se vrátit k vaší dceři a vaší společné spolupráci k nové desce, která vlastně vyšla nedávno, relativně loni. Proč až nyní, když jste zpívali spolu už

0: už kdysi vystupovali jste, tak proč teď deska?
1: No, protože dcera se provdala do Náchoda ke svému manželovi Oldovi a ten má v Náchodě studio, dokonce má i krásné zvukařské zkoušky a daří se mu udělat dobrý zvuk v tom studiu. Takže jsme se domluvili, že to natočíme právě v tom Náchodě a on většinu nástrojů teda nahrál sám a já jsem zase napsala více písní na to album, takže to byla taková rodinná spolupráce, ale nebylo to jednoduché, kdyby tady seděla dcera, tak bude říkat, že byla takovým prostředníkem mezi námi, protože jak já jsem byla v těch Budějovicích, tak on mi vždycky něco poslal, nebo ne v Budějovicích, ale u nás na vsi, kde bydlím, tak mi poslal nějakou nahrávku a já jsem mu řekla, prosím tě, nemůžeš tam udělat ještě to, anebo ono. A Adélka vždycky, dcera se jmenuje Adéla, říkala, mami, už toho nech, on už tam strávil tolik času, on to určitě smaže. Tak já jsem odpověděla, tak ať to smaže. Takže přátelé, máte být rádi, že vůbec to album spatřilo světlo světa, že jsme ho dokázali udržet a ve svém emočním stavu jsme ho nesmazali.
0: Tak a jmenuje se příznačně Matka a dcera a já ho držím v ruce, vy jste mi přinesla to CDčko, moc za něj děkuju, mám ho i s věnováním. Má 13 písniček, 13. píseň je vánoční.
1: Ano, ta byla natočena jako první. Do té písničky jsem se jim trochu vecpala, tu měli oni udělanou sami a já jsem řekla, hele, to tam taky dáme, tak jsem tam trošku něco přepsala a také tam zpívám sóla nějaká. Takže ta se dá pustit potom tady v Českém rozhlase na Vánoce, ale je tam více mých jako písní. Já věřím, že třeba si můžeme i nějakou pustit, jestli tady máme možnost něco pustit, tak to pak uvedeme na pravou míru.
0: Tak jakou vy z těch písniček je vašemu srdci tak nějak nejblíž, nebo jste s ní nejvíce propojena?
1: No, já nevím, jestli jsem informovala tady studio o tom, že bych ráda pustila tuto píseň. Ta písnička se jmenuje Na svět. Jestli je tam někde připravená Na svět, kdybychom ji mohli pustit.
0: Tak v tuhle tu chvíli asi hned teď to takhle nezařídíme narychlo, ale myslím, že časem ji zařadíme zcela
1: tak
0: určitě.
1: Tak to je teď mě blízká, už jenom proto, že to je taková píseň, která vlastně o tom, že svět, bohužel ten lidský svět je takový, že to je historie válek a víme, co se dnes děje, takže o tom je ta píseň, aby už teda byl konečně mír pro nás všechny.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s folkovou zpěvačkou Pavlínou Výšovou, která má také jeden duet s Jarkem Nohavicou. Pouze jeden jediný.
1: Ano, jeden jediný a jsem ráda, že na to přistoupil. Tenkrát to už bylo v roce 1998 a ten duet se jmenuje jmenuje se Žába a je o žábě, která sídlí pod střechou kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.
0: Jak vznikla ta píseň nebo ten duet?
1: No, protože já jsem byla v Plzni u skvělého muzikanta Michala Rericha, který měl tu melodii a já jsem potom ji otextovala a nabídla jsem Jarkovi, jestli to nechce zpívat, on řekl, že jo. A on měl Českým Budějovicím samozřejmě krásný vztah, protože tenkrát ho Žalman pozval na takový festival, který se jmenoval Písničkáři.
0: Takže text je čistě váš.
1: Ano.
0: Jarek Nohavice do něj nezasahoval nijak? Bral to tak, jak jste mu to předložila?
1: Přesně tak to vzal, takže děkuji za to.
0: Takže té písničce už je 28 let. To vlastně bylo na Gánu, 98. To se tak dobře pamatuje.
1: Ano.
0: Co vás čeká v dohledné době, kromě asi koncertů s dcerou a vaší společnou deskou?
1: No, tak samozřejmě mě čekají moje koncerty. Zrovna dnes jedu hrát takového klubu do Vlašimi, takže kdyby tam chtěl někdo, určitě vyprodáno nebude, ale třeba jo, zrovna tím, že to tady řeknu, bude vyprodáno. Takže zvu dnes večer do Vlašimi. A jinak samozřejmě hraju s dcerou a s kapelou Bohadlo, ale také budu hrát se svými kolegyněmi, které si říkají Baba Band, a to jsou dámy Romana Tomášková a Petra Šany Šanclová. Ostatně veškeré informace se dají najít na mém webu jišova.cz. Tak to je tak asi důležité, no ale ráda bych, kdyby se povedlo, pustit nějakou píseň z toho posledního alba, které jsme natočili s dcerou Adélou.
0: Tak což učiníme. Za chvilku se k písni, a bude to vlastně první píseň z té desky, společné s vaší dcerou Adélou, Nositele světla. Jak ta píseň vznikala? O čem je?
1: Ta píseň byla napsaná podle jedné, je to k nevíře, podle jedné facebookové skupiny, která se opravdu jmenuje Nositele světla. To si lidé, co mají Facebook, mohou najít. Takže já jsem se inspirovala tou skupinou, věcmi, které tam říkají, ale myslím, že ten text je velmi pozitivní, protože každý z nás můžeme být tím nositelem světla. To znamená, jak my se budeme cítit, tak to budeme vyzařovat do okolí a tak nás vlastně to okolí bude brát. Takže to bych přála nám všem, abychom byli pozitivní, protože když vejdeme někam do místnosti a záříme, tak to ovlivní i všechny škarohlídy.
0: Hmm. A tak to mluvíte tak trochu o sobě, ne?
1: To já nevím. Já si myslím, že určitě nejsem příjemná všem, protože i když zpívám, tak jsou samozřejmě lidé, kterým se to nelíbí, protože říkají, že je čím. Ale já už jsem si na to zvykla.
0: Ale myslím, jako, že když vstoupíte do místnosti, tak ji rozzáříte.
1: No, někdy ano, někdy ne. Záleží na tom, jak člověk prostě se probere, že jo. Je to důležité se prostě nastavit dobře a je pravda, že já, když se mě dnes někdo zeptá, Pavlíno, jak se máš, řeknu, dobře, jsem živá, přátelé. Takže buďme rádi, že jsme živí a nestěžujme si na nic.
0: A přeci jenom, když vás přepadnou občas nějaké chmury, protože přepadávají každého, tak jak s nimi bojujete, nebo jak se jich zbavujete?
1: Dělání všechny chmury zahání. Tak třeba jdu upec bábovku nebo něco takového, nebo jdu ven rejpat zahrádku. A tak prostě každý na to má nějaký svůj recept, ale rozhodně člověk nemůže sedět na místě, musí něco tvořit, hýbat se, aby to ze sebe vyfučel pryč.
0: Vidíte, já jsem vás typoval na to, že vezmete kytaru a začnete hrát? A ne, budete to, na zahrádku?
1: To určitě ne, já už jako kytaru beru málo kdy do ruky, většinou jenom když jedu hrát, ale že bych si vzala jen tak od sebe sama kytaru, to ne, protože moje nejlepší hudba je totiž ticho. Já miluju ticho a to je pro mě nejlepší hudba, opravdu.
0: Opravdu?
1: Ano, protože v tom tichu najdete mnoho inspirace.
0: Ano, a necháte téct myšlenky.
1: No,
0: a nebo přichází myšlenky.
1: Ano, protože když jste přeplněná vším možným, tak vlastně k vám nemůže nic přijít, vy se musíte vyprázdnit. A já jsem kdysi dávno dělala v Českých Budějovicích, v Českém rozhlase takový pořad, byly tam vlastně dva pořady, ale poslouchala jsem hodně hudby svých kolegů a zjistila jsem, že toho musím nechat, protože jsem byla zahlcená hudbou a nepřišlo mi tam nic mýho. Takže teď vlastně něco vzniklo díky tomu. Takže všem doporučuju se vyprázdnit, aby mohlo něco přijít.
0: Hmm. Takže pro vás nejlepší čas strávený třeba po koncertě je, když se někam zavřete sama do ticha, do klidu.
1: A nebo když jedu v autě, tak si pustím nějaký podcast, třeba váš.
0: A, děkuji, to mě velice těší, ale tam se hraje.
1: No to
0: no,
1: jo,
0: i když
1: ale
0: si zase... to pustíte jako podcast,
1: ano,
0: tak tam už písničky
1: tak už se nehraje, ano.
0: Tak a to vás nezahltí.
1: Ne, to mě nezahltí. Přemluvené slovo právě mě nezahltí notama.
0: Já moc děkuju, že jste tu dnes byla, že jste nám i představila novou desku, kterou jste naspívala se svojí dcerou Adélou Bohadlo. A ta deska se jmenuje Matka a dcera a my si pustíme tady tu první vlastně písničku, která se jmenuje Nositele světla, o které jste před malou chvíli mluvila. Moc děkuju, že jste tu byla. Pavlína Jíšová.
1: Milá Alex, já také děkuji za pozvání a krásné dny všem posluchačům a samozřejmě.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské letiště se zabývá nálezem dronu s municí na runway v Lipsku. Rybníky vysychají a rybáři bojují s nedostatkem vody i kyslíku. Zítra bude jasno až polojasno, mírně se ochladí. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Podle ní teď dál postupují podle zavedených postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Celkem 15 druhů ryb žije aktuálně v takzvaném mrtvém rameni řeky Moravy v Olomouci. Podle odborníků k tomu přispěla i revitalizace toku dokončená v loňském roce. Vyplývá to z průzkumu Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
3: Lokalita je podle informací odboru životního prostředí olomouckého magistrátu domovem i pro netopíry, ptáky a hmyz. Revitalizace levobřežního ramene Moravy byla jako ekologický projekt připravená už v dubnu 1997. Provedení ale tenkrát zhatila povodeň. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Tropické teploty a dlouhodobé sucho dál snižují hladiny rybníků. Vedro komplikuje chov ryb po celé republice. Například v rybnících společnosti rybářství Třeboň chybí zhruba 37% vody. Některé rybníky už rybáři museli předčasně slovit a zbylou vodu přepustit nebo přečerpat. V některých případech už kvůli nedostatku kyslíku ve vodě zaznamenali taky úhyn ryb, potvrzuje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
4: Ano, bohužel již evidujeme úhyny ryb v souvislosti s vysokými teplotami. Odehrálo se to na rybnících větších i menších. Ty úhyny byly v řádech kusů a většinou se jednalo o takové ty citlivější druhy, jako je candát, štika, okoun, někdy i sumec. Sport.
1: Čeští atleti získali na juniorském mistrovství světa v americkém Eugene první medaili. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za Spojenými státy. Bodková vbíhala do posledního úseku až na šestém místě, ale předvedla nejrychlejší čtvrtku ze všech žen v závodě a posunula tým na stříbrnou pozici. I o tom mluvil po finále Lukáš Mareš, který štafetu rozbíhal.
5: Tak já jsem teda Lindě hodně věřil, ale musím se přiznat, že stáhne dvě vteřiny, to jsem ani já nevěřil, ale můj cíl na finále byl znovu stejný, neulít start, což se mi taky poznal povedlo, předat Sofii, co mi taky povedlo, takže fantazie, ještě jsem běžel líp než v tom rozbiju, takže já nemůžu být spokojenější a za svůj tým jsem víc než spokojený. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty se dostanou na 24 až 28 stupňů a na jihu Moravy bude místy až 30 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 z Brna do Prahy brzdí provoz práce na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru je zúžení do jednoho pruhu. Kolona ze 27. kilometru je asi na půl hodiny. A na D1 se zdržíte také u Brna ve směru z Prahy. Na kilometru 195 už následky nehody nepřekáží. Stále je tam ale kolona z kilometru 192 asi na 10 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Přicházíme, abychom vám vyprávěli příběh manželů, kteří našli svůj opojný elixír lásky.
7: Sílu berou od včel, radost z muziky, inspiraci ve folkloru a lásku ve svých srdcích.
6: Je jim spolu krásně už 57 let.
7: Jak napsal William Shakespeare, láska se ve mně rozlévá jak moře. tak velká je a hluboká.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte pořad Zlatá láska, který hledá recept na spokojené a šťastné manželství u těch, kteří spolu prožili už více než 50 let.
1: Patří k nim také manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi. Oběma je už více než 79 let, ale stále k sobě chovají lásku, kterou vidíte v jejich očích a cítíte z každého slova a činu.
0: Žijí celá ta léta v Morkůvkách na Hustopečsku. S kyticí a touhou naslouchat se tam vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Oldřich.
4: Ano, přesně tak, uhodl jste to.
3: Nevypadáte na Marii.
4: Ne.
3: Dobrý den, a vy jste Marie.
5: Den, já jsem Marie a vítám vás v Morkůvkách, vesele vás vítáme a čekáme na vás už tady.
3: Tak jsme dorazili, kytička pro vás.
5: Jejda, ta je nádherná, no ta je krásná, tak moc krát děkuji.
3: Za málo.
5: No, pojďte dál.
3: Můžeme takhle, nebo...
5: Klidně, pojďte, u nás není žádnej takovej, pojďte se, my tady bydlíme a chodíme všichni tak, jak dojdeme zvenku. Tak.
3: Jak dlouho už to bydlíte?
5: No.
4: Kolikátýho roku? 73.
5: A začneme to tak, já jsem říkala, když teda svatba, tak to, co jsme měli na svatbě, jsem uvařila.
3: Knedličková polívka?
5: Knedličková polívka.
3: Nebude svíčková?
5: Bude.
3: Fakt, jo.
5: Bude svíčková?
3: Ne.
5: Budou řízky a salát bramborový?
3: Ježiš.
5: Zákusek, káva, koláče svatební.
3: Vy jste úžasná. To je jako vzpomínka na tu vaši svatbu.
5: Jo.
3: To je skvělý. Tak to je snad poprvý. Tak na ten váš krásný život, o kterém budete vyprávět.
5: Tak a na zdraví.
3: Ano.
1: Už na začátku je slyšet radost, se kterou si užívají každý den.
0: Znali se od páté třídy obecné školy. Tehdy Oldřich seděl za Maruškou a škádlil ji, jako i ostatní děvčata.
1: Pak se na dlouhý čas jejich cesty rozešly a znovu se potkali až po Oldřichově návratu z vojny.
0: To už z něj byl švarný šohaj a jí se zalíbil, ale neslušilo se, aby si děvčica sama začala s mladým mužem.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No ale tak potom jsem občas na motorce zajela se podívat do Morkůvek, jestli tam náhodou ho neuvidím. Náhodou jsem ho neuviděla nikdy. No a potom teda, když přijeli na ty hody, no tak to už se tak trošku, jakoby, jsme spolu tancovali, vykládali a pak jsme se tak jako normálně rozloučili. No tak já jsem si říkala, nic neříká, tak asi nic z toho nebude. Žádný rande jsme si nedomluvili. No, tak.
3: A vyprovodil vás tedy Jirka, říkám to dobře, ten kamarád, ale vy jste si myslela přitom na Oldřicha?
5: Asi jo, tak to nějak bylo. Je to dávno už. Protože Jirka mě jenom doprovodil, dal mě pusu na tvář a bylo to. Jako ze slušnosti mě doprovodil, abych jako se dostala dom jako v pořádku. A
3: doma toho večera Mařenka uléhá a přemýšlí nad Jirkou nebo nad Oldřichem, protože ho potkala, předtím se jí líbil, teď přijel do těch Mokrůvek, objevil se tady, začalo nějak jako srdce víc bušit, nebo co se tak v hlavě odehrávalo?
5: No tak něco podobného tam bylo už. Už to... No ještě jsem měla trochu takovou rozvahu, protože já jsem, ještě než jsem teda ho poznala, Oldu, tak já jsem byla v Praze na setkání 20letých. No a když jsem jela z té Prahy, tak ve vlaku se ke mně přidal takovej mladík a říkal, vy jste byla na setkání a vůbec mě neznal, takže on mě poznal, protože já jsem tam přednášela básničku a pak to bylo v novinách, tak on mě ukázal ty noviny a prostě tak jsme si vykládali o tom až do Brna. Zase tam jsme se rozloučili na nádraží a z ničeho nic, o prázdninách on se objevil v Boleradicích, přijel na motorce z Čech a že mě přišel navštívit a takhle a pak přijel ještě víckrát, no jenomže rodiče mě to nepřáli, že je to daleko a že jako to ne, že bych tam asi nikdy do Čech nemohla jít, já nevím. Nepřáli tomu a já jsem musela teda poslechnout rodiče. A pak jsem si uvědomila, že když jsem mu napsala na vojnu, že teda už spolu nemůžeme chodit, že rodiče tomu nepřejí, tak jsem si říkala, že jsem mu určitě ublížila. No ale tak byla jsem mladá, co už jsem to udělala, už se to nedalo vrátit.
3: A pak přišel ten okamžik, že tedy se objeví Olda s Jirkou tady u vás a zatočila se vám hlava, nebo to bylo nějak jinak, ten časosled?
5: No tak už jsem asi byla rozhodnutá. No tak to asi tak vyhrálo. Vyhrál Olda, no.
3: Známe ten začátek, kdy přijedete na tu zábavu, poznáte se, něco se probudí ve vás, tak kdy přišlo na nějaké to první rande? Kdo si vzal tu iniciativu? Byla to Mařenka nebo vy, Oldo, že jste po tom, co jste se takhle rozloučili, že jste se znovu potkali? Jak k tomu došlo?
6: No, potkali jsme se tak, že u nás bývaly benátské noce na koupališti, tak jsme děvčata pozvali, co jsme jako znali, včetně tady Mařenky. No a tak potom to dopadlo tak teda, že já jsem mu v dešťu zavezl na motorce dom. No a od té doby teda jako jsme začali spolem chodit. Jsme se jako víc jako zblížili.
3: Pomohla tomu třeba i ta motorka, protože Mařenka taky jezdila na motorce, vy jste ji odvezl na motorce.
6: No to nevím, jestli jim to pomohla. Já jsem jezdil na staré jezdce po otcovi. Tak jsme navlíkli na sebe prší fraky a jeli jsme. Byl to takový dobrodružný zážitek, který skončil tady tím, že jsme se potom spolem vzali.
3: A ten výlet končil čím? Že jste se objali, dali jste si už tehdy pusu nebo tak?
5: Dali jsme si pusu už v tom dešti a on je teda jenom vysadil ne u našeho, ale na silnici a tak, protože to naši nevěděli ještě, že s někým, jako bych třeba dojela na motor, tak jenom tak, aby to nikdo nevěděl.
3: Jak vy jste, Oldřichu, se díval tehdy na Mařenku, co se vám na ní líbilo, co vám třeba imponovalo proti ostatním děvčatům, v čem byla jiná?
6: No tak v čem byla jediná? No to, ona se dobře uměla oblíct, že byla jako pěkně nastrojená vždycky a byla dobře vychovaná od rodičů, jo. Takže to jako zabralo. Kdyby to byla děvčica nějaká taková luft, tak to ne, to by nešlo. Takže tak jsme to jako dali potom dohromady.
3: Co se líbilo Mařence na Oldovi?
5: No, tak v první řadě se mi líbilo, že nekouřil, nechodil do hospody, neholdoval třeba nějakým větším pitkám jako s alkoholem, že takový ty některý v hospodách se třeba hrají karty a takový to všechno on jako ho nezajímalo, takový věci. No a tak slušně se uměl chovat, někdy prostý slova taky jsem neslyšela od něho, tak to všechno zaimponovalo a to se mě na něm líbilo. A vzhledem byl taky krásný kluk.
3: Jak vypadal?
5: Vysoký, štíhlý, tmavovlasý, modrooký. No, tak nějak vypadal.
3: Byla jste tak jako hrdá na to, že ho máte vedle sebe třeba i před ostatními děvčaty?
5: To jsem byla. Vždycky jako postava byla taková úplně jako pěkná. No, líbil se mě.
3: A líbí pořád?
5: A líbí. Pořád postavu má ještě pěknou na ty roky. Udržuje se taky tak, chodí čistě oblečený a dbá na svůj zevnějšek. Aby vždy byl vždycky dennodenně se holí, aby byl hezky upravený. A k holičovi chodíme často.
3: To je ale i díky vám, protože vás má rád, vy o něj pečujete, že jste spolu.
5: To jsem ráda.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Marii a Oldřichovi Ševčíkovým z Jižní Moravy.
2: Poznali se na podzim roku 1967, když jim bylo 22 let. Zamilovali se, prožívali sladký čas mládí a to chození jim vydrželo celé dlouhé 4 roky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Za tu dobu jsme se celkem dobře poznali, že? No a potom došla taková řeč na to, že bychom se mohli konečně aj vzít. To navrhla Mařenka tady. Říkala, už schodíme spolu dlouho, měli bychom se vzít, anebo se rozejít.
4: To je skoro ultimátum.
5: No tak konečně začal uvažovat a řekli jsme si, že už se vezmeme, že už je to dlouhá doba.
4: Takže začali jste plánovat svatbu?
5: No my jsme se sami rozhodli, oznámili jsme to rodičům, rodiče souhlasili, tak se začalo už o tom přemýšlet, už rodiče začali vymýšlet, kde se to uskuteční, uskutečnilo se to teda u nás a vařilo se v kuchyni a ještě na dvoře v kotlích, no, tak už o tím přemýšleli a už se plánovalo.
4: Na jaký den připadla svatba?
5: Na 20. únor 1971.
3: Naplánovali jsme to, tu svatbu na moje jmeniny. Ráno trošku přeprchlo a pak se vyčasilo a bylo to bezvadný. Teplo, šli jsme jenom na kratlůčko, lehůčko, tak oblečení.
5: Na obřad, napřed na obecním úřadě, nebo tenkrát to bylo jmenoval místní národní výbor, že? V 71. roku. Tak jsme jako tam byli na 11. hodinu a pak jsme šli do kostela. Tam jsme se museli zapsat na faře, že? Do těch úředních listin.
4: No, počkejte, to mě zajímá ten obřad, jak proběhal, jak to vypadalo, co vám hráli, jaké šaty jste měla, jestli si něco ze slibu pamatujete. Proberme to detailně.
5: Tak šaty mě ušila moje sestra, protože je švadlena, tak mě ušila krajkové šaty a vypučenou jsem měla čelenku, protože ona už byla vdaná, tak už ji nepotřebovala, tak mě upučila, abych měla něco pučeného. Všichni jsme měli rozmarín s bílou stužkou, všichni hosté ho měli. Dali jsme to i panu faráři a na úřadě taky těm podávajícím, aby byli všichni tak jako že jsou to hosté, no, aby se to poznalo. No a bylo nás docela dost, do 80 to určitě bylo lidech. A kuchařek jsme měli 7, ty vařili v kuchyni 8, tak 8 teda. No a bylo to veselý, měli jsme tam veselý takový strýčky, kteří teda dovedli tu náladu tam udělat. Zpívalo se a bylo to veselý. A nikdo se neopil, žádná ostuda se nestala, všechno bylo v pohodě.
2: Spisovatel Paul Hayes kdysi napsal, kdo správně rozumí zpěvu, je králem všech srdcí.
1: Marie a Oldřich zpěv milují stejně jako tanec. A také své kroje.
2: A vědí, že ve vztahu je důležité mít dobrou náladu a umět se společně zasmát.
3: Ano, to je potřeba taky, protože smích a zábava, to jak si uklidňuje člověka, donde aj na nižší myšlenky, To je jako, a hlavně hudba uklidňuje. My nevynecháme jednu muziku. A i v okolí si zajedeme někde na hody nebo na plesk. Takže...
4: Je hudba vaší společnou láskou?
5: Je, protože muzika to pro nás je úplně to, co nás tak spojuje a že jsme zapomenem na všechno. Jakmile, aspoň já, jak zahraje muzika, tak nic mě nebolí. Já můžu si tancovat, zpívat a je mě dobře. Ale bez té muziky nemusí to být jenom lidová. Já mám ráda každou muziku, která je dobrá, která a má aspoň melodii. Já mám ráda operety, já mám ráda Strausovy valčíky a takový různý, nebo mám ráda i písničky z těch 70., co zpívali Simonová, Chladil. Musí to být vlastně nota, musí tam být ten, že si to člověk zaspívá sám. Když na něho dojde tíseň, tak si prostě zaspívá písničku a uleví se mu a svět je veselější. Bez té hudby bych teda asi nemohla být.
4: Já mám vůbec pocit, že dřív se víc zpívalo doma, dnes se víc muzika spíš poslouchá, ale tehdy ta písnička i někdy vytvářela historii možná té rodiny, pomáhala některé věci, vy už jste to říkala, přečkat. Člověk si zpíval z radosti, někdy ze smutku, z tesku, někdy, že mu i práce nešla, že se to pak zlepšilo. Funguje to u vás třeba tady takhle ještě v kraji a u vás v rodině, že ta písnička životem provází a k němu patří?
5: U nás to tak bylo. Maminka zpívala, tatínek taky, takže oni nás to naučili. A byli jsme tři, dvě děvčata a kluk, všichni jsme zpívali, všichni jsme tu hudbu měli rádi a bylo to tak lepší, že když byly nějaké ty těžké chvíle, tak když se zaspívalo, třeba všichni jsme si doma zpívali, třeba vánoční písničky, všechno jsme si zpívali a byli jsme tak jako pospolu všichni s tím.
4: Zpíváte si občas?
5: Zpívám.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Svůj životní příběh nám dnes vyprávějí manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi.
2: Jejich lásku slyšíte, vidíte i cítíte. A my také víme, že byla mnohokrát zkoušena. Proto jsme se už dopředu rozhodli je v naší soutěži obdarovat.
1: Poslali jsme jim nový velký automatický kávovar a výtečnou italskou kávu.
2: Patrik rozehnal jim vše, tajně rozložil v kuchyni na stole a teď se je chystá překvapit.
0: Zlatá láska.
3: No to ne, my nepotřebujeme dárek, na co?
4: Dárek není dárek proto, pro aby byl nás... potřeba.
3: No já vím, ale dárek je pro nás, že jste přijeli. Že se nám vám líbil ten náš příběh, že jsme se tak trochu vypovídali, seznámili. A jsme rádi, protože jste takový příjemní kluci.
4: Vy jste příjemní manželé a je to vaše.
3: No teda my moc děkujem, já z toho jak si...
5: Takže už nebudeme vařit v kombě?
3: No, asi ne, vodu. No. Až se to naučíme.
4: Není to složitý, uděláme instruktáž.
3: Já nejsem žádnej ten
4: technický typ.
3: Takže bude vařit Olda.
4: Jo, ten je. No. Ten to umí, ten si s přístroji poradí.
5: Taky si budu muset popřemýšlet, který knoflík na co je.
4: Tak kávu si děláte?
3: Kávu si děláme, máme každý den ve 4 kafe.
4: No. Ať vám dobře slouží.
3: Moc krát děkujeme paní Carmen a panu Petrovi a my jim taky pošleme nějaký pozdrav od našich včeliček. A jsme rádi, že jsme vás poznali. Jste fajn.
2: Maruško, Oldřichu, moc děkujeme.
1: Jak všichni víme, z lásky se rodí také nový život. Určitě i Marie a Oldřich Ševčíkovi toužili po dětech.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, tak samozřejmě, že jsme chtěli děti. Tak první dítě se nám narodilo 9 měsíců od svatby. My jsme se nemuseli teda brát. A všichni říkali, to bude kluk. A tenkrát se nepsalo na lísteček, jaký jména, že jo, nic. A já jsem tomu tak věřila, že to bude kluk. Až jsem potom přijela do porodnice a pak máte holčičku. A já říkám, ježiš, já na to nemám vůbec jméno. Na holčičku, teď mě to všichni tvrdili, že to bude kluk. No, tak byla holčička první, pak byla za 2,5 roku druhá holčička a tak jsme si říkali, tak zatím stačí. No a za 2 roky byla třetí holčička. Tak pak už jsme si řekli, stačí holčiček, už stačí, máme dost. Splnili jsme plán.
5: Mně to bylo úplně jedno, jestli je to chlap nebo kluk a nebo děvčica. Já jsem měl radost toho, že je to dravý a živý a žravý teda, dravý a žravý. Protože bylo to potěšení pro celou rodinu.
6: Kdy se v člověku narodí ta máma? Když se dozvíte, že čekáte, když té porodnici poprvé tu dceru vidíte, když si ji přivezete domů, když jste na to sama, už vám nikdo neporadí, kdy se ta máma tak jako objeví v tom ženském těle?
3: Já bych řekla, že v té porodnici. Teprve až potom, až jsem si oddychla od porodu, že to se taky těžko prožívá, tak pak teprve, až jsem si ji pochovala, takhle u sebe přitiskla, tak to byl asi ten okamžik, kdy už jsem si ji tak držela u sebe a byla moja.
5: No tak já jsem poprvé nevěděl, jak to mám chytnout. Až mi bylo teda řečeno, nemusí se bát, je to v peřině, tak si to vem normálně a pochovej to. Já jsem měl strach, aby tomu něco se nestalo, že? No a dobře to dopadlo všecko v pohodě.
3: Od té doby člověk se o ty děti jak bojí, tak se o ně rád postará, tak je rád vidí.
6: Báli jste se někdy o své vlastní děti? Byl tam někdy strach nebo těžká chvíle?
3: No, byla ta nejmladší. Prostě tady byla oslava nebo nějaký, předávali se nějaký ty oznaky dárcům krve a oni tam vystupovali, děcka se zpěvem a básničkama, a jí se tam udělalo špatně, ona omdlela, spadla a zapadl jí jazyk. A teď ona zůstala už zase modrá a byl tam boj o život úplně. No, nakonec se to podařilo, že jí ten jazyk, jim se to podařilo jednou a ona upadla znovu do toho kómatu a zase se to teda podařilo a jako já jsem byla doma, manžel tam byl, protože byl dárce krve, tak on tam byl přitom, ale já jsem nic nevěděla a až skončil obřad, tak přišel dom a řekl mě, Karina se po druhý narodila. A teď mě to teprve řekl, co se stalo, no já jsem z toho potom už byla špatná, no ale už je to pryč.
5: Bylo mě všelijak, abych pravdu řekl, protože když jsem viděl děcko na zemi a začala mu dát, teď já jsem nevěděl, co mám dělat, a díky jedné učitelce teda z té mateřské školce, tak jí teda jako pomohla. Takže jsem potom, když viděl jsem, že už je to jako v pohodě, tak jsem byl rád, protože v tu dobu by se ve mně krve nedořezal, protože takový jsem měl strach, aby to přežila. A to jsou strašné okamžiky, když se něco takového stane a člověk je u toho. A ještě když je to vlastní děcko.
2: Rodina je takové malé nebe na zemi, které si chráníme a pečujeme o něj. Když ten malý ráj lásky někdo ohrozí, přichází strach a bolest.
1: Marie a Oldřich Ševčíkovi vůbec netušili, že jedna z jejich milovaných, už dospělých dcer se trápí. Že ji někdo trápí.
2: Viděli sice pokaždé spokojenou rodinu

0: řekli ne, tak jsme si ji vzali aj s dětma dom a bydleli u nás 8 let. A my o ty děti jsme se postarali, aby měli všechno, aby nemuseli strádat. A bylo to moc těžké a do dneška to ve nás zůstalo ta bolest, když si člověk pomyslí, že vám někdo vaše dítě trápí a bije, tak to se nedá jako jen tak zapomenout. No ale děcka vyrostly, jsou z nich šikovní děti a dcera taky to zvládá poměrně dobře.
1: Je to tak, že cítíte, že vlastně tímhle okamžikem je raněná ta duše, že to v tom člověku zůstává, ale stejně tak, protože vy jste její rodiče, že ta bolest a ta jizva je pořád vlastně otevřená i u vás?
2: Je to tam furt, pořád jako, protože to se nedá tak najednou zapomenout na ty šakono, to nějak to. Ne, to se nedá, to je člověkový a chvíli to třeba opomene, ale zase se to vrátí a takže ona, není to dobře.
1: Cítíte, že je potřeba tady být vy dva v plné síle, abyste té dceři ještě i v tomhle věku třeba pomohli, aby když je potřeba, jste tu pro ní byli, protože v životě jí takhle někdo ranil a vlastně zasáhl celou tu rodinu?
0: Ano. Já to klepu, aby jsme tady byli pořád oba dva, aby jsme mohli kdykoliv to někdo bude potřebovat, aby jsme mohli jim poskytnout jak tu střechu nad hlavou, tak třeba peněžně pomoct a to dítě vaše potřebuje vždycky tu maminku a tatínka nebo toho nejbližšího, ať je to třeba babička nebo dědeček, nebo sestra, nebo bratr, tak vždycky potřebuje ještě někoho zase blízkého, aby se mu mohl svěřit, aby to v sobě v něm nezůstávalo, aby to mohl vypustit nějak, odprostit se od toho.
1: Myslíte si, že člověk z toho světa může odejít až v tu chvíli, kdy ví, že to jeho dítě, ten osud a tyhle věci unese? A dokáže je třeba předat i dál té své rodině, těm svým dětem, aby tu sílu měl. A teprve pak, tak život jako dovolí rodičům třeba jednou odejít?
0: Ano, tak bych si to přála, kdyby to tak mohlo být, že už by všichni byli šťastní a pak už bych třeba i šťastně mohla odejít. Už by mě to tak netrápilo.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Už 61 let jdou životem spolu a z toho 57 roků, co by manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi.
2: Jistě pro ně nebude problém obstát v našem malém testu, který ověří, jak se znají, co jeden o druhém vědí a co si prožili.
1: Otázky si pro ně připravil Patrik Rozehnal. Každého z nich si vzal zvlášť a natočil jejich odpovědi. A my je teď složíme dohromady.
3: Jakou barvu očí má vaše žena?
4: Modrou.
5: Takovou světle modrou.
3: Co jste nosila v mládí na krku?
5: Obyčejně korále. No, poprvní mě Olda dal řetízek české dukáty.
3: Co nosila v mládí na krku?
4: No, nějaký malý řetízek měla, nebo gorálky.
3: Co nosíte nejčastěji v pravé kapse?
4: V pravé kapse? Klíče.
5: Kapesník.
3: Kam jste jeli na první výlet?
5: Na motorce, buď na Palavu, nebo na Slavkov. A pak jsme spravovali motorku.
4: Na první výlet jsme jeli na Palavu. Tam jsme teda skončili, protože nám motorka vypověděla, tak jsme ji museli opravit na rychlovku a jet dom zpátky.
3: Jak jste ji něžně říkal?
4: Mařence, buď Maří, nebo Maru, nebo Mařenko.
5: No, Maruško, jinak ne. Mařenko ještě možná. Žádný miláčku, žádný broučku, takový slova on nezná, to jsou pro něho neznámý.
3: Kolik máte, nebo kolik nosíte kravat?
4: Když někam jdu, tak jednu.
3: Kolik jich máte?
4: To nevím, kolik jich mám, ale mám jich dost.
5: No, těch má hodně, to snad aspoň 50. A už jsme nějaký aj vyhodili.
3: Šla jsi pro vás někdy někam do hospody, do restaurace, do baru?
4: Ne, to nešla, protože já nikam nechodím do takových věcí.
5: Jednou. Tak jsem si pro ně ošla. To bylo jednou, jedenkrát, jindy, teda ne.
3: Kdo víc přepíná televizi?
5: Spíš já.
4: Máme dvě televize, tak se rozdělíme. No.
5: Sednu si do kuchyně, tam je ještě jedna.
3: Co má rád k snídani, nebo co si rád dává nejčastěji?
5: Chleba.
4: 3-4 krajice chleba.
5: A na to máslo, salám, slanina, tlačenka a takové věci, to jsou sladké věci, my k snídani nemýváme.
3: Takže to on si dá kyselý rybičky třeba, jo?
5: Kyselý ne, ale jako sardinky a takový nějaký, jo.
4: Sardinky nějaký.
3: Kdo zhasíná, když jdete spát?
5: Každý máme lampičku a buď zasnu já nebo manžel.
4: No my když jdem spát, tak jdem pod mě.
3: Jak byste popsal její líbání?
4: No tak vášnivě.
5: No tak já mám ráda něžnost. A manžel je tak trošku hr, tak já nevím. To je vždycky...
3: Zdá se vám někdy o manželovi?
5: To se mně zdává. Ale to jsou takový sny, že se tomu musíme zasmát potom, když mu to říkám.
4: Když se mně zdá o manželce, tak to bývá vždycky pěkný sen.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie a Oldřich Ševčíkovi už brzy oslaví 80. narozeniny.
1: Jaký je jejich recept na lásku a spokojený život? Možná budete až překvapení.
5: Teďka už je to tak, že společně snídáme, společně obědváme, odpoledne společně ve 4 máme kafe, posedíme, já si vyluštím křižovku a sudoku.
3: Pomáhá?
5: Ne, on to... On právě, když já sedím 5 minut a luštím sudoku, víš co, mělo bys tamto by se mělo udělat náhodou, nevíš, že jsi říkala, že půjdeš tam dělat to? Ani mě nenechá půl hodiny sedět.
4: No půl hodiny, ono to bývá i díl.
3: Co vás těší, co vám ten čas naplňuje, máte nějaké koníčky?
5: No, tak ráda, jako vytvářím něco dobrýho. Mám ráda dobrý věci, dobrý oblečení, věci hezký na pohled. To všecko mě tak jako uspokojuje.
3: Já když vidím některé ty hezké věci, vy pečete perníčky.
5: Peču. Ale až jsem přišla do důchodu, tak jsem začala, že budu vnoučatům, tak to bylo takový jenom obyčejný, že jsem tam čmárla pár věcí a děcka to zblajzly, aniž by to vůbec sledovali. Pak jsem viděla, že by se to dalo hezky namalovat, tak jsem zkoušela. No, teď už je to koníček, jak uvidím někde něco novýho, že by se to dalo, už to musím vyzkoušet, abych věděla, jestli to zvládnu nebo ne.
3: A to mě překvapuje, že v tomhle pomáhá i Oldřich, minimálně tím, že vytváříte formy, ale vy pomáháte i s pečením.
4: No, formy, když je potřeba, tak udělám, protože jsou od černého řemesla, tak udělám. Nebo poradím aj, co má upíct, když se nemůže rozhodnout, tak ji poradím. A jinak, když nadělá jako výtvory, tak já to musím pohlídat v troubě, aby to nespálilo se. Takže trouba peče troubu.
3: Odo, a vy co? Čím vy trávíte volný čas? Kam chodíte? Čemu věnujete energii?
4: Mě naplňuje energie, když jdu do včel. Tam já si oddechnu, odpočinu, naberu sílu a pak můžu něco tvořit a vyrábět. Ale jinak chodím na pole a do vinohradu, protože tam je práce, jak na kostele se říká, včelí vinohrad. To mě jako naplňuje.
3: Čím nebo jak ty včely dávají tu energii, kterou v sobě máte?
4: No, v čem oni mají takový zvláštní nějaký, no, jak bych to řekl, nemůžu to vyjádřit, že když člověk do toho vejde, do těch včel, otevře to, tak úplně cítím, jak ta síla toho včelstva, jak to působí na člověka.
3: Vy jste si tam našel energii, díky které jste si vybudovali možná i tenhle vztah, protože je i po těch letech plný energie, lásky, dobroty. A vy máte jednu pilnou včelku i doma?
4: No, to mám. Pilnou děvčicu.
3: Patří ten lidský dotek, možná pohlazení po tváři, obejmutí, přivinutí k sobě, ta pusa. Patří to k tomu i v tomhle věku?
5: Patří, určitě. A nesmí se na to zapomínat.
3: Je něco, za co byste svojí ženě poděkoval?
4: Já jí děkuju vůbec za všecko, co pro mě udělala, protože takovou ženskou těžko bych asi kde hledal. Takže ona je hodná, šikovná, pořád můžu jí poděkovat za všecko. A pořád jí mám tak jako rád, my se máme rádi navzájem. Ten vztah je pořád velice těsnej, takový dobrý. Jeden bez druhého bych měl asi těžko žili. Já jsem třeba byl na tím velice špatně zdravotně, ona se o mě postarala. To vypadalo, že půjdu na operaci a přežil jsem. Tady jsem se mordoval měsíc na gauču a ona se musela o mě postarat. Byly to těžké chvilky. Takže na to velký dík za to, že se stará o nás, nebo o mě, hlavně. A já zas naopak, když je něco potřebuji, musím se postarat tomu.
5: Vždycky pomůže. Když jsem byla v nemocnici a když jsem nemohla něco dělat, a tak vždycky se postavil za mě a jakoby mě bránil, vždycky si myslím. Já si myslím opravdu, že je dobrý člověk.
3: Jak moc ho milujete?
5: Hodně. A přece jenom, když jsou dva, tak je to úplně něco jiného. Ti dva vždycky dokážou víc než člověk sám. A drží nás to při sobě, protože je to nějaký magnet asi.
3: A milujete ho?
5: Miluju.
4: Mám ji rád. Děláme furt všechno spolem a vydrželi jsme zatím. Že už bychom je tady měnili ani jeden, ani druhý.

0: Marie a Oldřich Ševčíkovi našli tajný recept na lásku. Vědí, že sílu, něhu a lásku najdou v čistotě svých citů, v přírodě, v tónech hudby, ale hlavně v sobě, ve svém srdci.
1: Jak už radil Michael Jackson, když přijdeš na svět, cítíš lásku. Pokud cítíš lásku i v okamžiku, kdy tenhle svět opouštíš, pak je úplně všechno v pořádku. Se vším, co se odehrálo mezi tím, se už dokážeš vyrovnat.
0: Láska vám pomůže ve všem. Proto se nebojte ji přijímat i dávat.
1: To vám doporučují Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Kvůli horkům mají jihočeští záchranáři i přes 300 výjezdů každý den. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom bankovní rada ČNB. Sazba na této úrovni zůstává od června. Pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů bankovní rady, říká guvernér ČNB Aleš Michl.
2: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz ekonomice tak zůstal přiměřený.
1: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Současná vlna veder výrazně zaměstnává jihočeské záchranáře. Během jednoho dne vyjeli k téměř 350 případům, což je nejvíc za posledních 6 let. Oproti běžnému provozu to znamená zhruba o 45% víc zásahů, vysvětluje mluvčí záchranářů Vojtěch Míra.
3: Výrazně přibyly kolapsové stavy, nevolnosti, doby a potíže jako spojené s přehřátím organismu. Jenom během toho rekordního dne jsme ale zasahovali také asi u 60 úrazů, 35 poruch vědomí, 30 alergických reakcí a víc než 20 případů dušnosti. Horko tedy neznamená jenom více kolapsů, ale celkově vyšší počet akutních zdravotních komplikací.
1: V Praze začala výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera. Putovní projekt televizního studia Warner Bros. Míří po New Yorku, Vídni nebo Paříži do veletržního areálu v pražských Letňanech.
4: I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
5: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce vstoupili do třetího předkola konferenční ligy vítězně. Lotyšský tým RFS Riga porazili 2-0. Odvetu odehrají Severočeši za týden na hřišti soupeře.
0: Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů Celsia. Na jihu Moravy může být až 30 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozorně za chodce rady. Na kilometru 26,5 se dojíždí do zastavující kolony před omezení na mostě Šmejkalka. Tam začaly navíc noční úpravy vodorovného značení, takže bude až do brzkého rána provoz stažený jen do levého pruhu. A na tahu 16 z Mladé Boleslavy na Novou Paku byl zastavený provoz na obchvatu Jičína. Za sjezdem na Jičín východ a Semily u Robous se srazila dvě auta. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové, tak ruku na srdce. Ruku na srdce, kdo z vás nikdy nechtěl poznat exotické dálavy. A když ne jinak, tak třeba aspoň s prstem po mapě. A víte co? Ta dnešní hodinka Divadla pro vaše uši je k tomu takovou vzácnou příležitostí. Budeme totiž mimo jiné cestovat na místa, která v životě poznal benátský kupec Marco Polo. Pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dřív než se dnes vydáme ve stopách Marka Pola, pojďme si ho představit trochu blíž, protože co o něm tak většinou víme? Kupec, cestovatel, možná se nám v paměti někde usadila ta Čína, chán Kublaj 13. století. Ale věděli jste, že cestovatelem už byl Markův otec Nikolo? Poslechněte si, co o tom sám Marco Polo vypráví.
2: Jak velmi jsem vždy toužil po návratu. Víte, pane, místo, kde jsme přišli na svět, promiňte stárnoucímu muži, už nedokážu krotit city.
3: Nicméně v Dalmácii, na ostrově Korčula, se chlubili, že vaše rodiště je právě tam. Tak jaké pak Benátky?
2: Já vím, ale já jsem Benátčan. Narodil jsem se tu 15. září roku 1254. Kdo vlastně ví, jak to tenkrát bylo? Ale že by maminka byla na Korčule? Ne, bylo to v Benátkách. V jednom z těch prastarých domů, ve šlechtické rodině. Kdo tehdy tušil, jak pohnutý život nečeká?
3: Pan otec jistě zapíjel narození syna až do bílého dne.
2: Hlouposti, ten to vůbec nevěděl. Maminka mne nosila pod srdcem, když se vypravil na východ.
3: A nechal svou ženu v opatrování svého bratra, jak bývalo dobrým mravem.
2: Nikoliv, jeho bratr, můj strýc, jel s ním. Vydali se z benátského přístavu na vlastní lodi, kterou svorně naložili různým majetkem a zbožím, a hnáni příznivým větrem dopluli s boží pomocí do Konstantinopolu. Starší z obou bratří, můj otec, se jmenoval Nikolo, druhý Mateo, a patřili k rodině Polo. Nebyl to ostatně ojedinělý nápad. Mnoho Benátčanů zde ve 13. století pohádkově zbohatlo.
3: A co rodinné obchody? Kvetly?
2: Snad. Okolo roku 1260 však prodali všechny nemovitosti, které tu měli, a vydali se směrem k městu Saraj na Volze. Tam připravili své drahocenné zboží a odebrali se s ním ke dvoru velkého krále Tatarů, který se jmenoval Barka. Tomu nabídli všechno, co měli sebou, a on jim dal na oplátku dary v počtu mnohem větším. Své jmění v tomto chanátu mongolské říše prý dokonce zdvojnásobili.
3: Takže cesta domů za mladou chotí byla...
2: Žádné domů nebylo. Mezi místními vládci vypukla válka a odřízla bratrům cestu. Museli se vydat oklikou. Přešli řeku Tigris, která je jednou ze čtyř řek ráje. Pak přecházeli 17 dnů poušť, až přišli k překrásnému městu, které se nazývá Tochara, jinak taky Buchara, a leží kdesi v Perzii. Tam se zdrželi 3 roky. Poznali tam jednoho člověka, na nejvýš rozvážného, který ještě nikdy neviděl latinské muže. Poznal jejich dobré mravy a přemluvil je, aby s ním šli k nejvyššímu tatarskému králi. Mému otci a strýci se dostalo ujištění, že se jim dostane nebývalých poct a největšího dobrodění.
3: No ale stejně bych to neriskoval, trmácet se do neznáma, když navíc nemám jistotu, co se mocnému vladaři vlastně bude honit hlavou.
2: Oni ovšem věděli, že by se právě a jedině takto mohli vrátit domů bez nesnází. Proto se svěřili do ochrany boží a vydali se na cestu s tím člověkem.
3: To byli odvážní, sami dva.
2: Nebyli sami. Jako průvodce měli křesťanské služebníky, které si sebou vzali na cestu z Benátek.
3: Takže putovali bez nesnází?
2: To se tedy říct nedá. Otec mi mnohokrát líčil, jak se putování protáhlo kvůli sněhu a rozvodněným řekám. Jejich cesta vedla směrem severního větru, kterému Benátčané lidovým jazykem říkají Tramontána. Za rok pak stanuli před tváří největšího krále všech Tatarů. Jmenoval se Kublaj.
3: To ovšem byl neomezený vládce východu. Říše, která sahala očima 21. století od Koreje do Polska. Byl to vnuk samotného Čingischána, zakladatele mongolského impéria. Nechtěl bych okusit na vlastní kůži jeho šatlavu.
2: Kdo mluví o šatlavě? Přijal mého strýce a otce přelaskavě. Mnohokrát se jich vyptával na poměry v západních krajích, na římského císaře, na křesťanské krále a knížata, jak je v jejich královstvích zajišťována spravedlnost a jak si počínají ve věcech války.
3: Nechápu, co ho k tomu vedlo.
2: Důvod asi nebyl jenom jeden, ale určitě to byl zájem o křesťanství.
3: To jsem se snad přeslechl.
2: Pane, Pečlivě se vyptával na mravy latinů a s pečlivostí ještě větší se ptal na papeže křesťanů a na kult křesťanské víry. Zajímal se, je-li pravda, že křesťanská víra je lepší než všechny ostatní.

0: Takže polové se stali z obchodníků královskými posly.
1: Dá se to i tak říct. Věc však měla háček.
0: Na cestách nebylo bezpečno.
1: To nebylo. Oni ale obdrželi zlatou destičku, na níž byl vyryt chánův znak, a kde ji ukázali, tam se s dobrou potázali. Museli slíbit, že se k chánovi vrátí a že dokonce přinesou trochu oleje ze svítilny, která visí u hrobu našeho pána Ježíše Krista v Jeruzalémě. Věřil totiž, že Kristus je jedním z dobrých bohů.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tolik tedy o první cestě, které se přirozeně Marco Polo ještě nezúčastnil. Jeho čas přišel až později někdy, když mu bylo 17 let. A to už je ta cesta, o které díky spisům Marca Pola víme mnohem víc. Na konci 50. let byl u nás velmi populární výběr Zdeňka Vavříka, upravený pro dětské čtenáře. Vyšel pod názvem Dobrodružství Marca Pola a v rozhlase z něj četl nenapodobitelně Zdeněk Štěpánek. No a já jsem vám jednu ukázku z rozhlasové četby vybral i s půvabným dobovým ohlášením.
4: Naše poslední vyprávění končilo radostným setkáním Marca Pola s poselstvem velikého chána Kublaje, kterému vyšlo v ústrety. Dnes si poslechnete o dalším putování Marca Pola, kterého chán Kublaj pověřil vedením poselstva do království Amu.
5: Kambalu bylo za námi. Den byl jasný jako včera a kopita našich koní se ozývala radostným klepotem. V příjemné zábavě jsme ujeli 10 mil a dostali jsme se k veliké řece Pulisanganu. Řeka Pulisangan teče do velikého moře oceánu a bývá proto plná kupeckých lodic. A přes tu řeku se klene překrásný kamenný most, jakému, a to pevně věřím, není na světě podobného. Je dobrých 300 kroků dlouhý a tak široký, že po něm může jet 10 jesů jeden vedle druhého. Je sklenut z 24 oblouků, které nad vodou nese 25 sloupů, a je celý umně vytesán z mramoru. Po obou jeho stranách běží bělostné zábradlí z kamenných desek a sloupků, aby přecházející nespadli do řeky. Na počátku a na konci mostu stojí zvláště mohutný sloup a u jeho paty leží obrovský mramorový lev. Obraz tohoto královského zvířete je vůbec znamením mostu přes Pulisangan, protože korunuje vrcholy všech sloupů, které most ozdobují. A těch je mnoho, když je jeden od druhého vzdálen toliko půl druhého kroku. Místo mezi nimi vyplňují mramorové desky s umně vytesanými obrazy. A tak to jde po celém mostě, takže je to jistě nejkrásnější most na světě. Nemohl jsem se na něj vynadívat a obracel jsem se zpátky, když už jsme jeli dále k západu. Jeho bělost odrážela se od sítě modré oblohy a se stromy, které jej obklopovaly, tvořil nezapomenutelný obraz. Až mi zmizel z očí. To už naši koně klusali další míle úrodným krajem nákladných budov, vinic a dobře obdělávaných polí k výstavnému městu Džogují. Hlavním znakem toho města je množství klášterů pohanských mnichů. Džogujští obyvatelé se živí obchodem a řemesly. Vyrábějí a prodávají hedvábí a zlatohlav. A že to město leží na říšské silnici, je v něm snad na každém nároží hostinice pro cizince. Sestoupili jsme v jedné a byli jsme znamenitě obslouženi. Míli za městem je důležitá křižovatka silnic. Jedna vede na západ provincií Katajskou, druhá na jihovýchod do provincie Manžů. My jsme jeli na západ plných 10 dní, než jsme se dostali na hranice Kataje a království Ta-in-fu. A celá ta cesta vede úrodným krajem pevných hradů a krásných měst, kvetoucích obchodem, řemeslem a vinařstvím. Víno rodí ta země tak dobré, že se odtud posílají hrozny po celé Kataji. A roste-li kde strom, můžete se vsadit, že je to moruše. Obyvatelé je vysazují na všech volných místech, aby mohli pěstovat i housenky pro svůj hedvábnický průmysl. Za týden jsme dojeli do slavného města Quen San Fu v království stejného jména. Celou tu cestu jsme jeli mezi morušovými sady pěstitelů bource morušového. Cestou jsme lovili zvěř a lapali ptáky. Je jich tu nadbytek. Království Quen San Fu je veliká a slavná země proslulých a udatných králů. Dnes je jejich králem Mangalaj, třetí syn velikého chána. Uvítal nás radostně a potěšen přijal ode mne list svého císařského otce. Vyptával se mne na jeho zdraví a já jsem viděl, že má svého otce Kublaje v lásce a ve vážnosti. Asi 5 mil za hlavním městem postavil si král Mangalaj krásný palác. Ten palác stojí na břehu široké řeky a je obklopen vysokou hradbou s cimbuřím. Za ní je sad plný vodometů a potůčků a obora s vysokou a s ptactvem. A ovšem i palác. Procházeli jsme jeho síněmi, oni měli údivem nad krásou jeho komnat vyzdobených malbami, které září zlatem a azurovou modří i bělostí mramoru. I v té zálibě pro krásu je tedy Mangalaj pravým synem svého otce. Bylo nám dobře pod střechou krále Mangalaje, tak dobře, že se nám ani dále nechtělo. Já jsem však zrozen asi k tomu, abych neustával sedlat koně k další cestě a k dalším cestám. A tak jsme znovu jeli po silnici mezi městy, tržišti, pevnostmi, poli a zahradami. Krajina se neměnila. Pořád bylo vidět moruše a úrodná pole, stavy hedvábníků a karavany kupců. Po 3 dnech se přijede k horám. A ty jsou už v provincii Kun Kin. Řekli byste, že v horách bude žít i méně lidí, nežli v rovině, ale mýlili byste se. Hory Kunkinské jsou plny osad. V každém údolí je skupina domů. Vrcholy kopců věnčí hradby pevností. Ne, to nejsou smutné a pusté hory, jaké jsem poznal na své cestě z Benátek císaři. Jejich pohanští obyvatelé se živí lovem. A já vám řeknu, že věru mají, na co by jejich šípy mířily. V lesích tu žijí tygři, medvědi, rysy, antilopy, daňci, jeleni a kolik ještě jiných zvířat, z jejich smrti mají kunkinští hojný užitek. A ta země se táhne na 20 dní cesty, která vede neustále po horách, údolích a lesy, až nás přivedla do města Ach Baluch Manji. Do bílého města na hranicích země Manži. Vůně koření provázela nás celou dobu jízdy tou zemí, protože koření se odtud vyváží do celé Kataje a živí tak celý ten kraj. Vedle koření obchodují zde kupci také s pšenicí a rýží. Ach Baluch Manji leží v údolí Yunqiang, která nás provázela po 2 dny jízdy rovinou. Na jejím konci jsme zase přišli do hor a projížděli jsme jejich lesy celých 20 dní. A zase jsme tu lovili, protože ty lesy jsou plny dravé zvěře a pižmoňů. Ach, jak to vypadá jednotvárně, když se taková cesta líčí. Jeli jsme, viděli jsme, slyšeli jsme, poznali jsme, lovili jsme a znovu jeli. A zase znovu viděli. A jak jinak je to všechno bylo ve skutečnosti. Vždyť takový lov na tygra nebo na medvěda je jistě něco, při čem se člověk odvažuje i života. Sedávali jsme bez dechu ve větvích vysokých stromů a čekávali jsme celé hodiny, až zvíře půjde mimo. Bylo tak ticho, že jsme slyšeli tlouci svá vzrušená srdce. A potom zapraskala kdesi v dálce větvička. Vítr? Pták? Nebo snad jiné zvíře, na jaké nečekáme? A zapraskala jiná, bližší. Listový podrostu se rozšumělo. Zvíře přicházelo. Hleděli jsme bez dechu do křoví. Kde? Kde asi vyrazí? A potom jsme zahlédli, jak se pod námi zachvělo listí okolo blížícího se dravčího těla. Již jsme tedy věděli, kde asi zvíře vystoupí na malou mítinku okolo našeho stromu. Hleděli jsme na to místo bez dechu. Hleděli jsme bez dechu, ale naše svaly se napínaly. Byli jsme dva, já a mladý mongolský šlechtic. Oba jsme napíjali tětivy svých luků a hleděli jsme přes hroty svých šípů na místo, kde se objeví. Objeví se? Nevrátí se? Nevystoupí o kus dále a nevezme nám tak možnost nového namíření? Ne, již je zde. Zahlédl jsem zelený záblesk oka a hrot mého šípu se ustálil ten posel tiché smrti. A potom zašumělo ještě jednou listí a do jeho šumění zazněl tichý a zpěvný zvuk strun. To se zachvěli tětivy našich luků, když vymrštili svoje šípy. Jejich let byl krátký jako blesk. Ani jsme je nestačili sledovat a už doletěli. Doletěli a zabodli se. A v téže chvíli hluboké ticho lesa porušilo zařvání smrtelné hrůzy zasaženého zvířete. Tygr se vzepěl na křečovitě strnulých předních nohou, zvrátil hlavu na probodeném hrdle a očima, které se již kalily, hledal svou střílející smrt. Už nás, myslím, nespatřil. Nohy pod ním náhle povolily a on se těžce sesul do trávy. Byl mrtev. Ach, jak je to všechno jiné, než to dovedu napsat. 20 dní jsme jeli těmi horami a lesy. Po 20 dnech jsme se dostali do rovinatého kraje Sindifu. Jehož hlavní město se jmenuje právě tak. Město Sindifu bývalo sídlem bohatých a mocných králů a jeho hradby jsou dlouhé 20 mil. V okolí Sindifu je na řekách mnoho pohanských měst, jejichž obyvatelé se živí orbou a výtěžky své práce prodávají do hlavního města. Po řekách proto stále plují lodi oběma směry. 5 dní jsme tak jeli úrodnou a dobře obdělávanou krajinou.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou dnes zalistujeme v tom obsáhlém cestopise Marca Pola, který se, jak známo, jmenuje Milion, ale víte, proč právě tak? Podle jedné teorie je zatím milionové jmění Marca Pola, anebo to, že slovo milion je odvozeno od křestního jména Emilio nebo Emilione, což byla prý přezdívka jeho otce Nikola. Za nejpravděpodobnější se ale považuje verze, podle které měl Marco Polo přezdívku Milionový Marco, protože příjmy a bohatství východních zemí, které navštívil, udával vždycky v milionech. A taky jeho dům se proto nazýval Dvůr milionů.
2: Když se přejde řeka jménem Brius, ve které je veliké množství zlatých valounů, přijde se do země zvané Karajan. Je tak veliká a široká, že je rozdělena na 7 království.
3: Lid uctívá modly a spadá pod vládu velkého chána. Králem oné země je však chánův syn jménem Čentemur. Je velice bohatý a mocný a spravuje svou zemi s velikou spravedlivostí, neboť je velice moudrý a čestný. Od oné řeky se jde 5 dní směrem na západ, až se přijde do hlavního města království jménem Jači.
4: Zdejší lid nejí chleba, neboť obilí je nezdravé, nýbrž rýži, z které vyrábí víno s kořením. Toto víno je čiré a bílé a velmi líbezné k pití.
2: Místo peněz používají lastur, které nacházejí na břehu moře a nosí je také na krku na ozdobu.
4: 80 lastur platí za jeden kventlík stříbra, což je hodno tak 2 grošů benátských.
2: Lid této země nepokládá za urážku, jestliže se někdo dotkne tělesně jejich žen. Stane-li se tak se souhlasem těchto žen.
3: V této zemi jedí syrové maso slepic z kopců, volu a bíků, a to tak, že je nakrájí na malé kousky, posolí je a pak je vloží do jakési vonné omáčky smíšené z nejrůznějších druhů koření. Tak činí urození lidé. Chudý lid je takto nadrobno nakrájené, klade do česnekové omáčky a jí je tak, jako my jíme maso vařené.

0: Když odejdete z města Jači a cestujete 10 dní na západ, přijdete do země Karadžan s hlavním městem stejného jména. Lidé tu uctívají modly a podléhají vládě velkého chána. Jeho syn jménem Kogatym je zde králem. V řekách se nacházejí valouny zlata i větší kusy, než jsou valouny, a v horách jsou zlaté žíly. Protože ho mají takové množství, dávají za 6 kventlíků stříbra 1 kventlík zlata. Platí se tam však také lasturami, které ovšem v této zemi nemají, nýbrž dovážejí je z Indie.
1: V těchto krajích žijí tak obrovští hadi, kteří jsou dlouzí až 10 kroků a 10 pídí tlustí. Mají vpředu, těsně za hlavou, 2 maličké nohy s 3 drápy, podobně jako lvy, a oči větší než houska za 4 denáry a velmi lesklé. Tlama je tak velká, že by pozřeli člověka. Zuby velké a ostré. Jelikož jsou tedy tak hrůzostrašní, není člověka ani zvířete, aby se netřásl strachem, když se jim přiblíží.
2: Najdou se však i menší, to jest 8, 6 i jen 5 kroků dlouzí. Tato zvířata se chytají takto. Jelikož je ve dne veliké horko, zůstávají ve svých děrách a v noci se vycházejí na pást. Sežerou pak všechna zvířata, ať jsou to lvi, vlci nebo jiná zvěř, která se jim dostane do cesty. A pak se odplíží k jezerům, pramenům nebo řekám napít se. Jak se takto plíží pískem? Protože jsou velmi těžcí, zůstane po nich stopa, tak veliká, jako by byl o ním pískem tažen trám. Lovci pak na oné stezce, kde ta zvířata obvykle chodí, zarážejí do země hustě vedle sebe četné kůly, tak aby je nebylo vidět, a na ně upevňují velmi ostré železné hroty a přikryjí je pískem, aby nic nebylo vidět. To pak činí na různých místech podle toho, po kterých stezkách hadi spíše chodí. Když hadi pak jdou jako obvykle na známá místa, poraní se a brzy zajdou. A tu v rány vidouce jejich zdechliny začnou krákat. Lovci pak podle jejich křiku poznají, že hadi jsou mrtví, jdou je hledat, stáhnou jim kůži a výjmou žluč, která se velmi cení jako lék na mnoho nemocí. Mezi jiným proti kousnutí vzteklého psa, vypíjeli se jí asi za 1 denár ve víně, pomáhá také ženě porodit, má-li velké bolesti, a je dobrá na spáleniny a neštovičky. Jestliže se jí něco málo přiloží, i hned zmizí, a tak i na mnoho jiných věcí. Maso tohoto hada prodávají také dráže než jiné, neboť je šťavnatější a každý je rád jí.
0: Kromě toho se v oné zemi rodí velicí koně, které v mládí odvádějí do Indie na prodej. Všichni vyjímají koním kost z oháňky, aby ji nemohli házet sem a tam, nýbrž aby jim visela dolů, neboť se jim nelíbí, jestliže kůň při chůzi pohazuje oháňkou. Tento lid jezdí s dlouhými třmeny tak, jako u nás Francouzi. S dlouhými se říká proto, že Tataři i téměř všichni ostatní lidé, nasednou-li na koně, udělají si třmeny krátké, neboť když nasednou, postaví se do těchto třmenů. Tataři mají dokonalé zbraně z buvolí kůže. Mají oštěpy, štíty, lukostříly a všechny své šípy napouštějí.

0: Na duše a bystrost jeho ducha zůstaly v domě. Když prý taková duše dlí v domě, všechno se zdaří co nejlépe. Každý pak se pokládal za šťastného, jestliže měl duši nějakého šlechtice. Tímto způsobem zabili mnoho lidí.
1: Od té doby však, co jim počal vládnout velký chán, dbal, aby tento ohavný zvyk byl zrušen, takže ho již nedodržují pro veliké tresty, které jsou naň vypsány.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Co my víme, co všechno je ze života Marka Pola skutečnost a co už jenom báje, kterou si předáváme z generace na generaci. Ale ať už to bylo s návratem Marka Pola po letech zpátky do Evropy jakkoliv, ten závěr, jak ho zaznamenala rozhlasová hra pro mládež, zní krásně, pohádkově a romanticky. A nakonec, proč by takový nemohl být? Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Míjejí týdny, plynou měsíce. Dny a noci se střídají jako mžiknutí oka. A noc co noc, nejdéle bliká lampička v kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
3: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
2: Čamba.
3: Její král odvádí každoročně jako daň Kublajchánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
2: Sumatra.
3: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému chánovi.
2: Ostrovy Nogueran a Angaman.
3: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
2: Indie.
3: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný pík.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný. Dobrou noc, princezno.
0: Dneska mi nebudeš vyprávět?
1: Moře je neklidné. Musím na palubu.
0: Tak mi jen odpověz na jednu otázku. Když jsi mě vyprávěl o krásném městě Quincy, o jeho průplavech, po kterých plují gondoly, nevzpomněl jsi přitom i na Benátky?
1: Jak by ne? Jenomže mé Benátky jsou stokrát menší. Omšelé chrámy, chátrající domy, všechno zahalené do jedovaté mlhy.
0: Tak proč jsi tolik toužil se tam vrátit?
1: Protože byly nekonečně vzdálené. Nedosažitelné. Po tak dlouhém odloučení se mě ve vzpomínce na ně zjevovalo mé dětství. Hry na laguně, podoba dívky, která mne okouzlila, když mě bylo 14.
0: A potom? Už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
1: To je jen odlesk lampy.
0: Proč mi nechceš odpovědět?
1: Proč se na to ptáte?
0: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
1: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
0: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
1: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublaj Chánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
0: Jednou budeš litovat, že si opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
1: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
0: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
1: Byl jsem nepozorný průvodce.
0: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
1: Princezno, Kublaj Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo. Dobrou noc.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery u ní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby si ušetřil bolest citu, který nemůže dojít naplnění.
1: Kublaj Chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu. A já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku, ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

0: bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus. Marko, proč se neusměješ? Co pak nejsi šťastný?
1: Divná otázka z úst kronikáře. Zaznamenávej události. Lidské city nech stranou. Co nevidět podá princezna Kugačin ruku svému budoucímu choti. A my budeme zbaveni všech závazků.
0: Hleď, královská bárka už se blíží.
1: Je čas opustit kajutu, princezno.
2: Co u vás v Benátkách dělají lidé, když se loučí?
1: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
2: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
1: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
2: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
1: Prosím o vzácnější dar.
2: Ten prsten je ti málo?
1: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
2: Myslíš, že jsem tě zradila?
1: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
2: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
1: Díky, princezno.
2: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách. Obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
1: S Bohem. Kukačin.
2: Slib mi, že na mne nezapomeneš.

0: S Bohem, krásná Kugačin.
1: S Bohem, císaři všech Tatarů.
2: S Bohem, východa.
3: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
3: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
4: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
5: Toho nejmladšího neznám.
3: To je Marko. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
5: A co to vypráví za pohádky?
6: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
7: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
5: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
7: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místokrálové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
2: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
7: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
6: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
2: Inu miliony.
8: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
7: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
2: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
7: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
3: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je k nich tisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
6: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal postavit 1 000 000 domů.
7: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
6: Na papír se toho vejde.
2: Třeba i miliony povídaček.
3: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše?
0: Já vím. Říkají o mě, že jsem lhář. A nebo blázen.
3: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
3: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se do říše Kublaje Chána?
0: Nepřestanu na něj vzpomínat s velikou vděčností a velkým steskem. Jenže mé kořeny jsou tady. Co na tom, že se mi dneska vysmívají, jednou uvěří. Byla to nádherná cesta. Díky Bohu.
3: Protože tvoje touha po poznání byla vznešená jako peruť vzlétajícího orla. Byla čelenkou ducha, kterým člověk převyšuje všechno živoucí na této zemi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Buďte vítáni u poslechu čtvrtečně páteční noční linky. Zatím je tu datum 6. srpna. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák. Dnes vysíláme z Pardubic a moc rád tu s vámi budu až do 1 hodiny noční. Dnes je to 35 let, co byla zpřístupněna první webová stránka. Bylo to info.cern.ch. To už nám asi nic moc neřekne, ale právě to je důvod, proč jsem si říkal, že si popovídáme o internetu. Tak k čemu ho nejčastěji používáte? Možná, že nás ladíte skrz internetové rádio. To nechci nic podsouvat, to mě jen tak napadlo. Tak hledáte na internetu zprávy a informace, nebo ho máte spíš pro zábavu, nebo internet vůbec k životu nepotřebujete a dovedete si představit život bez webových stránek? Je něco, co vám na internetu vadí? Používáte ho na počítači nebo dáváte přednost mobilnímu telefonu? A co taková chytrá domácnost? Využíváte její výhody? Světla ovládaná přes mobilní telefon mě napadají, nebo vytápění domácnosti? Tak internet ze všech stran, téma dnešní noční linky. Buď nám zatelefonujte na 731 800 900 nebo napište vzkaz na linka@rozhlas.cz a nebo je tu náš web rozhlas.cz/linka, na něm takový formulář a tam všechno odešlete. Tak snad jsem na nic nezapomněl. Vlastně taky mávám do kamery tady Pardubického rozhlasu. To si člověk uvědomí, že i díky internetu vlastně může to studio vidět kdokoliv na světě. I v nejzapadlejší výzce, třeba někde v Kanadě nebo v Mexiku, i tam jsme vidět a slyšet, tak i to je internet. Popřemýšlejte a ozvěte se, budu rád.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu přesně 35 let od zpřístupnění první webové stránky. Důvod pro to probrat internet v dnešní noční lince. Zdravím pana posluchače Matěje do Vrchlabí. Dobrý večer.
1: Ano, zdravím, Matěj, Krkonoše.
0: Spojení vydrželo. No tak co, kdybych teď škrtnul internet a prostě nebyl? Tak zaprvé bychom se neslyšeli, protože dneska na ty vysílače to jde taky po nějaké optice, myslím, i z regionů do Prahy. Už to není tak, že bychom to posílali všechno vzduchem. Tak co, dovedete si představit život bez internetu?
1: No, já právě ještě vzpomínám, mě 55, jo. Takže já si vlastně pamatuju, že to bylo všechno jako v papírové podobě. Byly takový ty různý jako kulturní přehledy, nebo prostě, jo, když se chtěli někam do kina, do divadla, tak,
0: tak se volalo, telefonovalo se, co hrajou kina, nebo, že jo?
1: No, a já jsem teď právě přišel z kina, kde byl teda hezký film Amelie z Montmartru, jo. A zrovna jsem se tam díval, co teda tam vlastně jako internetově a vlastně i ten film, že jako dnes jde přes asi, já nevím, jiný nosič, to je, že není to klasický ten, ale jako chtěl jsem jenom říct, že vlastně pamatuju tu dobu, kdy teda to bylo všechno bez toho a dneska mě se totiž asi před dvěma měsícema rozbil počítač a mobil, jo. Teď volám se takový jako náhradního, kde není internet. Mm-hmm. A vlastně jako teď ty tři měsíce zháním někoho, kdo by mi opravil ten mobil, jo. Mm-hmm. A jako fakticky bez toho internetu to nejde prostě, jo. Já jsem teď dělal zkoušku na nějakou práci a vlastně taky tam, že všichni mobily, jo, a teď prostě to byl domov seniorů, teda já jsem bývalý sanitář, takže jo, ale prostě jakoby všichni ve všech zaměstnáních, že jo, kde to jde, kde nemusíte mít v ruce lopatu, tak vlastně ten internet někdo tam má, že jo, a vždycky to je, ale nevím, no.
0: Takže, ale vy jste důkazem toho, že to docela jde. Sice si připadáte trochu jako bez ruky, jak vás tak poslouchám.
1: No, ať chci cokoliv, teď jsem chtěl právě někam jet, že jo, teď ten autobus tady je vlastně z Bolkova, když máte dole, jako já musím mít kilometr jako na autobus, já tady nemám auto, jo. A teďka vlastně...
0: Jak to zjistit?
1: No, je to zjistit to. A teďka, no a teď mě se stalo ještě předloni, že jsem právě byl, jak byly ty bouře, jo. Mm-hmm. Tak já jsem jel vlastně do Prahy a měl jsem právě mobil s internetem, takže jsem si to zjišťoval všechno a teď to nějak prostě nešlo a musel jsem zpátky, jo, strutnovat jsem musel jít zpátky. No a teďka já jsem se dostal vlastně jako 14 kilometrů před tou chalupou, kde bydlíme, tak byla ta největší bouřka, já jsem prostě už nemohl dál, jo. A teď jsem chtěl napsat poslední zprávu svojí teda lásce nebo svojí přítelkyni. A teď prostě by, když jsem to dopsal, jo, a teď byly blesky přímo nade mnou prostě, takže to byla taková krize. A teď já jsem prostě jí odeslal tu zprávu, na čiž mi vypl mobil. Mm-hmm. Jo. A dneska už vím, že to nedostala, jo. Prostě to byla poslední jako zpráva, ale já to nebudu pak dramatizovat, jak jsem to nějak asi přežil, ale prostě jako, jo, že opravdu jako tohle, a ještě jsem chtěl říct jenom, to s tím moc nesouvisí, ale já nevím, jestli to bylo jako počítačový systém nebo internet, ale ten algoritmus, že ho vymyslel, to je známý ten, já nevím přesně jméno, ale jako vím, že to byla herečka z Hollywoodu, nevím, jestli jste to slyšeli taky.
0: Ne, tak to je pro mě nová informace.
1: No, že prostě to nevymysleli matematici, ale ona měla jako koníčka matematiku a fyziku, jo. Mm-hmm. A že to není moc známá informace, ale já to mám nějaký encyklopedie, ověřoval jsem to přes internet. Takže to je jako relevantní zpráva, jako spousta lidí takhle prostě bokem někde, který vymyslel něco úžasného, jakoby neví se o nich, no.
0: Jasně, jsou tak jako v povzdálí skrytí. No, vy jste mě přivedl na tu myšlenku těch spojů, že když si představím dnešní mladou generaci, jak někde hledá v nějakých papírových jízdních řádech, nebo jestli jsou ještě někdy takové ty bubny na zastávkách, kde se tím točilo, jestli by vůbec dokázali zjistit z toho, kdy jim to jede.
1: Jo, no, já jsem to, víte co, jak byly ty bubny, tak když jsem měl třeba jako na opušťák někam nebo zvolení, tak já jsem taky vůbec se věděl, prostě to byly hrozně malý písmenka, jo, jenom pro ty lidi, kteří to ještě nezažili, to byl takový jako jízdní řád na zastávka, byly tam třeba dva, tři, bylo to velký jak popelnice, jo, a byly tam strašně malinký písmenka, takový složitý systémy, prostě grafický, takže mě se nikdy nepodařilo zjistit, kam vlastně, no.
0: Dneska člověk naťuká do mobilu na tu webovou stránku, že chce z Pardubic do Ústí nad Labem, dá mu to spoustu možností, jestli s přestupem bez, je to jednodušší, no, v tomhle ohledu. Pane Matěji, my vás zdravíme do Vrchlabí a přejeme vám, ať se vám někdo o ten mobil postará, aby vám zase ten internet šel.
1: Jasně. Bez vás všem hodně štěstí.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: jsme vám nabídli vašeho patejdla, za chvíli už Rangers, ale jsme tu od toho, abychom si povídali na určité téma. Dnes je tím tedy tématem internet, protože je to takové výročí. Tak co, vy jste nepolíbeni internetem nebo si bez něj život nedovedete představit? Jak to vidí pan František z Prahy? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, já to vidím úplně jednoduše, já si to dovedu bez něj představit úplně bez problému, protože kromě klasického telefonu chytrýho s internetem, tak používám i někdy schválně ten starý tlačítkový, protože abyste si odpočinul jenom, když musíte být na signálu, jinak to klidně na týden na 14 dní vypnu a vůbec mě to netrápí.
0: Nemáte absťák, že byste si vzal tu tabulku do ruky a chtěl se třeba podívat, co se děje ve světě?
1: To naštěstí nechci, protože vlastně internet je umožňuje jenom dneska díky tomu, že máte dostup všude, takže informace, co dřív k vám letěly týden, tak dneska to máte online a to je vlastně jako jediný, ale tím vlastně tyhle ty lidi vlastně už trpějí taky, protože halda lidí, že jo, jsou u toho 24 hodin non-stop, jak se země koule otáčí a proto v úvozovkách mají kamarády po celém světě. Jak se říká lidově, ani nespějí, že jo, protože s jedním se mluví z Austrálie, s druhým z Kanady a tato, naštěstí tato móda už opadává, ale v jednu dobu to teda bylo jako hodně strašný, protože jsem viděl i některý mý kamarády přesně jak takhle dopadly a prostě to je jenom o tom to prostě vypnout. Žili jsme bez toho a budeme bez toho žít zase, když jako chápu, že v dnešní době se to těžko někomu vysvětluje, protože kort ty mladá generace typu Z a spol, ty jak už bez toho v podstatě si nedojdu, když to řeknu lidově, ani na záchod.
0: Rozumím. No samozřejmě škrtněme úplně teď téma sociálních sítí, téhle větve internetu, to je určitě zbytná věc, ale narážím třeba na ty jízdní řády nebo na to, že si člověk může pustit televizi přes internet a nepotřebuje anténu, může si ji pustit v mobilu pro zábavu někde. To je zbytné taky podle vás?
1: No, podle mě taky, ale jako jinak jak říkám, internet je dobrý sluha, ale zlý pán, jako jo. To, k čemu to bylo vymyslené v tom CERNu, že jo, tak to jenom vymysleli vědci, co tam dělají ty částice z vesmíru, to vymysleli jenom na Vánoce, protože chtěli mít vánoční tablo, no tak omylem vznikla webová stránka. Tenkrát před těma 35 lety vlastně nikdo netušil, jako co to bude za boom, že jo.
0: Že se to takhle rozšíří, to je pravda. No, máte možná pravdu v tom, občas, ale my v rozhlase si to můžeme dovolit jenom při nějaké dovolené, jako uděláme to, co vy, že se dáme offline, jsme jenom na telefonu a ono to člověku tak nějak vyčistí hlavu a není v takové depresi z těch světových zpráv, z toho marazmu, který je kolem nás, co?
1: Přesně tak. A matematické algoritmy, které se tváří, jako, jak jsou nový, tak ty už jsou třeba starý 20-30 let, to není nic novýho. Ty se akorát nedali použít, protože ještě nebyly tak výkonný čipy, jako jsou dneska, že jo?
0: A když říkáte, že prostě je to pro vás zbytná věc, neznamená to ale, že byste to v běžném režimu nepoužíval, nějakou chytrou žárovku, jízdní řády a tak?
1: Samozřejmě, jako... že to používám, protože vám to usnadní a urychlí život, že to zjistíte během 5 minut všechno, že jo? To jako o tom žádná, to já to používám, proto říkám, je to dobrý sluha, ale zlý pán, jako když potřebujete a jste dostupný a jste na signálu, tak jako o tom žádná. A vlastně původně, já nevím, to asi, jestli jste to dneska studoval, tak jste vlastně zjistil, že internet to není žádný americký vynález, ale původně to je vynález bývalého Sovětského svazu. Ten se jmenoval systém OGAST, že jo, který byl, aby se tenkrát vedlo centrální hospodářství, jenomže Sověti se toho zalekli, tak to dali k ledu. No a za pár let na to vzniknul v Americe ARPANET, že jo, dnešní předchůdce internetu, že jo.
0: Já teď jsem si vzpomněl na ty doby těch devadesátek, kdy jsme měli ty modemy a vytáčeli jsme to v domě v době levného tarifu večer, že jo, to bylo levnější.
1: Přesně, tak já jsem to měl taky jako malý kluk, jako vytáčený číslo, to bylo to úplně nejlevnější, že jo. Si vlastně vemete, že první internetové připojení už tady bylo i za minulýho režimu v roce 87 nebo 8 ho měla Akademie věd a v té době to stálo 110 tisíc korun měsíčně, jo, což si dneska nikdo nedovede představit.
0: Já už si nepamatuju na ten tarif, kolik stála ta minuta toho připojení na internet právě v nějakém třeba 95. roce.
1: No, byly to hrozný peníze. Telekom vydělával v té době hrozný peníze. Mm-hmm.
0: A pak přišlo to přelomové, když pak přišly Wi-Fi a tak. To je každý rok něco bylo. Kam to půjde dál, co se toho internetu týče podle vás? Má to kam jít dál ještě? Je tam ta umělá inteligence, to je taky na zvláštní téma, to dnes asi neřešme. Ale
1: to vám řeknu úplně přesně, kam to půjde dál. No. Teď máte telefony pátý generace.
0: Ano, 5G byli myslíte, jo?
1: 5G bylo dohodnuto, že se vyrobí 6, 7, 8, 9. 8, 9 už je zbytečný, takže se udělá ještě 6. a 7. a tím to zvadne, protože 16. to bude, co jste říkal vy, internet věcí typu ledničky, pračky, ovládání domácnosti. Mm. No a pak bude ještě 7., že budete mít jako úplně maximální rychlostní přístup po celém světě, že jo, ale to už v podstatě v dnešní době, jestli to máte mít tu odezvu do jedné vteřiny, nebo to bude za pár setin, že si stáhnete celý soubor a budete mít větší výkon, tak to už jako v podstatě si moc nepomůžete, ale hlavně někdo tu síť musí zaplatit, že někdo to musí ty vykrývače a ty vysílače s tou navýšenou kapacitou vybudovat a to už nebude žádná sranda, protože dneska do toho už moc nikdo spát peníze nechce, že jo.
0: No s nás musí mít teď někteří laici, které to nezajímá, to naše dnešní téma radost, jak si tady jako o tom povídáme, jako dva lidé, kteří k tomu mají nějak blízký vztah. No mě napadlo, nám teď visí ve vchodě doma, zavedli jsme vám do vchodu jako nový typ internetu, nějakou optiku, určitě na vás zazvoním, abychom to s vámi probrali. Já jsem si říkal, já už jako vlastně asi nepotřebuju nic rychlejšího, je to stabilní, na to, abych si přesto pustil televizi, mi to stačí, na to, abych si připojil počítač do práce, mi to stačí. Proč bych to chtěl mít ještě rychlejší?
1: Přesně tak, no tak ta optika, že to jsou optický vlákna, to vynalez in, že jo, a u té optiky máte jednu výhodu, že tam v podstatě máte nulovou ztrátu přenosu informací a té rychlosti. Hmm. Když jedete klasickou linku nebo vzduchem, tak vám vlastně sice vám svítí na počítači, že to máte připojený určitou rychlostí, ale to se na ty ztráty, jestli odečtete třetinu a jste na reálné rychlosti, že jo. Hmm. Proto vám tohle to cpou, že ta optika je něco bůh ví co uchvatného, ale jestli vám to poběží o půl vteřiny rychleji, nebo ne, to už je vám k ničemu.
0: Poslání reportáže třeba do rozhlasu z domova, když ji postříháme, mě asi jedno. No, mohli bychom si, pane Františku, povídat dál a dál, ale dáme prostor za chvíli ostatním. Jasně, moc jasně. Vám děkujeme, že jste se ozval do dnešní noční linky. Ať se vám daří.
1: Jo, taky.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Slíbil jsem Rangers, tady jsou, budeme se toulat Vysočinou a pak se taky podíváme, co jste nám napsali na rozhlas.cz/linka na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: mě napadá v dnešní noční lince udělat takovou výzvu, když už je řeč o internetu. Můžeme vlastně ověřit jeho dosah, nebo si ho spíš potvrdit. Jestli pak nás posloucháte, zmiňoval jsem kanadskou vesničku, tak neříkám přímo tam, ale někde hodně daleko na druhém konci světa. Napište nám na linka@rozhlas.cz jenom takový pozdrav, kde daleko nás posloucháte. Zní to tak jako exoticky, pořád, i když ten internet je vlastně celosvětový, je to takový výjimečný pocit, když třeba nám do noční linky zavolá někdo ze Švédska, ze Švýcarska, občas se tak děje z Německa. Tak co jste nám napsali, než dáme prostor dalším telefonátům, pojďme se podívat právě na náš web, co jste připravili přes náš formulář. Takže napsal nám třeba pan posluchač z Valašska, pan Milan. Zdeňku a posluchači, ahoj, dnes jsem byl neskutečně šťasten, že jsem poznal, kolik je v naší zemi, tři tečky, aby mohlo krást, lhát a parazitovat na internetu. Takže bacha na to, provozují a blokují ho neskuteční i neradi. Tak tolik přes nádherné médium v Pardubicích a do celého světa, tak tam byl sluchač, asi naráží na různé internetové podvody. To by bylo další téma taky. Pozor na to. Teď pan Jaroslav. Dobrý večer všem. Internet a jeho služby jsem začal využívat před víc než 30 lety. Připojení bylo poskytováno ještě přes pevnou telefonní linku, tudíž o nějaké rychlosti nelze hovořit. Třeba stránky Seznamu nabíhaly několik minut, ale dnes nelze skoro bez internetu skoro normálně fungovat. To doslova ve všech oblastech života, které každý sluchač všeobecně zná. E-mailová pošta, datové schránky, obecné informace o všech možných skutečnostech. Chci jen připomenout, že je velmi, velmi důležité si při konzumaci těchto údajů zachovat zdravý selský rozum. Třeba takzvaná umělá inteligence, mám ty tři hlavní, odpoví na některé třeba zdravotní otázky protikladně. A na závěr, internet je fajn třeba při videohovorech s rodinou, ať jsou v Česku nebo kdekoliv ve světě. A musím také zdůraznit, že přehnané užívání internetu u malých dětí, mám vnoučata 3 a 6 let, je opravdu velmi škodlivé pro jejich další zdárný vývoj. Klidný večer. Děkujeme, pane Jaroslave, za tenhle příspěvek. Je to jasné, u dětí se to musí nějak kontrolovat a rodiče jsou ti, kteří jsou za to zodpovědní. Dobrý večer posluchačům noční linky. Je mi 84 roku. Musím říct, že počítač využívám každý den ke své práci pro zábavu. Taky si dokážu vysvětlit lékařskou zprávu od lékaře, která je napsaná latinsky. Taky jsou tam napsané třeba způsoby léčení. Taky využívám internet na nákupy různých nástrojů. Samozřejmě taky využívám internet a rádio k poslechu noční linky. Jsem s tím moc spokojený. František ze Židlochovic. Napsali jste i další příspěvky, tak si schováme některé z nich na pozdější dobu, abychom nezdržovali ty, kteří chtějí zatelefonovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní téma internet, dobrý sluha, špatný pán, jak to tady zdůraznil pan František. A teď moc dobrý zpěvák Karel Gott.

0: První webová stránka má dnes 35. narozeniny, tak jsme si řekli, že si popovídáme o internetu v noční lince, jestli si bez něj dovedete život představit nebo ne, k čemu ho nejčastěji používáte, tak dáme prostor dalšímu volajícímu nebo další volající. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pozdní večer, tak si připadám takovej jako trošku blázen.
0: Jak to?
1: No, protože já internet nemám. Měl ho můj manžel, když zemřel, tak prostě tím jsem to ukončila všecko a mám pocit, že jsem svobodnější.
0: No tak nikdo vám to určitě neupírá a tak trochu možná leckdo z nás závidí, že to takhle dokážete. Vlastně, kdo telefonuje? My jsme se ani nepředstavili, tady je Zdeněk.
1: Jo, pardon, Zita.
0: Zita, Čechy, Morava, Slezsko.
1: Praha, ale momentálně jsem na chatě na Petrově.
0: No tak vás tam pozdravujeme. Na chatě bez internetu samozřejmě.
1: Bez elektřiny, bez vody. Mám akorát mobil, protože kdyby člověk potřeboval nutně něco se stalo nebo tak.
0: A rádio normálně na anténu?
1: Ano, ano, ano.
0: Co si budeme...
1: A vy jste jediná stanice, kterou na tenhle ten analogovej přístroj Czech Hit.
0: Která to je vlastně z těch, na kterých běží noční linka, to je spousta stanic?
1: Ježišmarja, já i...
0: Co tam vysílá
1: já
0: přes
1: nevím,
0: den?
1: Tam, kde to ulovím, tam to prostě, protože jinak mi tam nic jiného nejde na ničem. Je to na FM a...
0: Jo. Dobře, no tak říkáte sem bez internetu, přeci jenom nějaký kontakt tam je, když nemáte svůj vlastní, třeba někde u vnoučat nebo tak?
1: Ne, vnoučata nemám. Aj. Mám syna, ten mi vždycky říká, matko, seš 100 let za opicema, no tak jsem říkala ano a už je asi nedoženu, no tak.
0: A nic si z toho nedělám?
1: Ne, vůbec ne. A říká, jak to řešíš, když chceš někam jet?
0: No.
1: Říkám, když je to autobus, tak jdu na Florence.
0: A zeptáte se?
1: Zeptám se, případně si zajistím místenku a říkám, aspoň ve svém důchodcovském věku jako se pohybuju, nesedím někde jako peska. Cítím se takhle líp.
0: Svobodnější, jak říkáte. No tak, co si budeme povídat, vy jste řekla, nemám internet, tedy přímo ho nepoužíváte, ale samozřejmě přes někoho už byste se dnes bez něj neobešla. Asi nikdo z nás, jo? I když si jdete koupit tu jízdenku, tak už to ťukají do počítače a už to je propojeno se systémy.
1: Ale já si tam musím dojít, si to musím vyřídit a to, co si dělají oni, to je jiná věc.
0: Říkala jste,
1: ale jako já to domů nechci, no.
0: Říkal jste, manžel to používal, vzpomenete na co nejčastěji?
1: Manžel zemřel, bohužel.
0: Ano, ale dřív právě, když jste ten internet ještě měli, tak určitě se vám chlubil nějak, ne? Nebo jste s tím přišla do kontaktu?
1: No, tak on si to se to... Něco jsem mu říkala, neodpovídal, když jsem říkala, aha, internetový...
0: Jo, takže vám možná internet tak trochu kradl manžela.
1: Že člověk někdy až na své pravdy kouká do toho, do ty obrazovky na ten internet a nevnímal mě vůbec nikdy. Tak jsem říkala, no tak takhle dopadnout nechci.
0: To je pravda, že když člověk třeba jede metrem, a zadívá se, tak 90% lidí kouká do toho mobilu a co jiného než na ten internet, když už
1: ne
0: na stránky.
1: Ale víte, co mě děsně potěšilo, v pondělí jsem musela do Prahy, tak jsem jela metrem a teď najednou koukám a tadyhle paní s knížkou a tamhle mladý muž s knížkou, ten čet dokonce Haleyho letiště, tak jsem řekla, o, dobrý. No a těch je čím dál víc. A to mě strašně potěšilo, protože mám pocit, že to je daleko hodnotnější. Než čumět do toho někde, nebo stojí, drží se za tyčku, sluchátka na uších, v ruce mrzká mobilem do taktu a občas se z toho zvozve jako dum-dum nějaký. Říkám, no tak co z tohohle můžou mít?
0: No ta knížka, to máte pravdu, to není úplně jako neobvyklé, dost lidí si čte takhle v dopravních prostředcích.
1: No ale nebylo to je teď v poslední době.
0: Že to se vrací, jo?
1: Jo,
0: tak máme, tleskáme oba, máme radost oba. A teď jste mě úplně navnadila, že tam mám rozečtenou jednu knížku a už jsem asi 14 dní na ní nesáhl, že bych to měl vzít do ruky, než zapomenu, co se tam stalo a budu muset se vrátit.
1: No to je ono. A člověk se i odreaguje od nějakých těch ošklivostí kolem a tak. Je fakt, že teda někdy mám knížku, která je rozměrově nevhodná na tohle, jo. Ale...
0: No na to jsou takové ty čtečky a ty nemají vlastně s internetem nic společného. To ani není klasický displej.
1: Ale já to nemám ráda, to nemá duši.
0: Nemá, no, ale jako na tu dovolenou, když člověk jde na 14 dní a měl by plný kufr knížek táhnout, tak to zase je praktická věc, no.
1: No tak já jsem si sebou vzala nějaký takový odlehčení čtení. Mm-hmm. Když večer, když nemám rádio, že jo, něco, když tam je něco, co mě nebere, no tak knížku.
0: Výborně.
1: Je to krása.
0: Jo.
1: A nebo sedím venku, pozoruju hvězdy. To je taky náhodné.
0: To je vesmírný internet. Vlastně on to je taky takový internet, ta obloha. Ale mnohem poetičtější.
1: Ale když jsem zažila... Před 2 dny. Seděla jsem do 10:30 v noci, já jsem seděla před chatou. Ještě jsem, teda nesmělo se to, ale já jsem polila vodou, všecko zapálila jsem cejrej, který jsem tam měla větvičky a takovýhle ty. No a když to dohořívalo, tak najednou říkám, co to tam lede, nějaký divný pes. No tak to prošlo i kompostu, kolem bohniště začuchalo a teď to zvedlo kebuli. A já vidím, že to je liška.
0: Je, krásné magické setkání, kterým ukončila
1: 3 metry ode mě.
0: Paní posluchačka Zita.
1: Prošla a zase zmizela.
0: Tak jste si něco přála, ne?
1: Ne, já jsem seděla tak okouzleně, že jsem jenom sotva dejchala a říkala jsem... Tak to mě někdo tam nahoře musí mít strašně rád, když mě poslal.
0: Jo, jo. Já bych to považoval taky za nějaké znamení vidět před půlnocí lišku.
1: To bylo to hrozně hezké.
0: Jo, věřím vám. A děkuji, že jste se ozvala a tak nějak jste se od toho internetu distancovala. I to je názor, i to je cesta a od toho jsme tu, aby se mohl každý vyjádřit. Mějte se pěkně.
1: I taky a děkuji.
0: Dobrou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já myslím, že tohle povídání s paní Zitou moc pěkně podtrhne písnička v podání Janka Ledeckého.

0: Zatímco jsme čekali, než dozní písnička od Janka Ledeckého, přiznám se, že jsem nebrouzdal po internetu, ale napadlo mě podívat, když jsem viděl zprávu o tom, že u Malorky naměřili v moři 33 stupňů Celsia, tedy teplou vodu. Tak mě napadlo se podívat, jak je teplá voda na Baltu, protože se tam chystám do Německa, tak tam je to 23. No je to docela pohodlné se takhle podívat, ale dá se bez toho určitě být. Jak to vidí pan Zdeněk z Desné z Jizerských hor? Dobrý den.
1: No, dobrý den. No, já bych internetu řekl, že vlastně internet považuji za takovou rychlou poštu a považuji jej za výhodu hlavně tedy pro starší lidi. Ovšem, bohužel právě starší lidi na internet jsou trošku hákliví, nebo jak bych ho řekl...
0: Není to tak masové u nich možná, no?
1: No, jako berou ho jako nutné zlo, nebo jako zlo, ale... Já to jako vidím sám na sobě, já si můžu prostě psát přes maily zadarmo, mám příbuzný v Americe a prostě si s nima můžu psát s ostatníma příbuznýma taky. My máme třeba rodina se scházíme jednou týdně na aplikaci WhatsApp.
0: Ve skupině.
1: Kde si prostě povídáme. Třeba hodinku si povídáme mezi sebou, co je u každého nového a tak dále. Jo. Takže já to vidím jako výhodu, hlavně teda pro starší lidi, že v dnešní takový ty rychlý době, že mají šanci prostě si pohovořit s příbuznými, můžou si popovídat s kamarády, kteří mají stejné zájmy.
0: No ti dříve narození mají takovou klapku, jako řekl bych, že vědí, kdy mají dost a používají to skutečně na potřebné věci, ale co třeba ti náctiletí nebo ti dvacátníci, kteří mají ruku skoro přirostlou na tom mobilu?
1: No to je prostě problém a teď se to řeší už tedy ve školách, že už je tam zákaz vlastně mobilu, používat mobil při vyučování a tak dále. No. Mně je taky trapně, když jedu vlakem a teď mám krásný výhled třeba na hory a podívám se kolem a mládež, co sedí vedle, tak všichni jsou hrbatý a prostě se koukají do mobilu, jo. No, tak prostě je mi za ně, je to líto. No,
0: vy víte, jak s tím na

0: nakládat, vy víte, jak s tím nakládat, jak jsem vás poslouchal a vlastně asi si možná občas říkáte, jak bych bez toho mohl existovat. Asi by mě bylo smutno, že se nemůžu takhle s rodinou setkat. Kdyby nebyl internet, tak bychom určitě v takovém kontaktu nebyli.
1: No přesně tak, to prostě ten rodinný kontakt a se známými, prostě je to výborná věc, no musí se to umět ovládat, že jo, ty ceny nejsou jako za to spojení, nejsou nějaké velké a třeba na ten WhatsApp, na tu aplikaci je to víceméně zdarma, jo, takže to není jako, není to problém. A třeba když jste mluvil o těch mobilech, tak třeba starším lidem bych chtěl tímto doporučit tu aplikaci Záchranka, aby prostě ji měli na mobilu a prostě ta přivolá prostě pomoc, kdyby bylo prostě zlé, měl dlo nebo podobně. Jo.
0: Takže, no oni vás i najdou, když třeba jste někde.
1: Může jim zachránit prostě život, jo, takže ta, prostě, jak už tam říkal kolega nebo pan předtím, prostě internet, mobil a prostě ty všechny zařízení, tablety a tak dále, prostě je to dobrý sluha a zlý pán, že jo, prostě nesmí se to přehánět, člověk prostě musí, nesmí tomu podlehnout jako prostě, aby to pro něj nebyla droga, jo. Prostě,
0: aby to bral jako praktickou věc.
1: No přesně, prostě chce to vůbec, aby lidi měli, se naučili mít pevnou vůli, že jo, vypěstovali rodiče, aby vychovali děti k tomu, aby měli pevnou vůli a když máte pevnou vůli, tak si stanovíte hranici a tu prostě nepřekročíte.
0: Rozumím, něco jako s alkoholem, dát si přesně, dobrou sklenku vína, jako, ale ne 10 no, sklenek vína.
1: Jasně, já jsem se odnaučil pít právě jednoduchým způsobem, já jsem nebyl žádný alkoholik, ale taky jsem byl, stal se mi, že jsem byl opilý a tak jsem si řekl, tak tohle to není možný. No a řekl jsem si, tak vypiju maximálně za večer, když budu tancovat sedmičku vína a tím to končí. A kdyby přišel prezident a nabízel mi Becherovku, tak ho prostě odmítnu. Jo, takže prostě ta hranice je důležitá a je důležitá právě i při tom internetu, při těch mobilech, stanovit si hranici, maximální hranici a tu prostě nepřekročit. No.
0: Pane Zdeňku,
1: to je myslím zásadní. No.
0: Děkuji za vaše konstatování a za vaše zhodnocení přínosů, plusů a mínusů internetu. Ať se vám daří, přeju vám klidný večer a později dobrou noc.
1: Tak jo, děkuju, napodobně mě. Máte hezký pořady.
0: Děkujeme, moc díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, do půlnoci ještě chvilka na to, abychom se s někým z vás spojili na téma internet.

0: Internet, naše dnešní téma. Přiznám se, opět jsem se díval zase z ryze praktických důvodů, jestli dojdu domů suchý nebo ne po noční lince, jak to je s těmi bouřkami. I to je dnes internet, ten radar, že na to vidíte, tak koukám, že velké bouřky jdou teď od Trutnova do Polska a na Vysočině a na jižní Moravě, tam jsou teď bouřky a vytrvalý déšť. No, na Znojmu se něco žene, jestli nás tam někdo posloucháte. Za pár desítek minut tam něco bude. Tak ale abych nezamluvil posluchačku Helenu, kterou teď zdravím. Je to tak?
1: Já jsem z Prahy.
0: Praha je čistá, tam to nevypadá na žádnou bouřku teď, paní Helenu.
1: Ty bedra jsou příšerný. Já jsem sice žila v Tunisu, ale tam tím mořem To je 81 let, ale ještě cementózu nemám, jo.
0: Dobře.
1: Dělala jsem taky, když potom jsem to všechno to, tak jsem pracovala u tuniských diplomatů 10 let a vím, že tam byla bezvadná parta, měli tam jednoho takového zaměstnance čokoládového a ten kuchař jejich byl úžasný a já tak jsem taky je volala a říkám, prosím tě, nevíš, co je Sabry, jo, jak se má a tohle. A on říká, no on je v Kanadě. A já říkám, jo, a ty nemáš WhatsApp? Já jsem říkal, WhatsApp nemám ani WhatsApp, jo.
0: Dobře, a to už se dostáváme k tématu internet, tak jak to pojmete vy?
1: Já internet nemám, nechci. Mám dceru, ta tu se mnou nebydlí, ale ta má navigaci, protože já jsem 50 let řídila různý auta, ale už jsem zodpovědná už několik let, ne. A ona má auto, dělá v nemocnici, takže já když něco potřebuju...
0: Tak jí zavoláte.
1: Taky to, no. Jinak dnešní doba to není život, to je šílenství, jo. Mm-hmm. To je, když jedu MHDčkem v Praze, tak všichni do toho čuměj, jo. A dokonce se mě stalo jednou, čekala jsem na Kačerově na metro, teď už metrem, protože mě byla i kolena, když jezdím autobusem, ale no, takže tam někdo pospíchal a ležela jsem na zemi.
0: Že do vás vrazil, jo? Koukal do mobilu?
1: A to furt to i v MHDčku, a to nejsou jenom mladí, i ty starý. Taky paní nastupovala do autobusu a držela, já říkám, paní, dejte si to ještě na druhý ucho.
0: A přesvědčuje vás někdy dcera, mami, měla by si ten chytrý mobil s tím internetem pořídit?
1: Ne, já mám dotykáč, já když si něco zakódu do palice, tak to...
0: Dotykáč máte, ale internet vypnutý, chápu to dobře.
1: Já ho nemám vůbec. Já to ani nechci. Mm-hmm. Já internet nechci.
0: Dobře.
1: Ne, já tady vidím, já jsem kuřačka, takže když skrči, když já tu bydlím 57 let, a když vidím mladý kluk, mladá holka, oni si sednou na lavičku a místo, aby se bavili nebo to... tak čuměj každý do mobilu. No,
0: tak to je ta komunikace, která tím někdy trpí. Jak říkal posluchač před chvílí, tak internet může být dobrý sluha, co se komunikaci týče, ale špatný pán.
1: To taky ten pán měl pravdu a to je se všem. Všechno má svoje klady a vady, říkám já.
0: A když vy nepotřebujete, proč byste se do toho pouštěla, vidíte?
1: No a co, tak naraz. Já jsem měla Ostravaka krátkého zobaka, to byl zázrak. To je opravdu, bohužel, 17 let je tam.
0: Já vám, paní Heleno, děkuji, že jste zavolala klasicky bez internetu a popovídala.
1: Jste z Pardubic, že jo? Pardubice.
0: Ano, vysíláme z Pardubic dnes.
1: Já mám hudební sluch, takže já jsem si, hned jak jsem vás slyšela, říkám, to budou Pardubice.
0: Dobře.
1: Tam jsem jezdila i služebně.
0: Tak.
1: Takže se mějte.
0: Vy taky.
1: A vydržte. Úžasný.
0: Tak ať se daří. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď taky jeden hlas, ale bude se zpívat a to už neobstarám já, ale někdo, kdo vlastní hlasivky velmi s typickým tónem.

0: Noční linka.
1: Právě byla půlnoc, celá rada příspěvků, ještě před námi, jsme v polovině noční linky. No je pátek, páteček, 7. srpna, 219. den roku 2026, svátek má Lada, tak přejeme všechno dobré. Představte si, už je to 25 let, co se atlet Tomáš Dvořák stal potřetím mistrem světa v desetiboji a před 20 lety David Čech jako první český plavec překonal průliv La Manche oběma směry. Tak to jenom, abychom věděli, s kterými výročí my dnes máme co dočinění. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák, vysíláme z Pardubic. Povídáme si o internetu, protože je tu 35 let od chvíle, kdy zpřístupnili první webovou stránku a vy nám píšete, tak třeba paní Helena, díky internetu mohu poslouchat noční linku a jiné krásné pořady a programy Českého rozhlasu. Při vyhledávání informací nesmí člověk ale zapomínat na takzvané kritické myšlení neboli selský rozum. Nebýt internetu, neexistoval by e-mail, což je další velká výhoda. Bylo to sice hezčí posílat si dopisy, ale trvalo to moc dlouho. Myslím si, že když člověk využívá internetu, tak by se na něm nestal závislým, je jenom velikánská výhoda. Díky internetu vám tady mohu i psát z Kanady, Ontária. No tak to jste vyslyšeli mou výzvu, ať se ozvete z co největší dálky. Děkujeme za ten příspěvek, další přečteme a další si vyslechneme už za chvíli.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No a teď řekl bych hudební klasika, Klíč pro štěstí a duet Marie Rotrové s Jiřím Bartoškou, i když ten tam nespívá, ten tam má takové recitování.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavost.

0: a já. Pardubice jsou teď ve spojení, odtud vysíláme noční linku s posluchačkou Danou. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Já moc zdravím vás, pane Zdeňku. Zdravím všechny posluchače samozřejmě. Děkuji za písničku, která mě tak dostala.
2: Jo.
1: Úplně do sentimentu.
2: Já jsem si tady zpíval nahlas při vypnutém samozřejmě mikrofonu.
1: Já skoro.
2: A nespíval jsem to, nerecitoval jsem toho Bartošku, jo? Zpíval jsem tu Rotrovou.
1: Vy jste si zpíval, ano, Maruška Rotrová tady bude ve Strakonicích mít koncert odložený 2.
2: Tak se těšíte.
1: Tak, 2. září.
2: Mm-hmm.
1: No nic, ale dneska k tématu, ano. Teda abych byla věcná. Mě velice nadchla paní Zita.
2: Jo.
1: Já to teda poslouchala a říkala jsem si, volat nebudu, jo, ale protože miluju noční linky a většinou, když neusnu, což se mi teda dneska naštěstí nepodařilo, jak je horko, tak jako paní Zita a paní Helenka taky. Mm-hmm. No ale vůbec. Ano, internet je dobrý sluha a zlý pán a musíme prostě využívat ho v určitém systému a omezení.
2: Mm-hmm.
1: Jo, já nesnáším, vyloženě nesnáším. Já používám spoustu aplikací, jo, když už se teda připojím.
2: Mm-hmm.
1: Ale samozřejmě já miluju mapy, klasické mapy, klasické dopisy, které voní papírem a prostě takovou tu klasiku já prostě miluju stejně jako Hvězdné nebe a opravdu z těch aplikací využívám hlavně to počasí, mm-hmm. radar, spojení se svými třemi dětmi, který od Prahy vlastně přes až do Písku vlastně mám je rozmístěný.
2: Mm-hmm.
1: A takže v podstatě to je takový nejrychlejší spojení, že v podstatě...
2: Jasan, ale nic to nestojí, že jo, když už člověk zaplatí ten internet.
1: Přesně tak.
2: Dneska za dopis by člověk dal za tu známku, kolik stojí známka na dopis?
1: To,
2: desítky korun.
1: 26 minimálně, no.
2: A přijde to za týden, že jo, pomalu.
1: A přijde to třeba za týden, ta pošta je taky nespolehlivá. No takže já bych to shrnula asi tak, ať nemluvím dlouho, že internet je opravdu dobrý sluha a zlý pán. Už to několik posluchačů přede mnou opakovalo.
2: Ano, teď to přišlo i písemně. Paní Jana Zírková, dobrý večer, internet bych přirovnala k ohni. Je to dobrý sluha, ale nikdy bohužel taky zlý pán.
1: Přesně tak. A nesmíme prostě tomu podléhat naprosto absolutně do vyčerpání.
2: Uh-huh.
1: Já teda samozřejmě, jako když potřebuji nějakou informaci, tak se podívám, ale... fakt teda omezuju to čím dál tím více,
2: mm-hmm.
1: a raději poslouchám fakt noční linku a vůbec rozhlas, pokud já na jednom přijímači mám Plzeň, na druhém Budějce, takže si můžu vybrat.
2: Jo, takhle vy to máte. A noční linka teda vede, no tak snad všechno dobře.
1: No, to je úžasná.
2: Snad všechno dobře půjde tak v dalších letech, že tady noční linka bude i regionální vysílání. To si držme palce. No a ještě se zeptám, vy jste říkala, že milujete papírové mapy.
1: Si
2: listujete v Atlasu, jo?
1: Ano, já vyloženě tady mám ještě z určitého rádia, F1,
2: mm-hmm.
1: tak tady mám mapu klasickou a já, když se potřebuji něco najít, tak než bych teda se vracela k tomu internetu a zapínala to a prostě si to zaktivovala, tak já se radši listuju v těch mapách. Já tam mám aj vlastně celý svět, celou Evropu a dá se říct půlku světa,
2: jo.
1: Tam prostě na mapách a skutečně to, co voní papírem, je pro mě unikátní.
2: Na druhou stranu dávám tip.
1: A jsou to mapy,
2: mm-hmm.
1: a nebo teda dopisy.
2: Mm-hmm.
1: A i když teda dopisy dneska už napíšu.
2: No, kdo z nás píše dopisy, vidíte.
1: A za pohlednici prostě člověk dá opravdu majlant, no.
2: A zase na druhou stranu to musím ocenit, když někdo ty dopisy píše, to písmo, dívat se, číst si to, to jo, ale kdo z nás to
1: já
2: dělá?
1: Já píšu ráda, ale do diáře.
2: Mm-hmm. No, paní Dano, jeden tip pro vás na závěr, když máte teda ten chytrý mobil s těmi mobilními aplikacemi nebo počítač, tak když si tam jako otevřete ty Google mapy, jo, Já nevím, jestli to znáte.
1: Ano?
2: Když si otevřete Google mapy a já nevím, teď se chci podívat tady, já nevím, polský Štětín si řeknu, chci se tam projít po hlavní třídě, tak tam prostě podržím prst na té ulici, využiju funkci Street View.
1: No to,
2: jo.
1: To umím, to umím, ale já to příliš nevyužívám.
2: Já teda se brouzdám často třeba uličkami měst, kde jsem byl před 10 lety a připomínám si to.
1: To je úžasná věc.
2: To je jako fajn, že můžete se chodit
1: popřeju,
2: kdekoliv po světě.
1: Vám, milý Zdeňku, popřeju a trošku závidím tu cestu k Váltu, protože já bych potřebovala ochladit.
2: No.
1: Ochlazení vyloženě už v těch perných dnech se nedá už ani.
2: Já mám jenom trošku strach, aby nás tam třeba nezachvátilo nějakých 16 stupňů a déšť, to by zase byl opačný extrém, no uvidíme.
1: Ale víte co, já jsem se v Váltu koupala a tam byly tenkrát
2: medúzy.
1: Skoro 20. My jsme tam byli nějak tak na počátku léta. Mm-hmm. A já jsem tam teda zpívala, ale chodili jsme k moři. Já jsem prostě otužila. Takže přeju všem posluchačům i vám do Pardubic krásnou pohodu, co nejvíce příjemného ochlazení a v podobě deště.
2: No, na jižní Moravě teď se ho užijí v dalších hodinách, tak ať
1: no,
2: se vám to tam schladí.
1: No tam v té strážnici a tam ten jich prostě, co musí být utrpení.
2: Dobrou, naslyšenou.
1: Dobrou,
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdravíme na Královéhradecko, paní Marii. Buďte vítána v noční lince na téma internet. Dobrý den, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Myslela jsem si, že nezavolám, ale když teď jsem poslouchala tyhle poslední, tak ty tak pěkně mluvili, tak jsem říkala, že se jenom ozvu. Jenom řeknu tolik, že já jako pamatuju ještě, když jsme svítili petrolejkama, pak tu slávu, když začala elektrika a měli jsme první rádio, myslím, ve vesnici tenkrát, protože k nám chodili sousedi, rovněž tak televizi. Můj manžel používal internet taky, ovšem já jsem to pak zrušila, když mě zemřel. Neříkám, je to teda výhoda pro všechny tyhle mladý, ale mně stačí mobil.
0: A máte chytrý mobil?
1: A rádio. Prosím?
0: Jestli máte chytrý mobil s tím internetem?
1: Ne. Nemám, mám obyčejný mobil, který mě stačí. Mívám ho porád u sebe, protože člověk neví, že jo, to víte v našich letech, ale já do dneška jezdím ještě autem, tak když potřebuju, tak si někam dojedu, ne už daleko taky, protože ono všude nezaparkujete. Nikomu nic neberu, ale ty rodiny tím trochu trpějí, protože my, když se sejdeme, já mám 9 pravnoučat, a když pak to vidím, že všechny mají buď klapky na uších, nebo sluchátka, nebo tohle. Víte co, my jako rodina, dokud byli děti malí, tak ta rodina žila jinak, hrali se různý hry a všechno možné. A teďka, když to vidím, každý si sedí na svý židli. I ty mrňavy už držej nějaký ten mobil nebo nějakou tu
0: tablety.
1: A koukají do toho, že toho je skoro hodně. Opravdu dobrý sluha, zlej pán. Dávám jim všem zapravdu, já jim to neberu. Tohle, když se můžou domluvit, moje sousedi mají děti v Americe a oni se s nima vidějí, poslouchají se. To je všechno pěkný, ale to si dělají chvilku večír a nevěnujou tomu celý ty dny. Jako tahle ta mládež některá, no.
0: Rozumím.
1: Dostala jsem odvahu vám zavolat.
0: No, to jste
1: Novák.
0: Udělala.
1: Jste myslím pan Novák, já nevím.
0: Ano, jsem, myslím, že jo.
1: No, samozřejmě. Pardubice, Hradec, ty se neměli nikdy moc rádi.
0: My se máme rádi v rozhlase, ta dvě studia, určitě.
1: Ano,
0: spolupracujeme.
1: Já vám řeknu, že já poslouchám celý den povětšinou rádio, poslouchám Hradec, a protože při televizi taky málo těch stanic, který jako poslouchám, občas si zapnu šlágr, že jo, ale to víte, tam je samá reklama jenom, taky to není velmi, mám je taky ráda, zprávy si takhle poslechnu, ale jinak tam opravdu těch programů není nikde. Takže ty mladí tohle využívají, já jim to nezávidím, byla bych se mohla na to taky dívat, ale mně stačí mobil.
0: Rozumím.
1: To by bylo asi všechno, abych vás dlouho nemeškala.
0: Ne, vůbec.
1: Aby se dostali ještě další.
0: Však
1: k tomu.
0: Mluvíme spolu 3 minutky, to je,
1: no,
0: řekl bych, podprůměr.
1: No a poslouchám vás velmi ráda, noční linku. Každý den, i když usnu, tak já se budím před 11. hodinou. A pokud mě to zajímá, tak opravdu většinou mě to zajímá, tak vás poslouchám do 1 hodiny.
0: Výborně, no jedna hodina bude za 40 minut. Paní Marie, ještě závěrečný dotaz, jo? Zeptám se, poslala jste nebo dostala někdy telegram?
1: No, dostala.
0: Dostala.
1: To víte, že jo.
0: Nebudu se ptát, co v něm bylo. Já jen, že teď nás čeká písnička s tímhle jménem, s tímhle názvem.
1: Tak vám moc děkuju a mějte se moc hezky.
0: Dobrou.
1: Hrozně ráda vás poslouchám. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a znalci české populární hudby vědí, že telegram naspívala Hana Zagorová, tak tady je. A pak mrkneme na web noční linky a taky do e-mailové schránky, co jste nám k dnešnímu tématu internet taky napsali.

0: letiště hudební tečka téhle písničky. Tak ostra skončila. 22 minut po půlnoci je. Pojďme nahlédnout do vašich písemných příspěvků do noční linky. Pan Mojmír nám napsal ze Svita: v počítače provázejí můj život od studií, různě se měnili. Internet přišel až po sametové revoluci, ale měl jsem kamaráda ajťáka a ten mi pomohl se v něm vyznat. Když jsem byl zaměstnán, používal jsem ho k práci, teď už jen pro zábavu. Co bude do budoucna? Taky netuším. Pak je to pozdrav pro nás do rozhlasu, moc příjemný. Děkujeme, pane Mojmíre, za to, že jste napsal. No, to je pravda, co za ten život člověk zažije, vystřídá, co se urodí v té vlastně říši techniky. Před chvílí to zmiňovala posluchačka Marie, že svítili petrolejkami, pak velká sláva elektřina, rádio, televize, internet. Tak si říkám, že když se teď někdo narodí do toho všeho, tak co zažije zase za ten svůj život, kdy my už tady nebudeme, co se změní, co se vymyslí nového. No, člověk by to chtěl vědět a nedozví se to, protože se to dozví až ty generace po nás. Děkujeme za příspěvky, které píšete i na rozhlas.cz/linka, tak pojďme si je přečíst. Píše Petr ze Znojma: používám jen mobil a na mobilu vždy zůstanu 5 až 8 hodin, protože hraju hry, koukám na sítě. Dobře, pak nám napsala ještě posluchačka Daniela z Prahy: dobrý večer, píši vám jen díky internetu, jsem válečné dítě a odcházela jsem do důchodu v době, kdy nás školili na T603. Jo, to byl takový ten textový editor, já pamatuju. Večer jsem bojovala s připojením a nevěřila jsem, že ve svém věku bude postupně vypadat jako diletant. Musela jsem vyplňovat dotazníky, hlásit pojistné události a těžko si pamatuju identitu občana, což je pro mladší běžný životní úkon. Proto jsem chodila 2 roky do kurzu počítačové gramotnosti pro seniory. Mnohé jsem už zapomněla, ale co potřebuji, zvládám ze svého pokoje, objednám léky, koupím vstupenky na kulturní akce, zavolám si se svými vnoučaty, která jsou momentálně na druhé straně zeměkoule. Pokud mi vše funguje, velebím tento vynález a uvědomuji si, kolik mi ušetří času při mém životě a kolik by mi ušetřil času při vyhledávání podkladů do diplomky. No, to je pravda. Ale když se něco porouchá, většinou něco špatně zmáčnu, tak musím volat vnuka. Bohužel volám jen z Prahy, což vás nepotěší, píše posluchačka Daniela. Děkuju za zprávu. Jo, to reaguje na to, že jsem vyzval, ať tam napíšete nebo zavoláte z co největší dálky, ať si uvědomíme, jak ten svět je propojený díky internetu. Tak, co tu máme dál, napsal nám, teď se musím podívat, jestli už jsem to nepřečetl, jo, napsal nám posluchaček František: dobrý večer, je mi 84, musím říct, že počítač využívám každý den. Pak napsal pan Michal: internet nejčastěji používám k soukromé pracovní i občanské e-mailové korespondenci, dál k řízení svých financí skrz bankovnictví, také ke zjišťování a ověřování informací a mám s tím ven, ano, jako muž se rád potěším pohledem, jenže na rozdíl od těch, kteří to nepřiznají, obejdu se bez těch největších odvážností a zůstanu u svůdné elegance, píše pan Michal. Pak nám napsala posluchačka Eva: dobrý večer všem, před 28 roky jsme do práce dostali počítače, do roka i připojení k internetu. Mé kolegyně prchly před technikou do předčasných důchodů, ale já se do PC zamilovala. Denně trávím na internetu několik hodin, stále něco vyhledávám a učím se, píše paní Eva. Doma byl nejdříve stolní počítač, následovali notebooky, teď pracuji jen na iPadu, který mám připojený s mobilem. Na obou mám voiceover a tak si ty spousty zajímavostí, včetně knížek, nechávám číst. Je mi 80 let a bez internetu bych zřejmě měla velmi smutné stáří. Hezké vysílání přeje posluchačka Eva. No tak to se hezky čte vlastně, tohle konstatování. Děkuji za tohle téma. Jen co jsme si osvojili dvojčata, 2 chlapce navíc, nevěřili byste, co to obnáší tiskopisů. Vše se dá rychlostí vyřídit přes internet. To je obrovská úleva, než někam jezdit pro každou maličkost. A tak bych mohl chválit do nekonečna. Jinak bych se přiznal, spousta věcí mě baví, tak místo na telku sedím u počítače. Tak, myslím, že jsem to přečetl kompletně, co jste zatím napsali. Děkujeme za to a teď zase telefonáty.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Petr Bende, tady u nás v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte i v půl jedné. Jedna minuta k tomu, jsme ve spojení s paní Soňou, kterou srdečně zdravím. Vítejte.
1: Já zdravím všechny posluchače taky a chtěla bych k tématu. Internet používám, i když tomu moc nerozumím, ale to potřebuju. Najdu si, používám ho na tabletu nebo na notebooku, mobilu. Nemám data, protože když někam cestuji, tak si to najdu v klidu doma. Napíšu si na papírek, v kolik mi jede autobus odsaď až tam. Ale chtěla bych tady k tomu třeba počasí na, tady na tom internetu najít si. Ježíš, to je... Já jsem seděla s mojí kamarádkou na terase venku asi do 11 hodin dneska. A to ona furt na ten internet se dívala a říká, o 9:30 u nás začne pršet. Podívej se, jak to jde. Tady to je. No tak 9:30, 10 hodin. Teď se díváme, obloha najednou jasná. Takže jako...
0: Co se stalo?
1: Říkají, to je zaručené, ale bohužel vždycky nás to někde mine. No a pak k druhému zjistila jsem, když prostě fakt asi bez toho internetu se člověk neobejde. Chtěla jsem se objednat k lékaři. Volám jeden den, třeba třikrát za den, telefon zvoní, nikdo nebere. Další den volám, zas nikdo nebere. Tak jsem si našla samozřejmě webové stránky, poslala jsem maila a v momentě jsem měla odpověď a v momentě jsem byla objednána. Takže
0: vydáváte jako, plusové body internetu.
1: No, dávám, ale říkám, moc tomu nerozumím, takže potom takové ty zprávy, jak se šířijou a vůbec nějaký ty, co jsou ty hekři.
0: Jo,
1: to,
0: nebo ty podvody pozor, různé.
1: Ano, ty podvody, jo, teď internetové bankovnictví, že jo. A teď čtete a vidíte, tam přišel o, já nevím, o 100 tisíc tamto, dávejte pozor, tam neklikejte, takže to je pro mě dost trochu takové, nevím, odrazuje mě to, no ale...
0: Něco zkoušet víc, rozumím.
1: No, že to vystraší a jo, když si čtete všechny tady ty zprávy a pokud moc tomu nějak nerozumíte a nevíte, jestli si máte tam co odkliknout nebo ne, tak musí být opravdu člověk opatrný, protože...
0: Aby nenaletěl, rozumím. No, my v našem vysílání jako často informujeme o těchto záležitostech. Tak je potřeba být neustále ve střehu, no, to máte pravdu. No a jinak, co se týká toho počasí, jak jste říkala, tak tam je fajn ten radar, ne, na tom internetu.
1: Ano, jenomže ten radar opravdu ukazuje a vidíte to, jak to jde pomalu, jak to... Já jsem tady od Krnova, jako Moravskoslezský kraj, že jo, a v sobotu u nás byl... Každý rok se pořádá už asi 7. rok sjezd motorkářů, jo. Takže to bylo taky. Bude krásně, až večer přijdou bouřky a to. No a ihle v 5 hodin začalo lít, párkrát zabouřilo, takže...
0: No jo, ty bouřky z tepla, ono se jako dá předpovědět, kde přibližně, ale to ještě asi dlouho nedokážeme spočítat, nebo odborníci, kde se taková bouřka z tepla vytvoří. No to najednou to jádro tam vznikne, vidíte, když na to koukáte na tom internetu a najednou se zvětší z ničeho nic. A je to tam.
1: A je to někde u sousedu, že jo? Proto tak jako vůbec se nedívám tady na, tu, na to počasí, na ty radary, protože je to pak, spadne to někde jinde, spadne to u nás.
0: No ale takže... zase když jde třeba ta frontální oblačnost s bouřkami a přeháňkami, tak tam je to docela spolehlivé, no když se to fakt jako sune ve velkém.
1: No tak říkám, dneska o půl... Jsme seděli na té terase, o 9:30 bude pršet, dívej se, jak to tady jde. Já říkám, ty jako já nevím, sice bylo zataženo, vypadalo to, že opravdu něco přijde, no a ihle za půl hodiny zase už obloha jasná a ani kapka nic.
0: No já se tady na to koukám, jak to vypadá tam u vás u Ostravy.
1: Tam bude... No to ještě daleko od Ostravy, jako Krnov, to je ještě...
0: Jo. A myslím to...
1: Opava, Krnov.
0: Opava, Krnov, jo. Koukám tady na to, no v Ostravě bude pršet. No, ať si z toho neděláme tady meteorologické okénko. Mějte se moc pěkně a přeju klidnou noc.
1: Děkuji za přijetí a taky přeju krásné už možná dobré ráno a ať se daří. A
0: dobrou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Já miluju internety. Já bych chtěl říct, že jsem s ním dostal tak před 20 lety. Bylo to opravdu nádherné, to ty vzpomínky na ty první internety byly naprosto úžasné. Ale to není jak dneska, to bylo něco jiného, to bylo nádherné, ty internety byly mnohem krásnější a snažší. Celý to bylo takové, jak to říct, já jsem si to užíval víc, protože ty internety byly mnohem čistší bez těch podvodníků, jak jsou dneska.
1: Bylo tam jenom to podstatné a na druhou stranu bylo to pomalejší, vidíte.
0: Ano.
1: Člověk čekal.
0: To dneska to je jich těch 7 a to tum, co si stahuje, nevím, to vnuk vždycky s tím přijde, to je strašné, to on vždycky ukazuje, jak tam běhá ten takový podivný panák s tím paličkou a mlátí do všech těch bubínků, nevím. Je to hrůza. To dřív ty internety, to mě bavilo mnohem víc teda.
1: No tak moc děkujeme panu Janovi, že pojmenoval taky vlastně kvalitu internetu a nebezpečí obsahu, což píše i pan Jaroslav, nám tady příjemný noční čas do Pardubic i všem posluchačům. Přidávám se k panu Františkovi ze Židlochovic i k těm, kteří se k jeho názoru připojili. Jen chci doplnit, že internet je úžasný sluha a v některých případech úděsný pán. To, v čem nám dokáže pomoci, je až neuvěřitelné. Naopak ty hrůzy, o kterých se dozvídáme v souvislosti se jména s dětmi, ale také kriminalitou, to je alarmující. Ať vám všem slouží internet k prospěchu, rychlému spojení, poznání, potěšení a jako zdroj jen příjemných a radostných zpráv. Příjemné prožití druhé poloviny léta nám přeje pan Jaroslav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak ještě kontroluju web noční linky a zprávy od vás. Vypadá to, že jsme vyřídili všechno, co jste nám dnes napsali na téma internet, jeho plusy, mínusy, protože připomínám, jak jsem vyhledal za pomoci mých kolegů, dnes je to 35 let, co byla zpřístupněna první webová stránka info.cern.ch a právě to je důvod tedy, proč si povídáme o internetu a povídat si budeme i s panem Jardou. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače noční linky.
0: Ano.
1: A se k tomu tématu. Takže pro mě je to hodně silná droga. Je to horší jak alkohol, holismus a pozávislost na alkoholu.
0: Mm-hmm. Že saháte po tom chytrém mobilu, jo, a jste závislí na spojení se světem?
1: To ani ne, ale mi to nutí hrozně nakupovat a ničí mi to, že utratím veškeré finance.
0: Mhm. Jo, že máte nutkání klikat na různé e-shopy a objednávat.
1: To spíš jako spíš bazarové věci.
0: Bazar, zajímavé. No i to přináší internet, i to přinesl dostupnost všeho možného. No a třeba jste se obrátil...
1: Jak se říká, ano.
0: Jestli jste se obrátil třeba i na nějakého odborníka, aby vám pomohl s touhle závislostí.
1: Nevím, kam se odpoutat, na koho se poradit.
0: No, to možná na nějakého odborníka přes internetové závislosti a kontakt na něj najdete víte kde, na internetu.
1: A tu. Ale jak říká, alkohol jsem porazil, tu závislost na alkoholu, ale tohleto se zatím nedaří.
0: Leda ty peníze třeba odkládat k někomu, kdo vám je nedá, kdykoliv si o ně řeknete, no, nevím, jestli někdo takový je, že by u něj byli jako v trezoru.
1: Nějaká banka, že jo?
0: Ne, to myslím spíš někoho z okolí, kdo by byl ochotný prostě vám je nedat, i kdybyste mu chtěl zakroutit krkem a podobně. No, takže to je úskalí. No a když tedy opustíme tohle prostředí bazarového zboží, tak používáte internety k něčemu jinému, k získávání informací?
1: Posluchu rádia.
0: Mm-hmm. Takže ne přes rádio, ale přes internet jedeme, jo?
1: Jo, ano.
0: A na mobilu nebo na počítači?
1: Na mobilu spíše.
0: Na mobilu, takže hrajeme z mobilního telefonu, dobře. Uh-huh. A stačí vám data?
1: Nebo... Já mám neomezený, to je právě neomezený internet a platí si dost peněz, takže to mě nějaký docela omezuje.
0: Uh-huh.
1: Já mám neomezený volání, SMSky a internet.
0: No.
1: To je skoro měsíc, ročně skoro asi 12 tisíc, no.
0: No, jasně, krát tisícovka měsíčně, krát 12, všechno neomezené. No, možná bych chtělo poškádlit vašeho operátora, myslím, že 1000 korun za neomezený tarif je docela dost. Že když pohrozíte, že odejdete k někomu jinému, tak...
1: Dobrá, zkusím dát na vaši radu.
0: Že se dostanete třeba na polovinu té částky, nebo ještě méně. No, tam jsou takové fígle různě. No dobře, pane Jardo, tak vám děkujeme a přejeme, ať porazíte tuhle závislost, která sice není nebezpečná jako pro tělo, ale určitě pro duši a peněženku.
1: Ano, a ještě bych potřeba zatočit s tím kouřením taky závislostí, no, ale to už asi není téma.
0: No, to je není téma a tam možná to vzít přes nějaké méně škodlivé záležitosti a pak to nahradit složkou, že tam není složka nikotinu, že máte jenom pocit, že kouříte takhle postupně po krůčkách.
1: Ale ono je to zvláštní, já to nešlukuju a furt ta závislost na tobě.
0: No jo, tak držíme pěsti, ať skončí tahle závislost a přejeme dobrou noc.
1: Taky všechny posluchače zdraví a hezký léto jim přeju.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Děkuju ti.
1: No a tečku za dnešní noční linko udělá posluchačka Zdena od Brna, kterou tady vítám.
2: Dobrý večer, děkuji.
1: Dobrý večer. Tak paní Zdeno, jste kamarádka s internetem?
2: Ano, já jsem totiž zaprvé, se nejprve jsem závislá na noční lince, takže to jsem závislá, že poslouchám každý den, i když jsem v lázních, tak já mám jednolůžkový pokoj, tak to je moje v 11 hodin. Poslouchám do jedné hodiny.
1: Mm-hmm. Tak tahle závislost to... se myslím, že ničemu neškodí a že je v
2: ano,
1: pořádku.
2: Ano, neškodí, ale pomůže mě, mě se lepší usíná a když se dovolám, teď jsem se minulý týden dvakrát nedovolala, tak to ale usínám dobře a i ta noční linka tak pomůže, jste tam takový fajn hlasatelé.
1: No a, to děkujeme to, za pochvalu. Je... No a teď k tomu internetu, paní Zdeno, k čemu ho využíváte?
2: No já mám teda, já využívám teda na maily, využívám Skype. Já, když je mi smutno, tak mám několik přátelů na Skypeu, takže si večer můžeme si povídat, pustíme si to, podíváme se na... Takže to mě pomůže moc taky, ten Skype.
1: Komunikace teda je důležitá,
2: ano,
1: pro vás.
2: Ano, protože já jsem zvyklá komunikovat. Mm-hmm. Já jsem dělala samo na obecních úřadech a na občetně pořád s lidma. Takže já pořád potřebuju, já nemůžu teďka, když je třeba to počasí nějaký horky, tak nějak nechodím tolik ven. A tak já musím, si tady spojíme se to. Já už některé kamarádce můžu zavolat třeba v 9 hodin večer, které v 8 někdo, takže vždycky si můžu někoho najít a můžeme si povykládat.
1: A dáte tam, dáváte tam i obraz, jo? I s obrazem to máte?
2: To má, ano, na Skypeu.
1: Mm-hmm, takže to s kamerou máte. Prostě, že na sebe
2: ano,
1: vidíte.
2: Ano, to se mi líbí, ano. Jo. Se mi líbí a tak si můžeme o tom všechno povykládat, co je. A moc se mi to líbí. Teda, no, mám chytrý hodinky, mám chytrý telefon, já mám všechno chytrý.
1: Dobře, takže to jde to s dobou.
2: Ale pomáhají mě teda vnučky, jo, mám vnučky, když něco potřebují, nebo zapojí to, když dostávám k narozeninám, jsem teď dostala zase nový chytrý hodinky, už jsem jedny měla, teď jsem dostala nový už. Mm-hmm. A tak oni mě to pomůžou, jo, že mi jsou ochotní, když potřebuji radu, stát, je to těžší všechno, lepší, když se zeptám, nemusím to tak študovat.
1: Jo.
2: Ale stále se mě třeba, co se mě pomohlo teď, byla měla jsem požádání o lázně po operaci a pan doktor Ovoděje mě to vyřizoval a říká, já vám to vyřizoval, protože mě v nemocnici řekli, že pojišťovna všeobecná to zrušila a on mě říká, to není možné, tady to nikde není, že by to bylo zrušené, já vám to vyřídím a vám to tam pošlu. On mě tam poslal, druhý den nebo za týden přišlo na spě, já už jsem měla požádaný k doktorích lázní, tam jsem se měla domluvený, já jsem byla v Poděbradech, protože jsem byla ze srdcem.
1: Tak no prostě internet vám to ulehčil, tohle záležitost.
2: Ano, a bylo to rychlý, jenomže oni to za týden poslali, že to není schválený, že tam něco doplnit. Tak mě volal, že já to doplníme o nějakou zprávu další. Já jsem ten den, mě to poslali z nemocnice, tu zprávu přímo panu doktorovi, ten to poslal do pojišťovny, druhý den to bylo schválené.
1: Paní Zdeno, děkujeme za dobré zprávy, ještě, s kterými jste se rozloučila.
2: Pošta,
1: já se omlouvám, paní Zdeno, ale už musíme končit, protože jedna hodina je na spadnutí.
2: Oni mi to poslali z pojišťovny až za týden a to mám doplnit, a už jsem všechno měla hotový.
1: Takže dobré zkušenosti s internetem. Děkujeme, ano. Paní Zdeno, přejeme dobrou noc, klidnou noc.
2: Vám taky.
1: Ať se
2: taky
1: daří. Naschledanou.
2: A hlavně, aby se dařilo nám, to je důležité.
1: Bezva.
2: Naschledanou.
1: No, jdeme teď za písničkou od Věry Martinové, která nás doprovodí do úplného konce noční linky. To je páteční, ale vlastně v pátek o 23. začne další s Honzou Macounem, když Čap přestane stačit. To bude téma dnešní noční linky. Těšte se.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Dobrý večer. To je ta věta, která proslavila filmovou knoflíkovou válku. Kolikrát jsme ji v životě asi slyšeli nebo použili. A víte co? Tak se dnes mezi ty klukovské znesvářené party loverňáků a velraňáků společně podíváme. Co vy na to? Hezký poslech.

0: Tenhle příběh se mohl stát jinde, jindy a někomu jinému. Není důležité komu, kdy, jak a proč. Důležité je, že je vám 12 a svět má příchuť dobrodružství.
1: Je to tak. Sám autor Knoflíkové války, Louis Pergo, ji pojmenoval jako román svého 12. roku života. A u nás doma v podobě audioknížek nebo rozhlasových inscenací a četby má Knoflíková válka hned několik verzí. U jedné z nich se mohl být s odpuštěním jako režisér a vedle natáčení samotného textu se občas zatoulat s panem Luďkem Munzarem do jeho dětských smiřic u Hradce Králové, kde se v jiné podobě určitě odehrávalo to, co známe právě z Knoflíkové války nebo třeba z Mikulášových patálií. Kluci, jejich party, vzájemné souboje a dobrodružství.

0: Počkej na mě, Klóbrci, hulákal Bušt, nesoucí knihy a sešity v podpaží. Tak sebou hoď, nemám na žvanění čas. Je něco novýho? Třeba jo. A co? No tak pojď. A tak se Bušt připojil ke dvěma hučkám, což byli jeho dva spolužáci, a všichni tři pak vyrazili směrem ke škole. Bylo říjnové ráno. Nebe s obrovskými bouřkovými mraky uzavíralo obzor nad blízkými kopci a působilo, že krajina vypadala poněkud melancholicky. Léto právě končilo a nastával podzim. Práce na poli skončila a už dva nebo tři týdny bylo vidět malé pasáčky, jak se po jednom či po skupinkách vracejí do školy. Kůži měli vysmálou sluncem, byli opálení, neposlušné vlasy měli ostříhané nakrátko nůžkami stejnými, jaké se používaly na dobytek. Na sobě měli kalhoty sice na kolenou a na zadku záplatované, ale čisté. A šedivé haleny, které v prvních dnech pouštěly barvu, takže z nich měli všichni ruce špinavé jako ropuší pracky, jak říkali. Starý Simon, učitel s čepičkou naraženou do týla a s brýlemi posunutými na čelo, hlídal vchod a huboval opozdilce. Přicházející chlapci smekali čepice, míjeli ho, procházeli chodbou a rozbíhali se po dvoře. Oba hučkové z Olšin a Bušt, který je doběhl cestou, tu na rozdíl od ostatních dnů byli nejméně o 5 minut dřív. A když je starý Simon spatřil, honem vytáhl kapesní hodinky a přiložil si je k uchu, aby se ujistil, že jdou dobře. Tři kamarádi vběhli na dvůr a okamžitě zamířili na čtvrcový plácek vzadu za záchodky. Většina starších spolužáků už tam byla. Byl tu Lebrak, vůdce, kterému se někdy říkalo Velký Rapl, jeho první pobočník Hale, který svou přezdívku získal, protože se proslavil jako mistr v lezení na stromy a ve vybírání hýlých hnízd, byl tam Gambeta z Vršku, byl tam Cinkl, který uměl všechno, a Tyčka a šilhavý kluk, jemu se říkalo Pidlovokej. Byl tam Hlavoun, nebo taky Hlavoš s velikou hlavou. Zkrátka, byli tam nejsilnější kluci z vesnice a diskutovali o vážné věci. Příchod obou hučků a Bursta jejich diskusi nepřerušil. Nově příchozí byli evidentně ovšem informováni. Byla to samozřejmě stará záležitost a tak se okamžitě zapojili do rozhovoru. Zrovna promlouval starší z hučků, kterému se říkalo Klóbrc, aby ho odlišili od jeho mladšího bratra Klobouka nebo Klóbrčka. Najednou se objevili velraňáci, začali řvát jako bejci, házeli po nás kamením a hrozili nám klackama. Nadávali nám, že jsme pitomci, sraby, zloději, čuňata, lumpové, hovňousi, impotenti. Impotenti? Zopakoval Lebrak zamračeně. Co jste jim na to odpověděli? Radši jsme s bráchou zdrhli, protože byli v převaze. My byli dva, zatímco jich nejmín 13. Určitě by nás zmydlili. Tak oni nám říkají impotenti, opakoval Hale, očividně šokovaný, dotčený a rozzuřený touto nadávkou, která patřila jim všem, protože velraňáci na oba hučky samozřejmě zaútočili jen protože patřili k loverňákům a chodili do stejné školy. No jo, pokračoval Klóbrc. Já vám povídám, že jestli nejsme poserové, srábci a podržkaťata, ukážeme jim, kdo je tu impotent. A co je to vlastně ten impotent, Tyčko? Tyčka se zamyslel. Impotent. Imbecil bych věděl. Idiot taky, to říkají všichni, ale impotent. Impotent. Musí to být něco hroznýho, skočil mu do řeči Klóbrček. Protože když jsem se včera kočkoval s naším sládkem Narcisem, řekl jsem mu, že je impotent, abych viděl, co to s ním udělá. Jenomže jsem si nevšiml, že zrovna jde kolem táta a ten mi hned vrazil pár facek, takže byl to nezvratný důkaz a všichni to tak cítili. Pro pána krále, tak o tom musíme přestat kecat a hned se pomstit, uzavřel diskuzi Lebrak. Co si o tom myslíte vy? Všichni souhlasili s Lebrakem. Jednomyslně, jak se říká. V tu chvíli se ve dveřích objevil starý Simon a chystal se zatleskat, což oznamovalo začátek vyučování. Při vyučování jim to dopoledne moc nešlo a učitel musel křičet, aby si od svých žáků vynutil pozornost. Ne, že by snad vyrušovali, ale všichni jakoby se ztráceli někde v oblacích. Velký lebrak se naklonil ke svému sousedovi a příteli Tyčkovi a pošeptal mu důvěrně do ucha. Herdeka! Lebrak chtěl bez pochyby říci Heuréka, neboť si mlhavě pamatoval, co si o Archimédovi, který kdysi bojoval čočkami. Cinkl mu složitě vysvětlil, že se nejednalo o luštěniny, protože lebrak byl schopen tvrdit, že se dá bojovat i hrachem, který se může vystřelovat z dutého konce násadky, ale že s čočkou to nejde. Ale lepší jsou stejně bohrysky a kůrky. Lebrak se před rokem stal vůdcem loverňáků. Byl tvrdohlavý jako mezek, mazaný jako opice, rychlý jako zajíc a hlavně se mu nikdo nevyrovnal v umění rozbít okno na vzdálenost 20 kroků, ať už byl způsob, jakým vrhl kámen jakýkoliv, rukou, prakem, naštípnutým klackem nebo gumičkou. V zápase muž proti muži byl strašlivý protivník. Provedl lecjaký nedobrý kousek faráři, učiteli i obecnímu hlídači. Vyráběl skvělé foukačky z větví černého bezu tlustých jako stehno. Z nich se dala vystříknout voda na vzdálenost 15 kroků. Na mou ruši, kamaráde, že je to pravda. A bezové pistole, které práskaly jako pravé a vystřelené náboje z bezové dužiny, z nich létaly tak daleko, že nebyly k nalezení. V kuličkách byl ze všech nejšikovnější. Uměl s nimi mířit a postrkoval je jako nikdo jiný. A když se hrál do důlku, crnkal tak mazácky, že to bylo až k pláči. A přitom bez vytahování, aniž se někdy předváděl, vrátil občas svým nešťastným soupeřům pár kuliček, o něž je obehrál, což mu vyneslo pověst velkorysého vítěze. Po poznámce svého vůdce a přítele Cinkl zastříhal ušima, nebo spíš je nastražil jako kočka, která chystá nějakou lumpárnu a zrudl zrušením. Aha, pomyslel si, a je to tady. Nepochyboval jsem, že lebrak přijde na to, co jim provedeme. A zasnil se, ztracen v říši představ. Lhostejný k vyučovací látce. Ti velraňáci to ale schytají. Když na staré farní zvonici odbylo 11, všichni už nedočkavě čekali na znamení, kdy budou moci odejít. Jakmile učitel zalezl do svého kamrlíku, všichni kamarádi se slétli kolem lebraka jako hejno vrabců na čerstvý kobylinec. Lebrak nastínil jednoduchý, ale smělý plán. Pak se zeptal, kdo ho doprovodí, až nastane večer. Všichni se drali o tu čest, ale protože stačili jen 4, byli na výpravu vybráni Hale, Cinkl, Tyčka a Klobrc. Gambeta bydlel na vršku a nemohl se tak dlouho zdržet. Pidlovokej v noci špatně viděl a Burst nebyl ani zdaleka tak hbitý jako ostatní. Večer hned po klekání se 5 válečníků opět sešlo. Máš křídu? Zeptal se lebrak Cinkla, který byl pověřený opatřit, protože seděl nejblíž tabuli a mohl pár kousků štípnout. Cinkl úkol splnil na jedničku. Tak jdem na to, pravil Hale. Hlasitý klapot dřeváků doprovázel 5 kluků, která kráčela směle vstříc nepříteli. Cesta se za nimi ztrácela v pološeru. Jakmile došli na dohled velran a jakmile světla za okny bylo vidět zřetelněji a příštěkot zněl stále hrozivěji, zastavili se. Sundáme si dřeváky a schováme je tamhle za tou zdí, rozhodl lebrak. 4 válečníci a jejich vůdce se tedy zuli a punčochy nacpali do dřeváků. Pak se ujistili, že nestratili křídy a potom se jeden za druhým s vůdcem v čele s napjatýma ušima a očima a nastraženým nosem vydali husým pochodem na válečnou stezku a mířili pokud možno nejkratší cestou ke kostelu, jenž byl cílem jejich noční výpravy. Konečně dorazili na náměstíčko před kostelem a zamířili ke zvonici. Všude bylo pusto a ticho. Vůdce zůstal sám, zatímco ostatní čtyři se stáhli dozadu na hlídku. Lebrak vytáhl z kapsiku skřídy, stoupl si na špičky, aby dosáhl co nejvýš, a na těžkou, špinavou a zčernalou veřej uzavírající svaté místo napsal stručný nápis, jenž následující den před mší způsobil skandál svou syrovou a vyzývavou drsností. Všici velraňáci jsou všiváci. Ještě chvilku zíral zblízka na nápis, aby se přesvědčil, že se křída na dřevo chytla, a potom se vrátil ke svým čtyřem druhům držícím stráže. Zdráme! Tentokrát vyrazili prostředkem silnice a bez zbytečného hluku se dostali zpátky na místo, kde nechali dřeváky a punčochy. Jakmile si je navlékli, zapomněli na opatrnost, s hrozným dupotem se vrátili do Lovern a rozešli se do svých domovů, čekajíce na to, jaký efekt bude mít jejich vyhlášení války.
1: Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch, tak

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Při čtení na mě celou dobu dýchal takový příjemný odér dobrodružství, které dokážou zažít jen dětské party v době dospívání a do kterého je dospělým prostě vstup zakázán, píše jeden z fanoušků slavné knoflíkové války Louis Pergoda, kterou dnes listujeme v jejich zvukových podobách v divadle Pro vaše uši. Luděk Munzar tu při čtení vzpomínal na to, jak to měl při klukovských bitvách a bitkách on sám. A věřím, že na tohle si nad knížkou plnou uřezaných knoflíků vzpomněl taky herec Jan Novotný, ale i leckdo z nás posluchačů a čtenářů.

0: Po pamětihodném vítězství následovaly klidnější dny. Velký Janek a jeho vojenský sbor udržovali svou převahu. Ozbrojeně lískovými oštěpy a dřevěnými šavlemi s chránícím košem z cukršpagátu podnikali strašlivé výpady, před kterými se velaraňáci třásli hrůzou. Avšak sobotní dopolední vyučování dopadlo neblaze. Velký Janek, který se přece jen naučil násobky metrů, důvěřoval ujištění starého Simona, který prohlásil, že když je člověk zná pro jedny míry, zná je zároveň pro všechny ostatní, a nechtěl si dát říct, že kilolitr a myrialitr vůbec neexistují. Popletl si tak dokonale hektolitr a tuplák a měřici a pintu, své knižní znalosti a svou osobní zkušenost, že byl uvržen do karceru od 4 do 5. Na neštěstí se ve stejné brindě ocitli i Cinkal a Bouřka s Boubelou. A tak zůstal jen Hale, který zkoušení ušel, a Souška, který uměl vždycky. A ti dva měli velet lovernské armádě. Snad by se dneska ani nemělo chodit. Odvážil se starostlivě poznamenat Janek. Hale vyletěl. Nechodit? To by tak hrálo, aby si o nás velaraňáci mysleli, že jsme takový nemehla. Zvyklaný Janek uznal tyto důvody a slíbil, že jakmile se s Cinkalem, Boubelou a Bouřkou uvolní, přijdou společně na bojiště. Ve 4 hodiny odkvačil Hale se svými bojovníky na kopec. Jeho nová odpovědnost na Hale přece jen dolehla, takže pohroužen ve starostlivé myšlenky ani nepomyslel, že by měl příchod svého mužstva do zákopu hájku utajit. Velaraňáci přišli dřív. Když Melhuba z koruny svého buku uviděl malou skupinku, která se beze vší obezřetnosti blížila po cestě, zmocnila se jeho bytosti tichá radost. Okamžitě oznámil svým kamarádům, že nepřítel je početně slabší a že velký Janek tu není. Prcek od brodu, který si nic nepřál tolik, jako pomstit třasořitku, vyložil plán útoku. Budou se zpočátku tvářit jakoby nic. Vyrazí a pak couvnou, pak znovu postoupí a po dalším předstíraném ústupu uhodí jako smršť na nepřátelský tábor, zajmou všechny, které pochytají, a odvlečou je na kraj lesa, kde podstoupí úděl poražených. Sotva Melhuba slezl ze svého buku, ozvalo se Haleovo pronikavé do prdele velraňáci. A bitva se začala rozvíjet podle běžných zvyklostí. Hale, jakožto generál, by měl zůstat na zemi a velet svým oddílům, ale podle svého zvyku vylezl na dub a pohodlně usazen vypouštěl ze svého praku střely, které hvízdavě létaly na velaraňskou stranu. Nějaké půl hodiny šlo všechno dobře, když tu náhle zazněl prckův válečný pokřik a Hale uzřel, jak horda velaraňáků útočí na jeho armádu s takovou rychlostí, bojechtivostí a důvěrou ve vítězství, že z toho zůstal na své větvi paf. Jeho vyděšení bojovníci se dali okamžitě na ústup, pádili ke Gustovu lomu a neodvážili se ani ohlédnout, protože měli za to, že se na ně řítí celá nepřátelská armáda. Velaraňský šik vyrazil směle do houští a jel se prohledávat nepřátelský tábor. Neviděli nic, nenašli nikoho a prcek už začínal vztekle bručet, když tu objevili Hale'a, schouleného v koruně stromu jako zaskočená veverka. Prcek vítězně zahalekal a vyzval svého vězně, aby slezl. Hale, který věděl, co ho čeká, opustili své útočiště, začal hledat po kapsách zbylé oblásky. Než mohl napnout prak, zasypalo ho strašlivé krupobytí a on si jen tak stačil rukama zakrýt oči. Hodně velaraňáku naštěstí minulo, ale několik, až příliš mnoho, jej zasáhlo. Bum do zad, bum do kokosu, bum do hřbetu, bum do nohou. Však ty slezeš, ty dacane, ujišťoval ho prcek. A chudák Hale se už chystal vzdát se jim na milost a nemilost, když tu ho jako kouzlem vysvobodil z této strašlivé situace válečný pokřik jeho velitele, jenž přiváděl své oddíly zpátky do boje. Hale spustil pomalu jednu paži, pak druhou, podíval se dolů a hrůza, 3x hrůza. Udýchaná lovernská armáda se s křikem řítila do hájku v čele s Cinkalem a Bouřkou, zatímco houf velaraňáků odváděl či odnášel na kraj lesa zajatého Janka.
1: Janku, pro boha Janku, jak se to mohlo stát, sakra, ječel Hale.
0: Haleovi zoufalé kletby měly velký ohlas v lovernském houfu, který se blížil.
1: Janku, opakoval Cinkal, on tě chtěl, Hale, zachránit. My jsme začali řvát a vyrazili jsme za ním, ale on byl asi 20 kroků před náma a tak ho určitě dostali. No jo, zbalili ho Ježkovi v oči, tak žádný sraní, musíme jim ho vzít. Je jich dvakrát tolik, co nás, poznamenal jeden z uprchlíků v návalu opatrnosti. A tak nás určitě pochytají ještě víc, to je jediný, co na tom získáme. Když nás není dost, tak halt musíme jenom počkat. Oni ho stejně nesnědí. To ne, souhlasil Hale. Ale co jeho knoflíky? A to všecko jenom proto, že mě chtěl osvobodit. To je malér, to je malér. On měl svatou pravdu, když říkal, aby se dneska nikam nechodilo. Velitel se má zkrátka poslouchat. A kde je souška? Neviděl někdo soušku? Nevíš, jestli ho taky nezajali? Já bych řekl, že ne, nejspíš jim proklouzl horem, houštinama.
0: Zatímco lovernčtí bědovali a Hale poznával nutnost železné disciplíny, ozvalo se koroptví čiříkání, nad nímž zajásali radostí.
1: To je souška!
0: Přicházel od obecního pozemku a určitě musel něco vidět, protože poznamenal.
1: Pánové, ti to Jankovi dávají. Neviděl jsem dobře, ale měli ho tam zatraceně v prádle.
0: Na to pozbíral ode všech tkaničky a špendlíky na vyspravení generálových svršků, které z toho jistě nevyjdou bez.

Na okraji lesa se vskutku odehrával hrůzostrašný výjev. Velký Janek chtěl ukázat svým únoscům, kdo je to loverňák. Používal hlavy, nohou, rukou, loktů, kolen, zadku i zubů, tloukl nalevo, napravo, kopal, boxoval, kousal. Zkrátka byl se strašlivě. Řádil tak, že se vyrval nepřátelské smečce, jen bez půlky rukávu, kterou nechal v boji, a už se chystal vyrazit ke svým, když tomu třasořitka zrádně nastavil nohu a Janek upadl jak široký, tak dlouhý nosem do krtiny. Než vůbec pomyslel na to, že by se vstyčil alespoň na kolena, sesypal se na něho tucec kluků a plác a říz a bum a bác. Chytili ho za nohy a za ruce, jeden z nich ho prohledal, vzal mu nůž a zacpal mu ústa roubíkem z vlastního kapesníku. Prcek, který celou operaci řídil, vyzbrojil ořešákovým prutem třasořitku, jenž vlastně zachránil situaci a doporučil mu, aby ho neváhal použít, jakmile se vězeň jenom hne. To máš, ty svině, pokřikoval třasořitka. Ty jsi mi chtěl uřezat pindoura a koule, tak hele, co kdyby jsme to všecko uřezali teďka tobě? Neuřezali mu nic z toho, ale jejich mstitelské bedlivosti neunikl jediný knoflík, jediná knoflíková dírka, jediný háček a jediná tkanice. Přemožený, obraný a seřezaný Janek byl puštěn na svobodu ve stavu stejně žalostném jako třasořitka před 5 dny. Ale loverňák nefňukal jako velraňák, měl duši velitelskou. I když soptil vnitřním hněvem, zdálo se, že nepociťuje fyzickou bolest. Však také neváhal a jakmile mu vyndali roubík, vychrlil na své mučitele záplavu jedovatých nadávek. Bylo to bohužel příliš brzy. Vítězná smečka již byl vydána na milost a nemilost ho zahrnula záplavou ran a kopanců. Teprve potom se přemožený a pomstychtivostí opilý Janek vydal na cestu. Ušel několik kroků a pak za křovím upadl na zem, snad aby se po libosti vyplakal, nebo aby pozbíral pár trnů, kterými by si upevnil kalhoty. Lomcoval jim šílený vztek, svíral pěsti, skřípal zuby a kousal do země. Ale pak, jako by mu to trpké políbení vnuklo nějaký nápad, se náhle zarazil. Zul se, všechny své svršky svázal do uzlíčku, na sobě si nechal jen krátkou košili, jejíž podolek vlál ve větru. Uzlík uchopil do jedné ruky a dvěma prsty druhé si popovytáhal košily. Vstyčil se náhle před celou nepřátelskou armádou a spíla je jim do volů, sviní a bab, ukázal jim svou zadnici, načež se divokým úprkem rozběhl do soumraku, pronásledován nadávkami velaraňáků a sprškou kamení, které mu hvízdalo kolem uší. To je on, to je určitě on, křičel Souška Maje na mysli svého velitele. Ten jim ještě nakonec provedl pěknou věc, poznamenal Cinkal. Stejně je to pašák. Hejl okamžitě napodobil koroptví čiřikání, svolávací signál loverenských. V zápětí na to bylo za křovinami skutečně vidět blížící se postavu Janka s uzlíkem v ruce. No člověče, no člověče! To bylo všechno, na co se zmohl Hejl, který se slzami v očích a se zaťatými zuby zahrozil směrem k velaranům. A už byl Janek obklopen svými. Všecky provázky a špendlíky celé bandy byly zrekvírovány, aby se jeho oděv dal upravit do podoby přijatelné pro návrat do vesnice. Hejl chtěl v návalu sebeobětování dokonce věnovat gumu ze svého praku, aby z ní udělal opasek pro svého vůdce, ale ten se tomu vzepřel. Když byl Janek jakž takž v pořádku, změřil celou tu parádu melancholickým zrakem a odhadoval, kolik kopanců mu to asi doma vynese. Ježkovi zraky, to bude doma nářez. Tato předpověď byla přijata se zasmušilým mlčením. Večerným soumrakem se ozýval jen žalostný a tichý klapot dřeváků. Jak rozdílný byl tento návrat od pondělního. Šli, jako by jejich podrážky tížila všechna lidská bída a celý smutek podzimu. S jihozápadním větrem k ním doléhal vítězný zpěv chlubných velaraňáků, kteří se vraceli do svých domovů. Já křesťan jsem, toť má je pícha, naděje má i opora. Ve velaranech totiž byli klerikálové a v lovernu rudí. U lípy se zastavili a Janek přerušil mlčení. Zítra ráno při druhém zvonění se sejdeme u prádla, prohlásil hlasem, který měl znít pevně. Jo, odpověděli prostě a Hejl Jankovi mlčky podal ruku, zatímco ostatní se už rozběhli ke svým domovům. Když Janek dorazil k domu svého otce, viděl ve světnici rozsvícenou lampu
a mezerou mezi záclonami zjistil, že celá rodina už sedí u večeře. Toto zjištění učinilo konec jeho poslední naději, že ho nikdo neuvidí v oděvu, který ho spíš obnažoval, než halil. Uvědomil si však, že si to dřív nebo později odbít musí a byl rozhodnut, že přijme všecko se stoickým klidem. Odstrčil závoru v kuchyni, prošel místností a otevřel dveře do světnice. Každý seděl na svém místě a měl už snědenou polévku. Otec s čepicí na hlavě a s nožem v ruce se právě chystal každému na hromádku zelí naložit plátek slaniny. A tak ses přece jenom uráčil přijít, poznamenal napůl suše, napůl uštěpačně a jeho tón nevěstil nic dobrého. Sněsi polívku, zabručela matka, bez tak už je jako led. A zapni si tu halenu, vypadáš jako kozí handlíř, dodal otec. Janek si gestem stejně energickým jako neúčelným popotáhl halenu, ale z dobře známých příčin si nezapnul nic. Povídám, aby si zapnul halenu, opakoval otec. A vůbec, kde ses flákal? Touhle dobou se přece nechodí ze školy. Mně se ztratil háček. Ježíšku na křížku, zabědovala matka. Všecko roztrhají, všecko rozbijou, všecko zničí. A co ty rukávy? Knoflíky se ti taky ztratily? Jo, doznal Janek. Cítil, jak mu ruměnec stoupá až ke kořínkům vlasů. Pojď se ukázat sem do světla. Otec vedl stíni do lampy a před čtyřmi páry zkoumavých očí se objevil Janek v celém rozsahu své skázy, zhoršené ještě chvatnými opravami, kterými je ruce sice nadšené a ochotné, avšak příliš nešikovné, spíše dovršily, než zmírnily. Ani jeden knoflík na triku, ani na košili, poklopec zapíchaný trnama, kalhoty na sechrhajcku, boty zavázaný provázkama. Bez odpovědi. Pro boha, kde zbyl ty pacholku? Snad si nemyslíš, že to takhle povedeš dlouho? Tak sakra, odpovíš mi nebo ne? Opět bez odpovědi. Tak ty nic neřekneš, ty mizero, tak ty tak. No dobrá, počkej. Však ty budeš zpívat, uvidíš. A otec vylovil z otepy dříví tlustý lískový prut, serval z provinilce košily, stáhl kalhoty a svému potomku, který se svíjel a řval, až se okna otřásala, uštědřil výprask, který i v životě takového kluka něco znamenal.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Páni kluci na druhé straně světa, Mark Twain, ale jinak by si Tom Sawyer a hrdinové knoflíkové války mohli okamžitě ve vteřině podat ruce. V té poslední dnešní ukázce patří slovo nejenom vypravěči Vladimíru Brabcovi, ale i klukům, loverňákům a velraňákům, těm, kteří si na závěr povzdychnou. Jo? Není to lehký, když má člověk rodiče a když si tak člověk pomyslí, že až budeme jednou dospělí, budeme možná taky tak hloupí jako oni.
2: Slavná vítězství lovenocké armády nad velraňáky i přestálé prohry byly nevyčerpatelným zdrojem klukovských diskusí odehrávajících se na školním dvoře. Všichni loverňáci byli spokojeni, měli svůj poklad poctivě zakoupený z příspěvků svých členů a ještě poctivěji obohacený o válečnou kořist získanou nad velraňáky. Měli svou boudu, pečlivě ukrytou před nepovolanými zraky nepřátel i dospělých, v níž byl tajně uložen onen lovernský poklad. A po včerejší strašlivé bitvě dobili zpět i svou čest, neboť se jim na poslední chvíli podařilo vyrvat ukradené Cinkalovy kalhoty. O tom všem se mluvilo i onho rána pár minut před 8 na školním dvoře. V tom na sebe upoutal pozornost jakýsi vzteklý pokřik doprovázený pleskáním a nadávkami. Hale držel levou rukou za kštici Pajdu a druhou rukou ho vydatně fackoval.
3: Ty čuně!
4: Jau!
3: Mizero!
4: Pust!
2: Starý učitel Simon, přilákaný hlukem pohlavků, přispěchal a násilím bojovníky od sebe otrhl. Pak, aby vzpouru udusil v zárodku, oznámil oběma, že zůstanou po škole. To je teda pěkný průšvih, pomyslel si Janek.
5: Prosím tě, Cinkle, nevíš, co ten Pajda blbne?
4: Určitě vyvede Haleovi nějaký svinstvo.
2: Všichni až na starého Simona byli přesvědčeni, že Hale je v právu. Tím spíš, že generálův pobočník měl jejich sympatie a potřebovali ho v boji. Proto je také zcela spontánně napadlo, že se společně pokusí o nějaký projev v jeho prospěch a dokáží, že je nevinný jako právě narozené kůzlátko. To, co se stalo, bylo prosté. Hale to řekl bez okolků a předevšemi. Byl na záchodě s Pajdou a ten ho nachvál zrádně postříkal, což byla urážka, kterou si ne.

0: Čena. Tento politování hodný výstup zasel do lovernského tábora semínko nesváru. Pajda byl sice v následujících dnech na bojišti, ale zůstával opatrně vzadu. V duchu se smál, když padl do zajetí nějaký loverňák, a nahlas, když to byl velraňák. A z hlavy mu nešel ani lovernský poklad. Co kdybych ho sebral a zahodil, napadlo ho. Pak ale tuto myšlenku raději zavrhl. Bylo to moc nebezpečné. Příležitost k jinému činu se mu však naskytla zanedlouho. Příští čtvrtek jel totiž s otcem na trh do města.
1: Ten se má, nemusí do školy.
2: Nech ho bejt, cinkale.
1: Jo, Janek má pravdu. Klidně se tu bez něho obejdem.
0: Toho dne se mezi lovernskými a velranskými strhla strašlivá bitva. Nebyli sice žádní zajatí, ale raněným do smíchu nebylo. Ale nikdo si příliš nenaříkal, protože na velranské straně to určitě bylo ještě horší. Pajda se ten večer vrátil s vítězným výrazem. Při pohledu na potlučené bojovníky se jen uškleboval. Bez tak k tomu nemohli rozumět. Vzhledem k počtu vojáků neschopných boje nebylo další dva dny na válku ani pomyšlení. Teprve v neděli se vydali lovernští k boudě. Šli lesem a zahnuli směrem k opuštěnému lomu.
2: Neviděl nás nikdo?
1: Jasně, že ne. Ten náš dům je bezvadně schovaný.
0: Už byli téměř na místě. Janek rozhrnul křoví a z klukovských hrudí náhle vyrazil výkřik úžasu a hrůzy. Výkřik hrozný, srdcervoucí, v němž se mísili úzkost, zděšení a vztek. Dům byl zničen, vypleněn, vyloupen, zbořen. Poklad zmizel, zbraně byly polámané nebo ukradené, stůl vyrvaný ze země, ohniště rozmetané, lavice převržené, mech a listí spálené.
1: Jak to ti sičáci mohli najít? To není možný.
3: Někdo jim to musel říct.
2: Zrádce. No jasně, mezi náma je zrádce.
0: Janek přejel očima své vojáky a pak se dlouze zadíval na Pajdu.
4: Já? To není pravda. Já se přece s velraňákama nikdy nevidím.
2: A co ve čtvrtek?
1: Jo, ve čtvrtek jsi s náma nebyl.
4: Ne, ne!
2: Přiznej se, mizero, ve čtvrtek jsi zaprodal svoje bratry?
4: Ne, tak to nebylo, tak ne.
2: Tak jak to tedy bylo, mluv?
4: Ty darebáku.
2: Ten dostane, bude náhle.
1: Ten to schytá.
0: A potom Pajda uprostřed hrozivého a zuřivého kruhu lovernských válečníků úryvkovitě doznal svoji vinu. Když se ve čtvrtek vraceli s otcem z trhu, zastavili se u pohánka ve velranech. Pajda tam dostal trochu vína a tomu rozvázalo jazyk. Pravděpodobně všechno vyzvonil.
2: Heleď, nevěš nám bulíky na nos. Ty jsi nás normálně zradil.
1: Jo, dobře si věděl, co děláš. Pro tohle neexistuje omluva.
3: Co se mnou uděláte?
2: Budeme tě soudit.
0: Nastalo hluboké ticho. Proti Pajdovi se vstáhl mrak pěstí a on pochopil, že od svých věznitelů nemůže čekat soucit a že chvíle nejvyššího trestu se blíží. Janek začal.
2: Bouda je v háji, naše skrýš je prozrazená, ale to nic není. Jde o poklad, který je v čudu, a o čest, která je pošlapaná. K jakýmu trestu ho odsoudíme?
4: Vyrvat mu jazyk!
3: To je on!
4: Pověsit ho za nohy!
3: Jasně!
0: Ale vůdce byl opatrnější a vzdor svému hněvu si zachovával rozumnější představu o situaci.
2: Uřežeme mu všecky knoflíky, abychom měli základ pro novej poklad.
3: Jasně!
1: Uřežeme mu knoflíky!
4: Já vám nedělám šaty! Já nechci! Já to řeknu!
1: Jen si klidně žaluj, kamarádičku!
2: A taky ho zbičujeme! Začněte!
0: Jeden po druhém přistupovali loverňáci s lískovkou v ruce k Pajdovi, který pod jejich ranami řval, jako když ho na nože bere. Mezitím odešlo 12 bojovníků pod vedením Hejlovým s odsouzencovými svršky. Vrátili se, když byla operace u konce. Na dlouhých prutech podávali Pajdovi různé části jeho oděvu zbavené knoflíků, mokré a zapáchající,

0: neboť na znamení trestu byly pomočeny lovernskými mstiteli. Pajda se zadkem rozbitým do krve, s tváří staženou bolestí a s očima hrůzou vytřeštěnýma doklopítal do vsi.
1: Proboha, synku, kdo ti to udělal?
0: Jeho otec a matka ho odnesli domů. Za nimi zvědavě pospíchala celá vesnice. Když se trochu zotavil, otevřel oči, začal vyprávět, co se seběhlo. Řekl ale i všechno ostatní. Zaprodal všechna tajemství lovernské armády, vyprávěl o bitvách na Hůlce, zmínil se o zabavených knoflících, o válečnickém příspěvku, očernil Hejla, řekl o ukradených hřebících, použitých na stavbu boudy. Zkrátka, pověděl všecko. Úplně všecičko. Zakrátko nebyla ve vsi ani kočka, která by nevěděla o té hrozné aféře.
2: Ty lumpové, ty grázly, takový usvrkanci, co si to dovolujou.
3: Jakoby to ani děti nebyly.
4: Však já mu to spočítám.
1: Toho našeho táta taky vyplatí.
5: Mají se na co těšit, jen co se vrátí.
0: Loverňáci však nijak domů nepospíchali a byli by spěchali ještě míň, kdyby mohli tušit, jaký rozruch mezi jejich rodičovstvem způsobil Pajdův návrat a všechna jeho odhalení.
3: Už jsou tady.
5: Koukejme za domů.
1: Ty taky, Janku. A ty, Hejle, jak by smet. Táta tě už třikrát volal.
0: A pak to začalo. Ze všech stavení v obci se ozýval křik, řev, spílání, chroptění, žduchance, rachot padajících židlí a hroutícího se nábytku, vyděšené vítí prchajících psů, zkrátka nejúděsnější rámus, jaký si lidské ucho umí představit.
5: Já ti dám krást hřebíky, ty syčáku.
1: Jau! A kde jsou knoflíky? No, co nám řekneš?
5: Však ty rozvážeš, počkej!
6: Jau, Vajs, nechte ho! Pro boha, nechte ho!
5: Ty se do toho nepleť!
1: Jo! A jestli ještě jednou, Marie, uslyšíme, že se motáš kolem toho sígra Janka, tak si nás taky nepřej.
0: Pod nátlakem rodičovských pěstí byl lovernským bojovníkům vyrván slib, že už se nebudou prát s velraňáky a přísaha, že napříště nebudou krást knoflíky ani hřebíky a už vůbec nepoškozovat domácnost s pronevěřováním peněz za účelem válečnického příspěvku. Výprasku unikly jen Bouřkové a Gambeta, bydlící daleko od obce. Janek, tvrdohlavější než půl tuctu mesků, nechtěl přiznat nic ani pod pohrůžkou. Nic neslíbil, nic neodpřisáhl a zůstal němý jako ryba.
7: Cinkale!
8: Pst, Janku, víš, že spolu nesmíme mluvit.
7: Potřebuju, abys poslal Bouřkovi vzkaz. Jedině on s Gambetou se můžou zdechnout. Musí najít poklad.
8: Jo, ségra jim to vyřídí.
0: Odpoledne, ani další dny, se už Bouřka s Gambetou do školy nedostavili. Den co den posílal Buřinka, mladší bráška Bouřky, Jankovi lísteček se stejným zněním. Nic. Byl to příšerný týden. V pátek se rodičovský dohled poněkud uvolnil. Byli přece tak hodní, tak napravení. Kromě toho se rozneslo, že Pajda už vstal. A pak najednou přiběhla Marie.
6: Janku, Bouřka s Gambetou vzkazujou, že je to v pořádku.
7: Fakt?
6: Jo, máš být bez obav. A taky vzkazujou, že si máte dneska večer sejít. Ale jestli vás načapají...
7: Tak budeme mít smůlu.
6: Jo, a ještě něco. Ten poklad má prej malý.
7: Cože?
8: No, přeber si to sám.
0: Na večer se opravdu setkali. Janek, Hejl, Cinkal a pár ostatních. Gambeta s Bouřkou je odvedli na jakési odlehlé místo, kde spod hromady větví vytáhli napraný vak. Byl skoro dvojnásobný než předtím.
7: Vy jste jim?
1: Jo, na oplátku jsme velraňákům štípli jejich munici.
7: A jak jste to vůbec našli? V jejich boudě?
1: V boudě? Myslím tě, jsou moc pitomí, aby si postavili boudu jako my. Ani chatrč. Jen takový ubohý nic opřený o skálu.
7: To jste udělali skvěle, kluci.
0: Všichni jim hned potřásali pravicí, plácali je do břicha a dávali jim herdy dozad. Ale Gambeta ten koncert chvalospěvů přerušil.
1: A co vy? Dostali jste nářez?
3: Člověče, ti nám dali.
6: Hrůza. Radši ani nemluvit.
9: Jo, je to od nich vlastně sprostý, protože za mladá určitě vyváděli zrovna tak.
3: No jo. Není to lehký, když je člověku 12 a má rodiče.
0: Po této úvaze se rozhostilo dlouhé ticho. Pak ukryli poklad až do nového vyhlášení války a zamířili k vesnici. Každý z nich myslel na výprask. A jak tak scházeli pěšinou mezi křovím, pronesl Janek snad z neblahé předtuchy ztracených iluzí tato slova.
3: A když si tak člověk pomyslí, že až dospějeme, budeme možná taky tak hloupí jako oni.

Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Tu slavnou větu, která otevřela dnešní divadlo pro vaše uši, byste v Pergudově knížce Knoflíková válka hledali marně. Připsali si ji tam až filmaři do svého scénáře. Ale jinak je v Knoflíkové válce všechno, co patří ke správnému klukovskému dětství. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.